0: který vždycky říkal, a mě říkali doma Ríšo, jo, Ríšo, krátce Ríšo, tata mě říkal Ríšo, a ten strýc vždycky, když k nám přišel, tak říkal, tak co, jak se máš, Ríšo? A dvěma prsty mě uchopil za ty tváře dost silně a tak mě s nima třepal a to jsem teda neměl rád, to jsem měl strach.
1: To byl neoblíbený strýc.
0: To byl neoblíbený grif, jako abych tak řekl.
1: Můžu se zeptat, jak jste říkal o těch loknách, od kdy si stříháte ty vlasy?
0: Já je stříhám, nebo respektive moje paní mě tak přistřihuje holí, ale plešatej jsem už tak po 20, jsem začal plešatět a dokonce v 25, když mě bylo 25, tak mě poprvní pustili v tramvaji sednout. Jo? Jo? A ještě, co vás teda třeba bude zajímat, jak mě říkali doma Ríšo, tak já jsem si myslel léta, že se jmenuju Ríša. Jo? A v první třídě, když jsem si šel pro vysvědčení, tak paní učitelka, kterou jsem měl moc rád, paní učitelka Vymětalová, mě podávala vysvědčení a já tam vidím Arnošt Goldflam. Tak jsem se zase vrátil a říkal jsem, paní učitelko, to je omyl. Já se jmenuji Ríša. A ona říkala, ne, není, ty seš Arnošt. A tak já jsem teprve ke konci první třídy zjistil, že se nemenuju Ríša, že se jmenuju Arnošt. Jo?
1: Vzpomínáte si ještě, s čím jste si jako chlapeček nejraději hrál? Pokud je to ovšem vhodná otázka?
0: Je to vhodná otázka.
1: No, jsem rád.
0: Ale odpověď nebude dlouhá. Protože já pocházím z Brna, že jo, strávil jsem tam 54 let života. Pak jsem se přestěhoval do Prahy, i když stále s tím Brnem jsem byl jako v kontaktu. A můj tata, my jsme říkali krátce tata, on byl šetrný, řekl bych velmi šetrný, jo, až na hranici. A on mě teda nekupoval moc dárku a já si pamatuju, že první, co jsem dostal na Vánoce například, to mě bylo 8 nebo 9 let a to jsem dostal Verneovku 2 Robinsoni. No, a jinak teda jsem dárky celkem žádný nedostával, taky těch hraček jsem moc neměl. No a pamatuju si některé významné hračky. A to byly z takové hmoty s drátěnou kostrou, takový asi 10-centimetrový vojáčci. Jo, měl jsem jich asi 6 a jednoho velitele, důstojníka nějakýho. A pak jsem měl tak asi 15-centimetrový autíčko z bakelitu, červeno-hnědýho, takovou, jak si říká, závodničku, na setrvačník. A to jsem byl teda úplně okouzlený. A dodnes, když jedu nějakým autem, když mě vezou, protože já nemám řidičák, nejezdím, protože bych to nezvládl, tak když ty auta dneska mají tu nástrojovou, nebo jak se to jmenuje, tu desku?
1: Palubní.
2: Palubní.
0: No, tak tu desku prostě, když to mají z takového bakelitu nebo takového materiálu, tak já jsem úplně okouzlený vždycky. To mě připomíná to autíčko. A jinak jsem moc hraček neměl, nebo už skoro myslím, že jo, stavebnici Merkur jsem měl.
1: Tak to tatínek nebyl zase tak moc šetrný, když nebo já myslím, maminka to kupovala?
0: Já myslím, že to dostal od někoho v práci. A tak jsem měl tu stavebnici Merkur a tu jsem teda rád montoval. No a to jsou všechny hračky, na které se pamatuju.
1: Já jsem se na internetu o vás dočetl, cituji. Goldflam byl v dětství vášnivým čtenářem a rozhodl se svůj život zasvětit umění. Takhle je ta věta hezky postavená. Můžete nám o tom říct něco víc, jaké knížky jste v dětství rád četl a jestli mezi nimi byla nějaká, která vás pak přímo nějak ovlivnila do života?
0: No, četl jsem velmi rád, to je pravda, byl jsem posedlej čtením. A pamatuju se, že jsem chodíval taky do místní knihovny v Brně v Černých Polích a tam jsem to bral podle abecedy, ty knížky.
1: Autory nebo názvy?
0: Podle abecedy, podle autoru. Od A a tak dále došel jsem k písmenu V a tam se mně stal takový malér, že jsem jednu knížku ztratil. A tak mě vyhodili z té knihovny, takže já jsem vzdělaný až po jednoduchý V. A jinak, a četl jsem bez ladu a skladu, bez výběru, skutečně podle té abecedy, a to mě nestačilo, ta knihovna, protože člověk si mohl půjčit jenom omezený počet těch knih, tak jsem si půjčoval od spolužáků. A nejvíc, co jsem měl, jednou jsem to počítal, jsem měl 29 knih od 27 různých zdrojů. Jo? Ale můj tata nepřál tomu mému čtení, protože on považoval čtení knih za ztrátu času, protože on byl inženýr, tak byl takový pragmatický, praktický, tak to, že někdo čte vymyšlené věci, to se mu zdálo jako neužitečný. Tak mě radši viděl, když jsem pracoval na zahradě nebo v domácnosti. A tak jsem četl, pamatuju se, začalo to Kocourem Modrooučkem, jestli se nepletu, no a četl jsem teda tajně. A četl jsem hodně na záchodě, protože on někdy, vlastně když mě nerad viděl s tou knížkou, tak se musel schovat. Tak jsem četl třeba taky Červenou knihovnu tehdy, Rodokapsy, a nejradši jsem měl brožované knížky. Právě ty Rodokapsy a tak dále, protože jsem měl, jak se tehdy nosili, starší generace si vzpomene, takový turecký tepláky. A já jsem si ty Rodokapsy sroloval do ponožky, A odešel jsem na záchod, jakože tam jdu, no a tam jsem to teda vybalil, nebo jsem si dával do trenek dozadu a ta bunda tepláková to kryla. A tam jsem teda četl a někdy tata tušil, že provádím něco nepovoleného a hlídkoval před tím záchodem. A tak já jsem musel ty knížky, které jsem tam měl, tak jsem musel, vlastně časem jsem si vytvořil takovou knihovničku za tou záchodovou mísou vzadu, jo, pod tím odtokem. A někdy jsem tam měl až 2-3 knížečky. A jednou se mně stalo, že se mně nepodařilo tu knihu vynést. A tak zatím ta kniha, pamatuju se do dneška, která to byla v takovým plátěným obalu, jílemnickýho kus cukru, bílý obal, a ta tam splesnivěla teda zatím. No a jinak jsem četl, jak říkám, bez výběru, četl jsem ty Rodokapsy, Červenou knihu, Rychlý šípy, co jsem si půjčoval od kamarádu. Pak jsem přešel na ty Verneovky, na Tři mušketýry, pak na taky, v té době to bylo, že jo, já jsem se narodil 46, tak v 50. letech jsem byl teda školák už, od 53. nebo 52. a miloval jsem budovatelské romány. Jo, vy jste tady ukazoval historickou publikaci Čuk a Gek, no, a já jsem četl budovatelské romány, třeba dvě takové tlusté dva díly, jmenovalo se to Brusky, jo, a Machonin to přeložil, Sergej, a bylo to s měkkým i Brusky. To jsem nevěděl, proč to tak je, no ale tak se to jmenovalo. A pak jsem četl třeba jednu knížku, to byla taky brožurečka taková, a pamatuju se jako dnes, jak líčí idylickou krajinu městskou ten spisovatel, že lidé se procházeli v místním parku a v dáli na obzoru se vznášel kouř z vysokých pecí. Jo? Slunce svítilo a hrála dechová hudba. A lidi rozáření se teda procházeli a tak to musela být krásná krajina. No a tak jsem četl, až jsem se posléze dopracoval k vážné literatuře, ty francouzské romány Zolu, Balzaka a tak dále, jsem si taky oblíbil a to jsem četl. A v průměru teda jsem hltal tak jednu, dokonce někdy v dětství, až dvě knihy denně.
2: Jo?
0: No, hltal jsem to. Možná, že jsem to četl lajdácky, jo, ale pamatuju se mnoho blbostí z té doby. A pozor, ještě jedna důležitá věc, když si můžu, je, že moje maminka měla takovou dřevěnou krabičku na šití. A já jsem o tu krabičku si opřel knížku, před sebou jsem měl papíry a tušky a barvičky a kreslil jsem a na zadní strany továrních plánů, co mě tata donesl, z jedné strany to bylo čistý, jsem kreslil zrovna třeba když o pirátech, tak pirátský lodě, prostě co jsem četl, to jsem kreslil. A aby možná tam už se projevil ve mně ten divadelník jaksi nebo něco, abych to umocnil ten dojem, tak po pravé ruce mě maminka dala nějaký jídlo. A já jsem k tomu jedl, co jsem zrovna taky četl. Takže například, když jsem četl Hrabě Monte Cristo, tak jak on byl v té věznici a tak, tak jsem popíjel vodu a jedl jsem suchý chleba s kouskem ajdamu. Jo? Chléb a sýr, jak to znáte, jak se ve věznici dává, že jo?
1: Váš tatínek a vaše maminka, kdybyste mohl, za co byste jim dneska poděkoval a je snad něco, co byste jim vyčetl?
0: No, já bych spíš vyčetl sobě vlastní blbost, že jsem mnoho věcí nepochopil. A mamince teda v podstatě bych neměl co vyčíst, leda, že mě odešla moc brzo. A sice maminka, to bylo vlastně něco, co by se dalo nazvat stělesněnou vlastně láskou. Jo? Maminka byla na mě tak hodná a tak plná lásky a ona taky milovala knížky a tak dále, takže mě v tom podporovala. A tak já jsem ani tolik nezlobil, víte, protože mě bylo blbý maminku zlobit, jo. A tata ten zas byl na mě přísnej a žádal, abych se učil, pořád mě z něčeho zkoušel, z nějakých školních, třeba, že půjdem na výlet v neděli. A já jsem se těšil, že půjdu do přírody, ale on hned začal, jak jsme vyšli z baráku, začal prostě buď to matematický příklady nebo něco, tak mě začal zkoušet. Taky což je propojený tady s tou jeho šetrností, on koupil tehdy takový rodinný domek v Brně. A ten jsme začali zvelebovat. A tak my jsme chodili a každý večer jsme nesli takovou tašku a kradli jsme chodníkový dlaždice. Jo, dvě chodníkový dlaždice a ty jsme vždycky donesli dom a on s tím dláždil zahrádku. Až byla zahrádka vydlážděná, tak jsme chodili krást prkna na regál do sklepa. Jo? Takže a já jsem se bál, že nás zavřou. Jo? Takže moje dětství je poznamenáno, abych tak řekl, životem loupežníka. A já jsem tehdy měl tatovi za zlý, že je na mě tak přísnej, jo, že musím prostě všecko dělat, co mě teda přikáže, a plnit úkoly. Třeba on říkal, a než přijdu, vyplevíš jahody. Jo, a tak jsem musel plevit jahody a tak dále. Kolikrát už jsem to tak nenáviděl, že jsem třeba vzal ten rýč, kterým jsem to okopal, ten jsem zlomil. Tak jsem říkal, tato, nemohl jsem, zlomil jsem rýč, jo, a tak dále. Stala se taková věc. No, ale poděkoval bych mu dneska za to, že mě učil být prostě důsledným a spolehlivým a zodpovědným, že on třeba říkal vždycky, a taky jsem to neměl rád, jo, ale on říkal vždycky, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. A já to mám jak v sobě vypálený a skutečně se snažím být spolehlivým v těchto věcech. A nebo říkal, německy říkal, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Po jídle máš si odpočnout nebo udělat 1000 kroků. Jo, on byl velký chodec, taky jsem nechtěl s ním chodit. Dneska to miluju. Jo, tady ty procházky a výlety do lesa a tak dále. Takže tehdy jsem mu toto všecko vyčítal a dneska jsem rád, že mě naučil aspoň trošku takové zodpovědnosti vůči životu, protože já bytostně jsem byl trošku lajdák, takovej a lenoch. Jo? A naučil jsem se to nějak překonat.
2: K tomu dětství mám ještě dvě obligátní otázky. Kdy jste byl poprvé v životě v divadle, na čem a s kým? Jestli se školou nebo s rodičema?
0: Ne, s rodiči jsem já do divadla teda nepřišel. Pamatuju se, když jsem byl malej, poprvé, co jsme šli celá rodina do kina, tak to bylo na film Ivan Hrozný. Eisensteina. Jo. Strašně se mě to líbilo, protože tam byly krásné záběry kamery, že ten Ivan Hrozný neustále jako taková příšera se objevoval a za ním byl veliký stín jeho a to bylo velmi působivý. Do divadla jsme chodili se školou a to se pamatuju, jaksi nejzazší divadelní zážitek byl na Buratinovi. Jsme byli v Loutkovým divadle. Buratino, to je vlastně variace na Pinokia. A tam byl takový temnější prostor a v tom se pohybovala krysa Šušara. Jo? A to se pamatuju jak dneska. A strašně se mě to líbilo. A tak jsem chodil do toho divadla, ale jenom se školou, s rodinou vlastně ne. To bylo divadlo, v Brně, v Loutkovém divadlo Loutkové. Radost. A pak jsme chodívali do divadla pro mládež, do takzvané Fučikárny, divadlo Julia Fučika. A tam hráli ty takové i budovatelské prostě pro děti, ale taky jsem tam třeba viděl, to dělal výborný režisér pan Kaloč, Cesta za 80 dní kolem světa, Verneovku, a rád jsem tam chodil, já jsem to měl rád, ale vlastně musím říct, že i když to byla nějaká blbost, mně se to líbilo.
2: No. Já bych ještě k tomu biografu bych se chtěl zeptat, jaké bylo kino vašeho dětství a byl nějaký dětský film, který by vás jaksi poznamenal? Atmosféra toho kina, přišel jste poprvé do kina, jak to na vás zapůsobilo?
0: Poprvní teda nevím, jo, ale pamatuju se třeba na ty kina tehdy, třeba tam bylo kino, kde se topilo v kamnech. A vždycky přišel, já jsem chtěl říct školník, ale to nebyl školník, to byl tam nějaký, a otevřel ty velký kamna, zachrastil tím uhlákem, naložil a zase odešel. Ale Který filmy jsem s tou školou viděl, to už nevím. A upřímně řečeno, nevím, jestli je to vhodný teda pro rozhlas, jo. Já si pamatuju ty kina z jiné stránky. Víte, já jsem celý dětství trpěl žaludeční neurózou. A tak jsem často potřeboval na záchod, jo. A ono to tehdy bylo složitý, nebylo moc veřejných záchodů a já jsem někdy už si nemohl pomoct a tak jsem šel tam, co bylo nejblíž. Takže jsem třeba chodil v Brně do baru, jako dítě jsem se probojoval, že mě pustili do baru nebo do hospody, nebo jsem přišel do kina. Radost se to jmenovalo na Cejlu a tam hráli Nepřístupný film. A já jsem už byl zoufalej a přesvědčoval jsem to trhače, že mě tam musí pustit, jinak bude zlé. A on mě chytl za zimník a že mě nepustí a já jsem se mu vyvlíkl z toho zimníku a prostě doběhl jsem ještě zavčas. Ale druhý problém ještě co byl, že nebyl toaletní papír. Jo? A v Brně byly trošku větší tramvajové lístky. Ale to zase ten průvodčí prodírkoval těma kleštěma. Jo? Tak to bylo nebezpečný. A tak já jsem dítě nemyslí tolik dopředu, tak mě nenapadlo nosit sebou, jak se tehdy používali nastříhaný noviny nebo tak. A tak jsem jednou spotřeboval na té toaletě pionýrskou vkladní knížku. Tak to byla nejdražší toaleta mého života. Poněvadž jsem tam měl uložený 20 korun, jo, ale co bylo blbý, tak to byl papír jako na bankovky, takovej tuhej. No a to je jenom takovou zajímavost, že potom jsem jednou objevil ten obal z toho. Ten byl jasně modrý a šel jsem do spořitelny. Jsem říkal, no to já tam budu mít za ty léta. Se mě muselo nastřádat, tam bude určitě stovka nebo kolik. No a oni mě řekli ve spořitelně, že už jsem to, že už je to propadlý, už je to promlčený. No, čili víc vzpomínek na tehdejší kina mám z tohoto úhlu. Abych řekl, to je takzvaný fekální humor, ale je to pravda, no.
3: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí herce, spisovatele, dramatika a divadelního režiséra Arnošta Goldflama.
2: Já myslím, že hezky končíme vaše dětství, teď už bych šel do té dospělosti. Vy jste mužem mnoha profesí, jste filmový i divadelní herec, dramatik, režisér, spisovatel, pedagog, učíte na DAMU momentálně, ale i na JAMU jste učil, že? A mě by zajímalo, jestli máte nějaký pracovní systém a jak to děláte, abyste měl čas na tu rodinu?
0: Já jsem vlastně od převratu, kdy jsem začal učit na JAMU, předtím jsem dělal tak hodně takový dílny a tak dále, se dělali takový, jak se dnes říká, workshopy, jo. A to jsem ale taky byl ještě dlouho v Brně. A tak jsem i služebně postupoval a učil jsem takzvané tvůrčí psaní a režii a v loni jsem seznal, že už jsem starej a že už taky bydlím v Praze určitou dobu a že už je to komplikovaný, tak už jsem jako důchodce to působení na JAMU uzavřel. Ale strávil jsem tam krásný roky a s těma dětskama to bylo krásný a myslím, že mám i pár šikovných odchovanců režisérů a režisérek. No a i v tom psaní jsem měl ty kurzy, takže taky tam byli šikovní lidi. No a teď jenom mám takový malej seminářiček prostě na Damu, jo. A víte, s tou prací je to různorodý, jo. Já bych vám řekl, jak to je. Já jsem původně chtěl být malířem a taky jsem se tomu velmi intenzivně věnoval. Dělal jsem grafiku, litografii, suchou jehlu, lepty a tak dále, všecko možný, olej. Pak jsem taky dostal příležitost a jezdil jsem do Břeclavské, do Poštorné, na co se dělá tam keramické, ty trouby, a dělal jsem keramiku, takovou figurální velký věci poměrně asi ukazuju, ale v rozhlase to není, myslím, vidět, ne? Ne. Takže skoro až mě po prsa. Takže já měřím 163, možná dnes už 2, a tak ty figury mohly být tak 130, 140 velký. No a chtěl jsem teda být tím výtvarným umělcem a oni mě tehdy žádali, i jsem měl výstavy nějaký a tak, a oni mě žádali, ať napíšu článek do katalogu. A já jsem říkal, kde pak, to není možný, protože já se vyjadřuju tím obrazem nějak, jo. No, uplynuli léta, já jsem vystudoval tu Jamu a přešel jsem do Hanáckého divadla, později Hadivadla, kde jsem strávil, bych řekl, vlastně šťastných 18 let. A tam, protože byly tehdy, spíš se hrály ty v uvozovkách bulharské hry, tak jsem začal taky psát. A to mě bylo vlastně, když jsem napsal první hru, mě bylo 33 let. Jo, to jsem se oženil po první a napsal první hru v zápěti. A začal jsem psát, stalo se mě to takovou posedlostí, tak jako to čtení, tak do dneška jsem už mě vlastně vychází sebrané spisy, tak do dneška jsem s takovou lehkou nadsázkou, bych řekl, nasmolil přes 80 her divadelních. A ty se teda občas hrají, dokonce i v zahraničí někdy. No a pak jsem jednou o prázdninách, a to už mě bylo asi tak 40 let, mě posedlo, napsal jsem povídku. A to se mě zalíbilo a začal jsem psát povídky a takové texty, takže pak jsem i vydal nějaké knížky s těma povídkama. Tak jsem se stal nejenom tím dramatikem, ale pak i tím spisovatelem. No a pak jsem se po druhý oženil. A mám teda 2 děti, teda 3 dceru dospělou Silvu a 2 teď děti z toho druhého manželství, otička 14-letýho a Mimi 8-letou. A když se narodil ten otík, to mě bylo skoro 55. A já jsem si říkal, no, to bych mohl brzo natáhnout bačkory, to člověk neví, že jo. Tak musím mu něco zanechat. A tak jsem mu zanechal, napsal jsem mu knížku Tatínek není k zahození. A ta knížka byla vlastně úspěšná, taky byla oceněna tou Magnesia Litera, jak je za nejlepší dětskou knížku tehdy. A tak mě to taky chytlo, tak jsem se začal věnovat i tomu, pak se narodila ta dceruška moje, tak jsem jí taky napsal knížku. No a tak jsem začal psát i ty knížky pro děti. Takže ono to tak přichází neočekávaně. To není, že bych si řekl, tak já budu psát všelijaké knížky a všelijaké hry. Vždycky zvenku přišel prostě ten impuls, ať už narození dětí, nebo potřebou divadla, nebo vnitřní takovým rozmarem. No a teď zrovna mně vyšla další, už asi 5. nebo 6. knížka pro děti, která taky měla svoje důvody, proč jsem jim napsal. Jo? Ona se jmenuje O nepotřebných věcech a lidech. A jsou to takový, řekl bych, pro rodiče i děti hlavně. A je to kvůli tomu, že když ten můj otec staříčky zemřel, tak jsem po něm vyklízel, že jo, věci a našel jsem takovou krabici tam a na ní bylo napsáno nepotřebné staré hadry. A já jsem si říkal, no to on tam schoval nějaký zlato, protože on byl takovej schovávač, jo. A tak jsem to prohrabal a tam skutečně nebylo

0: psal další pohádky o těch nepotřebných lidech. No a ta knížka teda teďka se objevila, takže pak mě řeknete, jak se vám to líbilo, když máte děti. No.
1: Vy jste načetl řadu audioknih. Budu pár jmenovat. Výlety pana Broučka do 15. století, pohádky Tatínek není k zahození, Vančurovo rozmarné léto, ale třeba taky vybrané pasáže ze Švejka. To jsou na poslech hodiny a hodiny četby. Kolik hodin vy věnujete přípravě a pak nahrávce jako takové? A stalo se vám někdy, že jste s některým textem zápolil, že jste nebyl sám se sebou spokojený a musel jste něco předělat? Dělávat.
0: Já jsem, to máte pravdu, načetl, jak se říká, různé věci, taky mýho oblíbeného Poláčka, Karla Poláčka, taky bylo nás pět třeba, nebo Hráči, hodně taky ty moje pohádky, ten Tatínek není k zahození, Tatínek 002. No, já snad bych mohl říct, že mám jednu výhodu. Poněvadž vím, jak je to těžký režírovat lidi, přimět je k tomu, aby to udělali tak, jak je ta vaše režijní představa, a neřvat na ně přitom. Jo? Prostě netýrat lidi a spíš využít toho, co oni jsou schopni nabízet, nabídnout jim taky něco a tak dále, tak já jsem jako herec poslušnej. Takže já se poddám vedení toho režiséra, který mě vede buď to teda v tom filmu, televizi, ale i při tom čtení těch textů, a nechám se teda vést, snažím se poslouchat, co mě říkají, a snažím se to teda splnit. A je fakt, že když se to nahrává, že já třeba někdy i člověk se zabreptá, ale tak to je normální, ale že třeba řeknu, tam myslím, že jsem to přečetl blbě, jo, jestli bychom to radši nevrátili a tak dále. A samozřejmě se musím připravit, musím si to minimálně přečíst, musím si říct, že třeba někde radši udělám pauzičku, nebo někde to oddělím, pomlčku takovou a tak dále. No tak určitě to nejde, že by člověk přišel a začal číst a že by to teda běželo.
1: Na kolik dní vám vychází třeba takový román, takový Poláček nebo Svatopluk Čech s tím Broučkem, to jsou pět CDček.
0: No nevím, já myslím si, odhadem řečeno, že za tu jednu frekvenci, za ty 4 hodiny, když to jde, že to udělá takových 20 stránek za tu jednu frekvenci.
1: Já vám děkuji, to byla moje zvědavost a teď bych se vás zeptal na tohle. V jednom rozhovoru jsem se dočetl, že nemáte povahu na to být šťastný. Řekl jste, jsem od podstaty nešťastný, jsem defétista, katastrofista a tak dále. Otázka zní, zažil už jste v některé z těch svých profesí nějakou katastrofu?
0: No, já bych řekl, že v každé. Jo. No. Ale já bych ani, možná, že jsem to, víte, ne úplně dobře formuloval, jo, ten defétismus, to poraženectví takový, jo, že bych byl nešťastný, ono možná jsem použil nesprávný výraz, jo. Já spíš bych řekl, že ne, že bych byl nešťastný, ale že neumím teda, jak říkáte, cítit nějaký intenzivní pocit štěstí, uspokojení nebo spokojenosti takové se životem. A já jsem furt nespokojený. Jo? A vlastně, kdybych se měl přiznat, já jsem pořád naštvaný trošku. Víte? A vlastně nerudnej trošku, jo, a protivnej, jo, ale Mám to štěstí, že mám hodně

0: No pani a ty deti hodní a oni, že mě tak civilizujú. Jo? Že já vlastně tím, že s nima komunikuju, tak si říkám, no kdo by chtěl takového protivu. A tak mám radost z toho, že se se mnou ještě baví, jo? Že spolu, já nevím, třeba jdeme skutečně do toho kina, nebo do divadla, nebo na procházku, nebo někam. A že mě berou za takového trošku přece partnera, se kterým je jakási řeč. A víte, já to mám, vlastně toto je taky jedno dědictví, možná potom mým tatovi, že nějakým způsobem, on byl taky nespokojený pořád. A že já, když se mně něco daří, třeba jiný režisér by řekl, tak to je dobrý, tak mám inscenaci jsem udělal, jsem měl premiéru, lidem se to třeba líbilo a tak. A já vždycky mám takového červíka, jak v jablku, který ve mně hlodá, říká, no vidíš, teď jsi měl premiéru, teď se ti dařilo, knížka ti třeba vyšla, jo, nebo hru napsal za to, no, a teď přijde průser. Jo? Takže když se mě něco daří, tak já mám strach, že přijde katastrofa. A když je katastrofa nebo malér, tak já si říkám, no to mě patří, to je to, co jako je v pořádku. No a po katastrofě většinou přijde něco dobrýho, nějaký. Tak teď je to dobrý, teď jsou v průseru, no tak může to být zas něco podařeného nebo nějaký štěstí. A tak já tak vlastně mezi tím osciluju, jo? Protože když je štěstí, jsem nespokojen, když je neštěstí, jsem spokojen v očekávání příštího štěstí prostě. No. Čili, když dovolíte, bych řekl, že mám blbou povahu. Jo? No.
1: Moje poslední otázka. Já vás zvláště díky některým filmům vnímám jako skvělého komediálního herce. Jaký humor je vám nejbližší a které z komiků našich i zahraničních máte rád?
0: No, já bych s tím herectvím byl u mě opatrný, víte? Já rád hraju, jo, musím říct, že moc rád hraju třeba v pohádkách nebo takový, taky do kterých mě taky obsazujou, takový bizarní typy, takový podivíny a nebo poplety, ale hraju taky rád, což už na mě dávno s tím zapomněli, nějaký protivný zlý lidi. To se dobře hraje, víte? A v těch pohádkách takový zlosin, to je k nezaplacení, to je dobré. Jo? A hraju spíš teda typy, než bohatě propracovaný psychologický postavy. A právě jsem byl rád na tom provázku, že jsem mohl tam ty herce pozorovat. Jo? A třeba od Polívky jsem se naučil, nebo naučil, no úplně ne, ale učil jsem se toho, že člověk pohotově reaguje, že je schopen třeba improvizace nějaké a v duchu. Takže tam jsem se hodně naučil od těch herců právě od toho Polívky, od Pechy, od Zatloukala, od Larryho Hausera. A to je jedno, jestli oni hodně hrajou ve filmu nebo ne. Jo, to nic neznamená, že se objeví lidi v televizi. Jo. To v každém přiblblým seriálu je x herců, který nikdo nezná, pak zase si je nebude pamatovat, až to skončí. Jo. Ale dobrý herce si člověk bude pamatovat. A tak říkám, tak třeba toho Polívku, nebo se pamatuju ve filmu U snědeného krámu Vlastu Buriana, který tam hrál vážnou roli. A najednou jsem viděl, že to je velký herec. Nebo třeba se budete pamatovat v Markétě Lazarové, že jo, ono se říká komik, ono to je strašně těžký, komik, jo. A tak si člověk si je zařadí do škatulky a najednou v té Markétě Lazarové vidíte, že ten menšík, který ho celý národ měl za takového komika, najednou taky hraje výborně vážnou roli, jo. A někteří ti světoví herci, třeba je taková povídka, hrál hlavní roli francouzský herec Fernandel, který chodí jak takový podvodný kněz krajinou a dělá podvody a hraje to výborně. Jo? A najednou vidíte, že to je velmi těžký posunout se od takového zdánlivě banálního komika k širšímu herectví. Ale na druhou stranu, dělat komedii, to je strašný. To je těžký, Woody Allen třeba, jo. To všechno jsou lidi, od kterých by se člověk mohl učit, nebo Chaplin, nebo jo, to jsou, bych řekl, myriády těch vynikajících herců a k ním se člověk může jenom pokusit dorovnat nějak. No.
1: Já bych se zeptal, když se smějete se nahlas, smějete se rád?
0: Rád se směju a to jsem vlastně předtím zapomněl říct, že mám nejradši tragikomický filmy, kde to se tak je na hraně. Já to mám rád, když to balancuje na hraně. A směju se rád, někdy jakoby i proti své vůli, jo, že mě to rozesměje, ale nesměju se tím hlaholivým smíchem na hlas, takovým tím ha, ha, ha, jo, ale směju se jo, takovým smíchem dovnitř.
1: Škoda, že to nebude v rádiu vidět, ale smějte se krásně. Přátelé, pan Arnošt Goldflam je váš, máte-li nějaké dotazy?
2: Dobrý den, pane Goldflam. Dočetl jsem se, že nemáte doma televizor. Co na to říkají děti? A není to tím, že máte doma krásnou mladou ženu?
0: Abych ji zalichotil, tak bych měl říct, že jo. Ale tím to není. Je to tím, že my jsme opravovali domek před asi 2,5 rokem a bydleli jsme teda provizorně a náš televizor šel do igelitového pytle do sklepa. A domek se opravil, už tam bydlíme a televizor ale spočívá ve sklepě stále. My jsme ho nevytáhli ze dvou důvodů. Jednak, že nevíme, kde máme ten set-top box. Jo? Protože jsme vlastně zjistili, že se bez toho televizoru obejdeme. Protože já bych se třeba podíval někdy na nějaký pořad. Třeba na nějaký film zajímavý dávají na té Dvojce pro mě, co by mě tak zajímalo. Ale ono to je většinou pozdě v noci. A já už tak přes půlnoc nevydržím. Jo? Takže stejně bych se nedíval. Za prvé a za druhé, když se chceme na nějaký film podívat, no tak se podíváme na počítači, tak si pustíme DVDčko nebo tak a děti ani nenadávají. A musím taky říct, nechci prostě se tvářit, že máme nějakou idylu, ale my taky rádi někdy hrajeme hry doma. Takže hrajeme nějaký Carcassonne nebo Dostihy, nebo já nevím co, nebo Scrabble. A někdy taky klábosíme a někdy se díváme teda na ten počítač na něco. A taky se někdy podívám do programu a říkám si, tak na co bych se podíval, kdyby. A zjistím, že na nic.
3: Dobrý den, pane Goldflam. Do jaké míry jste podědil po tatínkovi tu šetrnost? Není ta televize právě ve sklepě projevem té šetrnosti?
0: No, podědil jsem tu šetrnost po něm, ano, to je pravda. Já nikdy nikomu nic nekoupím, jo. Jak třeba se řekne v hospodě a on dal rundu nebo něco, nikdy. Jo. A nebo třeba někteří herci mají narozeniny a teď pozvou celý divadlo, já nikoho nikdy. Jo. Ale na druhou stranu, já jsem i šetrnej třeba vůči sobě, že třeba jdu a koupím si něco levného a ono to není k ničemu a já pak musím jít a musím si koupit to ještě jednou dražší. Čili já na té mé šetrnosti dost prodělám a dost peněz utratím, víte? A taky, ale musím říct, že na mých blízkých nebo na mé rodině moc šetrnej nejsem a zároveň teda musím k jejich poctě říct, že oni dobře znají míru, jo? Že jsem je asi dobře vycvičil, jo? Že jejich nároky jsou přiměřeny. Jo? Takže já bych řekl, že jsem se naučil šetrnosti, ale není to nějaký hrozný.
1: Máme dotaz?
2: Já bych se chtěl zeptat, v televizi jste mluvil, jak jste přišel o panictví. Kolik vás to stálo a v kolika to bylo letech?
0: No. To vás zajímá. A teď vy už to musíte mít za sebou, ne? Už asi nebudete panic, nebo jo? No, no podívejte se, je fakt, že za první republiky to bylo zvykem, že šel i tatínek se synem do bordelu a tam ho nechal připravit o panictví. Já jsem se toho dlouho nemohl zbavit. To je pravda. A už jsem z toho byl trošku nervózní. Jo? Takže ono už mě bylo 20 a furt nic. A pak mě někdo poradil, že je nějaká taková možnost, že nějaká dáma existuje. A tak se ta věc přihodila. Zbavil jsem se toho. Tehdy v 60. letech za 70 korun. A od té doby už to frčelo.
1: Takže máme ještě někde nějaký dotaz? Není-li více dotazů, tak budu končit obligátní větou. Šemánovice navštívil pan Arnošt Goldflam.
4: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Let uplyne letos od chvíle, kdy se 25. září roku 1906 narodil na Žižkově Jaroslav Ježek, geniální hudebník, skladatel a klavírista. Téměř nevidomý jazzman se do povědomí lidí zapsal především jako dvorní skladatel Voskovce a Wericha. Následující pořad vysíláme v souvislosti s kulatým výročím narození této hudební legendy.
2: Asi nikdo si nedokáže představit, jak by vypadalo Osvobozené divadlo a práce Jana Wericha s Jiřím Voskovcem, kdyby nepotkali jednoho z nejgeniálnějších skladatelů moderní doby, Jaroslava Ježka. To, co mu osud upřel na slabém zdraví, jako by se mu snažil vynahradit v hudebním talentu. A my mu proto věnujeme dnešní díl pravidelného cyklu Životopisy.
3: Jaroslav Ježek poprvé.
4: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych se představil. Mé jméno je doktor Václav Holocknecht, klavírista, publicista. Jednoduše člověk, pro něhož se hudba a její popularizace stala alfou a omegou. Budu si pro své a doufám, že i vaše potěšení 5x povídat s Jaroslavem Ježkem. Bude to pochopitelně rozhovor fiktivní, neboť oba jsme v tento čas už tam, kde andělé k vyhrávání ani nepotřebují noty. Takže vlastně možná už teď vůbec nezáleží na tom, jestli si s Ježkem povídám já nebo někdo jiný. I když byli jsme spolužáci na konzervatoři, hrál jsem nesčetněkrát jeho skladby, hodně jsme se kamarádili, suma sumárum, je to vlastně správně. A dobře, že tu s vámi budeme právě my dva. Jaroslave, nazdar.
5: Václave, kamaráde, promiň, já jsem si jaksi nevšiml, že už jsi tady. Vždyť víš, jak mizerně vidím. Ale člověk si zvykne na všechno. Že netušíš, proč jsem tě dnes pozval na skleničku právě sem na pražský Žižkov?
4: Trocha sentimentu, dávné vzpomínky.
5: Ty nejdávnější. Já jsem se totiž tady 25. září roku 1906 narodil a za 2 roky po mně přišla na svět sestřička Jarmila. Bydleli jsme ve Všehrdově ulici, pak v Rígrově a nakonec v Husově třídě. Můj tatínek Adolf byl dámský krejč.
4: Ale tvůj osud, promiň.
5: Vždyť na tom nic není. Prostě od malička jsem moc špatně viděl. Ale děti si jaksi dovedou poradit. Tatínkova krejčovská dílna, to byl můj svět. Probíral jsem se jeho škatulkami a knoflíky barevnými nitěmi. Ze všeho nejradši jsem měl v kuchyňské kredenci spodní šuplík. Maminka tam měla pokličky. Vašku, těmi se to třískalo. To byly činely.
4: Vaši sousedi museli mít svatou trpělivost nebo špunty do uší.
5: Byli moc hodní. Asi jsem navíc vzbuzoval jistý soucit. Dítě, které skoro nevidí. Když mi byly 3 roky, operovali mne na pravé oko. Poprvé neúspěšně. Po druhé jsem se jim taky nepovedl. Při 3. operaci jsem přišel o oko úplně. Bylo to hrozné. Bolest a pak na levé oko, které mi zbylo, jsem viděl jen málo. Zhoršoval se mi tam šedý zákal. Naštěstí rodiče operaci toho druhého oka odmítli. Jednoho neštěstí není nikdy dost. Dostal jsem spálu s hnisavým zánětem uší. Výsledkem byla nedoslýchavost.
4: Ovšem, k tomu všemu snad jako dar Boha či osudu mimořádné hudební nadání. Říká se, že když nám někde není dáno, život dopřeje jinde víc.
5: Muzika, ta byla vážně mou radostí od jak živa. Celý týden jsem se těšil na neděli odpoledne. Tatínek si vzal tu elegantní kravatu, maminka kostým z lehké vlny, co jí otec ušil, a šlo se do Rígrových sadů. U stolečku z dřevěných prkének si obřadně objednali bílou kávu. To všechno za zvuků zahradní kapely. Nikdo mne v tu chvíli neudržel. Utíkal jsem k hudebnímu pavilonu a nehnul jsem se odtud, dokud muzikanti hráli nebo dokud naši nevypili svou oblíbenou kávu s mlékem a odvedli mě domů.
6: Při vší úctě, Jardo, to měli hudebníci z takového dotěrného kluka radost.
5: To by se zdivil. Pan kapelník se ke mně choval skvěle. Dokonce, když se za těmito kouzelnými nedělními odpolední ohlížím, tak mám pocit, že mu můj vřelý zájem dokonce lichotil.
6: My, muzikanti, to známe. Jednoduše, každý nadšený posluchač potěší.

0: Poslyš, co škola? Byl jsi snaživý žáček?
1: Začal jsem chodit do obecné školy na Prokopově náměstí. V Praze, pochopitelně. Nebylo to pro mne, kluka s tak slabým zrakem, jednoduché. Ale vedl jsem si statečně, to mi věř. Po dvou letech ale stejně pan učitel našim doporučil, aby mne dali do chlapeckého ústavu pro slabozraké děti.
0: A mezi tím se začalo nad Evropou smrákat. Nemilosrdně se schylovalo k válečnému konfliktu.
1: No právě. Tatínek musel narukovat. A já jsem mu dělal velké starosti. Svízelnou rodinnou situaci vyřešil tak, že jsem nastoupil do Hradčanského ústavu pro výchovu a léčení slepých a na oči chorých dětí. Prožil jsem tak celých 6 let a 6 měsíců. Naučil jsem se číst hmatem. Ale co bylo podstatnější, setkal jsem se blíž s hudbou. Naučil jsem se hrát na klavír, zkusil jsem to s violončelem, klarinetem i kytarou. Dokonce jsem poznal něco i z harmonie.
0: Byla to nicméně tvrdá léta.
1: V tom máš jistě pravdu. Někdy mi bylo krušno a teskno. Nesnášel jsem to prostředí. Když se ale ohlížím zpátky, klobouk před těmi ústavními pedagogy dolů. Příprava pro ty, kteří se postiženi těžkou zrakovou vadou budou živit hudbou, to tedy byla neocenitelná. Pro naši rodinu navíc zřejmě jediné rozumné řešení. Tatínek na frontě a maminka s malou Jarmilkou hájili holé živobytí jen s vypětím všech sil.
0: Páni učitelé a vychovatelé v ústavu, z tebe museli být nadšení. Takový talent.
1: To právě nebyli. Jak už jsem ti povídal, byl tam život jako ve vězení. Můj temperament, moje svobodná duše, to všechno se jaksi vzpouzelo. V ústavu nade mnou tiše zlomili hůl. Jednou jsem za pootevřenými dveřmi zaslechl suché konstatování. Bude z něj zřejmě ladič klavíru, anebo mu někde seženeme trafiku.
2: Netoliko, že

0: Válka skončila. Jaké bylo setkání s tatínkem?
1: Vřelé, kamaráde, vřelé. Jenže vrátil se z války s nemocným srdcem. Snažil se pro nás udělat maximum. Našetřil nějaké peníze a koupil družstevní byt v Kaprově ulici číslo 10 na Starém městě pražském. V roce 1921 se tam s námi stěhoval i obehraný klavír, který pro mne otec koupil. Hrál jsem jak o život. Chodil jsem dokonce do soukromé hudební školy. Jmenovala se Dvořákeum a ředitelova dcera Zdeňka Heřmanová se mi věnovala přímo mateřsky. Chtěl jsem studovat hudební vědu na univerzitě, ale pak jsem se raději pokusil o konzervatoř.
0: No, tak konečně dobrá zpráva. Tam si patřil už dávno. Ostatně my dva kamaráde jsme se za čas poznali právě tam.
1: Páni profesoři byli spíš v rozpacích. Předpokladem přijetí bylo i dobré zdraví, tedy i zrak.
0: Já budu upřímný. O tvé přijímací zkoušce se na konzervatoři povídalo.
1: Tak taky tedy víš, že jsem v místnosti, kterou jsem pochopitelně neznal, nemohl najít klavír. Pak mi kdosi vlídně pomohl.
0: Ale pak se o Ravelově sonatině a Hindemithově Bostonu z klavírní svity ve tvém skvělém podání vyprávělo taky hodně. Mezi námi, Ježuro, mnozí z přijímací komise tehdy znali ty pány skladatele možná dost chatrně.
1: Nerad bych jim křivdil. Hezky hovořili o mé muzikálnosti. Prostě nechtěli mne vykázat ze dveří, ale na druhé straně předpisy byly předpisy. Do klavírního oddělení mohli jen ti zdraví. Evidentně si se mnou nevěděli rady. A tak se šli poradit.
0: Naštěstí přizvali profesory kompozice Karla Boleslava Jiráka a Alojze Hábu.
1: Těm imponoval můj zájem o moderní muziku. Asi nás takových bláznů nebylo mnoho. Tak si mne zřejmě nechtěli jako kořist nechat ujít. Musel jsem cosi zaimprovizovat. A vzali mne. Kromě jiného mne čekal Hábův kurz čtvrttónové hudby. Co tobě o tom budu, Vašku, povídat?

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Jaroslav Ježek, podruhé.

0: S Milí Ježuro stali spolužáci na konzervatoři.
1: Byl to docela hezký čas. Našel jsem hodně kamarádů. Cítil jsem se v té škole na Slovanech vážně fajn. Dokonce se mi za rok podařilo studovat vedle skladby taky klavír. Nad mými zdravotními problémy, které tomu podle školních předpisů bránili, pánové nakonec přimhouřili oko.
0: No, dneska už ti to můžu říct. Měl jsi na konzervatoři zvláštní, skutečně dobrou pověst. Už tehdy jsme tě znali jako kluka se zálibou v moderní muzice a vlastně se od tebe stále očekávalo něco neobvyklého. Nikdy jsem si předtím nepředstavoval, jak může být vlastně muzika vtipná, plná legrace a žertů.
1: A vidíš, jednou se můj tatínek vrátil z konzervatoře s pláčem. Byl se na mne informovat a řekli mu, že jeho syn je největší talent na škole. Blahopřáli mu. Byl v tu dobu v souvislosti se svým srdečním onemocněním trochu přecitlivělý a tak mu chudákovi po tváři kanuli slzy radosti. Měl krásný pocit, že moje volba byla správná, že jsem se dobře postavil do života. S tímto vědomím taky umíral. Bylo to 3. srpna 1926.

0: Následující rok, tedy 1927, ten znamenal nové vykročení. Vzpomínám si na závěrečný koncert na konzervatoři.
1: Inspirovaly mě hlavně texty. Nezval Jean Cocteau, to byl báječný večer. Já jsem hrál na klavír a moje písně zpíval E.F. Burian.
0: Tvůj absolventský koncert mi tedy Ježuro dal skutečně zabrat. Ale vlastně byla to velká podsta. Tvůj koncert pro klavír a orchestr hrála ve velkém sále Radiopaláce na Vinohradech Česká filharmonie.
1: Ano.
0: No a já jsem hrál soulový part. Na jazzový buben tloukl už zmíněný E.F. Burian. V první větě byl foxtrot, pak tango, v závěru koncertu zněl Charleston. Poslyš, Jardo, jak ty jsi vlastně přišel k jazzu?
1: Patřil jsem jazzu dřív, než jsem se stal skladatelem a než jsem věděl, co to vlastně jazz je. Jako školák a pak student jsem scháněl kde jaká taneční alba a hrál z nich nejenom pro sebe, nýbrž pro každého, kdo se naskytl jako posluchač. Sklíze je na jedné straně vděk, pokud bylo mé obecenstvo mladé, a na druhé straně divné fyzické násilí, pokud jsem se produkoval svým příbuzným nebo učitelům.

0: Rozeli, Rozeli, Ježuro, pamatuješ? Už ve škole, ale pak i při večírcích či vystoupeních si nás oslňoval klavírními variacemi ve stylu různých skladatelů. Třeba na tuto prostinkou píseň. Dokonce si lidé z publika mohli zvolit, zda chtěli třeba tu Naninku slyšet, jak by zahrál Mozart nebo Liszt.
1: Někteří posluchači se mě snažili taky pěkně nachytat. Třeba, jak by to znělo od Stravinského. No, to byl Vašku někdy oříšek. Ale já jsem publikum miloval. Pódium, rytmus, potlesk, smích. Abych ale nezapomněl, v té době mi velice pomáhal E.F. Burian. Zase ho musím zmínit. Nebyl o mnoho starší než já, ale měl styky. Syn vynikajícího baritonisty, synovec světoznámého tenora a hlavně měl báječně průbojnou náturu. A byl okouzlen vším novým.

0: No vidíš, chlupatý kaktus. Tuto písničku kdekdo považoval a možná, že považuje za moji. Ale ne. Jejím autorem je právě můj kamarád E.F. Burian.
1: Jo, jo, 20. léta. To se nám to skotačilo.
0: Abych pravdu řekl, bral jsem na druhé straně některé věci hodně vážně.
1: Mladí lidé často berou vážně i sami sebe.
0: Například svou spolupráci s Devět silem, tedy avantgardním sdružením umělců, které vzniklo pod vedením Karla Tajgého už v roce 1920. Bylo to neobyčejné společenství. Nezval, Seifert, Halas, malíři Šíma, Toajen, Štyrský. Měl jsem za to, že když lze najít novou tvář literatury a výtvarného umění, můžeme totéž dokázat v hudbě.
1: V těch dobách se právě se souhlasem Devět silů narodilo Osvobozené divadlo. Mm-hmm. Sešli se tu hned tři režiséři, Frejka, Honzl a zase E.F. Burian. V březnu 1927 se oddělila skupinka Dada. Honzl zůstal v Osvobozeném. 19. dubna 1927 se na jevišti v malém sále umělecké besedy objevili dva autoři a tak trochu klauni, pozdější Voskovec a Werich. Tehdy však ještě studenti právnické fakulty. Hrála se zbrusunová West Pocket Revue s nečekaným obrovským úspěchem. Ten je, jak známo, nakažlivý. Vymýšlelo se všechno možné. Osvobozené hledalo samo sebe.
0: Dozvěděl jsem se, že jim dělá starosti hudba, tedy muzikanti v jejich orchestru, ti byli náramní, ale co hráli? Samé převzaté americké šlágry, k nímž vymýšleli pánové Voskovec a Werich svoje nové texty. Hledali skladatele. Já jsem se v té době toulal po Paříži. Přátelé Bohuslava Martinů se o mne postarali báječně a já byl metropolí na scéně nadšen. Diaghilevův balet, divadlo Atelier, Folie Bergère, ale i Večery v opeře. Ah, Paris, Paris.
1: No, počkej, a co to Osvobozené?
0: Měli víc adeptů. Já jsem zapůsobil svým nově získaným pařížským šarmem. Ale znali i můj klavírní koncert a hlavně, jak si dovedu užívat muziku spolu s obecenstvem. Nabídli mi smlouvu.

0: To už je ze hry premiéra Skafandr.
1: Ano, Skafandr. A já jsem v té době komponoval také jiný žánr. Dechový kvartet pro flétnu, dva klarinety a fagot pro koncert v Umělecké besedě. Nicméně muzikálnost Voskovce a Wericha, rytmus jejich textů, to bylo pro mne neodolatelné.
0: Já tu musím nestranně dosvědčit, že se Jaroslav Ježek osvědčil. To je slabé slovo. Vyvolal nadšení. Stalo se totiž něco neočekávaného.
1: Musím přiznat, že jsem byl na to hrdý. Hra sama se totiž zase tak moc nelíbila, ale všichni tvrdili, že to byla právě má hudba, která udržela představení při životě celých 61 repríz. No, hodně za tu nenadálou slávu mohli taky muzikanti. Bylo jich v dalších inscenacích dohromady 16 a měli k dispozici 37 nástrojových možností a kombinací. Bylo to někdy dost dobrodružné. Mnohdy to nebyla jenom idyla. Konkurence některé z nich tu a tam úspěšně dokázala přeplatit a přetáhnout.
0: Co na tom dnes už záleží. Upřímně řečeno, kolik se toho dnes vůbec ví o hře Skafandr? Ale tvoje tři strážníky, koliká ta generace už je vlastně zpívá?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Jaroslav Ježek, potřetí.
2: Dobrý den vám všem, milí posluchači. Dnes jsme si dali s Jaroslavem Ježkem schůzku u něj doma, v legendárním tmavomodrém pokoji, v Praze, Kaprově ulici číslo 10.
3: Znal jsem cestu domů nazpaměť. Orientoval jsem se podle výkladních skříní. Náš byt je v prvním poschodí. Když se otevře v schodby, můj pokoj je po levé straně.
2: Prim tu hraje klavír, psací stůl má opalinovou desku, pohovka se světlehnědým potahem.
3: A před ní nízký stoleček, skleněný stoleček, jehož deska je podsvícena žárovkami. Jak moderní.
2: Poslyš, Ježuro, v té tvé muzikantské knihovně bych se mohl přehrabovat celé dny.
3: Jen mi prosím tě nic nepomíchej. Mám všechno seřazeno tak, abych našel věci po hmatu.
2: Na zdi u stolu visí housle, slepené ze sirek.
3: Ty jsem dostal na památku. Podívej, tady si můžu nahrát z rády a všechno, co mne zajímá. A těch kachlových kamen bych se nevzdal za milion. Když je sichravo či mrazivo, přitisknu se k ním jak k milence.
2: Stěny jsou tu světle modré, strop tmavě modrý, i záslony na okně, které vede na dvůr městské knihovny, jsou modré. Ježkův legendární modrý pokoj.
3: Tento můj pokoj mi dal tak vymalovat kamarád František Zelenka, architekt a scénograf. Vyznal se ve své profesi.
2: Aha.
3: Vždycky jsem se tu cítil dobře. Nikde jsem nebyl šťastnější. Jsem to ale sentimentální. Vašku, tamhle je skřínka s likéry. Nalej něco.
2: Net

0: Jak se ti vlastně skládalo pro osvobozené? Nebyly pro tebe texty spíš jakousi koulí na noze?
1: Ani v nejmenším. Voskovec i Werich měli muziku sami pod kůží. Jejich verše si o zhudebnění sami říkali. Ostatně, poslechni si, co o mé, vlastně spíš naší muzice, řekne Jan Werich o mnoho let později.
2: Ježek strašně snadno tvořil, jemu to nedalo práci. On si sedl k pianu a zahrál věc, ta měla začátek, prostředek a konec a byla hotová. Na tom se nemuselo nikdy nic měnit. A měl takový, ono, když pak umřel, tak jsme našli takový zápisky jeho. Tam měl 700 šlágrů napsaných. Jenom vždycky 4 takty toho refrénu. Když ho něco napadlo, tak si to napsal.
1: Jenže, Václave, můj hudební život to nebylo jen osvobozené. Pro Anku Čekanovou jsem napsal hudbu k baletu Nervy. Uvedli ho v roce 1928 ve Vinohradském divadle. Upřímně řečeno, moc úspěchů jsme tehdy nesklidili. Režisér Karel Dostal u mne pak objednal muziku k Chestertonově komedii Kamarád čtvrtek pro Národní divadlo. Pamatuji si, jak mi řekl, mělo by to být trochu nachmelené, ale Ježku, ne zas moc, to víte, jsme Národní divadlo. Goldonyho zpívající Benátky, Vančurova Hra jezero u Kereve, spousta komorní i symfonické muziky. V roce 1930 uvedla například Česká filharmonie Zařízení samotného Václava Talicha, můj koncert pro housle a dechový orchestr. Měl jsem úžasnou radost. Skládal jsem jak o život.
0: A hezké byly hudební večery v Mánesu. Hudba nám tam jaksi pomáhala vnímat výtvarno.
1: Kultivovaný recenzent by pravil, že umocňovala dojmy. Se svou vrozenou skromností si zapomněl poznamenat, že klavírní skladby patřívaly vždycky tobě. A psával jsem pro tebe, Vašku, rád.
0: Tvůj někdejší profesor kompozice Josef Suk měl zřejmě pravdu, když ti prorokoval budoucnost srovnatelnou s Beethovenem.
1: Co ty si všechno pamatuješ? No, byl to vlídný pán. Já jsem mu na to tenkrát odvětil, že jestli myslí tu hluchotu, takže to asi tak bude.

0: Nikdy jsem si, Ježuro, nemyslel, že právě tebe bude tak inspirovat auto.
1: To bylo v 31. Na Masarykově okruhu v Brně vyhrál velkou cenu Louis Chiron na voze Bugatti. Řítil se do zatáček, uháněl po rovině. Fascinovala mne rychlost, dynamika jeho jízdy, pravidelný, skoro veselý chod motoru. Měl jsem závrať z techniky. A když já, vzhledem k nemocnému zraku, jsem si nikdy nemohl sednout za volant, přál jsem těm lidem, že si mohou takto užívat doby, do ní jsme se narodili.
0: Doba to byla krásná, svobodná, ale měla i svá bolavá místa.
1: To mi povídej. Nás lidi z osvobozeného hodně trápili sociální problémy. Znali jsme stíny všedního života. Nesnášeli jsme moc založenou na penězích, bezcitnost a nadutost těch, kteří se domohli vlastního blahobytu po hřbetech jiných. Já jsem se dokonce v té souvislosti naučil psát pochopitelně.

0: prvé řadě nás však bavil život, ať už byl jakýkoliv. Proto jsem tak rád psal muziku, na kterou se dalo tančit. Když jsem komponoval, neměl jsem před očima jen křehké hbité nožky jenčíkových girls na jevišti, ale třeba taky běžný pár někde v předměstské kavárně. Jako bych tušil, jak je život krátký a jak je třeba využít každou chvilku.
1: Osvobozené se zatím vybatolilo z dětských neduhů a stala se z něj sice neoficiální, ale současně velmi prestižní scéna. Jedna premiéra stíhala druhou, Don Juan, E Company, Golem, César. To už jste byli naprosto nenapodobitelní a originální.
0: Začalo desetiletí našich úspěchů. Měli jsme stále plno. Hodně jsme také jezdili po vlastech českých a moravských, zejména na konci sezóny. Zvlášť rádi jsme hostovali v Brně. Bezvadné publikum.
1: To mi říkáš ty? Z jednoho takového hostování se prý vrátil o jeden zub chučí.
0: No jo. V Brně jsem se jednou popral a přišel jsem o zub, to máš pravdu. Ale já jsem na to svým způsobem hrdý. Prostě mě v tu chvíli přestali brát jako chudáka, poloslepého muzikanta a bez caviků mi dali přes držku.
2: Protože my jsme to protekní muži, mít řeko a chval ve zdravé kůži.
3: My máme hlavu Davida
2: a tělo do Lidáše. Co Don Juan se Boha pustě chvástal, to naši net jen levou rukou za.
3: Nám žena každá ráda hodí růži,
2: protože my jsme 100% muži.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jaroslav Ježek, po čtvrté.
3: Pozliš, Ježuro, proč my dva tu vlastně po těch letech vzpomínáme skoro jenom na muziku? Já vím, byla pro nás oba alfou a omegou života, ale co jsme vlastně prožívali, když světla v sále pohasla, víko klavíru zaklaplo a klauni si kdesi v zákulisí drhli šminky z tváři. Jak jsi vlastně žil? Nebo o tom nechceš mluvit?
4: Máš tím na mysli flámy?
3: No.
4: To, že jsem se rád podíval na dno sklenky? Vašku, žili jsme na plný plyn. Někde v srdci to však možná bylo jinak. Já nevím, ať to radši řekne Jan Werich.
5: No, jinak to byl moc hodný člověk. On, když byl v Praze, tak pil. Pil. On mu stačilo málo. Jemu stačili dvě deci a bylo pilej, protože on to nemohl zpracovat, ten přísun, a ta ledvina mu špatně fungovala, takže ono se to rychle dostalo do krve. A tady bylo pár lidí, kteří z toho těžili a chodili s ním, protože on za ně platil a tak dále. Ale nakonec konců on dělal dobře, že takhle žil, protože to pití nemělo vliv na délku jeho života. On, když byl pod vlivem alkoholu, on nebyl nikdy tak popil jako delíry, ale když byl pod vlivem alkoholu, tak si ztratil ty mindráky, který měl z toho, že nevidí a neslyší. Ožil byl stal se středem společnosti a se cik piano a byl báječný.

0: korun ročně u nás v divadle před válkou, jen to hvízdlo, a ten by si byl nenechal ušít frak jinde než u knížete. Tak, ale ono, ta tendence u nás je tak, že aby byl umělec, tak chudák, takovej umělec, víte, a musel ještě chodit, mít nádobí do reprezentačního domu.
1: Jardo, dost často jsem tě vídal ve společnosti hezkých žen.
2: U divadla už to tak bývá, to bys měl ve svém věku, Václave, vědět.
1: Neuhýbej, nezamlžuj. Vždyť i ty si našel, a dokonce dodnes existují písemné důkazy.
2: Zřejmě myslíš Milu Lederovou. Začalo to vlastně divadelním průšvihem. Hned na začátku sezóny 1933-34 se v Osvobozeném nepovedla premiéra Robina Zbojníka. Vrátili jsme se tedy k Cezarovi a Voskovec s Verichem, trochu horkou jehlou, psali ve spolupráci s Adolfem Hofmeisterem hru novou, Svět za mřížemi. Potřebovali jsme zpěvačku do role Miami. Při zájezdovém představení olomoucké opery ji vlastně náhodou objevil dirigent Karel Ančerl v Prostějově. Vzali jsme ji do angažmá. Vzniknul mezi námi vztah. Když jsme nemohli být spolu, hodně jsme si psali. Jakmile jsem si sedl k dopisnímu papíru, jako bych s ní mluvil tváří v tvář. Moje drahá Miluško, zase jsem si tolik na tebe zvykl a ani nevíš, jak mě tu scházíš. Ta doba, co jsem s tebou trávil, se mi nyní zdá tak krátká, že si někdy myslívám, že to ani nebyla skutečnost, že to byl pouze kratičký sen. Chtěl bych, abys mě mohla mít trochu ráda, jako já tebe. A chtěl bych pracovat tak, abys třeba jenom ty mohla mít z toho radost. Chtěl bych, aby tyto dvě lásky šly spolu rukou nerozlučitelnou, protože pro ně já chci nyní žít. Dáváš jiskou inspirace, ze které pak vzplane nějaké to dílo. Ani nevíš, jak jsem nyní rád na světě a jak tě více a více zbožňuji. Dnes budu poslouchat z Brna glagolskou mši, tak budu vzpomínat a budu aspoň v duchu sedět u tebe. Tvůj upřímný Jarda.

0: to koukáš, ježuro, co?
1: Vždyť to je hlas milý Ledererové. Láska má právo se smát. Tu koloraturní píseň jsem napsal kdysi pro ni.
0: A já tu starou šelakovou desku s tvým orchestrem, který tehdy dirigoval Karel Ančerl, našel ve staré skříni v jednom brněnském sklepě. Ta vaše láska se ale smála jen chvíli.
1: Mila se věnovala opeře. Jela do Milána. Někdy jsme se taky vídali v Brně. Pamatuji si na schůzky v kavárně hotelu Avion. Měli jsme společné přátele třeba. Vítězslava Nezvala. Oba jsme ostatně hodně cestovali. Naše korespondence žila léta. Ale naší lásce se zřejmě čím dál víc krátil dech.
0: Víš co? Vraťme se do Osvobozeného. Osel a stín.
1: No, to byla báječná práce. Voskovec a Werich ukazovali prstem na všechno, co nás tolik štvalo. Na nabubřelé úředníky, byrokracii, ale hlavně jsme varovali před vůdci. Dovolili jsme si vyslovit jména Hitler, Mussolini. Reakce publika byla úžasná. Možná, že to byla naše nejúspěšnější hra. I když taková hodnocení vždycky kulhají.

0: burzy. Krize vzala lidem práci, Hitler se zbavoval svých odpůrců tím nejkrutějším způsobem.
1: Nechtěli jsme z jeviště stále jen připomínat bídu oné doby. Bylo třeba dát i trochu líbezného zapomnění, třeba z idylických dob secese.
0: Tak jste uvedli slaměný klobouk. Pokud vím, ne zcela úspěšný. Lidi od vás čekali něco jiného.
1: Ano, my to přece vzdát nemohli. Narodil se kus kat a blázen. To už se začali ozývat fašisti i u nás.
0: Vzpomínám si, jedno představení bylo úplně vyprodáno dlouho předem.
1: Kdo si koupil celé představení, všechna místa? Hned bylo jasné, že něco nehraje. Byli to totiž pánové z Národního sjednocení. Nám přišli na pomoc naši příznivci. Zvonek zazvonil, začalo se hrát. Hlediště hučelo tak, že herci neslyšeli vlastního slova. Když Voskovec naznačil, jak z hlavy rostou volské rohy, došlo na facky. Zasahovala policie. V pasáži prasklo pár výkladních skříní. Naštěstí se fašistům nepodařilo dostat do zákulisí. My jsme sice tu divadelní rvačku vyhráli, ale nějaký čas se k nám lidé báli chodit, že třeba taky dostanou pár facek.
0: Jardo, my jsme jaksi úplně zapomněli na film.
1: Byli jsme filmem okouzleni. Patřil k naší době. Pudr a benzín. U nás v Kocourkově. Peníze nebo život. Ale hlavně Hej Rup z roku 34. Nějak nám totiž hlediště přestalo stačit a my měli pocit, že takto oslovíme i ty, kteří se k nám do divadla v životě nedostanou. Hey.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Jaroslav Ježek, popáté a naposled.
2: Jo, Václave, psali se roky 1934, 1935. Vážně už nastal konec skutačení.
3: Dokonce jste to, pánové, chtěli zabalit.
2: Hráli jsme pod stálým a velkým psychickým tlakem. Nikdy jsme si nebyli jisti, co se během představení semele. Naši přátelé Olbracht, Neumann, Čapek, tak ti nám však za to od plic vynadali. Měli pravdu. A my tedy změnili rozhodnutí a hráli dál. I když v jiných prostorách. Naše staré dobré divadlo u Nováku už nebylo volné. Tak jsme hráli v divadle Rokoko a říkali si Spoutané divadlo.
3: Balada z hadru. Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid. Uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid.
2: Téma silného sociálního protestu si od muzikanta žádalo jediné. Pochod v mnoha podobách. A v našem případě pochod jazzový. První jazzmeni na americkém jihu hrávali Dixielandové pochody cestou z pohřbů, jako poněkud rozverný návrat mezi živé. U nás to bylo hodně jiné. My chtěli burcovat.

0: V roce 1936 jsem se vypravil s Werichem na divadelní festival do Moskvy. Měl jsem jediný cíl, setkat se s Dmitrijem Šostakovičem. Snad už proto, že jsme se narodili tentýž den, tentýž měsíc a tentýž rok. I hned jsme k sobě pocítili velké sympatie. Ale většímu porozumění bránila jazyková bariéra. No, co ti mám říkat? Skončili jsme bujaře.
1: No jistě, ale to už jste připravovali nebe na zemi.
0: No právě. Ona hraje zasazena do antického prostředí, což nám bylo báječnou záminkou, abychom se do země starých Římanů rozjeli. Od prvního okamžiku jsem se v Itálii cítil jako doma.
1: No jo, Ježuro, ale tam už řádili fašisti. Mussolini byl taky Itál.
0: No to už mi řekl, kdo si před tebou. A víš, co jsem mu odpověděl? To není Italián, to je Vůh. Mm. Já jsem si tu krásnou zemi nenechal ničím zkazit. Tam ti je takové světlo, že musí z každého Itala udělat umělce.
1: A jedna vaše hra střídala druhou. Rub a Líc, Těžká Barbora.
0: A pak se nám podařil ještě film. Svět patří nám. Já vím, samochvála nevoní. Ale Vašku, poslechni si a uvaž, to se psal rok 1937.

0: Blížilo se vaše evropské finále.
1: Pěst na oko. To už bylo 8. dubna 38. Od dirigentského pultu jsem tehdy velmi obdivoval výpravu. Navrhl ji František Muzika, jinak osvědčený fór Divadla na divadle. Ale nálada byla, no, jak to říct, jak si jsme tušili, že je konec.
0: A neúnavně jste chystali další premiéru, tuším. Hlava proti Mihuli. Mm-hmm.
1: Ale bylo to stejně marné. 9. listopadu 1938 jsme přišli o licenci.

0: Voskovec s Verichem byli toho názoru, že je třeba emigrovat, že jde vážně o život. Naléhali také na mne. Jel jsem s nimi, ale vůbec se mi nechtělo.
1: Já jsem tehdy od tebe, Ježuro, dostal dopis, psaný na palubě lodi Aquitania 18. ledna 1939.
0: Jsme právě na rozbouřeném oceáně. Podle zimisoudě máme za sebou nový Newfoundland. Cítím se dobře až na tu chůzi. Musím totiž dávat velký pozor, abych sebou někde neříz a nenatlouk sobě lebku. Kromě toho po vyražení je tu vlastně velká otrava, protože si připadáš jako v kleci. Těch několik dní strávených v Paříži se mi líbilo, ačkoliv to nebyla ta Paříž, kterou jsme zbožňovali. Je tam mezi Francouzi veliká nálada proti nám, která se zřejmě vystupňovala po cestě Ribbentropově do Paříže. Mluvili jsme tady ale s několika lidmi, kteří jsou našeho mínění a vědí, že se Francie vrhá do záhuby. Nezapomenu nikdy na oběd s Renoirem, filmovým režisérem. Pozval mě k sobě a v jeho bytě jsem viděl na skutečném Montmartru překrásný obraz jeho otce.
1: V New Yorku jste přistáli 20. ledna. Od Vericha vím, že se ti jaksi nechtělo na pevninu.
0: Čichal jsem nový vzduch. A pak jsem se hned musel zeptat, nevíte, kde tu hraje Benny Goodman? Víš, ale ve skutečnosti jsem se chtěl hrozně vrátit domů. Ostatně, Verich ti sám poví o okolnostech, proč mě vlastně za moře vlekli a jak to bylo dál.
2: Tady ho prohlíd lékař, několik lékařů, a dali nám takový dopisy sebou a řekli nám upřímně, že Ježek má málo života před sebou, že on měl jednu ledvinu od narození a ta, co jediná, co měl, ta mu pomalunku odumírala. A oni řekli, že nebude dlouho živ a že když bychom ho nechali tady, takže by se mohlo stát, že by ho Němci, nebo že by prostě přišel do nějakého maléru, který by nepřežil, a že bude líp, když pojede s náma. No pro nás to byla dost velká starost, jednak jsme tam měli bez peněz a jednak jsme tam brali člověka, který potřeboval svým způsobem péči. Míško by se ohromně stryskalo. Ale on potom tam našel takovou, jako bych řekl, malou Prahu nebo malý Československo v tom dělnickém domě.
0: Mysleli si, že nevím, co v té obálce s nálezem od pražského doktora je. Já jsem to četl a věděl, že mi nezbývá dlouhý život. Vzpomínal jsem na maminku. Koupil jsem v trafice pohlednici s mrakodrapem a napsal staré lásce Mile Lederové do Brna. Posílám ti své vzpomínky za moře a je mi stále velmi líto, že jsme se už více nesešli. My se zde máme zatím znamenitě. Dělali jsme turné v Chicagu, Clevelandu a tak dále. Jinak doufám, že se snad přece jednou sejdeme. A byl bych tomu ze srdce rád. Tvůj Jaroslav Ježek. 77 Riverside Drive, New York City.
1: Měl jsi prý velký úspěch se svou novou klavírní sonátou.
0: Vyhrál jsem s ní soutěž mezinárodního festivalu, ale při slavnostním koncertě místo ní zazněla skladba jakéhosi Němce. Řekli, že moje skladba se ztratila. Nebyla to zřejmě pravda. Pak ji zase našli a formálně se omluvili.
1: A Ježuro, ty jsi prý udělal Voskovci a Verichovi ostudu.
0: No, to byl výtrysk z Tesku. Trochu jsem se napil a na ulici jsem je nahlas obvinil, že mne do Ameriky unesli. Nedovedl jsem si v tu chvíli srovnat v hlavě, že bych jel do New Yorku dobrovolně. Nad vodou mne držel už zmíněný český spolek. Dokonce mne požádali, abych založil i ženský pěvecký sbor. Tak jsem vlastně poznal Františku Francis Bečákovou. Úžasně hodnou, citlivou a obětavou duši. To už jsem hodně postonával. Na Štědrý den mne odvezli do nemocnice. Ráno, na hod boží, jsem se probudil a zjistil jsem, že nic, vůbec nic nevidím. Oslepl jsem. 29. prosince jsem si vzal svou dobrou Francis za ženu.
1: V posledních okamžicích života navštívil Jaroslava Ježka Rudolf Firkušný. Ježek ze všeho nejvíce v poslední chvíli toužil uvidět maminku. Firkušný mi vyprávěl, že napůl v bezvědomí pod kyslíkovou bombou Ježek prožíval zkoušku v osvobozeném divadle. Volal jmény členy orchestru, dirigoval, zářil štěstím. Na nový rok 1942 vydechl naposledy. Bylo mu 35 let. O rozloučení se postarali přátelé z krajanského spolku. Francis po válce přivezla jeho ostatky do Prahy. 5. ledna 1947 byly uloženy se vší úctou a slávou do rodinného hrobu na Olšanech. Jaroslav Ježek se vrátil domů.

0: Končí životopisy a pohled do osudu geniálního hudebního skladatele Jaroslava Ježka. V režii Hany Mikoláškové účinkovali Miloslav Mejzlík a Vladimír Hauser. Pořad připravila Zuzana Ledererová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé, spoza světel Ramva zdraví Jiří Kasal. Letos nás podzim překvapil nezvykle brzy. Všeobjímající klišé, vycházející z povahy počasí v měsících říjnu a zejména listopadu, přiřazuje k podzimu sentimentální, trochu posmutnělou, rozjímavou náladu. Podle něj jsem se zařídil při dnešním písničkovém výběru z rangu populární hudby staršího data. Ivon Přenosilová v roce 1965 naspívala za doprovodu Olympiku pro svá raná mladá léta typicky varvním způsobem písničku Karla Mareše a Karla Hampla, ale její obsah se nese spíše v duchu podzimní melancholie.

Na rozdíl od Yvonne Přenosilové měl Floridian Bobby Goldsboro sladkobolnou melancholii ve svém hlase přímo usazenou. Své zájmy už od časného mládí dělil mezi muziku a baseball. K obojímu měl nesporné nadání, takže dokonce vážně uvažoval o kariéře v nejvyšší americké profesionální baseballové soutěži. Tomu prý zabránili pouze jeho fyzické parametry, konkrétně řečeno jeho výška. Pokud jde o hudbu, tak Bobby Goldsboro vešel do jejího hájemství ve 12 letech. Jeho kamarád dostal jako dárek narozeninám ukulele, jenže neuměl na něj hrát. Mnohem úspěšnější byl Bobby při častých návštěvách u něj doma a dělal ve hře na tento strunný nástroj takové pokroky, že mu ještě téhož roku rodiče koupili k Vánocům kytaru. Na střední škole vedl Goldsboro rock'n'rollovou kapelu a vypracoval se jako kytarista a zpěvák natolik, že 2,5 roku doprovázel hvězdu Roye Orbisona na jeho turné, čímž zarmoutil rodiče, kteří si přáli mít ze syna univerzitního studenta. Vše jim ale pravděpodobně vynahradil jako velice úspěšný zpěvák i autor, a to od půlky 60. let. Někdy v blízké budoucnosti na jeho tvorbu zaostříme více pozornosti, ale dnes pro vás mám jeho dvě podzimní písničky. Ta první se jmenuje Blue Autumn, čili Smutný podzim.

Smutný podzim, červené a zlaté listí padá ze stromů. Jsou to krásné barvy, ale já vidím pouze smutné stíny, protože tě ztrácím. Podzim tedy hrál podstatnou roli v hitu Bobbyho Goldsbera Blue Autumn. Toto roční období v naivně metaforickém smyslu proniklo i do jeho další známé písničky Autumn of My Life, podzim mého života. V písničce zpívá o tom, že jaro i léto představují v jeho mladém životě lásku a štěstí, jenže na podzim poznal slzy i to, že společný život s jeho láskou odchází do minulosti. Nakonec však Bobby Goldsboro už vyrovnaně konstatuje, že je bohatší o zkušenosti a že je spokojen s podzimem svého života. I'm content in the autumn of my life.

0: Jiří Vašíček, to je jméno, jehož vyslovení třeba vyvolá nostalgické pocity u mnoha dříve narozených žen. Tento již nežijící zpěvák kantilénového typu, disponující neobyčejně krásnou barvou hlasu, poznal totiž časy značné popularity na přelomu 50. a 60. let a ženy, respektive dívky, představovaly mohutnou většinu jeho publika. Jiří Vašíček přišel na svět 6. srpna roku 1933 v Praze jako první syn vrchního číšníka. Jeho dětské osudy v sobě měly mnohé s příběhem hlavního hrdiny románu Elena Marshalla Už zase skáču přes kaluže. Ve 2 letech byly jeho nohy totiž postiženy dětskou obrnou. Malého Jiřího navíc potkala smůla v tom, že lékař tuto chorobu neobjevil a zprvu jej léčil na angínu. Maminka pak dělala možné nemožné, aby mu pomohla ochrnuté dolní končetiny spravit. Chlapec velikánskou vůlí levou nohu rozhýbal, avšak ta druhá již byla postižena natrvalo. Navzdory tomuto handicapu se Jiří Vašíček stal jedním z nejoblíbenějších českých zpěváků své doby. Dnes bych vám rád zahrál ze zřejmých důvodů jeho onehdy velmi populární podzimní koncert.
1: Podzimní koncert Barconiho, to přišel ke mně Jirka Malásek jednou, sednul si k piánu a říkal, měl by si zájem o tuhle tu písničku. A teď, jak on prostě to umí hrábnout do toho klavíru, tak on prostě mi to zahrál. Já jsem se úplně zbláznil, já jsem říkal, a to má český slova? A on říká, ne, necháme je udělat. Na Češ teda nechal udělat český slova, s obrubou natočil on solo, fantastický, že jo. No já jsem potom jenom přišel, naspíval jsem těch pár slov, co k tomu jako patřilo, ale byla to báječná písnička a spousta lidí milovalo a spousta lidí, já si myslím, že si ji velice rádo poslechne.

Zřejmě nejslavnější popmuzikální oslavou času, do něhož jsme již vstoupili, je Autumn Leaves, podzimní listí. Původně šlo o francouzskou píseň, kterou složil z Maďarska pocházející Joseph Kosma. Její slova jsou dílem velkého básníka Jacquese Prévera a písničku zpívala v jednom filmu Juliette Gréckova, neboli Černá kočka, jak se této zpěvačce z Montpellieru říkalo. Nahrávací společnost Capitol poprosila proslulého autora i zpěváka Johnnyho Mercera, zda by mohl napsat anglický text. Ten vyhověl a pohotově písničku Autumn Leaves zařadili do repertoáru Bing Crosby, Joe Staffordova a Nat King Cole, ale nejbohatší hitparádové vavříny přinesl podzimní listí pianistovi Rogeru Williamsovi z Omahy ve státě Nebraska. Jeho instrumentální verze této melodie před více než půl stoletím na podzim, kde jindy, vedla po dobu 4 týdnů americký hitový žebříček.

Ve zpívané verzi Autumn Leaves se oknům snáší listí a hlavní hrdina písně vidí její rty, letní polibky a opálené ruce, které držel. Jenže i v tomto případě je všechno jinak. Brzy se ozve píseň zimy a milovaná bytost už zde není. Skončíme příjemně odlehčenou oslavou tohoto ročního období, za níž stojí banjo band Ivana Mládka.

0: Zatímco větry si už hrají se zlatavými listy, autor písničkového setkání pod světly rám Jiří Kasal vám, milí posluchači, děkuje za přízeň a přeje klidný čas podzimní.
1: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
2: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radio Café Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Naproti mě už ve studiu usedla žena, která před lety začala přestavovat jednu ruinu na pražském Žižkově, na první taneční divadlo v Čechách. Měla tenkrát první dítě a ze země vydupávala Festival Tanec Praha. Dneska má děti 2. Festival Tanec Praha je už zavedeným a prestižním evropským tanečním svátkem a její divadlo Ponec zná kde kdo. Hostem Tandemu je zakladatelka a ředitelka Festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová. Já vás vítám a zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak dáme si zahrát a pustíme se do povídání. Určitě bude dneska o čem.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je dnes zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová. Začneme to povídání v podstatě hodně vzdáleně od vašeho divadla Ponec a možná i od tance, protože jestli se nepletu, tak jste sice k pohybu tíhla od malička, ale k tanci to mělo ještě daleko, protože jste cvičila sportovní gymnastiku, je to tak?
2: Kde to
1: bylo?
2: Tak já jsem byla jako hyperaktivní dítě, pořád jsem lezla po nějakých stromech a skalách a strašně mě bavil pohyb.
1: A bylo to v Praze?
2: Bylo to v Praze, já jsem se narodila v Praze, táta byl z Vysočiny, takže jsme hodně trávili času v lesích, teda kolem Kamenice nad Lipou, ale fakt je, že ta gymnastika mě najednou umožnila vybít tu šílenou aktivitu a začít se jaksi věnovat různým věcem, ten pohyb v prostoru, salta, bradla, kladina. To je něco, co mě strašně bavilo. Nejvíc mě bavila prstná. Musím říct, že já jsem opravdu milovala právě ty akrobatické řady a pak se mi to strašně zúročilo na AMU, protože když jsem přišla mezi damáky, kde třeba Martin Dejdar nebo Marek Vašut byli jako zdatný i v té gymnastice, tak přece jenom na tu tehdy už téměř profesionální gymnastku moc neměli.
1: A když jste byla tou sportovní gymnastkou v tom dětství, tak jste to chtěla někdy dotáhnout, dejme tomu, já nevím, na vrchol, do reprezentace, olympiáda, anebo jste pokukovala po nějaké jiné profesi?
2: Já jsem dělala maximum, co jsem mohla dělat v podmínkách, které jsem měla. Když se mě vybrala tehdy Věra Čáslavská do strahovského týmu, tak jsem konstatovala, že je to strašně daleko. A chodit trénovat dvoufázově, to znamená vstávat před školou a pak ještě chodit po škole, už se mi zdálo přehnané. A ku podivu teda, přestože mě to tak strašně bavilo, tohle jsem si nechala od rodičů rozmluvit a je to dobře, protože já ten vrcholový sport nějak zvlášť nepreferuji ani pro svoje děti. A i tak jsem si zničila tu páteř a klouby a není to úplně nejzdravější.
1: Tak říká se, že sport by měl člověk jaksi šlechtit jeho tělo v dokonalosti, ale jak je vidět, tak když je něčeho moc, tak je toho příliš. Jo?
2: Přesně tak, já si myslím, že rekreační sport je mnohem zdravější a taky k tomu vedu i svoje děti a do dneška ho dělám.
1: Takže od sportovní gymnastiky, což se občas stává holkám, jste najednou prostě ten vrcholový sport jaksi zavrhla a pustila jste se rovnou už do toho tancování, do baletu, nebo to ještě, tam byly ještě nějaký mezistupně?
2: Tak tam byl hlavně úraz páteře, docela těžký. Já jsem se urvala z bradel a spadla jsem opravdu nešťastně. Byla jsem 3 dny téměř jaksi na neurologii bezvědomí, bylo to dost složité. Od té doby mám tu páteř deformovanou, ale faktem je, že kdybych úplně přestala se vším pohybem, tak by to asi to tělo neustálo. To říkají všichni ortopedi, že vlastně je strašně důležitý potom něco dělat, aby ta svalová hmota zůstala a aby se to tělo udrželo fit a nepřibralo. Že? Takže já jsem se rozhodla, že půjdu za paní Zdenou Látalovou, která nás učila na gymnastice vlastně takovou tu základní baletní průpravu a byla úžasná. A že se s ní poradím, co bych mohla dělat, že to tancování mě strašně přitahovalo, ale byla to tuhá léta 80., takže tady se opravdu dal dělat jenom klasický balet nebo lidovky. Nic mezi tím. A já jsem najednou zjistila díky té paní Látalové, že jsou i jiné druhy tance a že existují amatérské skupiny, takový opravdu taneční underground, kde se dala dělat grahamovská technika, kde se dali vidět limonovské věci, Cunningham. A já jsem byla strašně ráda, že jsem se do tohohle prostředí dostala a úplně stejně, jako jsem 5x, 6x týdně dělala gymnastiku, tak jsem se vlastně vrhla do toho tancování.
1: Teď jste tady řekla pár takových výrazů, Cunningham a tak dále a tak dále. Zatím je to pro mě španělská vesnice, ale určitě si to dneska ještě s Ivonou Krojcmanovou rozluštíme.

0: Tandem glosuje.
1: Tak před chviličkou, před písničkou řekla Ivona Krojcmanová, můj dnešní host, zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha, pár takových výrazů, které opravdu mi prosvištěly kolem uší, ale vážně pro mě moc neznamenají. Taneční underground. No já si dovedu představit, co jste asi myslela, že to nejsou jaksi klasické taneční pohyby ani klasické taneční formy, ale zkuste mě v tom tak zorientovat, malinko.
2: Ono se to líp ukazuje, než popisuje, ale to je u tance tak jako typický. Ale třeba grahamka je založena na dýchání. To znamená, že základním principem je kontrakce při výdechu a při nadechnutí rozvolnění toho pohybu až do konečků těla. Prostě je to strašně zajímavý princip, kterým zjistíte, že když vnímáte, že centrem pohybu je opravdu jako v podstatě solár, tak dokážete najednou tomu pohybu dát úplně novou dimenzi. Není to školený mechanický vnější pohyb, ale vychází z vašeho vnitřního chodu toho těla, z toho dýchání, ale vlastně je to samozřejmě propojeno s mozkem. Tanec je vůbec fantastický umění, protože on propojuje tělo a ducha, jako dokáže dokonale skloubit tyhle dvě fyzickou a psychickou stránku osobnosti, když se dobře používá. Zase nesmí se to přeměnit na ten kusový drill jenom, ale musí to být právě spojeno i s hloubkou témat a s hudbou. Nemusí to být jenom hudba, může to být prostě i tanec na ticho je dneska jako strašně zajímavý, ale musí to mít nějaký koncept, nějaký svůj obsah a to je strašně důležité. No a Cunningham třeba začal dělat takový lámaný pohyby v prostoru, jen abych to zkusila popsat. Je to složité opět.
1: A Limon
2: jako propoje vlastně tyhle dvě techniky takovou jako větší fluent movement, se tomu říká, jako větší vázaností pohybů a využití švihů. A je to, každá ta technika dneska už se učí contemporary, jako vlastně každý si najde svůj pohybový styl, který mu nejvíc vyhovuje.
1: A ty, co jste zmínila, jsou pojmenovány po těch zakladatelích. Těch, co to iniciovali, vymysleli, ano.
2: Byla to Martha Graham, byl to Merce Cunningham a byl to José Limón. Všichni působili ve Spojených státech amerických, v meziválečném období tohle hnutí začalo. A vlastně ještě řada z nich trošku i byla prolínána s Duncanismem, Isadora Duncan je, myslím, pojem, který nemusím tolik vysvětlovat. To byl návrat k přírodě, k přirozenému pohybu. Ale není to technika jako taková, takže ti to lidé vlastně posunuli to nové vnímání pohybu, to osvobození se od klišé, každý svým směrem právě podle toho, jak byli osobití. A mně se na současném tanci právě líbí to, že dává obrovský prostor osobnosti, individualitě, že se nesnaží mít všechny jak na běžícím páse stejný, ale jo, ty labutě, který musíte mít prostě úplně dokonale srovnaný, vycizelovaný, ale naopak, že tam každý ten tanečník má prostor pro tu individualitu.
1: Já myslím, že tak, jak to vyprávíte, tak to pravděpodobně jsou nějaké základní jaksi směry, ale nepochybně se rozvíjejí a pořád asi se snaží jaksi umělci vytvářet nové, je to tak?
2: Je to tak, ten rozvoj je obrovský. Když jsem začínala s tancem Praha, tak jsem se dostala na stipendium do Paříže v 90. až 91. roce a teď jsem viděla za 8 měsíců asi 120 představení. Byla jsem z toho úplně v šoku. Něco jsem byla schopná přijmout a něco ne, takže jsem si říkala, no ten český divák bude úplně stejně konzervativní, protože ten náš rozhled tady byl minimální. Proto jsem se rozhodla dělat Tanec Praha, protože jsem chtěla, aby ty lidi poznali něco nového, aby zjistili, kam to progresivní umění jako vlastně míří a byla bych hrozně ráda, kdyby se to, co se podařilo v Praze za těch více než 20 let, postupně dařilo i v regionech, protože ta situace v regionech je dneska velmi obdobná těm 90. letům v Praze a je to škoda, protože když zůstaneme jenom toho tradičního a konzervativního s veškerou úctou k tomu, co přináší, tak se nedostaneme dál v současném umění a to platí o všech druzích.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Před chvilkou se zmínila Ivona Krojcmanová, zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha, o tom, že už víc než 20 let vlastně se tahle ta vrcholná přehlídka tance v Praze pořádá. Letos to bude 23. ročník. Já bych přece jenom ještě trošičku předskočil, protože jsme se v podstatě ve vašem kurikulu, víte, dostali maximálně na tu pražskou AMU, kde jste tanec studovala. Ale co potom, jaká byla vaše kariéra tanečnice jako aktivní, myslím?
2: Tak já díky tomu zdraví a díky tomu úrazu, co jsem měla z gymnastiky, tak jsem věděla, že nemůžu nastoupit na nějakou jako taneční kariéru. Možná, že je to pro diváky dobře, protože já můžu mnohem víc sloužit tanci tím, že jsem využila svých jazykových a manažerských schopností a pustila jsem se do toho vytváření zázemí pro současný tanec v Čechách. To je důležitější než to, jestli jsem jedna tanečnice navíc na jevišti nebo ne.
1: No to je pravda. Ale skočit jaksi z toho aktivního tance do v podstatě svým způsobem trošičku jaksi manažerské a tudíž i administrativní práce, tak to pro vás asi taky nebylo úplně jednoduché, ne?
2: Tak naštěstí ten můj management je spojen s dramaturgií. Já se strašně moc věnuju přípravě umělecké radě festivalů, který dělám, to znamená jak Tanec Praha, tak Česká taneční platforma. Teď jsem ještě navíc uměleckou ředitelkou Evropského hlavního města kultury, takže Plzeň 2015, což je obrovský přesah zase do všech ostatních oborů. A tanec by se neměl uzavírat, tanec by měl komunikovat s ostatními uměleckými žánry. A pro mě je proto strašně obohacující, že dělám tu práci, kterou dělám, a to, že s tím je spojeno spousta administrativy, mailingu, financování. To patří k věci. Já mám vlastně zdravý základ. Já vždycky říkám, že něco na tom komunismu bylo dobré v tom, že nás třeba nepustili hned na školu. Jo, nás, co jsme nebyli ti vyvolení a neměli jsme rodiče v KSČ. Protože já jsem se vrhla v 18 letech po tom úrazu taky do praxe. Já jsem byla průvodcem na ČEDOKu, já jsem pracovala v cestovním ruchu, byla jsem referentkou pro kongresovou turistiku, pak jsem šla studovat vysokou školu ekonomickou, rok a půl jsem to vydržela, až jsem se konečně dostala přes ty talentovky na AMU. A na tu vysokou školu jsem šla jenom díky té praxi v tom ČEDOKu. A mě to strašně pomohlo, protože ekonomika, turistika, to všechno strašně souvisí s prací, kterou později vlastně jsem začala rozvíjet a nesmírně mi to pomohlo, protože upřímně řečeno zvát sem největší soubory světa znamená zařídit pro ně všechny služby cestovního ruchu, takže
1: no,
2: je to vlastně úplně náhodný, ale skvělý propojení a hlavně mě bavily jazyky, já jsem původně chtěla studovat filologii a tím pádem i to jazykové vybavení mi strašně pomáhlo.
1: Kolik ovládáte jazyků?
2: Já jsem dělala latinu, to je strašně dobrý základ, 4 roky na Gimplu. A
1: tak tím si zase moc nepopovídáte s nikým.
2: S tím si teda opravdu nepokecám, ale zase já mám tím pádem schopnost rozumět ne úplně do hloubky jazykům, jako je španělština, italština, jenom velmi povrchně, umím francouzsky, to jsem dělala samozřejmě nejvíc a strašně mě potom bavilo, když jsem se začala učit úplně jako z éteru angličtinu, úplně jenom vlastně jsem ji chytila tak, jak na těch konferencích všude putuji a s těmi prezentry různými komunikuji. No a ruštinu samozřejmě, protože jsem ji měla povinnou a v té jsem průvodcovala ještě v těch 80. letech. Takže to jsou takový jako dobrý jazykový, jaksi moje výlety a němčinu neovládám vůbec. Pasivně jsem schopná rozumět, ale není to dobrý.
1: Máme před sebou ještě několik krásných témat. S Ivonou Krojcmanovou určitě si popovídáme o Tanci Praha jako takovém a určitě i o projektu Plzeň 2015 město z kultury. Takže těšte se na to, co si dneska v tandemu ještě užijete.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak my jsme se v tom povídání s Ivonou Kreutzmannovou, zakladatelkou a ředitelkou festivalu Tanec Praha, tak nějak postupně a pomalu, ale zcela jistě dostali až k Plzni. A tady jsme zcela záměrně v téhleté chvíli, protože v Plzni, a to si myslím, že neříkám vůbec nic nového pro vás, kteří jste v kultuře zběhlí, se zrodila taky jedna skvělá dvojice, i když dřevěná, vzhledem k tomu, čím se teď Ivona Kreutzmannová zabývá, čili tancem, tím nejkrásnějším z pohybu, tak zdánlivě jaksi dřevěné loutky tomu příliš neodpovídají, ale je zajímavé, že si je mezi klasiky českého humoru Ivona Kreutzmannová vybrala, čili z Pejbla Urvínka, ale možná taky z části proto, že vaše jméno je, příjmení teď myslím, je spojeno s historií z Pejbla Urvínka. Řekněte jak, to je zajímavé.
2: Je to tak, protože Anna Kreutzmannová byla úplně první skupová mánička a právě pocházel tento rod z Plzně. Byla to prateta Františka Kreutzmanna, mého prvního manžela. A já musím říct, že ta rodina Kreutzmannů je úžasná rodina a je mi moc líto, že i moje tchýně, báječná tchýně Alena Kreutzmannová je po smrti, ale byla to verichovská herečka, úžasná žena, strašně inspirativní. A myslím si, že není náhodou, že jsem si to jméno nechala a z Plzní mě to také hodně propojuje.
1: No tak víte co, my si toho z Pejbla Urvínka teď dáme, respektive takhle, my si dáme i s Máničkou, sice to nebude paní Kreutzmannová a sice už to nebude Josef Skupa, ale ten duch si myslím, že Miloš Kirchner s Helenou Štáchovou nesli skvěle dál. Však si to poslechněte.
3: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral? Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi nemluvil nahoru, dolů, tati.
4: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
3: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva. Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak. Jenže vám něco říkat.
4: Víš, co je zajímavé, tati?
3: Jo, že v životě neposlechneš.
4: To ne, ale...
3: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
4: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
5: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
3: No, a co je na tom tak zajímavého, no?
4: Najednou, že se zapomnělo, tati.
3: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
4: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
3: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
4: Čeho je na světě nejvíc, tati?
3: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
4: Ale já ho neotevřel, tati.
3: Že ti není hamba to svádět na Máničku?
5: Já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
3: No právě, no, samo sebou.
5: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
4: Chcete to vědět oba dva?
3: No prosím.
4: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.

0: Dárky patří ke každým narozeninám a ty naše páté rozhodně nejsou výjimkou. Den pátých narozenin pohody, tedy 1. října, jsme pro vás v rozhlasovém archivu vybrali třeba báječnou dvoudílnou hru z pera Marka Twaina. Jmenuje se Princ a chuďas a do hlavní dvojrole obsadil režisér Karel Weinlich Jaromíra Hanzlíka. 1. října oslaví 95. narozeniny Jiří Suchý. A proto je tu dárek v podobě střihového speciálu Lukáše Berného. Uslyšíte to nejzajímavější, co Jiří Suchý pro rozhlas vytvořil. A k tomuto speciálu přidáme také hvězdy vinylu s Jiřím Suchým a kulaté noty s Karlem Gottem a orchestrem Karla Vlacha. To vše doplní hudební revue Svět se baví. Těšit se můžete na pelmel populárních písniček s jedinečným komentářem Eduarda Hrubeše. Detaily o programu najdete na našem webu. Užijte si naše pohodové dárky k pátým narozeninám pohody.
1: Na dosmrti navždycky.

0: část Montpellier Downs, Festival de Marseille. Je celá řada úžasných akcí, které prezentují světový tanec a v neposlední řadě pro mě velkou inspirací je dramaturgie Sadler's Wells Theatre v Londýně. Takže já jsem si ty kontakty postupně takhle nabírala a začala jsem přemýšlet, jak udělat zajímavou vyváženou dramaturgii, kterou jednak budeme jakoby dovzdělávat českého diváka, já to nerada používám, ale tady opravdu bylo 40 let absolutní neznalosti toho, co se v současném umění děje, takže nejdřív bylo potřeba zaplnit ta bílá místa, pozvat obrovská jména, jako je právě Martha Graham Company, Merce Cunningham tady byl ještě dokud žil sám osobně, což bylo skvělé, představili jsme Trishu Brown, Twilu Tarp, to jsou postmodernistky velmi známé a samozřejmě současnou evropskou scénu, ale taky třeba asijskou, kanadskou, Marie Chouinard, samá velká jména. A potom jsem si řekla, že k tomu bude potřeba taky hledat inspirativní platformu mladých choreografů, který nikdo ještě nezná, ale objevovat ta nová jména, to mě taky baví. A tím pádem jsem s Johnem Ashfordem z Londýna vstoupila do networku sítě, která se jmenuje Aeroways a začali jsme vyhledávat a oslovovat naše partnery v evropských zemích talenty s krátkými díly 20-30 minutovými a komponovat je do takových jako triple bills, to znamená složených večerů ze tří krátkých děl a udělali jsme z toho takzvanou Evropskou taneční laboratoř. To je další strašně zajímavá linie toho festivalu a protože jsou to věci méně náročné technicky i finančně, tak jsme se pokusili je vyvážet právě i do těch regionů, aby se mohli se současným tanečním uměním více a více seznamovat lidé mimo Prahu. Tím pádem dneska už pracujeme v 10 městech České republiky, což je úžasný úspěch a vždycky to záleží jenom
1: jaký
0: na tom.
1: Jaký je zájem v těch městech mimo Prahu?
0: Ten zájem je velký, je to překvapivé, protože je to úplné novum pro mnohá města, ale je vidět, že lidi se zajímají, že nechtí vidět jenom pořád to samé, ale že chtí vidět něco nového a to je moc fajn a je tam strašně mladých lidí, kteří se o to zajímají.
1: To je zásadní, co jste řekla, spousta mladých lidí, vy jste totiž se rozhodli doprovodnou část toho festivalu věnovat přímo dětem. Co vás tomu inspirovalo a jak se to chytilo?
0: No třeba Velká Británie nebo severské země dělají už samostatné projekty, které jsou podobné tomu, co jsme rozjeli spolu s Vizí tance a to se jmenuje tanec školám. To znamená, že tak jako se na školách učí třeba hudební výchova, výtvarná výchova, literatura, tak se tam učí i taneční a pohybová výchova. Ne v tom smyslu, že byste drillovali nějaký kroky, ale že si lidi zvyknou na držení těla, rytmus, vnímání rytmu a začnou si věřit, lépe se pohybovat. A v té dnešní době těch technologií a sezení u počítače je to nesmírně důležitý předmět. A nám se postupně podařilo i prosadit tady v Čechách na ministerstvu školství přes výzkumný stav pedagogický, že taneční a pohybová výchova, stejně jako dramatická výchova, je doplňující vzdělávací obor a každá základní škola si ho může vzít. A nám jde teďko o to taky dozdělávat ty pedagogy, protože učit tanec na školách je něco jiného, než učit zájmovým kroužku nebo prostě děti, který sami projeví zájem, protože tady ho musíte získat od těch dětí. I těch, kteří si myslí, že třeba neumí tančit.
1: A už vidíte nějaké výsledky třeba?
0: Vidím, jsou skvělé. A ty školy, kde učíme, ty pilotní školy, ty jsou úplně nadšené a chtějí to rozšiřovat a my furt nemáme dostatek pedagogů. Takže já jsem moc ráda, že se takhle rozjelo a k tomu samozřejmě děláme takovou programovou linii v Ponci, která je postavena na interaktivních představeních pro děti. A to je něco, co je strašně baví, protože pozvete na tu scénu, něco to můžou vyzkoušet, ohmatat, divadelní prostředí, světla, co všechno k tomu funguje. Je to fakt skvělý projekt.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Další z velikých aktivit Ivony Krojcmanové je a hlavně taky bude projekt Plzeň 2015 Evropské město kultury. Jak jste se dostala k tomuhle, že jste se stala uměleckou ředitelkou? Pověřili vás po úspěchu, že jste se osvědčila v tanci Praha jako výsostná ředitelka a tudíž vám byla svěřena tahle ta důvěra?
2: Já musím říct, že když mě Plzeň oslovila, tak jsem dlouho váhala, protože od svých kolegů ze zahraničí vím, že to je tak extrémně náročný projekt, když se má podařit a udělat dobře a zasahuje všechny oblasti života. To není vůbec jenom o umění jako úzké součásti kultury. To je skutečně evropské hlavní město kultury, to znamená, že se dotýká úplně všech oblastí života toho města. Veřejného prostoru, kultury stolování, gastronomie, služeb, kulturního turismu. Mělo by se to projevit i v nových nastavováních vazeb mezi těmi třemi klíčovými sektory, které působí v každé společnosti, to znamená neziskový sektor, veřejná správa, včetně politické reprezentace a podnikatelský sektor. A vytvářet tyto nové vazby, to je strašně složitý dlouhodobý proces. Je to takové, já tomu vždycky říkám, že my to děláme v kultuře z obrovského přesvědčení, že je nesmírně důležitá a že je nezbytnou součástí života jednoho každého z nás. Tak říkáme, že musíme šířit tu osvětu a šířit ji co nejpozitivněji, protože ta doba je zlá a všechny peníze jdou dolů a všichni si stěžují na krizi. A já si myslím, že z té krize právě, z té materiální krize, která je nám neustále předkládána, vede cesta právě přes ty duchovní hodnoty. A já tomu říkám investice do lidského potenciálu.
1: No, když jste byla oslovena, tak se vám nepochybně zatočila hlava z toho úkolu, to určitě ano. Tak jakým způsobem jste se rozhodla ho chopit? Nepochybně musíte vytvořit si kolektiv lidí, protože tak, jak jste to teď nastínila, tak to je taková šíře aktivit, takže to musí být opravdu spousta lidí, specialistů na všechny možné tyhle ty aktivity. Je to tak?
2: Je to tak, je to obrovský rozsáhlý projekt a já jsem měla obrovskou kliku, že jsem si mohla vytvořit kreativní tým z lidí, které jsem skutečně si vybírala. To znamená z lidí, o nichž vím a jsem přesvědčená, že dlouhodobě mají stejné ideály, že jim jde o ty duchovní hodnoty, že jim jde o jakousi kultivaci společnosti a proměnu, jaksi vnitřní proměnu té občanské společnosti, aspoň v rámci takového menšího území, jako ta Plzeň nabízí. Je to tam přehlednější než v Praze, samozřejmě dá se tam víc pracovat s tím neziskovým sektorem, ale zrovna tak s těmi ostatními. A já si myslím, že ti lidé, kteří se mnou v kreativním týmu byli a zažili tu euforii toho druhého kola, když jsme se s Ostravou dostali do druhého kola a teď jako viděli, že to je opravdu David a Goliáš, že máme strašně málo prostředků, strašně málo času vůbec jako nastartovat ten proces, ale obrovskou energii a chuť to udělat a obrovské přesvědčení a také v neposlední řadě skvělé kolegy ze zahraničí se zkušenostmi, které mi předávali. Já mám tu kliku, že jsem studovala v 94. zrovna v Británii, když tam přednášel Bob Palmer a to je vlastně jeden z nejuznávanějších expertů na problematiku evropských hlavních měst kultury. Takže jsem měla s kým konzultovat, měla jsem kde brát dobré rady, čeho se vyvarovat a tím pádem se nám podařilo to neuvěřitelné porazit tu Ostravu, čímž ale nechci vůbec říct, že to je nějaký jako mega vítězství, protože já si strašně vážím každého města, který kandiduje.
1: To myslím
2: si, že každá radnice, která se rozhodla jít cestou preferencí kultury před vším ostatním, si zaslouží obrovské uznání a to je pro mě Ostrava i Hradec Králové, které v té soutěži byly a také je samozřejmě zveme do našeho projektu v roce 2015.
1: Já si myslím, že to bude v dobrých rukou, protože jsem si taky přečetl, že jste v roce 2003 získala z rukou francouzského prezidenta čestný rytířský titul za osobní přínos k rozvoji evropské kulturní spolupráce, čili se dá předpokládat, že v tomto směru a v tomto smyslu budete pracovat i pro Plzeň 2015.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: O spoustě věcí bychom si mohli povídat s Ivonou Krojcmanovou. To jsme zdaleka ještě třeba neprobrali. To, co jsem tady jenom tak naťuknul, jakým způsobem jste vlastně divadlo Ponec znovu zrodila vlastně, protože to byla opravdová ruina na pokraji pražského Žižkova. Ale dneska se stalo divadlo Ponec slavné nejenom tedy působení Jana Krause a natáčení jeho pořadu tam, ale samozřejmě Tancem Praha a tak dále. Teď mám na mysli třeba návštěvu říjnovou amerického spisovatele Roberta Fulghuma.
2: To jsou projekty, které já úplně miluju. Právě je to ten dialog žánru, když se sejde skvělý spisovatel, skvělý muzikant, skvělý line designer, tanečníci, profesionálové těchto oborů v jednom divadle, tak je to neuvěřitelná atmosféra a já mám velkou kliku, že mám skvělý tým v divadle Ponec i v Tanci Praha jako takovém a ti lidé jsou mladí a plní nápadů a vymysleli novou dramaturgickou řadu pro Ponec, která se jmenuje Tančírny. Protože pochopili, že dneska pasivní jaksi konzumace kultury není pro diváka všechno, že chtějí být na jevišti, že chtějí být přitom, že si chtějí vyzkoušet sami, co se dá dělat. Takže například s Robertem Fulghumem jsme spojili tango, zcela logicky.
1: To je vlastně jeho poslední titul je argentinskému tangu věnován, že jo?
2: Přesně tak. A argentinské tango je pak součástí toho večera a nejlepší profesionálové ho tam učí běžné publikum. Aha. Takže je to večer, který se většinou protáhne daleko přes půlnoc, ale je skvělé, že tuhle atmosféru dokážeme vytvořit. Začínali jsme třeba s gypsy music a cikánskými tanci, pak jsme přešli přes salsu, po různé další styly, určitě se dostaneme ještě k hip-hopu, afrodance, stepu. Chceme, aby si lidé mohli taky na jevišti Ponce vyzkoušet jakýkoliv taneční styl.
1: A bude to spojeno s takovými osobnostmi, jako je Fulghum?
2: Tohle je hodně výjimečná záležitost. To se nám podařilo opravdu spojit i na základě jaksi zájmu našich partnerů, ale je fakt, že všem dobrým nápadům se meze nekladou.
1: Co Ponec ještě chystá, kromě téhleté aktivity třeba?
2: Tak chystají se docela zajímavé premiéry Verte Dance nebo Dot 504, kteří nás reprezentovali na Edinburgh Fringe festivalu už po třetí a také na Aerowaves. Takže to jsou takové jako české soubory, české stálice na nohách jsou skvělý soubor. A já musím říct, že se málo o českém tanci ví, ale je to jeden z nejprogresivnějších oborů, který dokážeme prodat i v Evropě a v zahraničí. A je strašně škoda, že nemá vyšší podporu, protože my zatím dáváme jenom prostorové podmínky, ale tak jako existují třeba repertoárová divadla a dávají naprosto jasné podmínky různým hercům a režisérům, aby mohli kontinuálně tvořit, tak nic podobného pro současný tanec zatím bohužel neexistuje.
1: Moc děkuju, paní Krojcmanová, za vaši dnešní návštěvu, příjemné povídání. Velice si vážím toho, že jste nám hodinku z vašeho denního programu věnovala, protože jsem si přečetl, že váš všední den začíná v 7 ráno a končí kolem 1 hodiny v noci. Ano. Tak si dovedu představit, jak jste asi zaměstnaná. Takže vrhněte se opět do práce, abyste touhle prací dělala radost všem, kteří mají rádi také tanec. Díky. Ivana Krojcmanová byla dnes v tandemu a doufám, že ne naposledy. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Oběžovice byly svědkem výjimečné události.
2: Průkopnice, oběť nebo hrdinka vlastního příběhu.
3: Zatímco dosud jen poslouchala, teď se naučila poroučet.
2: Premiéra dokumentu Micuko, hraběnka v srdci Evropy. Zítra večer na ČT2.
4: Bylo 6 hodin a pojďme na zprávy. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Izrael v reakci na nizozemské sankce odebral povolení nizozemským diplomatům v Ramaláhu a bude většinou slunečno, teploty do 25 stupňů. A u zpráv vás vítá Mária Kunová. Dobré ráno. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek.
5: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
4: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Izrael odebere status diplomatům z Nizozemska v Ramaláhu. Reaguje na nizozemský zákaz dovozu z izraelských osad na západním břehu, východním Jeruzalémem a Golanských výšinách. Nizozemsko zakazuje přivážet zboží z osad od úterý. Týká se to firem, ale i osobních zavazadel cestujících. Za porušení pravidel hrozí až 6 let vězení.
6: Nizozemští diplomaté z Ramaláhu musí do týdne vrátit diplomatickou akreditaci vydanou Izraelem. Na sociální síti X to napsal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. V příspěvku dodal, že pokud chce Nizozemsko dál hájit své zájmy u Palestinců, má to dělat z území palestinské samosprávy. Tel Aviv už v srpnu vykázal nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Podobné kroky izraelská vláda podnikla taky vůči Velké Británii, která taktéž uvalila sankce na zboží z izraelských osad. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Ani v jednom ze včerejších 33 odběrů vody v oblasti Odoliny vody nenašla laboratoře nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat připravené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. V Česku začíná týden knihoven. Například na Vysočině se ho zúčastní Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě, ale také řada městských či regionálních zařízení. Jejich pracovníci na jednotlivé dny připravují speciální program.
7: Některé pobočky lákají například na 6měsíční čtenářský průkaz zdarma. V knihovně ve Světle nad Sázavou budou čtenáři přecházet na jeho digitální verzi a populární jsou také výprodeje knih. Některé knihovny nabídnou také amnestii upomínek, tedy prominutí pokud za opožděné vrácení titulů. Vít Holoubek, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude většinou jasno, na severozápadě polojasno, teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D5 z Německa do Plzně opatrně za sjezdem na Rozvadov. Na kilometru 138 včera havarovalo osobní auto a stále tam stojí na krajnici. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Mezi kilometry 107 až 106 stojí dodávka v odstavném pruhu. Zprávy jsou u konce a u mikrofonu je František Novotný.
8: A ten tuzerát přeje dobré sváteční svatováclavské jitro vám všem posluchačům dvojky Českého rozhlasu a doufám i připojené sesterské stanice Pohoda. Ke mně se připojuje i mistr zvuku Petr Sakala, který na technickém pracovišti čaruje, aby všechna slovíčka a všechny melodie doputovaly až k vám. A tak mě napadlo, že bychom v tom čarování mohli ještě chvilku pokračovat. Vlastně i moje první písnička, napsaná kdysi pro Spiritual Quintet, se jmenovalo Čarování milému. a není pochyb o tom, že po všechny časy se lidé přesvědčují o tom, že existuje něco mezi nebem a zemí. A to i v době těch nejvyspělejších technologií. Ale abych uvedl konkrétní příklad, a nevím, zda se tu za ta léta už neobjevil, pán přijde k doktorovi a stěžuje si. Mám problém, pane doktore, jakmile před někým řeknu abrakadabra, dotyčný zmizí. Pane doktore, kde jste? Ale já doufám, že byste stále u rozhlasových přijímačů, ať už ve městě nebo na chaloupce, s polštářkem dobré pohody pod hlavou. A pokud jste v práci, ať vám jde sama od ruky, pokud máte nějaké trampoty, ať rychle pominou, a pokud pomáháte druhým, ať je vám naše setkání poděkování. Jak bylo úvodem zmíněno, tak trochu dominantním tématem bude patron naší země svatý Václav v mnoha podobách. Mám na chalupě zamilovaný obrázek, dílko jednoho z prvních mých životních přátel, malíře, grafika a kunzistorika Petra Tamchiny. To byl mimochodem strýček výtečného rozhlasového kolegy Roberta. Je to malba na skle, voní lidovou písničkou a je na ní svatý Václav jak šlape v kádi víno. Jak známo, k vínu měl svatý Václav blízko. Traduje se, že zakládal jednu z nejstarších vinic u nás, na Pražském hradě. Osobně tam sázel rébu pro mešní víno. A bylo to pod Dolní branou mezi starými zámeckými schody a ulicí Na Opiši, díky které vám nepochybně vybaví se i skvělá Berichova předscéna o imperativech. Nejstarší doložená vinice v Čechách ale byla založena kolem roku 874 na jižní straně opukového návrší Čečemínu u Šetat Václavovou babičkou Ludmilou. A že byla založena dobře, to dokládá i to, že rodila dobré víno bezmála 1000 let. Ukloníme se tedy dnes i slávě svatováclavských skvělých vinic, které jsou na řadě míst naší vlasti. A ukloníme se i vínu. Holdovali mu už staří Keltové. Na Moravu se dostalo pravděpodobně s římskými legiemi. A ty sázeli na terasách révu, aby zadržovala vodu. No a jakže to tehdy bylo? Římský voják svou přilbu sňal. Poklekl mezi vinicemi. Podzim červené rozléval po moravské sličné vlídné zemi. Pod Kraví horou odložil meč a chutnal dlouze tuhle chvíli. Láska tu z hrozny vedla řeč a dosud jsme ji nedopili.

0: Oni vlastně díky Václavovi existují i dnešní vinné stezky. A po nich se ubírali nositelé mnoha známých jmen, mezi nimi i mnozí Václavové. Například báječný kolega, dobrojitrník slavný botanik Václav Větička, který už ochutnává červené ve sklípku nebeském, a jeho šputování touhle zemí a časem bylo vždy plné zajímavých postřehů a poučení. A zdali pak, moji milí, víte, kdo nebo co to byl Pavlovien? Ani já neměl pozdíchu tušení a vím to teď díky Václavu Větvičkovi, který na jedné besedě, kterou zaznamenal Robert Tamchina, vyprávěl, jak se vydal on, Václav, za Vendulkou.
1: Naše zem má řadu dominant a kopců, vrchů, návrší a hor, které stojí za zhlédnutí a z nichž je také zhlédnutí, ale doširoka. A jsou takové, které by měl aspoň jednou za život navštívit každý našinec. Říp, Blaník, Vladař, anebo na Moravě Radhošť, Pradět a Pálava. A na Pálavě teď chvilku zůstanu. S předchozí kapitolou Pálavu spojují vinařské stezky. Stezky se starověkem a středověkem nevymřely, dokonce jich v posledních letech mnoho přibylo. Neslouží ovšem přepravě soli jako zlatá stezka, ani jantaru jako stezka jantarová. Slouží takzvanému aktivnímu odpočinku. I při něm se nějaké to zrnko soli utrousí, třeba když si pořádně přišlápnete a orosí se vám čelo. Kde a kde? No třeba na moravských vinařských stezkách, těch cyklistických. V současné době jich je na Moravě vytýčeno snad 1000 kilometrů. Dohromady tvoří svébytnou komunikační síť, o níž se tvrdí, že spojuje to nejlepší z vinařství a historie či památek na jižní Moravě. Po jedné z nich jsem se vydal za Vendulkou. Vendulka věstonická. Kdo mě zná, ví, že jsem postavy spíš gotické. A protože se protivy přitahují, jak vám potvrdí póly každého pořádného magnetu, tak mám spíš rád baroko, architekturu, muziku a vůbec celou tu dobu. Baroko i v tělesné konstituci, ale nesmí ho být příliš. A tak, když jsem se onehdy blížil po jedné vinařské stezce od horní k dolním Věstonicím, zálibně jsem se ohlédl za dvěma barokními cyklistkami. Než mi došlo, že ty zdejší mohou mít kořeny mnohem starší než je baroko, starší než antické idoly, včetně Venuše Milécké a Knóské. Že sahají možná až do hlubokého paleolitu, do doby vzdálené 25, možná 30 tisíc let od dnešních časů. Jen si vzpomeňte, i v mé učebnici dějepisu byla na obrázku Vendulka Věstonická. Věstonická Venuše, tentokrát s malým V ve slově Venuše, protože se ze jména antické bohyně stala archeologickým termínem, anebo spíš, cituji, nepřesným obecným názvem pro sošky žen v mladém paleolitu, znázorňující většinou nahá těla se zdůrazněním mateřských znaků. S tím bych souhlasil, protože ta naše Věstonická to kojení určitě neodbejvala a já mám právě pro takové poctivé matky slabost. Akademický slovník ale pokračuje. Souviselo to s kultem zachovatelky rodu. Nálezy od Francie po Sibiř, materiál mamutovina, kost, hlína, měkké nerosty. Na Vendulku Věstonickou, v našem případě spálené hlíny, narazil profesor Karel Absolon, který s výzkumem pravěkých sídlišť pod Pálavou začal před více než 80 lety v roce 1924. Klasická lokalita Věstonice 1 pak, podobně jako sám profesor Absolon, našla své pokračovatele například v osobě Bohuslava Klímy, který zde pracoval v letech 1947 až 1978 a rozšířil pátrání i o sousední Pavlov. Právě od Pavlova je odvozeno pojmenování celé tehdejší a ve světovém měřítku unikátní kultury Pavlovien.
2: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola.

ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají růjničky a

Samozřejmě i dnes zalistujeme stručně stránkami historie. Ta nejslavnější událost z mnoha, která dala této zemi za patrona svatého Václava, nabízí často dva letopočty. Jak jsem zjistil při hledání podkladů pro dnešní vysílání. Rok 1935, ke kterému se přiklánějí současní historikové, a to například podle Kristiánovy legendy a dalších souvislostí, které zmiňuje třeba saská kronika benediktínského mnika Viduquinda z kláštera Corvey. Ale také to bývá tato událost uváděna o 6 let dříve, do roku 1929, podle Kosmovy kroniky. Mohlo prý jít pravděpodobně o písařskou chybu při opisování starších textů. Ale co je jisté, bylo 28. září, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav. Pravděpodobně svým bratrem Boleslavem I. a jeho společníky. Stalo se to časně z rána při cestě na mši. Václav se před smrtí ještě stačil chytit rukou železného kruhu na dveří chrámu, do nichž mu místní kněz už potom zabránil vstoupit. Mordovalo se i 28. září o 60 let později při vyvraždění Slavníkovců v Libici. Přežil jen Vojtěch a Soběslav. A velké mordování historické začalo v roce 41, kdy Reinhard Heydrich vyhlásil dokonce stané právo a rozpoutal vlnu represí Heydrichiádu. Ale dovolím si radši pár přednějších a dodnes živých příjemnějších výročí. Roku 1906 bylo otevřeno dostihové závodiště ve Velké Chuchli, když necelý měsíc předtím bylo pod vodou při povodni. Krásné počasí na Václava vše vysušilo. Úplně prvním koněm, kterému se tady podařilo zvítězit, byla Klisna Vision v sedle se svým majitelem, zvěrolékařem Františkem Bartošem. Zaryčeli tu však i koně v motoru. V roce 1911 tu přistál se svým letounem Blériot 11 inženýr Jan Kašpar při historicky prvním dálkovém letu Pardubice-Praha. Ve slunečnou neděli 22. května 1921 se zde běželo první československé derby. Významnou událostí bylo i derby o 10 let později, které oficiálně navštívil prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. A už za éry první republiky se chuchelské dostihy těšily velké přízní veřejnosti a jejich navštěvování bylo společenskou událostí. Setkávali se zde známé osobnosti, například Vlasta Burian, Ferenc Futurista, Rudolf Deil starší, a vítanou módní přehlídkou dámských klobouků nepohrdla ani Adina Mandlová. Prezident Masaryk tam zajížděl dokonce i soukromně. Symbolický pomníček u vstupu do areálu na bývalé otočce autobusu připomíná dostihového trenéra Karla Šmejdu, který 7. května 1945 i přes zákaz vycházení hodlal opatřit své koně krmením a pitím. Ale jeho život předčasně na zdejším závodišti ukončila kulka německého ostřelovače. A roku 1931 byla otevřena zoologická zahrada v Praze. Jako jediná chová od roku 22 pár luskounů krátkoocasích, kterým se dokonce v roce 2023 podařil první úspěšný odchov mláděte v rámci evropských zoologických zahrad. On snahy o zoologickou zahradu měl už obrozenec Vojta Náprstek a když vznikl spolek pro její výstavbu, měla být na Nebozísku, na Petříně, ale pořádali se místo toho výstavy zvířat. Třeba na Letné byla voliéra, rybníček a údajně i opičinec. Pak se uvažovalo její zřízení na ostrově Štvanici, ale když velkostatká Svoboda na ní věnovala rozsáhlé pozemky v Troji, bylo rozhodnuto. Stala se jednou z 8 nejvýznamnějších zoologických zahrad na světě a tak dnes s dětmi a mnoučaty obdivujeme 6576 živočichů patřících do 692 druhů. Mně se líbila historka, jak jednou utekli z klece dva šimpanzi a přišel pohoršený dopis jedné paní učitelky, že na střeše domu u vstupu do zahrady pohoršovali přicházející návštěvníky dva opilí komeníci. Roku 1949 se v Praze 28. září začal budovat přes 400 metrů dlouhý letenský tunel,
který spojil Švermův most s Letenskou plání. A s dopravou souvisí i další výročí, které zaujme zejména pány. K dnešnímu datu v roce 1962 byl vyroben poslední kus slavného těžkého nákladního automobilu Tatra 111. Auta, kterému byl v sibirském městě Susman dokonce postaven pomník. A představte si, že já na něm ještě v uniformě, co by mladík jel. Svou spolehlivostí a dobrými jízdními vlastnostmi v terénu rychle získal oblibu, jak u německé armády, pro kterou byl původně za války vyvinut, tak později i u československé armády a u civilních řidičů nejen v Československu, ale i ve světě a především v drsných podmínkách Sibiře v tehdejším Sovětském svazu. 111 pak nahradila Tatra 138. Těch 111 bylo celkově vyrobeno téměř 34 tisíc v mnoha provedeních a modifikacích. Nejčastěji to byly valníky a sklápěče, ale i autojeřáby, bagry, cisternové vozy, vozy na přepravu cementu, tahače a mnohé speciální nástavby. Ty poslední modely uvezly až 10,3 tuny a v objemu, to je metrů krychlových, přibližně 5 kubíků. Ovšem Ivanu Mládkovi se jich na korbu vešlo 14.

Samozřejmě, že dnes přejeme všechno nejlepší všem oslavencům. Václav je staré jméno slovanského původu a znamená více slavný, slavnější, pračesky Veceslav. V ezoterickém hodnocení jsem našel třeba i to, že jde o harmonické jméno, složené z pestrých a pozitivně se doplňujících energií. Nese silnou vibraci, nabízí ochutnávku odvahy, otevřenosti názorů, sebejistoty, vstřícnosti, pracovitosti a možnosti velké sebereflexe. Dodává vitální, dynamizující energii, rozhodnost a ambicioznost. Na straně druhé ale připravuje pro Václava řadu nástrah, kterými zkouší sílu jeho charakteru a zkvalitňuje tím jeho osobnost. Docela mi to s životem svatého Václava štimuje. Jméno se vyvinulo ze staršího Věnceslav a jeho ženskou obdobou je Václavka. Václava vám se jistě vybaví Václavka věštící v troškových filmech Počasí zpěvem. Mě i báječná, chytrá a statečná Vendulka, která se v jižních Čechách pere s chorobou. Tak držíme palce. Přiznám se, že mám mezi přáteli mnoho Václavů, kterým se obdivuji. Ať je to český Paganini Václav Hudeček nebo nevidomý fotograf Vašek Fanta, který vymýšlí pro své kolegy zajímavé hry, zpívá ve sboru a když s ním jdete na kafe, nikdo vám nevěří, že je slepý. Dokud nevytáhne složenou bílou hůlku a já je oba hodlám dokonce svátečně zbudit. Mám velmi rád i Vaška Kubáta z Kerkonoš, který pekl skvělý chleba, rohlíky a metrové vánočky a vaří vyhlášené kyslo a houbovku. Zkrátka všem zmíněným, i těm, které jsem jmenovat nestačil, všechno dobré přeji, tedy tím i dalším Václavům, které osobně znám, spolužákům z Průmky, Mužíkovi, Panchartkovi, rozhlasovým kolegům Žmolíkovi a Koptovi a ať mi všichni, které nejmenuji, prominou. Zkrátka domácí podoba křestního jména Václav je Vašek, Venca, Váša, Vašík, Vena, Vašíček, Venoušek, Vacek. Takže ať vám, milí oslavenci, říkají jakkoliv. Ať to dnes zní láskyplně a ať vás mají nejen dneska všichni rádi.

0: protože je kus.
1: František Novotný a sváteční Dobré ráno.
2: Na Dvojce a Pohodě.
3: Samozřejmě, že si dnes nepřipomínáme jen svátky, ale i výročí a nabízejí se i mnohá herecká výročí zahraničí. Vybral jsem namátkou dvě. V roce 1934 se k dnešnímu dni narodila Brigitte Bardotová, francouzská filmová herečka, mládí i modelka, zpěvačka a posléze i bojovnice za práva zvířat, vegetariánka a silná kuzačka. Byla celosvětově sexuálním symbolem 50. a 60. let minulého století. Natočila celkově 42 hraných filmů a v jednom, a bůhstvo z ženu, pomohla na svět i plavkám bikinám. Svou filmovou kariéru se rozhodla ukončit ve svých 39 letech. Jednou se jí novináři ptali, zda se přeci jen trochu neostýchá svlékat se při filmování před tolika lidmi. Ale vůbec ne, podívala se otázce někdejší fotomodelka. Proč? Vždyť filmáři jsou přece také jenom muži. Jejím partnerem byl i náš další jubilant, miláček žen, hvězda slunné Itálie, Marcello Mastroianni. Dnes by bylo stejně jako Otakaru Brouskovi 102 let. V 60. letech minulého století zahájil svoji kariéru ve Felliniho filmu Sladký život a pak už šel z role do role. Rozsah jeho herectví byl nekonečný. Pohrál se jak s komediální, tak s dramatickou postavou a nebránil se ničemu, o čem svědčí role jednoho z chlápků, kteří se rozhodnou ujíst k smrti ve Velké žranici. Jeho poslední rolí byla hned čtyř role ve filmu Tři životy a jen jedna smrt z roku 1996. Posledně v názvu zmíněná vyhrála. Ještě týž rok zemřel Mastroianni v Paříži na rakovinu. Odešla tím velká herecká legenda, jeden ze symbolů italské kinematografie. Tak se do té slavné Itálie vydejme i po cestách notových osnov spolu s pražským pouťovým orchestrem a myslím, že příběhu budete nepochybně rozumět.
4: Seznámili jsme se s ním při našem italském turné, na kterém jsme poznali i slavnou La Scalu.
5: La Rondetto Vagabundo, una nostra italiano concerto vende miato famoso opera La Scala, La Scala, La Scala.
4: Hráli jsme naproti ní na chodníku vedle taverny u zeleného krokodýla.
5: Mia preludiato opposite una schlapetta mia taverna La Bricciallo Crocodilo.
4: Ležel na chodníku pod lampou ve fraku z dob Františka Josefa, s povadlým motýlem na krku vypadal jako mrtvý pták.
5: Si chrapato uno štapeto, krok candelabre, ino quadro, sente francese qua estato, el santusimo telo viserato, senti funebrato havranato.
4: Vedle sebe měl kufr, který mu byl kdysi zbalen garderobiérkou nejslavnější opery od naproti.
5: Emento kufr in historia Claudi, garderobiera se metrilka famosia, ma opera in opposite La Scala, La Scala.
4: Napil se laciného italského vína z láhve, která měla ještě několik svých sester v jeho omšelém baťůšku.
5: In momento bombato italiano vignetti patocco, sono uno, due, tre, quattro, cinque, lahvato in rucksacco.
4: A pak nás naučil píseň svého života.
5: La tenore serenadis babrato dolce vitato un fortunato.
4: Serenádu, kterou si zpívá dnes Milano, již prefiso, půlka Vicenza, Itálie.
5: Verona, Padova, Bergamo, Milano, Novato, Virci, Torino, Parigi,
4: píseň
5: Marmar, Rio,
4: opravdového Itala.
5: La serenade naturo italiano.
4: Ciuccio!
6: Cucho!

0: Finito!
1: Co pak se vám vybaví, když řeknu Šampion, Gala, Strýmka, Jeptiška, Jadernička, Melodie, Rajka nebo Topas? Do každého ze jmenovaných se můžete prosím zakousnout. Slupka chsupne a osvěžující šťáva se rozlije v ústech i na bradě, někdy i na tričku. A najednou se nám ten podzemní čas nádherně rozvolnil. Nastala totiž doba jablečná, schválně se vybral nám, obyčejným konzumentům, pár známých, teda respektive méně známých odrůd. Mimochodem průměrný Čech prísní 22 až 25 kilo jablek za rok. A i když letošní počasí údajně zredukovalo úrodu až na polovinu i víc, určitě se jablíčko z jídelníčku nevytratí. Znovu jsem si uvědomil, že jablko lidstvo provází už od jeho vzniku, kdy pramáti Eva pocítila nedostatek vitamínů a jak pěkně známou příhodu z ráje komentuje Jiří Suchý, jablko poznání je tak symbolem prvotního hříchu. Od jeho prvního nakousnutí uplynulo hodně vody, hodně se změnilo, ale zakázané ovoce se stalo vítaným zpestřením jídelníčku. Jak krásná jsou, svůdná, plná touhy, sváteční jablíčka v košíčku tichém. Má Reneta vzpomínek, okamžik pouhý, vonící láskou a nevinným hříchem. Jablko se v kultuře člověka vyskytuje už tisíce let. Jak bylo zmíněno, v křesťanství symbolizuje prvotní hřích lidského pokolení utržení zakázaného jablka ze stromu poznání. Bible se ovšem o onom stromu a plodu utrženém Evou nepíše nic bližšího. Královské jablko se stalo součástí symbolu královské moci. Z řecké mytologie je známo ještě třeba zlaté jablko ze zahrady Hesperidek s nápisem "Té nejkrásnější". A to se stalo jablkem sváru mezi bohyněmi, který měl rozsoudit nebohý Páris. Toto jablko tak stálo na počátku soutěží krásy a událostí, které vedly k trojské válce a pozdějšímu pádu celé Troje. Dokonce i v lidském těle najdete jablko a zároveň i ohryzek, to jsme mlsní. Také jsem se dočetl, že aromatické látky z jablek, pokud je v organismu nezničíme jinými látkami v potravě, prostupují tělem a uvolňují se například skrze vlasy ven. A pravidelní konzumenti jablek tak doslova voní po jablíčkách. Jablka dokáží prostoupit mnoha smysly. Je to dar, který obsahuje vitamin C, řadu antioxidantů chránící DNA v lidských buňkách a snižují tak riziko vzniku rakoviny. Jiné látky chrání mozek před Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. Kromě toho snižují krevní tlak a hladinu cholesterolu a krevních tuků. Posilují imunitní systém, srdce a krevní oběh. Stabilizují hladinu cukru v krvi, příznivě ovlivňují celou zažívací soustavu. Posilují dásně, působí protizánětlivě a zejména, když máte v dlani to jablko, kterému se říká mačino, tak působí konejšivě. On každý název má něco do sebe. Jako kluci jsme u tetičky Boženky přesně věděli, kde dozrávají soudky, kde malináče, kde koženáky, kde renety. A to nemluvím o tom, jak krásně se nablízkaná jablíčka vyjímají v košičku nebo misce na stole. Samozřejmě, že i na uchování jablek existuje řada receptů. Ve slámě, v soli, ale neodolám, abych i letos nepřipomněl ten, který bude mnohému z vás blízký a o kterém vyprávěl režisér, scénárista a herec Vladimír Svitáček.
2: Tatínek, než nám na zahrádce vyrostly ovocné stromy tam u toho nového domu, tak dělal takový rozumný opatření, že koupil 2,5 metráku jablek na Slovácku. To bylo rozumný, protože na Slovácku to bylo levný. Doprava, poněvadž byl železničář, byla levná, dal to do pytlů, takových půlmetrákových, což bylo taky rozumný. Oni nám to přivezli až jako předům. Samozřejmě železničáři se s těmi pytly moc nemazlili, a takže některé ty jablka byly pomačkaný a

0: který nahnilí. Takže když nám přišli, tak jsme udělali takovou brigádu, celá rodina, a jablka jsme rozstřídili, což bylo samozřejmě rozumný. Ty nahnilí jsme vykrájeli a konzumovali jako první, pak jsme dali ty namačkaný a potom ty naprosto zdraví. A než jsme skonzumovali ty vykrájený, tak ty namačkaný nahnili. Potom, že začali hnít ty naprosto bezvadný. Takže výsledkem všech těch rozumných opatření bylo, že jsme měli celou zimu mírně nahnilý jabka.
1: Jo, a jablíčka v županu a stokrát jinak nabídla ve svých receptech i slavná obrozenecká kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová. Ano, to je tady do toho, praž do toho libru másla 7-12 vajec. Ale já vám ji teď představím v souvislosti s jablíčky jako textasku.

Obrozenecká jablíčka trhala za pomoci spirituál kvintetu Eva Livková. A také tohle téma mi k začátku podzimu patří. Je čas, kdy ornice zas zavonila krajem. Pasáčci, kde je váš dým bramborových natí? Kde svět pečených brambor, který byl chvilku rájem? V něm špátli jsme své sny, které čas těžko vrátí. Písnička je Žabin, kapuce z pytloviny. Ach, pane malíři, ty barvy krásně voní. Ohýnek uhasl a těžko splane jiný. Na mezi píšťálka však nesehnu se pro ní. Samozřejmě, že dnes už takový obrázek k vidění není a nevím, zda by o něj dnešní děti stály. Už jsem tu také vzpomínal, jak jsem co by kluk těžce nesl, když mi jednou nazvali pro nesmělost bramborou. Dnes bych to už určitě jako výtku nebral, protože jsem takzvaně bramborovej. A s chutí toho bramborového u toho bramborového tématu zůstanu. Víte, jak přišly brambory ke svému jménu? Do Evropy dorazily v 16. století s návratem španělských lodí z Ekvádoru a Kolumbie. A do Anglie dokonce přivesl pirát Francis Drake. Brambory, říkalo se jim moučné lanýže a zpočátku byly hlavně krmivem pro čuníky. Francouzi a Italové je pěstovali jako okrasné květiny, až německý panovník Bedřich Veliký rozpoznal jejich význam pro výživu a nastalo jejich pěstování. V Čechách s tím údajně začali jako první františkáni v Praze roku 1616. Je prý pochutnával na nich i purkrabí na Karlštejně a císařský místodržící Vilém Slavata, který se však o dva roky později víc proslavil defenestrací z oken Hradčanského paláce. Ale velké množství brambor z Pruska nechala dovést až osvícená panovnice Marie Terezie. A protože to byla typická plodina braniborů, začalo se jim trochu zkomoleně říkat brambory. A někde je znají jako kobzole, zemáky, jablouška, zemčata, erteple a na Šalamounových ostrovech jsou prý dokonce platidlem. Jeden velký brambor stojí návštěva lékaře ve dne a pět kobzolek v noci a ve svátek je tady dvojnásobný. V současné době jich každý z nás sní za rok 70 až 80 kilo. Léčivá moc brambor je také nesporná a to pro naši psychiku. Kde jsou ty doby, kdy jsme se díky bramborám mohli potkat s čertem, ještě daleko před Mikulášem? A dokonce jsme ho viděli i pracovat. Tak se totiž říkalo vyorávači brambor, který takovými bydlicemi vyhazoval brambory na světlo denní. A my nadšeně sbírali do košíků a nosili na vůz. Vždycky, když přebírám na chalupě brambory koupené od Tomanu, vydrží ve správném krechty od brambor do brambor, tak si uvědomuji, jak vzácný a léčivý byl tenhle čas i pro naše předky, kdy z polí do kraje v Tíravě zaběhla vůně dýmu té bramborové natě. Všimněte si, že říkám vůně. A když dnes už kluky v kapuci spitu u toho ohničku sedět nevidíte, myslím, že o dost přicházejí. Nemám na mysli teď bolavá záda po vybírání, ani ty skvělé lahůdky, ty horké zemáčky vytažené z popela a tančící na kukovské dani. Ale míním tu chvíli, kdy se vzdává dík matičce zemi. Ani si to kdokoliv uvědomí. A hned to vysvětlím. Když potom doma ty brambory přebíráte, aby ty poškozené nenakazily ty zdravé, žasnete. Podívej, tenhle vypadá jako srdce a tahle je brambora jako hormínek. A jako budu mít asi chuť ty rohlíčky. Já mám raději ty, co jsou na povrchu červené a uvnitř zlaté. Ale nikdo dává přednost moučnějším a z téhle bude bramboráček. A už cítíte vůni česneku a majoránky na jazyku. A pak je najednou konec, brambory jsou ve sklepě, narovnáte se v zádech, podíváte se do kraje a řeknete, žádný zlé. Totiž, když jsou brambory ve sklepě, tak už se nemáte čeho bát. Podzim budiš pochválen.

Samozřejmě, že k dnešnímu svátku bude se leckde připíjet svatováclavským vínem. Ale bylo by chybou podívat se hned první sklenice rázem na dno. V Paříži bylo při večeři na počest vévody Windsorského servírováno burgundské přirozeně nejlepší ročník. Mimochodem ten vinný sklep v Elizejském paláci prý patří k nejstřeženějším místům Francie. Dozrává tu 15 000 vybraných značek vín a přístup je sem asi tak jednoduchý jako k našim korunovačním klenotům. Ale zpátky na hostinu. Vévoda uchopil sklenku a nesl jí k ústům. Francouzský ministr sedící po jeho boku mu ruku zadržel. Promiňte, takové víno se pije trochu jinak. Nejdříve se podíváme proti světlu. Nepřipomíná vám broušený rubín? Obdivujeme barvu, jiskru a zvolna otáčíme sklenici tak, jako si žena pohrává s diamantovým náhrdelníkem. Pak vychutnáváme čichem jeho vůni. Dechujeme to aroma, protože víno voní jako květina. Načež vezmeme doušek na jazyk. Víno necháme zahřát teplem úst, aby ta kytka jeho vůně rozkvětla naplno a nosohltanem poslal signál o plnosti zážitku. Doušek převalujeme na jazyku, aby měl tento poslední soudce důvod vynést spravedlivý ortel. A pak dáme vínu sklouznout do hrdla a prožíváme, jak hladce klouže a rozsvěcí lustry na tanečním parketu chuťových buněk. A pak pijeme, doplnil ho vévoda. Nikoli sre, pak o vínu mluvíme. V jedné knížce k zajímavosti jsem objevil podzemní zápis deníku jednoho Pražáka. Pondělí, piju z Moraváky ve sklípku. Úterý, myslím, že umřu. Středa, piju z Moraváky ve sklípku. Čtvrtek, proč jsem neumřel už v úterý? Tak si připomeňme moudrost starých Čechů, kteří tvrdili, že dobré víno dělá dobrou krev, dobrá krev je předpokladem dobré nálady, dobrá nálada přináší dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem. Tož, na zdraví!

Když slunce s měsícem dnes ráno připije si, když v duši plné snů je sladce rozestláno, když slyšíš melodii nadějí broukat kdesi, zašeptáš jenom vděčně dík za to nové ráno.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
0: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
2: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
0: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
2: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
2: K poslechu vás zvou
0: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
2: a Jiří Vyhorálek.
0: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Po ruském útoku na ukrajinský Charkov je nejméně 22 zraněných a bude většinou slunečno, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2,50 Kč za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. Opatření budou platit podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO zatím do konce října.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: A podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinerií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. Ruská letecká puma zasáhla v Charkově na Ukrajině bytový dům. Úřady hlásí nejméně 22 zraněných, z toho 8 dětí. Informoval o tom náčelník charkovské vojenské správy Oleksij Nehubov. Ruským útokům znovu čelilo taky ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle tamních úřadů zasáhl bezpilotní letoun jednu z čerpacích stanic. V noci Rusko na Ukrajinu vyslalo celkem 165 dronů. Ukrajinská armáda sestřelila 112 z nich. Na mnoha místech v Praze začíná festival Poznej Vltavu. Druhý ročník akce se koná od 10 do 18 hodin. Organizátoři připravili desítky akcí na březích a náplavkách Vltavy, a to od Podbaby v Praze 6 až po Žluté lázně a Dvorecký most v centru hlavního města.
4: Návštěvníci festivalu se můžou zúčastnit například prohlídky Smíchovské plavební komory, plavby podzemím staré čistírny nebo prohlídky lodní benzínky. Na programu je také řada workshopů a kulturních vystoupení. Akce se koná na řadě míst po celé délce Vltavy v Praze a většina programu je zdarma. Podrobné informace o začátcích prohlídek nebo vystoupení jsou dostupné na internetu. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
2: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvou hry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
5: Hrozně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysnila. Vždycky říkám, že Vetka bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
2: Češky v samostatné historii triumfovaly v týmové soutěži po sedmé. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude většinou jasno, na severozápadě polojasno, teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
2: Na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 ruší omezení. U sjezdu na Ořech mezi kilometry 19 až 18 se v levém pruhu pohybují lidé. Tak opatrně. Na silnici 611 z Prahy do Sadské je nehoda. V Mochově u průmyslové zóny narazilo auto do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy a teď pokračuje František Novotný.
7: A ten přeje to nejpěknější svatováclavské ráno všem posluchačům Dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Zapomněl jsem minulou hodinu vyseknout svůj tradiční burianovský hlubokosklon a mé koření těm z vás, které zbudil budíček už o 6 ráno. Jednou se zmíněného krále komiku ptali, jestli už dostal otázku, na kterou neznal odpověď. Já ne, ale vychutnal jsem si ji v jednom příběhu, kdy si chudý žid vypůjčil od bohatého 500 korun. A ten vidí, jak si v zápětí jeho dlužník pochutnává v Nobel restauraci na Humrovi s majonézou. Co to má znamenat, Rubiček? Půjčej si ode mě 500 a cpou se za moje peníze humrem a majonézou. Já jim kon nerozumím, brání se chudý žid. Když nemám peníze, nemůžu jíst humra s majonezou. Když mám peníze, nesmím jíst humra s majonezou. Tak mi laskavě řeknou, kdy vlastně můžu jíst humra s majonezou. Jinou nezní vždy obyčejná písnička logiky každému stejně. A je někdy obtížné hledat logiku i v kapsáři tetky historie. Jak bylo v úvodu řečeno, připomínáme si dnes panovníka, který se stal svatým. A tak nevynechám této souvislosti nahlédnutí do antiky, kdy slavný řečník a politik Cicero pronesl na adresu všech vladařů. Kormidelník si stanoví za cíl svého snažení šťastnou plavbu. Lékař zdraví svých pacientů. Vojevůdce vítězství. Podobně jako si správce státu, jako svůj cíl určí šťastný život spoluobčanů. Aby byl zabezpečen všemi prostředky, aby byl bohatý nadbytkem všeho, aby byl vznešený slávou a bezúhonný ctností. To je největší a nejlepší dílo na světě. Myslím, že tímhle citátem by měla začínat všechna jednání vlády, senátu i parlamentu. A lidem by měly zůstat jen ty všední člověčí starosti. Nevím, zda svatý Václav ten citát také znal, ale uváděl ho v život. Když bylo třeba vzít meč, stál mezi prvními. Ale nechtěl, aby kvůli penězům či pouhé něčí touze pomoci rodiče zbytečně přicházeli o své děti, o ženy, o manželi a milé o milého. Věděl, že tvořivý mír je to nejcennější, co národ potřebuje, co dělá z politiků státníky. Svatý Václav je zvláštní světec, voják v plné zbroji a přece světec, zároveň světec a přece voják v plné zbroji. Tak popsal našeho patrona Karel Čapek.

0: Tak tohle aleluja Jany Richterové poslouchám moc rád. Ale nevím, zda víte, co to slovo vlastně znamená. Znamená chvalme Boha. A to má přímo v pracovní náplni můj dnešní další vzácný a moudrý host, na kterého se vždycky velice těším, přítel arciopat Petr Prokop Šostřonek, kterému přeju to nejpěknější sváteční svatovátavské dobré jitro směrem chrámu svaté Markéty v Břevnově. Dobré jitro, Petře.
1: Ano, dobré jitro tobě, Františku, i všem posluchačům. A jsem rád, že se setkáváme v tomto svátečním jitru svatováclavském. A já si vždycky myslím, že neodmyslitelně máme spojen s hlavním patronem české země, svatým Václavem, i vrch Blaník. A s tím spojenou pověst o bojovnících hoře za Vlašimí, kteří tady v srdci Čech očekávají na rozhodující okamžik. Naši umělci obrazem Blaníku vyzdobili Národní muzeum i Národní divadlo, do jehož základu byl vložený kámen z Blaníku. A naše generace zná Blaník ze stejnojmenné hry divadla Járy Cimrmana. A tak jsem spátral, jak to s tím Blaníkem je. Prvním šiřitelem o pověsti o Blaníku je podle současného bádání sedlák Mikuláš Vásenický z Vásenice u Pelhřimova, zakladatel ukrakvistické sekty Mikulášenců. Ten ve druhé polovině 15. století prorokoval, že u vesnice Bíkovice pod Blaníkem dojde k osudové bitvě Čechů s jejich nepřáteli. Bitva bude trvat několik dní, až se Bíkovický potok naplní krví. A pak, když bude Čechům nejhůře, vyjdou z Blaníka divnou mocí božní ukrytí tam bojovníci, kteří pěšky i konmo budou nepřítele pronásledovat, až ho vypudí ze země. Ty blanické pověsti se ujali i naši buditele a byla to Božena Němcová, kterou cenzura perzekvovala za jediný verš Blaník otevírá už svou bránu. Já si myslím, že pro nás Slovany byla matka země vždy živou bytostí, která v hlubinách skrývá poklady a otvírá je těm, kdo toho jsou hodní. A ujímá se těch, kteří pod sluncem neměli přítele. Tomu knížeti Václavovi usiloval o život jeho bratr. A přece se k jeho osobě pojí ideál obnovitele vlasti v duchu křesťanském. Jiní věřili, že jsou bojovníky za pravdu páně, ale padli v boji s vlastními. Kdo se jich má ujmout, ne-li matka země, aby uchovala jejich sílu a svěžest až do doby, kdy uspějí a zvítězí. Já si myslím, že v souvislosti s tou blanickou pověstí máme co dočinění s vírou ve vzkříšení. I Kristův hrob je takovým blaníkem, z něhož vyšel ten, kdo definitivně zvítězil nad zlem a smrtí. To si každý rok připomínáme u Velikonocí. Hřbitov se řecky a latinsky nazývá cemetérium, tedy doslova místo spánku, to je to slovenské cintorín, z kterého se mají probudit všichni, kdo bojovali za pravdu. A v té staré blanické pověsti se nám tedy typicky slovanským způsobem odráží ta základní křesťanská pravda, život, který musí být věčný a který je ve spojení s celou zemí, protože i ona musí mít aktivní účast na obnově všeho. A tak se zastavme v tiché vzpomínce dnes u hrobů těch, kteří zdánlivě prohráli, padli, ale ve víře, že to stojí za to přinést pro tuto zemi oběť nejvyšší. Postojíme na chvíli u životních osudů těch, kterým šlo o osud nás všech. I to, myslím, patří tomu svatováclavskému svátku, kterému vám přeji všem pokojné prožití.

Na mnoha místech dnes zazní svatováclavský chorál, který pasoval svatého Václava na patrona naší země. Český církevní hymnus, jehož kořeny sahají patrně až do 12. století. Původně měl 3 5řádkové slohy neumělých združených rýmů, ukončené refrénem Kyrie eleison. Obsahem byla prostá modlitba ke svatému Václavu, vévodovi a prvnímu patronovi české země, aby se přimluvil za svůj národ u Boha, pomohl mu od příkoří a zajistil mu spasení. Svatý Václave, vévodo české země, kněže náš, pros za ni Boha svatého ducha, Kyrie eleison. Ještě před vznikem našeho státu nahrazoval jakousi hymnu. Dlouho jsem si myslel, že jak to bývá, její vznik byl spontánní, ale díky dnešnímu vysílání jsem zjistil, že dobu vzniku této písně kladla stará tradice také do 14. století. Její autorství bylo připisováno pražskému arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic nebo arcibiskupovi Janu Očkovi z Vlašimě, jak uvádí kronikář Václav Hájek z Libočan. Bohuslav Balbín obě tyto domněnky kombinoval. Arnošt prý píseň složil, Očko rozšířil. A kdo to byl ten svatý Václav? Byl nejstarším synem přemyslovského knížete Vratislava I. Podle tradičního podání se narodil kolem roku 907 ve Stochově u Libušína. Křesťanský způsob vlády Václava s jeho spravedlivým postojem vůči neukázněné šlechtě vyvolával zemi opozici, zejména po jeho smírčím jednání s králem Jindřichem I. zvaným Ptáčník. Mír v Čechách byl v ohrožení, na jedné straně již pro dřívější dohodu Jindřicha I. s Arnufem a z druhé strany zvětšující se výbojnou silou Maďarů. Obklopení naší země nepřáteli bylo zřejmé a situaci mohl zvládnout ten skutečně moudrý panovník, kterému nezáleželo na sobě, ale na dobru národa. Kníže Václav to skvělou diplomací dokázal. Aby ochránil obyvatele před útoky a zajistil mír, platil sousedním východofranským panovníkům takzvaný tribut míru. Šlo například o 300 volů a 50 živen stříbra, takže matkám nemuseli synové zbytečně umírat na bojišti. O dalším vztahu mezi králem a Jindřichem I. a knížetem Václavem hovoří příběh z doby, v níž Jindřich svolal radu knížat, na kterou se Václav čas nedostavil pro modlitbu ve chrámu. Jindřich proto nařídil, aby mu nikdo při jeho příchodu nevzdal náležitou poctu a ani si ho nevšímal. Při opožděném příchodu Václava však najednou sám Jindřich uctivě povstal, vykročil ho uvítat a vyzval ho k zaujmutí čestného místa. Dvořanům vysvětlil později změnu svého rozhodnutí tím, že uviděl, která k Václava doprovázejí andělé a na jeho čele lesklouvící se kříž. Asi dnes bude o svatém Václavovi řeč ještě často, stejně jako o jeho významu pro naši historii. Šlo to dokonce tak daleko, že pozměněná podoba svatováclavské orientace, zrozené v novodobých dějinách jako koncepce české státnosti a ideologický pokřivený pohled na svatého Václava byly zneužity v době protektorátu Čechy a Morava, kdy byl jedoucí svatý Václav dokonce zobrazen na 5000 bankovce a svatováclavská orlice byla tehdy nejvyšším protektorátním vyznamenáním pro Čechy, kteří kolaborovali s nacisty. A v roce 1929 k dnešnímu datu u příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava byla otevřena katedrála svatého Víta na Pražském hradě a korunovační klenoty byly poprvé vystaveny pro veřejnost. Jinak se historicky svatováclavskými atributy staly dva andělé, hrozny a klasy, korouhev či kopí s praporem, orlice, kníže na koni, štít a zbroj. Shrnuto do jediné věty, byl to moudrý a statečný panovník, jemuž nezáleželo na sobě, ale na dobru národa.

Jméno Václav je asi 17. nejčastější jméno u nás. Nosila ho a nosí i řada úžasných hereckých Václavů. Nejednou schopných nabídnout tolik vítané gesto humoru na jevišti i mimo něj. Namátkou Václav Tregl, milovníci filmu pro pamětníky, si hned vybaví. První partner Voskovce a Bericha v Osvobozeném. Na nebeskou scénu mu tehdy Jan Berich napsal mimo jiné: milý Vašíku, zarmoutil si nás. Poprvé a také naposled. Myslím, že to je 50 let, co jsme spolu hráli poprvé. A nikdy jsme nezapomněli, tedy my, Voskovec a já, na ty nádherné chvíle s tebou na jevišti. Oči ti těkali, neviděli ten náš obyčejný svět. Hleděli do světa tvé fantazie, ze které příštil pramen čisté, nesmrtelné srandy od někud z vesmíru. Zkaz komiků všech věků. Hrát s tebou, Vašku, byla pro nás rozkoš a dobrodružství. Vašíku, za Voskovce, za sebe ti děkujeme. Nikdy ti to nezapomeneme. Tvůj Jan Berich. A Voskovec s Berichem údajně i podle vzpomínek například Miroslava Horníčka v uvozovkách proslavili i jiného tehdy slavného kolegu Václava Vidru staršího. Dovolím si to připomenout. Jednou při odpoledním představení v Národním divadle se zastavil Vidra v kavárně Slávia, kde zmíněný kolegové z Osvobozeného seděli a ptali se, kam má namířeno. No kam asi, do divadla hrajeme Husa. A co tam hraješ? Ale kardinála, co ho odsuzuje k smrti. Po chvilce posezení došlo na ďábelskou sásku. Hele, Vašku, dáme ještě flašku a bednu šampaňskýho, když ho dneska osvobodíš. Alkohol tomu údajně trošku napomohl, takže na scéně před Voskovcem a Berichem v loži v té vypjaté chvíli údajně Vidra prohlásil: jsi volný, Huso, a nastal poprask. Ostatní kardinálové ho obklopili, jeden Husa odsoudil za něj a v houfu ho vlastně odstěhovali z jeviště. Pak to tuším svedli na psychický kolaps. Musím se někdy zeptat, zda pokračovatel herecké slávy Vidru Václav, kterému přejeme samozřejmě také všechno nejlepší, by toho byl schopen také. A nebo se nabízí Václav Voska, kterého jsem měl tu čest poznat a který měl poprvé číst v rozhlase mé básničky. Ale nestihl to. Ještě ve čtvrtek mi u páté nostru říkal, jak se na to těší, odjel na chalupu a pak už to jel okouknout ve studiu nebeském. Seifertova Mozarta v Praze v jeho podání jsme znali s přítelem Petrem Tamchinou z paměti. Jeho hlas poznal každý na jevišti, v rozhlase i ve filmu. Každé postavě, kterou hrál, dal nenápadně, nevtíravě osobnost. Znal váhu slov a přitom měl velký smysl pro humor. Například se neustále špičkoval s hereckým kolegou Rudolfem Dejlem mladším. A když Rudínek, jak mu říkali, zemřel, fronta kondolujících diváků se táhla celou Hybernskou ulicí až do divadla. A tak pak seděli všichni uplakaní v divadelním klubu a Václav Voska se tak podíval kolem a pronesl: hele, víte, co by mi Ruda řekl, kdyby tu teď byl? Viděl jsi, Vašíku? Zase na mě bylo plno. A to jsem jenom ležel. Já rád místo životopisných dat nabízím i trochu úsměvu, který by neměl v našich vzpomínkách na ty, o kterých je řeč chybět. Vašek z Prodané nevěsty vlastně dokumentoval náš smysl pro humor i v tak vznešeném hudebním formátu, jako je opera. Nevím ve světě o jiném, lepším koktavem hrdinovi, nežli je ten náš z jihočeské návsi. Tak si ho poslechněme, podání Karla Gotta a diriguje Václav Hybš.

0: František Novotný a sváteční Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Tma žádný soucit nemá a barvy světa smaže. Jsi na dně samoty, co bylo náhle není. Řeč nadějí je nemá, zní na konci tvé paže. Nevidí na noty a v proudu představ pění. Všem dívkám vezme tmář, jen slyšíš jejich úzy. Však nikdy nejsme sami, ani uprostřed lidí. Čas málo kdy je lhář, tak buďme dobrodruzi. Pán osudu je s námi, když člověk srdcem vidí. Scházeli jsme se svého času s kamarádem, skvělým kameramanem Kosim, tak si nahradili přátelé to jeho pravé jméno Konstantin Karageorgiev, v kavárně Švandova divadla na Smíchově. A jednou mi představil našeho nového společníka u stolu. Od pohledu to byl prima chlapík a od poslechu se z něj vyklubala skvělá, muzami líbaná osobnost. To je Vašek Fanta, fotograf, on je nevidomej, představil ho. Nevidomý fotograf, moderoval jsem spoustu festivalů a přehlídek handicapovaných. Poznal spoustu osudů, ale tohle mě zarazilo. Podali jsme si ruce a měl jsem okamžitě pocit, že ta ruka mě zve, abych bez rozpaku přešel most přátelství. Osladil a zamíchal si kafe a zjistil se, že mě zná z rádia. Uzávěrka slov měnila za krátko vteřiny na věčnost, malovala obrazy krajiny a světa lidí, neuniklo jí nic podstatného. Byly to pohotové portréty lidských duší. Nečekané smutky, momentky štěstí, hladivého klidu, blesky strachu a to vše spojené světlem pokory. Pak jsme se rozloučili. Vašek vstal, zasunul židli ke stolu a šel ke dveřím, před kterými teprve vyndal a rozložil svou bílou hůlku. Mnoha hostům u okolních stolů spadla brada. On trefí sám domů? No, naprosto bez problémů. A při dalších setkáních jsem nad ním a jeho aktivitami a nákažlivou radostí ze života doslova z každého dne žasl víc a víc.

0: ti přeju úvodem vše nejlepší k svátku. Ale Vašku, když člověk oslepne, tak to není nikdy švanda, ale pro fotografa to nebylo snadné o to víc. A přesto ty si tvořila studna optimismu. Vymyslel si už světově proslulou hru pro nevidomé, zpíváš ve sboru, to vláš se s vnukem. Prostě jak podle tebe jít na trampoty života?
1: No, v první řadě se tomu člověk nesmí podat a musí si pořád myslet, že je všecko dobrý a prostě nad sebou nelitovat a myslet něco dělat, něco tvořit. No a tak to je asi to nejhlavnější, co si myslím, že je.
0: Jenom v krátkosti, pardon, máš něco teďko zrovna konkrétně, na čem pracuješ? Protože ty pořád něco tvoříš.
1: No já teď pracuju na svém archivu těch leteckých snímků Prahy, ale k tomu opravdu potřebuji ještě druhé oči, už ne ty moje, a tak na tom hlavně pracuju.
0: Hele, a jaký máš vztah ke svému jménu? Nosíš ho rád?
1: No, nosím ho rád, protože řekl bych to tak, že uvedl bych to, mám rád ten čas, kdy šefci sebou šili neklidem na verpánku.
0: Ale děkuji.
1: To verš, já se vracím do svého dětství a na tom verpánku seděl můj děda, který byl taky Václav, a tak se vracím do dětství a tak si toho jména nesmírně vážím, protože i můj táta byl Václav. A můj táta byl takový tradicionalista, že na ten svátek vždycky mě vedl na Václavské náměstí pod sochu svatého Václava. Obdivovali jsme tu sochu krásnou a tatínek mi vyprávěl, jak to vznikalo, jak Josef Václav Myslbek na tom pracoval, jak vybíral koně a přilbici svatému Václavu a tak dále. Takže to jsem se k tomu jako vracel tím, že buď na Václavák, a nebo měl taky velkou tohle tradici, že jsme jezdili do Staré Boleslavy, do kostela k vratům, kde je ten kruh, kde, u kterého byl zavražděný svatý Václav. Tak to je k mému jménu Václav.
0: Hele, v knížce Dva životy, kterou jste udělali s Vaškem Seniukem, kterému za to díka k dnešnímu svátku samozřejmě také všechno nejlepší, je spousta tvých báječných fotografií. Jak jsem se zmínil, ty jsi projel celý svět, asi jediný výtvarník, o kterém vím, že jsi měl výstavu na zaoceánské lodi plující, tuším, do Mexika. Jak tomu vůbec došlo?
1: Ano, tak to byla moje druhá cesta do Mexika, jsem tam byl 5 let předtím, pak jsem byl znovu pozván, ale protože letadlo bylo drahé, já jsem měl od Ministerstva kultury, tak jsem díky známostem se do Mexika dostal lodí. A to byla loď Oranienburg a to jsme takové. A já jsem tam do toho Mexika vezl fotografie Prahy ještě a ještě z té první cesty. No a tak jsem se dával s kapitánem vždycky odpoledne při kafíčku a při vínečku a tak došlo na to a on říkal, co ty tam jedeš dělat? Já si říkal, no a tam jedu fotografovat hlavně, ale vezu tam taky výstavu. Jo, výstavu a co? Já říkal, no mám výstavu z Prahy a z Mexika fotky. No a nemůžeš to vystavit? Já jsem říkal, no tak, on říkal, já si říkal, můžu tady v jídelně, když mě námořníci pomůžou. Tak kapitán řekl, dobře, uděláme výstavu na lodi. A stalo se to 8. května 1980. Mám to napsané ve svém poznámkovém sešitu, mám to potvrzený kapitánem Hízem, že jsem měl první výstavu na moři. Tak to byla výstava na lodi Oranienburg a jsem první na světě, který vystavoval Atlantickém oceánu.
0: Václave, byl jsi někdy hrdý na to, že jsi Čech?
1: Myslím, že jsem byl mockrát, ale nejraději vzpomínám na to, když jsem jako byl v Mexiku, tam jsem byl asi rok podruhý a měl jsem tam bytnou a když jsem na ve svém pokoji pracoval, tak tam jsem byl nejpyšnější, když se jenom otevřeli dveře a paní bytná Blanka přicházela s rádiem a říkala Václave, Smetana. Takže hráli Smetanovou mou vlast, ale Václav, Smetana. Tak na to jsem byl hrozně pyšný.
0: Hele, jenom takovou otázku.

0: Zkusuju, prosím tě, jak dlouho jsi se učil třeba Brailovo písmo?
1: No, musím říct, že to už je asi tak 3-4 roky, že jsem se ho učil, ale když člověk něco chce, tak to dokáže. Mě říká někdo, to se nenaučí ve svém věku vůbec tohle, ale já jsem se to naučil. No, bylo to asi tak půl roku, než jsem si to osvojil, ale chci říct, aby jsem se nevytahoval, Brailový písmo čtu, ale ne nějaké romány. A když dostanu nějaký dopis nebo nějakou jenom krátkou ta povídku, tak to se do toho pustím, jo? Takže no, asi tak rok jsem se to učil.
0: A vím, že prostě vidíš, teď si dobře voláme, takže s novými technologiemi je mi si kamarád a že mě pomáhají, ne?
1: No, nové technologie, jo, ale je to pro mě už trošku složité. Čili jsou telefony, které můžeš využít na mnoho funkcí, ale já už se toho jako docela bojím, protože těch tlačítek a tohle už, prostě už ta nová technologie mě nejde do hlavy. Takže mě telefon slouží, abych jsem se dovolal a byl volán.
0: Ty jsi, Václave, potkal spoustu osobností. Na koho třeba z těch, které jsi měl před objektivem, rád vzpomínáš?
1: No, rád vzpomínám na všechny, ale nejraději vzpomínám na Ladislava Mrkvičku, krásného a ušlechtilého člověka, se kterým jsem byl totiž zavřenej, víš?
0: Hele, prosím tě, jak to?
1: Já jsem kriminálník, já to nerad zveřejňuji, ale kriminálník jsem byl, a to bylo sice v roce 62, kdy jsme šli z Majálesu, volba královny krásy na tom Palachově náměstí a v Karmeli, a jo, a prostě jsme zpívali písničky, no a najednou mě kdo sebe, ale už jsem byl v Antonu. A při tom prvním výslechu, a Láďu Mrkvičku taky samozřejmě, a mně se to, co jsem tam dělal, říkal, no nic, jsme to dělal, šli jsme a říkali, křičeli jsme hesla, říkal, jaký třeba, říkal, no, ještě jednu Kubu, budem sušit hubu, no už to bylo, už jsem byl zavřený. No, a byl jsem tam 3 týdny ve vyšetřovací vazbě, no a pak jsme měli velké přelíčení s Hláďou Mrkvičkou a myslím, že ten jeden proces byl taky s Helgou Čočkovou, tak to byla tato doba. Mm-hmm. Takže kriminálník, no.
0: A když jsi zmínil tu Smetanovu muziku, já myslím, že muzika v tvém životě hraje velkou roli. Dokonce vím, že jsi členem, že zpíváš ve vokál klubu, to je sbor nevidomých, který mám velmi rád.
1: Ano.
0: Jak se vlastně učíte tu muziku? Jenom od poslechu, nebo jako, protože to není to jednoduché.
1: Ne, jednoduchý to není, zvláště pro mě, protože Braille teda umím, ale noty se nenaučím, ale ti lidé, co tam jsou, by převážně slepí, že to slepý spolek, takže ty umí brailsky i noty, takže ty to čtou. Když to já to mám od poslechem, takže si to musím naštudovat melodii, musím slova a od poslechem všecko. Ale je mi mezi nima dobře, protože si řekneme všecko, co potřebujeme a je to hezký kolektiv.
0: No, já o tom říkám, protože člověk si neuvědomí. Jednou jsem zkusil skutečně se zavázanýma očima se najíst třeba. Já jsem se netrefil do pusy, já si ti přiznám pořádně. Je to, a teď ještě přitom zpívat kolikrát tak nejednoduchý zbory, nejednoduchý melodie bez, nevidíte, dirigenta. Jak to vlastně všechno zvládáš? Jak jsi se učil vůbec to, aby jsi si zamíchal kávu, našel ji a napil se z ní?
1: To už to byla ta znalost praxe z vidoucího světa, to není tak problematický a s těma zkouškama říkám, ty nevidomí, ty umí ten brail, tak já se vždycky něčeho chytnu a tohleto. A jenom chci říct jako poznámku, že zaplať pámu, že jsem jenom slepej, protože hluchota je ještě horší. To bych vůbec nechtěl být, ale prostě říkám, není to jednoduché, ale hluchota je mnohem, mnohem horší.
0: Václave, já ti děkuju za dnešní rozhovor, všecko dobré a jak jsem se zmínil, tak tě vlastně uslyšíme i v následující písnice sboru zmíněných nevědomých vokál klubu, a to v Andělském přátelství Adama Michny z Otradovic.
1: Františku, děkuji a taky ti přeju hodně zdaru a úspěchu a všem lidem, všem posluchačům hezký sváteční den a děkuju.
0: Děkuju a všechny od nás pozdravuj.
1: Ano, děkuju, nashledanou.

Zbývá nám ještě chvilka, abychom připomněli i pár Václavů z výtvarného světa. Hned se mi vybaví jeden z nejvýznamnějších, a to je představitel vrcholného baroka v Čechách, Václav Vavřinec Rainer. Ten proslul zejména svými monumentálními freskami v kostelech a zámcích a dramatickými oltářními obrazy. Václav Prachner, to byl primárně sochař. Já jsem ho tu, tuším, zmiňoval v březnu jako autora známé alegorie Vltavy zvané Pražany Tereska. Stejně jako Václava Brožíka, člena generace Národního divadla, autora slavných monumentálních obrazů s historickou tematikou, například Mistr Jan Hus před koncilem Kostnickým, nebo autor Velkého plátna z roku 1884, kde budete s Krištofem Kolumbem na dvoře španělském. Ten obraz se dokonce dostal na americkou pěticentovou známku, no? A nebo Václav Špála, to byla výrazná osobnost české moderní malby, člen skupiny Tvrdošíní. Jeho dílo prošlo kubismem i fomismem a typická je pro něj takzvaná špálovská moc v mnoha odstínech a motivy českých řek, venkova a zátěží s kyticemi. Když měl Špála jednou výstavu v Mánesu, tak ho uzemnila nepochybně dobře míněná kritika. Je-li modrá barvou věrnosti, je Václav Špála malířem nejvěrnějším. No a když si na Ořechovce postavil rodinný dům, dveře se tam netrhly. Aby se zvědavých návštěvníků obdivujících interiér co nejrychleji zbavil a mohl malovat, vymyslel si past. A to, kdybyste viděli, jak zajímavě to vypadá zvenčí, zval je na další čas prohlídky. A vezměte si sebou hned hůl a klobouk, abyste se nemuseli vracet. No vidíte, a skončím třeba Václavem Rabasem, malířem venkova. Jednou se v Mánesu debatovalo o tom, co všechno je potřeba k tomu, aby vzniklo hodnotné umělecké dílo. Padala spousta podmínek. Pak někdo prohlásil. Někdy se to ovšem i za splnění všech podmínek zvorá. A na to Rabas reagoval tvrdě. To je pravda. No a proto já maluju rovnou ty oranice. A pro přátele občas udělal vepřové hody. A jednou pozval i spisovatele Eduarda Bace, to je známá historka. Ale Bas na to zapomněl a Rabas se zarmoutil. Když se měla ona příjemná slavnost opakovat, tak básník Mach, který byl přitom, napsal do lidovek k pozvánce vzkaz. Upozorněte Base, ať zase nepropase, to prase u Rabase.

No, ta písnička Jiřího Suchého mi připomněla, že to ty kubisté neměli vůbec jednoduché. Zmíněný Fila měl jednou výstavu a u jeho obrazu se zastavila dáma s pánem a když přišel mistr, tak se na něj podívala a říkala, prosím vás, co tohle to je za obraz? Co představuje? A on říkal, to je portrét mé ženy. Paní se na něj podívala útrpě a říkala, doufám, že nemáte děti. Jo. Ono vůbec jako to portretování není jednoduché. Fakt je, že přesně jak zpívá Jiří Suchý, jedna dáma se Malíři vrtila pořád tak, když jí maloval portrét, že se rozčílil a řekl, milostivá paní, buď to budete sedět klidně, nebo vás namaluju, jak doopravdy vypadáte. Jo. Ale i ten Václav Rabas měl obrovský smysl pro humor, jak bylo naznačeno. On si koupil svého času motorku s lodičkou, aby mohl jezdit do krajiny a byl známý. On měl takový jako širák a kožený boty a to takový. A jednou jel a v zatáčce proti němu vyjeli spašený koně a on to namířil rovnou, sjel ze stráně a rovnou do lomu. A když naštěstí se nic nestalo, zastavil čas a když vyjížděl ven, tak zastavil na silnici, utřel si pot a nějaký babky tam byly na mezi, obírali brambory a říkali, mistře, co jste dělal v tom lomu? A on říká, no víte, já jsem se byl podívat, jestli by tam nebyl vhodný šutrák na můj pomník. Ale zjistil jsem, že v tomhle lomu to ještě není. No. Byl takový tom. No, bavíme se o čase, čas nás za chvilku zavede do 3. hodiny. Tak jenom kratonce, čas je jen vločka sněžná, co na dlani ti taje. Ani se nenaděješ, je konec představení. Ta chvilku vzpomínka tu naší roli hraje, nežli jí dojde dech a ani ona není.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Lotyšsko čelí poškozování bezpečnostních systémů na hranici s Ruskem a Běloruskem a bude většinou slunečno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Karlovy univerzity Michaela Lagronová.
3: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
2: Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Velké obchody a supermarkety v Česku jsou dnes zavřené. Den české státnosti patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené i o příštím státním svátku 28. října. Lotyšsko se potýká s úmyslným poškozováním bezpečnostního zařízení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž s tím, že se nejedná o vandalismus. Ta taky uvedla, že metody pachatelů podporovaných režimy Běloruska a Ruska jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
4: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace úřadu vlády.
5: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
2: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené také ministerstvo financí.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude většinou jasno, na severozápadě polojasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D5 u Plzně směrem na Rozvadov opatrně na exitu 67, u sjezdu na Plzeň zasahuje do levého pruhu sražený divočák. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku místku dejte pozor na 54. kilometru u sjezdu na Nošovice. Stojí tam dvě vozidla, jedno zasahuje do pravého pruhu. To byly zprávy, s vámi je dál František Novotný.
7: A ten vítá do poslední hodiny svatováclavského svátečního dobrého jitra nové posluchače Dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Asi bychom mohli připomenout ještě jeden atribut dnešního svátečního dne. Svatováclavská pouť patří těm nejslavnějším. Pouť ze staročeského půd je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. Je uctěním památky významné osobnosti nebo připomenutím památného aktu. Byla to vždy i velká společenská událost, spojená se zábavou a veselím. Časem se od kostelů přenesla na náměstí. cukrová vata, okurky rychlokvašky, mimochodem letos se mi povedly i doma, papoušci tahající pranety, výskot dívek na kolotočích a vyvolávání prodejců, majitelů atrakcí. A za mých mladých let to byla ještě mejdlíčka a obálky se štěstím. Pak přišel večer a z oken hospody se do návsi rozlilo světlo lidských hlasů, cinkání půl litrů a hudba, díky jíž měli lidé k sobě blíž. A milenci se zvolna vytráceli za humna, protože se ochladilo, museli se k sobě přitulit, a svatý, který tu pouť má na svědomí, jim požehnal dlaní nekonečné lidské lásky. Řeka ti oblékla šaty z hvězd na tělo a sladká slza lásky tam do očí nám stekla. Někce vonila tráva a spát se nechtělo. Hebká a horká noc to za nás všechno řekla. Uvadly krepové růže, málo kdo se však krmoutí. Jen já tam u té řeky marně běh srdce tiším. Z dálky čas vrací mi ozvěnu dávné pouti. Křídlovky vroucí hlas tou nocí zpívat slyším.

No, následující téma jsem také nemohl vynechat. Po našem patronovi, jehož jméno tu dnes zaznívá v mnoha souvislostech, jsou u nás a díky krajanům i ve světě pojmenovávány chrámy, i kapličky, náměstí, pojmenovány jsou třeba i stromy, například památný dub u Stochova, silný dutý kmen, tam nese poslední živou větev. A ten podle pověsti vysadila v rohu hradního nádvoří kněžna Ludmila, když se narodil její prvorozený vnuk, kterého oslavujeme Václav. Byla sice křesťankou, ale ctila i staré tradice, ke kterým vysazování stromu na počest narození dítěte patřilo. Není to špatná tradice. Strom prý zalévali chůvy vodou, ve které malého Václava koupali. A Václavovo jméno nesou vinice, pouti, zkrátka bezpočet míst, tradic, předmětů a dokonce i houby. Samozřejmě, že mám na mysli Václavky. A tak vzhůru na houby. Rostou, volal mi kamarád Vašek z Benecka. Jel jsem tam a protože mi jeden z kloubů v horském terénu nenabízí pěšinky z té chůze, oblezl jsem půl Krkonoš po kolenou a na louce u lesa za jejich barákem sbíral řípky, kozáky, kováře a klousky. Nádhera. Lesy nabízejí voňavý stín houbařům a naši předkové podle toho, jak rostou, určovali, jaká bude zima. Moc hřibů srpnových, moc vánic sněhových. Různé statistiky tvrdí, že patříme k největším sběračům hub na světě, že naše záliba si mění až v posedlost. Znalci mají nejen svá místa, která jsou utajovaná víc než raketové základny, ale i metody hledání. Když náhodou potkají poblíž jiného, třeba i náhodně zbloudilého houbaře, odcházejí z lesa otráveně, že to dneska byl Václavák a do toho lesa si každý chodí jak chce. To prosím mohu potvrdit. Mám super tajné místo za rybníkem na kraji lesa, kde rostou křemenáči, když rostou. Jednou, když byla právě ta doba, vsedl jsem na kolo značky SK a natěšeně vyrazil. Přešel jsem loučku, přeskočil potůček a mezi stromy se vydal ke kraji lesa. V tom se z vysoké trávy zvihl jakýsi odporný primitiv s hadovkou na hlavě a kdyby neměl uši, tak měl hubou dokola hlavy, jak zářil. Podívejte to štěstí, ukazoval mi košík mých nádherných výstavních křemenáčů. To všechno jsem našel tady na jednom místě a zase zmizel ve vysoké trávě. Tornáda v Americe jsou čajovým dýchánkem proti bleskům, které jsem na jeho hlavu v duchu svolával. No, někdo chodí zásadně s ložem ukrytým kapse, do houštin leze, ale jiný zase s taseným kinžálem po břiše proléza i ty nejnepřístupnější místa. Jako děti nás rodiče posílali v karkoškách do smrčin, kam se oni nedostali. A většinou jsme byli úspěšní. Pane, to bylo radování. A byly také doby, kdy se mohl v jižních Čechách dokonce na kole zajet do lesa jako do krámu. Na Borovicovou cestu, na Lišky, na Dutonožky, jinam na Klousky, jinam na Ryzce Peprné. Mezi houbaři se traduje, že jedlá houba se pozná podle chuti zasyrova. Tak pokud to někdo zkusí u těchto Ryzců, bílých krasavců, v jejich žilách koluje bílé mléko, tak mu zatrne jazyk a hubička v takové grimase, že bude moci příští půl hodinu říkat jenom měkké i. To slovo peprné je zasyrova na místě. Ale když tyhle Ryzce nakrájíte na plátky a uděláte třeba na sádle s kmínem a popepřené, je to pochoutka přenáramná. Já mám na houby také svoji taktiku. Já se tvářím míru milovně a nenápadně, jako bych šel jen na procházku a zpívám jim. Na panské hříbky zabírají šlitrovky, na babky a měkké houby lidovky. Každou houbičku pochválím, uvítám do klubu a lesu poděkuji. Celý šťastný si pak nesete domů plný košík a těšíte se, jak si odpočinete po tom plahočení. Ale ouha, začíná další fáze. Čištění, krájení, zpracování. A tak ta houbařská vášeň trvá další 2-3 hodiny. Chvílemi si říkáte, mám já to vůbec zapotřebí? Ale pak zavřete oči a ještě ve spaní vidíte v mechu ty krásné kousky, řípky a klousky. Já mám nejraději ryba, kterému se říká hořčák. Je to takový James Bond mezi řípky.
přesně jde o podřib žlučový. Neotráví, ale zkazí žaludek a každé jídlo. I když jsem četl, že vařený v mléce, tak odporný není. Raději jsem to ani neskoušel. Nádherná houba, která přivádí k uzoufání všechny houbaře začátečníky. Roní pak slzy nad košíkem těch krasavců, kteří jsou dobří leda na vyhození a dušují se, že tak krásná a voňavá houba musí být přeci jedlá. Co na tom, že rourky ze spoda růžovějí? Podívejte, jak jsou zdraví. To je zkušenost, kterou získal v začátcích, myslím, kdekdo z nás. Já dnes hraji s hosťáky takovou hru. Oni jsou to totiž mistři převleku, kam se hra bezorom stíte. Podle toho, kde rostou a co roste kolem, tváří se jako řípky, babky, zkrátka co chcete. A když mě doběhnou, nenadávám, ale uznala jim připočtu body za požitek zoubaření. Víte, ten předešlý úvod mi připomněl jednu říčku, která nejspíš z posezení v mechu vznikla. Je o tom, že i statný kovář, starý to a bedlivý kozák, liška počitá, když jeho babku posedne satan a v hadovku smrdutou se promění, její jazyk pak žlučníkem se stane a co slovo, to špička jízlivá. Není divu, že lišák kovář zatouží vzlétnout jako holubinka. Helmovku nezájmu nasadí obuje lakovky, zahumný květnatec opatří a jako sluka či srnka lehce nabere směr k mlynářce Václavce. Je to prý píchavka, ale šťavnatka, která za ucháč penízovek závojenku poodhrne a čechletku podvinutou, ba i žemličku ukáže. Inu život je pestřec, ale vláknice povinnosti se náhle ozve. Zapomněl nasypat kuřátkům. Tak mlženkou se přes pavučine džene, až uklouzne po klousku a do mechovky jak na hnojník klesne. A ona, penízovka sametonoha, kde je její konec? Vida, stačilo na mátku vybraných 34 názvů hub a je tu příběh. A jak poznáte, milé dámy, v další písničce, ani vy nikdy nevíte, jaký příběh připravilo podhoubí pro vás.

Od Václavek si teď odskočíme a připomeneme si vlastně dva Václavy spojené osudem. Mnoho schůzek v Praze si dávají milenci u koně, ostatně i Vašek Fanta vzpomíná, jak k němu chodili s tatínkem. Je samozřejmě, že socha svatého Václava je na mnoha místech našich vlastí, ale tahle na Václavském náměstí je nejznámější. Myslím, že za nejstarší sochu svatého Václava můžeme asi jednoznačně považovat tu, která se nachází v chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Je to socha, která vznikla v dílně Parlézovy huti a za autora je považován buď samotný Petr Parléz, anebo jeho synovec Jindřich. Je to asi skutečně nejstarší samostatně stojící plastika svatého Václava. Podle nejnovější expertízy byl svatý Václav štíhlý, vysoký muž s podlouhlým obličejem, světlými vlasy a snad modrýma očima. Měl typický přemyslovský rys, výrazně podlouhlý obličej s vysokými očnicemi a také předkus. Vynikal zdravým, dokonalým, naprosto netknutým chrupem bez jediného kazu. A to se téměř vše dokonale shoduje se zmíněnou sochou Petra Parléze v chrámu svatého Víta. Kníže byl sice v tu dobu už více než 400 let po smrti, ale sochařům se přesto povedlo trefit podobu i tvar jeho hlavy. První svatováclavská socha, která stála na dnešním Václavském náměstí a dala mu jméno, byla vytvořena barokním sochařem Janem Jiřím Bendlem. A ta ku podivu měla také tvář konkrétního člověka, habsburského císaře Ferdinanda III., což se málo ví, a teď je tuším na Vyšehradě. Ostatní sochy prakticky nevznikaly podle určité tváře, ale na soší svatého Václava například svatý Vojtěch má tvář arcibiskupa Františka Schönborna a svatý Prokop zase tvář samotného Václava Myslbeka. Modelem pro sochu koně se stal podle jiných pramenů sedmiletý řebec Arda, východofrýský teplokrevník patřící armádě. Podle jiných pramenů byl modelem kůň Tygr, mecenáše umělců Alexandra Brandeise, který na svém zámku v Sugdole hostil často a rád i Mikuláše Alše, Jakuba Šikanédra a Josefa Václava Myslbeka. Tak a či tak, na něm sedí náš vévoda pevně a věřme, že nedá zahynout i nám, ni budoucím. Původně měla být socha umístěna na rampě Národního muzea, proti čemuž Myslbek protestoval, a odborná veřejnost mu nakonec dala naštěstí za pravdu. Představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství Josef Václav Myslbek na soušoší pracoval více než 30 let. V soutěži o pomník, kde mu byl soupeřem přítel Šnirch, od něho jsou třeba trigy na Národním divadle, zvítězil vlastně Myslbek pojetím svatého Václava ne jako světce, ale jako bojovníka. A po mnoha vzrušených diskuzích, a mělo to na to prostě vliv prý i slovo známého mecenáše Hlávky, tak se při tvorbě hlavní části pomníku Myslbek inspiroval svatováclavským pokladem, přilbicí, mečem a drátěnou košilí. Původní model byl následně mnohokrát změněn a časem byla jezdecká socha svatého Václava na modelu doplněna ještě těmi čtyřmi sochami stojících světců. Původně se mělo jednat o svatou Ludmilu, svatého Prokopa, svatého Vojtěcha a svatého Ivana. Socha svatého Ivana byla nakonec nahrazena sochou svaté Anežky. A socha svatého Vojtěcha měla v prvních plánech stát na čelní straně podstavce. Ale jelikož není dokonale provedena, při bližším pohledu, což jakoby chybí jedna noha, byla umístěna dozadu. A v popředí se ostla socha svatého Prokopa. První tři z nich byly osazeny v roce 1912. Socha svatého Vojtěcha byla doplněna o 12 let později, tedy už po smrti Myslbekově. Pomník byl oficiálně odhalen v roce 1913, i když ještě nebyla právě socha svatého Vojtěcha dokončena. Ono to soší je nejen symbolem české státnosti, ale též jakýmsi varovně zdviženým prstem, ukazujícím na nezbytnost uchování základních kulturních a duchovních hodnot národa. A obrazně řečeno, málo kdy se neodehraje některé historická dění, některá událost pod praporcem tohoto svatého Václava. A ještě pro pořádek,
na poněkud zapomenutém židovském hřbitově na Olšenech je i poslední dílo Josefa Václava Myslbeka. Výzdoba hrobky zakladatele firmy Kohinor Valdese. Najdeme zde poslední místo odpočinku France Kafky, Egona Bondyho, již zmíněného Alexandra Brandeise, Jiřího Ortena, Maxe Broda, Arnošta Lustiga i Petra Skoumala, který složil následující písničku.

0: František Novotný a sváteční Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Neopouští nás, to bylo velmi aktuální přání, ale se svatými to není vždy úplně jednoduché. Já mám rád jedno povídání Františka Nepila, které doufám nezarmoutí ani vás a přijde vhod, i když tím svatým není zrovna svatý Václav.
3: Občas mi někdo řekne, jakého krásného svatého Mikuláše mám na brance své chalupy, jenže to není Mikuláš, to je svatý Vojtěch. Ten má sice také biskupskou mitru, ale jeho poznávacím znamením je veslo. To vím od dcery Helenky, která sbírala v okolí Neratovic lidové pověsti pro svou závěrečnou práci. A já na počest úspěšného dokončení jejich studií jsem vyřezal sošku hlavní osobnosti těch pověstí svatého Vojtěcha a umístil ji, a to prosím v epoše vědeckého ateismu, do výklenku branky. Když jsem ale viděl, jak se mi povedla, řekl jsem ženě, přece ji nevystrčíme ke dveřím jako dřeváky. My pozveme pár sousedů a slavnostně ji odhalíme. Žena tenkrát moje nadšení nezdílela. Doslechne se to nějaký papaláš a raní ho z toho mrtvice namítala. Víš, že pan Jágr, když ilustruje knížku, nesmí na špičku kostela namalovat ani křížek a ty k nám chceš organizovat náboženské procesí. Neberu však svou ženu moc vážně, protože to by člověk v životě nikam nedošel. Ještě večer jsem odnesl pěti sousedům pozvánku, že slavnostní odhalení první sošky svatého Vojtěcha v obci se koná v sobotu 23. dubna roku 1974 v 9 hodin ráno. V sobotu ráno jsem podél pěšinky k naší brance, rozvěsil krepové girlandy, stuhy, fábory a praporce v takové množství, jaké jste nikdy neviděli na žádné prvomájové tribuně. Výklenek jsem zahalil a na dvorku jsem zapálil denaturovaný líh v železné míse, takže jsem měl stejný řecký oheň, jaký se zažehává při zahájení olympijských her. Kromě toho jsem namaloval papírové odznáčky, že je budu připichovat na pozvané sousedy tak, jako se to dělalo při sletech, spartakiádách, sjezdech a svátcích práce. Hodinu před zahájením přišel Petr Schneider. Když viděl tu parádu, řekl: perfektní. Ale neměli bychom tu pěšinku pokrýt nějakými koberci, to se při významných státních návštěvách dělá. Měl jsem ve sklepě brambory přikryté vyřazenými běhouny proti mrazu. Byly plesnivé, vlhké, děravé, ale pokryly celou pěšinku tak, že to opravdu vypadalo, jako když v Šeremetěvu očekávali stranickou delegaci ze San Marína. Pak mě napadlo podívat se od nás z kopce na náves. Ubíralo se přes ní několik černě oděných stařečků oholi, nejspíš do kostela. Další však už stoupali do průhonu a já pochopil, že nejdou na mši, že směřují k nám, že nepřijde pouze těch pět pozvaných sousedů, nýbrž opravdu malé procesí. Já každého přivítám a ty každému připíchneš odznáček, poručil jsem své ženě. Vzdorovala, že nebude nikomu dělat kašpárka, ale už nebyl čas na naše obvyklé rozkoly. Lidí byla plná pěšinka, ale nikdo se neopovážil vstoupit na ty koberce sňaté z brambor, aby je neušpinili. Stáli všichni podél nich na skále pod zdí. Tak také vyslechli všechny slavnostní projevy. Měl jsem hlavní řeč, ale s ohledem na neočekávané složení návštěvníků jsem vypustil všechno žertování, akorát, že jsem nechtě vyvolal protineratovické nálady, když jsem účastníkům vysvětloval, proč je světec zobrazován s veslem. On se dal totiž při návratu z ciziny převést u Neratovic přes Labe a nemaje čím zaplatit, převozníkům pouze požehnal. Ti ovšem nebyli zvědaví na nějaké požehnání, ti byli zvyklí na své sociální jistoty a tak ho stloukli vesly a zrekvírovali mu body, za co ten Neratovický dodnes říká zouváci. Nemenší dojetí vyvolal soused inženýr Vraný. Je to stříbrovlasý pán, mnohem důstojnější než sám svatý Vojtěch. Vystoupil mimo program a věro

výboru, s nímž se bez pozvánky zúčastnila odhalení. Taťko, to byla tak pěkná slavnost, že se musí zaznamenat do obecní kroniky. A taťka odpověděl opravdu na úrovni roku 1974. Pěkná slavnost to tedy byla, ale do kroniky přijít nemůže, protože svatý Vojtěch, jak si sama slyšela, byl za A biskupem, za B svatým a za C měl styky s Vatikánem. Když jsme v poledne osaměli, přinesla žena krabičku mincí. Řekni mi, co s nimi mám dělat, ptala se mě bezradně. Ti staří lidé mi za ty tvý papírový odznáčky strkali koruny a nenechali si vymluvit,

No tak teď jsme se měli spojit s Václavem Hudečkem, ale technika nás trošku zradila. A tak vlastně si vzpomeneme jiných kumštízů. A nebudou to, když jsme vzpomínali na výtvarníky, neměli to tak vždycky jednoduché. On někdy si vyprávěl náš starý historik umění, pan doktor Jaroslav Hlaváček, jednu pěknou podzimní vzpomínku. V září to byl měsíc, kdy vyráželi s partou malířů na venkov. To začíná být plenér nejkrásnější. Ale inspiraci našli v nedaleké druhé vesnici, kde čepovala půvabná paní hostinská, která měla pro umělce pochopení

a dávala na sekeru. Malíři si ji ostoše skicovali, že jako dostane obrázek, ale nějakým z toho pořád vycházel akt. Její manžel byl vyhlášený grobián, ale býval častěji na poli než doma a tak bývalo v sále žilo. Ruměnec paní hostinské pány umělce provokoval stejně jako lepé tvary a kde kdo hořekoval, podobně jako kdysi mistr Takar Nejedlý, taková krásná ženská a já byl jsem krajinář. No nic to však zábavě nebránilo, dokud se ve dveřích nenadále neobjevil pan hostinský. Vyhrnul si rukávy a všem se stálo hrdlo. Ale on sáhl za futro, vyndal účet a nesmlouvavě oznámil přítomným. Pánové si přejí platit. No, pánové by si přáli platit, kdyby měli čím. A tak hostinský svižně popadl jednoho po druhém a vyházel je na hnůj pěkně prosáklý močůvku. Bránili se, nadávali, brečeli ponížením, ale nebylo jim to nic platné. A když došel až ke Rouškovi Hlaváčkovi, ten se zmohl jen na nesměle, já jsem výtvarný kritik z Prahy. Hospodský se zastavil, úctivě se uklonil a už Jaroušek letěl za ostatními. Smrdili jsme tak, že jsme se vraceli tajně přes humna. Kolem hrál svět úžasnými barvami a kdyby to někdo namaloval, byl by to nepochybně obraz velmi ceněný. V rybníku jsme pak provizorně vyprali svršky i sebe a velebili babí léto a sluníčko, které si tehdy vzpomnělo na prázdninové počasí. No, pánové si časem usmířili Otela obrázkem jeho hostince a samozřejmě, že slíbený obrázek dostala i paní hostinská. Vidíte, a kdo by řekl, že i výtvarné umění může být někdy pěkné drama. To ti houslisté jako Václav, ti to mají jednodušší. Víte, já vám chci říct to, že vlastně kdysi už jsme spolu taky účinkovali a já jsem potom dojmu mohl napsat poctivě jednu básničku, která vlastně říká, na jaké housle zázračné Václav hraje. Nevím, zda víte, že housle mají duši. Nemyslím kolíček, co o zvučnice spájí. Stal jsem se tím, kdo povědomně tuší, že seberoví těm, pro které právě hrají. Naučí pak zpívat a plakat, když je třeba. Radovat se a smát se a věřit v krásu světa. A dušička, co byla jako okoralý chleba, je jako skřivánek, co v hloubku nebes vzlétá. Prsty se rozběhnou a vlasy rozebláté se strunám ukloní a hned je vyzvou k tanci. Mozart či Vivaldi, Dvořák či Sarasáte, pár taktů pokory dá světu ještě šanci. Paganini se upsal za trilek k Satanovi. Václav se nejspíš radí o trilku s anděli. Kdo housle ladí mu, možná Bůh kdo ví. Hudba se s námi modlí, když jsme nechtěli. A teď vám prozradím, co nikdo neodhalil, že Václavovi housle tu kouzelnou moc mají. Když on už odchází a dávno nástroj zbalil, nás dál ty jeho housle něžně a sladce hrají.

Půli října má vyjít v radioservisu volné pokračování vyprodaných loňských adventních radostí, které teď nedávno vyšly znovu. A k ním tedy přibudou i sváteční radosti, rovněž s ilustracemi Josefa Lady. A mezi nimi samozřejmě nemohl chybět i svátek, který slavíme dnes. Nemohl chybět náš patron. A svátek svatého Václava možná mnohé přivede k otázce, koho to vlastně slavíme. Vůbec se nehodlám plést do řemesla historikům. Vždyť ani oni toho nemají k dispozici marnotratně mnoho. Jeho rytířská zbroj chrání srdce, které neváhlo a vykupovalo otroky, se kterými se podle svědectví arabských kupců i v Praze obchodovalo. Kácel šimejnice, pracoval na vinici i seženci na polích a pil s nimi z jednoho džbánu. To všeho zdobí stejně jako to, že kráčel vždy v čele svých vojsk. Tyhle znaky lidství, statečnosti, svobody a pokory jistě napomáhaly vytvoření idoly, jakým se stal. Uměl co by vládce kombinovat moudrou vlídnost s rozhodností. Mnozí si možná kladou otázku, jestli dnes je vůbec třeba idolů. Já se domnívám, že možná více než jindy. Ale ne těch umělých prázdných nádob, do kterých můžete nalít jakýkoliv obsah. Máme už mnoho let mraky politiků, ale ani jednoho státníka. A on je symbolem vládce, kterému lid věří. Ty jsi dědicem té zatím ještě stále krásné české země. Panovníkem, který nedá zahynout i námní budoucím. To budou dnes opakovat mnohá ústa ve zmíněném starodávném chorálu. Václav asi neznal Senekovu větu. Král uznal, že nepatří stát jemu, ale on státu. Ale řídil se jí. Mučednickou smrtí pak stvrdil své poslání. A když měla tahle země mnohokrát na kahánku, na sadu hodnot, který Václav pěstoval, jsou kořeny stromu naší státnosti. Měli bychom chránit jeho kmen. Kmen paměti před sekerami a pilami nájezdníků, který se mnohdy tváří, že jdou zalévat. A měli bychom utěšeně přemýšlet pod jeho korunou, která se zpěvem ptáků dotýká nebes. Myslím, že tenhle idol bychom si měli připomínat a vysvětlovat jeho smysl mladé generaci, která se těší ze života na svatováclavských poutích a libuje si, že nám tento panovník dal i ten den volna navíc. Přemyslovci jsou možná zapomenutá stránka z učebnice dějepisu, ale stejně tak potkávám mnoho nádherných lidí, kteří každý po svém obdělávají vinici času, pijí ze džbánu naděje a statečně bojují třeba s přesilou bezpráví. Já se omlouvám, že moje slova nejsou teď tak příliš úsměvná, ale Jan Werich říkal, že každý jsme od někud a doma je tam, kde si hrál s klukama kuličky. Já se domnívám, že tahle kulička vznešeného idolu patří do důlku naší národní identity. Braňme ji. Je to ta vzácná skleněnka, ve které se třpití světlo, které nás vždycky dovede domů.

K podzimní náladě pro mě patří i pohled na dráty elektrického vedení, na které jako noty usedají vlaštovky, a já vím, že Píšťalko roku už nemá v partituze příliš mnoho taktů. Ale dovolím si ten nostalgický nádech trochu odlehčit jedním školním optimistickým návodem, který se mi obvykle vybaví. Jak říkáme ptákům, kteří na zimu odlétají do teplých krajin, ptá se paní učitelka. Prosím, naschledanou. A to je, myslím, ten správně optimistický pohled na svět, ve kterém žijeme. Věřím, že i svatý Václav, patron naší země, kterému dnes patřilo naše dobré jitro, nedá zahynout i nám i budoucím, že pohár těch nepěkných vlastností doby se časem zasytí a znovu začneme hledat hodnoty, se kterými bude lépe. Slavný filozof, dramatik, básník a politik, vychovatel císaře Nerona Seneca to měl v životě jasné. Jak dlouho žijí, to nezávisí na mě, ale jestli skutečně žijí, to na mě závisí. Co na mě nezávisí, je neúprosný tok času. Díky jemuž mi tady ručičky na hodinách ve studiu podávají pokyn k rozloučení. Děkuji tedy všem mým vzácným a moudrým hostům, nevidému fotografovi Vaškovi Fantovi, arciopatu Petru Prokopu Šostřonkovi, že vstávali spolu s námi. A děkuji za spolupráci i mistru zvuku Petrovi Sakalovi, který se statečně pere s technikou. A hlavně děkuji za milou společnost vám všem. Pokud budete mít čas a chuť, uslyšíme se až v neděli 29. listopadu. Do té doby buďte blažení, pevné zdraví těla i ducha. Od mikrofonu vám to ze srdce přeje a loučí se tím i autor a průvodce pořadem František Novotný. Si lávka mezi dvěma břehy, si jednou sláva, pak zas bída. Živote, ty můj lehkovážný. Však obavy tají jak jarní sněhy, když vím, že mě vždycky vlídně hlídá můj přítel věrný, anděl strážný.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, Jan Rosák vás opět vítám při poslechu Tandemu. Dnes naproti mě usedl významný host, představuje nepřehlédnutelnou osobnost svého oboru. Jeho jméno architekta je spojeno s projekty všeobecně oceňovanými i takzvaně kontroverzními. Je představitel takzvané high-tech architektury, která používá technické prostředky, ocel a různé jiné součástky. Vzorovým příkladem tohoto stylu je například pařížské Centre Pompidou, o kterém si určitě budeme také dnes povídat s mým hostem, inženýrem, architektem Václavem Aulickým. Já vás vítám a zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Popovídáme si o tom, jestli jsme my Češi nakloněni novinkám, nebo jestli u nás přetrvává konzervativní přístup ke stavbám. Ale než si o konkrétních stavbách začneme povídat, tak se vydáme spolu do doby, kdy jste určitě ještě nic neprojektoval, maximálně tak tunýlky na písku.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
2: Tak já jsem si dovolil, pane architekte, takovou jaksi malinkou podobnost s tím, že my jako děti jsme si dělali tunýlky na písku a že to byly první vlastně takové architektonické výtvory. Platilo to i u vás?
3: No já si, co si můžu vzpomenout na dětství, tak tunýlky v písku a na pískovišti jsem si prakticky nikdy nehrál.
2: Vážně ne?
3: Ne. Ale jako děti jsme, my jsme bydleli ve Střešovicích, já jsem rodilej Pražák a měli jsme rozdělený byt asi 15 let, na zahradu jsme tam nesměli a my jsme jako děti chodili ke kamarádovi mýmu Václavovi Sedláčkovi z dětství, který zahradu měli a kde jsme mohli dělat díky jeho skvělým rodičům cokoliv. Takže já si moje paměť sahá, pamatuju, možná, že to má něco společného, pak z toho mojí budoucnosti my jsme furt stavěli bunkry.
2: Ano, no tak to byla velikánská dětská nebo klukovská zábava, bunkry. Ale řekněte mi, pokud jste potom, předpokládám tedy, jak jsi směřoval jako normální kluk na normální školu, že potom asi střední školu, a tam to u vás začalo už jaksi nějak, ta povolání architektury nebo stavitelství?
3: Je to teda samozřejmě pozoruhodný, ale já vlastně jsem dělal všecko možný, ale nějaký takový, jakože od dětství jsem někam přímo směřoval, to můžu říct, že rozhodně ne. Já jsem samozřejmě, to je pravda, rád kreslil od dětství a šlo mi to, ale nijak zvlášť jsem to s ničím nespojoval. Já jsem pájel rádia jako kluk ještě na základce. Já jsem zpíval, pak jsem na 11 let, se tenkrát nebyly gymnázia, právě hrál v jazzovém orchestru. A skutečně já jsem ještě rok před maturitou přemýšlel o tom, že půjdu vyrábět rádia do Tesly Hloubětin, pač mě to tenkrát hrozně bavilo. A nevím, kde se to vzalo najednou z nějaký... Myslím si, že trošičku mě postrčila moje maminka, to je samostatná historie. Prostě najednou jsem si říkal, půjdu na architekturu.
2: Rádia jste si, no tak to je taky skvělá zábava. Taky jako kluci jsme zkoušeli dělat krystalky a tak. A jestli pak vás to třeba drží, nebo zkoušíte se ještě občas zkouknout takhle do nitra televizoru nebo rádia?
3: Nejenom, že zkouším, ale mám pár starých takových krámů doma, který tam překážejí a se kterýma se nedokážu rozloučit právě pro takovou tu starobylost té věci, kdy ještě elektronka vypadala jako žárovka.
2: No, to je pravda. Ale víte, možná, že tady té radosti z toho konstruování a hranici s těmi součástkami možná vzal ten základ vaše pozdější směřování k té architektuře, která je vždycky spojená s něčím takovým trošičku víc techničtějším, než takovým tím já nevím, rozmáchlé uměleckým. Je to tak?
3: Zdá se, že jo, protože samozřejmě dneska ve svém věku, když se člověk ohlíží zpátky, no tak samozřejmě začne najednou vnímat určitý peripetie, které ho někam vedly. Tenkrát jsem si to samozřejmě neuvědomoval, ale pravda je, že dneska vím nebo cítím, že ano, asi celkovej takovej můj sklon k tomu, že jsem takzvaně kutil, jak jsem říkal, dělal jsem rádia, ale já jsem třeba i skutečně rád zedničil. Jsme si postavili dokonce domek i s krovem na té zahradě u těch kamarádů a různý takový jako záležitosti, třeba že v momentě, kdy se v roce 57 objevily první družice, tak prostě kosmonautika, rakety, kosmos vůbec a všechny věci, které jsou technické, mě vždycky oslovovaly obrovsky, jako vůbec, jako obecně, jako nejenom v té specifice toho, řekněme, té radiotechniky.
0: Tandem glosuje.
2: Nedávno jsem měl schůzku s jedním známým kamarádem, který je zaměstnán v České televizi, a tak mě pozval do takzvaného televizního rohlíku. To je taková budova specifická na Pankráci, na Kavčí horách, a s mým dnešním hostem Václavem Aulickým má společného to, že to je vaše dílo. Je to tak?
3: Je to moje dílo samozřejmě v projekci a v architektuře. Málo kdo dělá jako takhle větší stavby sám, že jo? Čili tam to se mnou samozřejmě dělal ještě kolega Dohnala Slavíček, ale ano, je to moje dílo a interiér jsme tam dělali dokonce s mým, jedním z mých velice dobrých kamarádů, architektem Čejkou. Ta stavba, jako když o tom mluvíte, tam mě hodně jakoby zůstala v srdci. To jsem dělal moc rád.
2: Jestli se nepletu, tam měla být součástí nějakého větší komplexu, který jaksi měl se rozrůstat podobným způsobem. No, ale já bych toho možná využil tak, že to je vlastně na Pankráci. A na Pankráci kousíček dál stojí jeden z největších pražských mrakodrapů, bývalá budova Českého rozhlasu. Já když jsem tehdy ještě v Československém rozhlasu pracoval, tak jsme vzhlíželi z té vinohradské třídy k Pankráci. Říkali jsme si, kdypak tam už se přestěhujeme. Ono se to pořád nějak nehejbalo. Najednou se to rozjelo a ten dům stojí. Je to taky vaše dílo. Ale součástí Pankráce by se mělo stát ještě víc takovýchhle podobných budov. Ovšem pozor, jestli se tak stane, to je opravdu velikánská otázka, na kterou teď bychom si mohli tak zkusit s mým dnešním hostem trošičku odpovědět, nebo respektive řekněte, jaký máte vy na to názor, protože tam existuje spousta takových kontroverzních tlaků, akcí, aby se to nestalo, jiné, aby se to stalo. Jak vy se na to díváte tedy?
3: No tak to víte, že se na to jistým způsobem dívám i subjektivně, protože já od roku 99 se tam vlastně pohybuju, protože jako ateliér náš tam prostě celou tu dobu vlastně ty stavby nějakým způsobem projektuje. Bavíme-li se ovšem o ploše, který se říká Pentagon, to je taky samostatná historka, to je vlastně ta centrální oblast Pankráce. On Pankrác je daleko větší, že jo, ta pláň, a tam se odehrává daleko víc věcí, Budějovický náměstí třeba, nebo ty Kavčí hory, o kterých jsme před chvilkou mluvili. Ale tady u toho Pankráce je speciální problematika, a to je ta, že on vlastně byl dopředu určený, jak bude vypadat tím, že v těch 60. letech se tam vlastně naplánovaly ty výškové budovy a ty jako do určitý míry stanovily jakýsi mantinely toho, co se tam bude dít, a od toho se vlastně odvíjí do dneška ta problematika, co s tím, protože já teda patřím k té skupině architektů, který říkají, že tak jak to je teď, ty tři, že to není dobrý, že to jsou nedokončená, jako bychom si to představili jako jakousi hromádku, kupičku nebo něco takového. Ta silueta je prostě rozbitá, říká se vykutlané zuby například. No a tak samozřejmě ten extrémní názor některých památkářů zbourat všechny ty baráky, co tam koukají vejš než 7 pater, je asi přece jenom nereálnej. Takže já říkám, a říká to řada lidí, doplnit. A v tom je ten spor čím.
2: Já si myslím, že bychom mohli, nebo vy byste teď měl asi s definitivní platností rozluštit to nedorozumění, které je ve valné části Pražanů, že totiž si myslí, že kdyby se tam ty domy dostavěly, tak by nám UNESCO, dávám to do velikých uvozovek, údajně vzalo nějaký statut města památky. Tak to bude asi trošičku velikánský omyl, ne?
3: No tak samozřejmě UNESCO má ve svých podmínkách to, že se musí oznamovat zásahy do obrazu města, že se to má s něma konzultovat a že se to tedy hlídá. Vys třeba teďka most ve Drážďanech, kvůli kterým to Drážďany ztratili. Ale tady je taková jednoduchá lidská logika. Prostě my jsme byli zapsaný jako Praha teda do seznamu UNESCO i s těma mrakodrapama, který tam jsou. Takže nejde o to, jestli na Pankráci mají mrakodrapy stát nebo nestát, oni tam jsou, a jde jenom o to, jestli se mají nějak doplnit, aby to líp vypadalo, to je dejme tomu i názor můj, anebo to nechat tak, jak to je. V tom je celý ten spor, ale to, že se tři, ono nakonec jsou vlastně v panoramatu 4, tak se stejně jedná o jeden nebo dva přiměřeně velký domy, který by zaplnili ty mezery mezi těma jednotlivýma, já říkám...
2: Ty vykotlaný zuby.
3: Ty vykotlaný zuby, jo.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mám ten pocit, že být architektem v Praze a stavět budovy tam, kde dřív stálo něco jiného, anebo tam v podstatě nic nestálo, byl tam vykotlaný zub, jak jste před chvilkou říkal, je docela nezávidění hodná role, protože se vždycky dostáváte do nějakých disproporcí s někým, s názory někoho jiného, dost často staromilců, kteří si říkají, že takhle to tady nebylo a takhle by to tady být nemělo, ale myslím si, že se docela hezky daří prostě Praha dostávat do takové hezkého nivu. Myslím si, že se to daří třeba na Smíchově, v Karlíně. Jak vy vidíte celkový takový ten generál Prahy, jak se to zvedá, že se třeba z Karlína stala najednou čtvrť, která je žádaná?
2: No já musím říct jednu věc teda, dost jaksi závažně to cítím. Ano, to jste řekl naprosto přesně, například ten Smíchov, to je krásná ukázka, celý areál Novýho Smíchova, to se povedlo a povedla se řada dalších věcí a máme samozřejmě vynikající architektonický i počiny, jako je tančící dům třeba, ale já teda za sebe říkám, že mě nejvíc těší to, jak se ta Praha zlepšuje celá, protože jedna věc je udělat nějaký architektonický dílo jako slavný, o kterým se mluví, ať už kladně nebo záporně, ale prostě významný. A druhá věc je ta mravenčí práce těch, já tomu říkám, obyčejných zedníků a třeba taková bělohorská, jo. To je prostě nádhera, co za tu dobu, nebo starý Žižkov, který ho ještě komunisti chtěli zbourat a nahradit panelákama, což se stalo akorát díky projektu Martina Krizeho kousíček ze zhora, ale pak už ne. Jak to vypadá krásně, když je to teď vypucovaný a v soukromých rukou. Když se dneska podíváte právě třeba z Pankráce z toho mrakodrapu, tak ta Praha je najednou světlá. Čili já obdivuju na Praze to, jak jako jde nahoru celá. Nejenom to, že má nějaký skvosty nesporně povedený některý a já navíc ještě jako osobně nepatřím mezi lidi, který jako vnímá to, co se třeba děje nějak jako příliš dramaticky. Já si myslím, že k životu patří zdary i nezdary.
1: Určitě.
2: A bez toho by ten, kdyby jsme měli v Praze jenom tančící domy, tak by to nebyl žádný krásný tančící dům. Musí být právě jeden, aby byl pěkný, že jo? Zrovna tak jako gotika nebo jiný stavby.
1: Na kterou věc z těch novějších z vašich děl jste nejvíc pyšný?
2: Ale jako když bych mluvil o stavbách, které mě jako nejvíc zůstaly pod to, tak jsou to takové jakoby dvě a to je jednak televizní vysílač v Hošťálkovicích ve Ostravě, to jsme dělali v roce 74-56 s kolegou Fischerem. To byly ještě pionýrské doby a na to vzpomínám, to o tom by se dalo mluvit celý hodiny. Samozřejmě, no a dalo by se říct, že to je vlastně moje jako vždycky první stavba, kdy jsem jako elef s kolegy Malátkem, Losem a Eisenreichem měl tu možnost dělat areál transitního plynovodu na Vinohradech. To jsou ty rezatý baráky ocelový, kde taky je ta konstrukce vidět a tak dále. Tak tyhle ty dva domy jsou pro mě takový jako ten první jakoby dům, pak ten první spojovej, od toho se vlastně odvíjí i inkriminovaná televizní věž na Žižkově. No a pak vlastně už šly jenom tak ty domy jeden za druhým, no.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Kdo pak rozesměje architekta Václava Aulického? Ta otázka tady stojí, už se usmíváte, čili asi už vás napadá nějaké jméno.
2: Kdo mě rozesměje? Ať je to červený trpaslík v televizi, Monty Python, ať je to, jsou starý grotesky, který miluju, Laurela Hardyho samozřejmě. A z těch našich absolutně, od momentu, kdy začali vysílat nealkoholickou vinárnu u Pavouka, tak samozřejmě Cimrmani, ale jako jednu z takových perliček, kterou nikdy se nedoposlouchám, samozřejmě dneska z pásku, že jo, pochopitelně, a to je Felix Holzmann, který ho považuji za úplnýho génia teda.
1: Nejste samozřejmě sám, za genia ho považuje kde kdo, ale je zvláštní, jak hezky vyzrává, přestože už tady bytostně jaksi není fyzicky, tak neustále vyzrává ten jeho humor a je čím dál tím možná lepší a šťavnatější. Tak si to dneska i díky mému hostovi Václavu Aulickému opět ověříme.
3: Podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
4: No jo, to víte, vybírat si nemůžete, že od ceny,
3: ale
4: jo?
3: Ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědi musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. To se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury. Kdo napsal operu Traviata, nebo...
4: Tak dobrá, tak mi to třeba hned řekněte.
3: No a co?
4: No tohle, kdo napsal ty Traviata.
3: Traviata.
4: Traviata, tak mi to hned řekněte teda.
3: No prosím, jako otázku?
4: Ne, jako odpověď mi to řekněte.
3: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
4: Od koho?
3: Skladatel Giuseppe Verdi.
4: Jo?
3: No, všem.
4: Je to určitě?
3: Samozřejmě.
4: Není to od Picassa?
3: Přece Picasso byl malíř.
4: To je malíř, ano. Teď ho měl, oni maloval kuchyň.
3: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
4: No ne, on mi to dělal jako fušku.
3: Vy si to pletete. To je francouzský akademický malíř Francouz.
4: Francouz, máte pravdu, lidi, on mi to sám říká, si vzpomínám.
3: Co, vy jste se znal s Picasse?
4: Se znám, já jsem do Picassovým, ano.
3: A vy umíte francouzský?
4: Francouzský dovedu, perfekt.
3: Ano, parlez-vous français?
4: Co říkáte?
3: No ptám se, parlez-vous français?
4: A víte, že ani nevím?
3: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
4: No dovedu perfekt, víc vám říkám francouzsky.
3: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
4: Otec? No. Myslíte francouzsky?
3: No francouzský otec.
4: Francouzský otec, jo. No tak otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
3: No.
4: A vy to nevíte, to no,
3: tak já to vím.
4: Ale on to nemusím ani říkat, jo.
3: Vy to víte?
4: Co, samozřejmě, tak otec, francouzský otec?
3: Le père.
4: Le père, správně, le père. No, je vidět, že jaký dobrý to je francouzský. Ne?
3: No a co matka?
4: No tak tady se vede dobře, děkuji.
3: Ale ne, jak se řekne francouzský matka?
4: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka?
3: No tak otec le père.
4: Le père.
3: Matka.
4: Matka le père-ka.
3: La mère.
4: Ajo, la mère.
3: La mère.
4: La mère. No.
3: Tak otec le père.
4: Le père.
3: Matka la mère.
4: La mère.
3: Dítě.
4: Dítě malér.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem volá.
1: Ano, díky Tandemu si někdy náš host má-li chuť a zájem a samozřejmě komu zavolat, popovídat s někým ze svých známých, kamarádů, přátel, spolupracovníků. Takže i Václav Aulický téhleté příjemné možnosti využil a rozhodl se, že zavolá svému dávnému známému. A to mě teda ale opravdu poměrně dost šokovalo, že vy dva máte něco společného, protože my teď právě voláme Frantovi Ringovi Čechovi.
2: Jsem tady.
1: No nazdar, tak prosím tě, co vy máte společného s Václavem Aulickým?
2: Ahoj, prosím tě, všechno. Všechno. Jednak jsme kamarádi od mládí. To znamená, jak říkal Verich, my jsme spolu nejen hráli kuličky, my jsme spolu sáli i mateřské mléko a navíc jsme si vzájemně kmotry. Já vím, že se to dneska nenosí, tržní ekonomika je jiná, ale my jsme kmotři vzájemně svých dětí.
1: Jo, takhle. No prosím tě, no on říkal Václav Aulický, abych mu teď nebral slovo, samozřejmě, že jste kamarádi jaksi od toho dětství nebo od toho mládí, ale i teď jaksi přes děti a
2: ano, a navíc Vašek je pro mě autorita. Hned po Niemeyerovi a Kaplickým je Vašek Aulický.
3: No jo, tak dobře, no.
1: Co jsem se ovšem dověděl od Václava Aulického, že dokonce on bubnoval pod tvým vedením, je to tak?
2: Ano, chodil ke mně, tak jsme v podstatě vlastně se blíže seznámili. Vašek chtěl být bubeník, vzal u mě několik hodin, zaplatil poctivě a pak zběhl a přešel na varhany. Zvláštní přechod.
3: No jo, ale my jsme taky většinou seděli u bubnu a já jsem držel v ruce paličky a ty jsi seděl přede mnou a bavili jsme se o katolicismu a o Monsignorovi Boháčovi a ano, já jsem do toho bubnu ani jednou neuhodil za celou
2: to
3: dobu.
2: To bylo takový a přesto bych zaplatil.
1: Franto, prosím tě, ale jak se ty koukáš na práci mého dnešního hosta, protože Václav Aulický je tady dneska jako architekt, ne jako bubeník u mě jako host.
2: Je špičková, Vašek je naprostá jednička, autorita je velmi moudrej, není úplatný. Já doufám, že bude velet popravčí četě, až budou popravovat ty, co opravujou Karlův most.
1: Ty proti ním něco máš, Franto?
2: Zabít všechny. Ale toho, koho to napadlo hlavně, zadat takovouhle odbornou práci. Hnus, je ve mně úplně vře krev, když to slyším.
1: Já to slyším.
2: Nemůžu ani vidět.
1: Já to slyším, že tě to vzalo opravdu, člověče. Franto, co je u tebe novýho, prosím tě, aktuálně?
2: U mě, no tak teď...
1: My se dlouho nepopovídali, no.
2: Co je u mě novýho, no... Je jaro, tak mě přestává bavit práce.
1: A to je správný. Ani i malování ti dokonce už nebaví.
2: Ne, malování mě živí. Teď zrovna přijel kamarád, tady budeme něco tvořit. Ne?
1: Tak jo, tak tě nebudeme, prosím tě, rušit.
2: Čeká, knížka mě čeká a no, tak je to už... Teď ty seš ještě malej kluk, ale já už jsem, to už jen dojíždím.
3: To my spolu takhle komunikujeme, že Franta maluje horu Říp s kapličkou a telefonuje mě, abych mu řekl, kolik je nahoře okýnek, jo.
1: Takhle konzultujete.
3: Takhle konzultujeme, to je hezký. Vidíš to.
1: Franto, nebudem tě rušit, měj se moc hezky a někdy si zase popovídáme a třeba u nás na Tandemu. Měj se hezky.
3: Ahoj.
1: Dobře.
2: No, ahoj.
3: Pokusím
2: ahoj.
3: Se. Ahoj.
0: V Tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj host v dnešním Tandemu, architekt Václav Aulický, se zmínil už o tom televizním vysílači na Ostravsku.
3: Ano, Ostrava, Hošťálkovice.
1: Hošťálkovice, že to bylo jedno z vašich prvních děl a že jste na to pyšný, ano. A pravděpodobně televizní vysílač prostě se asi směl stát vaším taky osudem, protože jiný televizní vysílač, ten pražský, na Žižkově, vaše dílo, se stal zase předmětem takových zvláštních diskuzí. Prostě nějaká anketa někde na internetu označila tenhle ten vysílač za druhé nejošklivější dílo architektonické na světě, ale pozor, třeba na čtvrtém místě tam už zmíněné Centre Pompidou, což je záležitost, kterou obdivuje celý svět, tak jak je potřeba se na tohleto vlastně koukat? Jak to máme rozumět?
3: No tak já jsem vždycky říkal, že když se tohle dovíte, ať už to vymyslel kdokoliv, protože to byla jakási virtuální počítačová hra vlastně do určitý míry, tak vás to nikdy nemůže potěšit. Radši byste slyšel něco jiného, to je jasný. Na druhé straně patří to naprosto ke všem takovýmhle věcem, který jsou, možná už to tady padlo slovo kontroverzní, ale já říkám hlavně věci, které upoutávají pozornost, jo, prostě k tomu, k takovýhle věci, jako je televizní věž, kdekoliv, vysoká stavba, prostě nezůstane nikdo lhostejnej, protože prostě buď se mu líbí, nebo nelíbí. Jdeš to spousta domů, který jsou všelijaký, ale, jak se říká, nejsou na očích, no tak nevzbuzují u někoho žádné reakce, jakoby nulové, že jo, prostě z nich nevšimne, nebo ho neprovokujou, takže samozřejmě ta věž bude provokovat, protože činí, prostě je vidět a on dneska třeba se o tom nemluví, ale do dneška vlastně mezi památkáři se vedou spory, že penzijní stav je taky špatně na tom Žižkově, že jo, přestože je to dneska funkcionalistická památka.

0: logicky tím hlavně, že se ta realizace dostala vlastně do toho revolučního období, že jo. Já vždycky, to není na moji obhajobu, chraň Bůh, ale jako připomínám vždycky to, že televizní vysílač na Ještědu, podle mě nejlepší stavba tisíciletí u nás od Hubáčka a od pana Patrmana, bezesporu super to, super stavba, že no tak ta od doby svého uvedení do provozu vysílala 20 kW do celého kraje komunistickou propagandu furtem pryč až do posledního dne, že jo, když to ta věž na tom Žižkově ani minutu, protože se uvedla do provozu v roce 92, čili jako vlastně je to úplně o něčem jiném, že jo. Ale pravda je, že prostě některé věci to na sebe vemou a pak z toho vzniknou prostě ty polemiky, které zaplať pámu se ustály a pro mě jako pro architekta to já si svoje věci obhájím, že jo, to je jako asi každý pochopí, ale pro mě je důležitý i to, že tady byla prostě rok a půl nezávislá komise se zahraničníma odborníkama, která prostě, která stavba po revoluci byla takhle posuzovaná. A tadle byla. A po roce a půl bylo prohlášeno, že je jen málo věcí v tomto státě, ve kterých by měl jako v případě televizní věže stát před lidmi tak čistý svědomí. A to mě samozřejmě potěšilo, protože tím se ukázalo, že jsme nedělali hovadinu.
1: Já od té doby, co jsem se to dověděl, tak když někde jedu přes nějaké město, které má televizní věž, tak úplně mimo děk porovnávám a říkám si, co jim tak jaksi na tom tolik vadilo. To ne, že bych vám chtěl teď mazat jaksi med kolem úst, ale myslím si, že to bylo velice příkré a takové hodně jaksi nekompromisní rozhodnutí o tom pořadí. Nevadí vám tam ty figurky těch dětí, co vám tam přilepil?
0: No úplně obráceně, já jsem pod tím podepsaný, jsem tomu Davidovi na to pomohl, mně se to líbí. My jsme dokonce vyprojektovali kostru a jejich upevnění, těch robátek tam. Hmm. Oni to totiž jsou mimina, jestli nevíte, mimina, který místo obličeje mají komputerový čip. Čili oni jsou to jakýsi virtuálně počítačoví děti. No tak co může být lepšího?
1: To je pravda vlastně.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: Václav Aulický, kromě toho, že je architektem tvůrčím, to znamená, že vytváří nové budovy, nové stavby, jejich projekty, tak kromě toho také tohleto učí, jestli se nepletu. Jste vedoucím jednoho z ateliérů na Pražské fakultě architektury ČVUT.
1: Ano.
0: A tak jsem se tady dočetl, že jste si dokonce přidal jednu velmi významnou funkci proděkana pro výstavbu nové budovy ČVUT, která by se tam v tom Davidském areálu měla začít stavět. Já se vám k něčemu přiznám. Já jsem chodil na gymnázium nedaleko do Velvarské, poté Leninovi dnešní evropské, potom myslím Benešova evropská, a my jsme měli jako takzvanou praxi, stavební praxi. A v rámci té stavební praxe jsme stavěli ty budovy ČVUT na kulatém náměstí. Takže já jsem se tam podepsal jedním rohem. Jestli se někde vydrojil nějaký roh, to byl ten můj. Tam někde se bude stavět nová budova?
1: No tak ona už je v pátém patře.
0: Jo takhle, aha.
1: A je vlastně před tou výškovou budovou ČVUT, kde sídlí dneska fakulta architektury.
0: Ano.
1: Jakoby vedle té menzy a vedle technický nový technický knihovny. Tam byl volný plac, tam bývalo takový parkoviště.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak
0: ano.
1: Místo toho, na to byla soutěž, to vyhrála paní profesorka Šrámková. A to už je dneska v takovém stádiu, že letos v listopadu to má být hotovo.
0: Jo takhle, pozor.
1: Čili už příští rok letní semestr by měl začít výuku v nové budově.
0: To se hnalo teda rychle. No, když jsme u těch plánů, tak které jsou vaše konkrétní, to znamená vaše tvůrčí plány, nejbližší?
1: No, jak jste řekl, já teďka jsem jakoby jednou nohou ve škole a už tam tu nohu chci nechat a postupně možná tu druhou zvednu a přidám ji k ní. Teď ještě momentálně stále funguju v ateliéru, protože jsme generální projektant vlastně do stavby Pankrácké pláně, tak to bych rád ještě teda jakoby dodělal a považuji to za takovou jaksi kvazi labutí píseň. Říkám, už jsem toho nadělal dost, těhle velkých domů.
0: Už nepokukujete dál někam?
1: Zatím nechci pokukovat, možná ono nikdy člověk neví, co bude, že jo, ale jako necpu se jakoby do toho, abych zase začínal nějakou, ono máme ještě nějaký bytovky rozdělaný a takový věci, čili ono toho zase tak málo není, ale mě ta škola hrozně chytlá, já už jsem tam 5 let a já bych tu školu taky rád dělal, ty je učit, a to nemůžete dělat naplno v oboje, to nejde, čili musíte si to nějak rozdělit tu energii, že jo, na tu školu a na tu práci, takže se snažím to. Ještě budu 2 roky tam na tom Pankráci, to určitě.
0: Přeju vám, aby se vám dařilo na obou těch místech a abyste nakonec ty nohy, jak jste říkal, srovnal tam, kde vám bude nejlíp, kde se vám to bude nejvíc dařit, kde vás to bude nejvíc bavit.
1: Děkuju.
0: Tahle ta moje poslední slova jsem směřoval k mému dnešnímu hostovi v tandemu, inženýru, architektovi Václavu Aulickému. Moc vám děkuji za vaši návštěvu a někdy zase nashledanou.
1: Já taky nashledanou.
2: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: A přichází čas pro náš pravidelný cyklus, jehož prostřednictvím vás seznamujeme s osudy významných osobností naší, ale i světové historie. Dnes vám přinášíme životní příběh francouzského generála, politika a prezidenta 5. republiky Charles de Gaulle.
3: Charles de Gaulle poprvé.
4: La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Vive la France!

0: Jak vám poslouží, mesie? Je libo suvenírek?
1: Ne, jen se dívám.
0: Určitě vybral byste si tady v Colombe Led Zeglis, máme všechno. Generálovi sošky, těžítka ve tvaru jeho hlavy, popelníky s potiskem, dokonce repliku jeho vojenské čepice.
1: A to si někdo koupí, tyhle tretky s Dogolem?
0: No to si pište, mesie, hlavně takhle na podzim.
1: Generálovo výročí, rozumím.
0: No a kdyby jedno hned 22. listopadu se Charles de Gaulle narodil a 9. listopadu zemřel. Tedy o 80 let později samozřejmě. Požehnaný věk, viďte?
1: Stáří je jako loď na Mělčině. Nevidím na tom nic požehnaného.
0: No dobře, ale pomyslete na všechny ty věci, které generál viděl. Narodil se v roce 1890, to byl svět úplně jiný než dnes. Nejmodernější létající stroj té doby byl výtvor Clemana Adéra, který 8. října uletěl celých 50 metrů. Ani Spojené státy tehdy nebyly úplné. V létě 1890 se sice rozrostly o Idaho a Wyoming, ale pořád nesahali až k západnímu pobřeží. Tou dobou se tam ještě proháněli indiáni.
1: Ti ale před sebou nic hezkého neměli. Rok 1890 to je také bitva u Wounded Knee. Američané tam srovnali účty za Little Big Horn a zmasakrovali kmeny Lakotů a Sioux-u. Padlo tam 153 indiánů a 25 amerických vojáků.
0: A teď si představte, jak jiný byl svět v roce 1970, když generál de Gaulle zemřel. Clemán Adér by zůstal stát s otevřenou pusou. V březnu 1970 totiž uskutečnil svůj první let nadzvukový Concorde. Spojené státy místo dobývání západního pobřeží dobývaly vesmír v Apollo 13 a války... Tou dobou měl svět za sebou už dvě. První si vyžádala 35 milionů mrtvých, druhá 90. Co jsou proti tomu 200 životů u Wounded Knee?
1: Ano, byly to hrozné války. Ale něco dobrého přece jen přinesli.
0: Co, prosím vás?
1: Spojili Francii. Země se sjednotí jenom pokud má velké problémy a silného vůdce. Je zapotřebí úpadku, který se promění v drama, aby se ve Francouzích mohlo vzedmout to lepší.
0: Co vy o tom můžete vědět, mesie?
1: Co pak mě nepoznáváte?
0: Upřímně? Ne.
1: Ani když si nasadím tuhle repliku vojenské čapky?
0: Mon Dieu.
1: Charles André Joseph Marie de Gaulle. Toho času... s propůjčenou hodností brigádního generála.
0: Posaďte se na chvíli, generále. Zavřu krám, naliju vám skleničku pastisu. Chtěl bych se vás na tolik věcí zeptat.
1: Posadím se, to ano. Ale rád bych se vás chtěl na některé věci také zeptat. Když tu prodáváte suvenýry s mojí tváří, všechny ty cetky a zbytečnosti, víte vůbec, kdo jsem byl?
0: Samozřejmě, každý vás zná, stejně jako Johanku z Arku nebo Napoleona. Jste národní hrdina.
1: Říkáte vy. Máte krám se suvenýry, tak tomu zřejmě věříte. Ale jsou i jiné náhledy na moje hrdinství.
0: To mi tedy vysvětlete. Několikrát jste zachránil Francii, o tom není pochyb.
1: Bohužel je. Ale začnu pěkně od začátku. Málo čím jsem si byl v dospívání tak jistý jako tím, že Francie bude muset projít ohromnými zkouškami. A věřil jsem, že já budu ten člověk, který v nelehkých dobách pomůže. Jenom jsem čekal na signál, který mi dá Francie najevo, že je mě třeba.
0: Vidíte, už od dětství jste žil jenom pro svou zemi. Byl jste patriot.
1: Ono to ani jinak nešlo. Jak jste dříve řekl, byl jsem vychován v roce 1890. Tehdy nebyla národní hrdost jen slovo, ale hluboce zakořeněný ideál. A mý rodiče ho ve mně ještě podporovali. Můj otec byl profesor filozofie a literatury na jezuitské univerzitě, matčini předci zase náboženští uprchlíci z Irska.
0: Takže jste byl nábožensky založený?
1: Byl jsem věřící, ale ne nábožensky založený. Myslím si totiž, že evangelická pokora nemůže vést k velkým věcem. Muži činu nemohou existovat bez silné dávky egoismu, pýchy, neústupnosti a mazanosti. To, čím se na mě podepsala povaha rodičů nejvíc, byl samotný způsob smýšlení o Francii.
0: Řekněte, generále, proč jste si vybral vojenskou kariéru?
1: Jako mladíka mě zajímalo vše, co se týkalo veřejného života a politiky. Vnímal jsem půvab a závažnost té komplikované hry. A čím víc jsem ji rozuměl, tím víc mě uvádělo v úžas, kolik darů a možností je zbytečně promrháno politickými zmatky a hašteřením. Zatoužil jsem tedy po prostředí, kde může člověk dosáhnout cíle bez toho, aniž by ho ostatní strhávali zpět. A to byla armáda. Nakonec jsem tedy nastoupil do Saint-Cyr.
0: Nejprestižnější vojenské akademie ve Francii.
1: Myslím, že jsem zpočátku úplně nezapadl. Bylo mi tehdy 18 a pro ostatní kadety jsem musel být podivín. K lidem jsem se choval rezervovaně a s odstupem, docela nemoderně jsem chodil do kostela a lpěl na tradicích. Možná proto jsem dostal směšnou přezdívku, aby se tahle aura začínající vznešenosti rozbila.
0: Vy jste měl přezdívku?
1: Ano, velký chřest.
0: Co prosím?
1: No. Byl jsem skutečně vysoký, měl jsem 1,92 m.
0: Ale proč chřest?
1: Mám pořádně velký nos, jak vidíte. A z boku trochu připomíná chřest.
0: To pro vás muselo být těžké.
1: Ale ne. To, že jsem si udržel odstup od lidí, neznamená, že jsem neměl smysl pro humor. Ostatně ještě před akademií jsem krátce hrál divadlo a se rolí Cyrana z Bergeracu jsem slavil úspěchy. Uměl jsem se svým nosem skvělé věci. To až později jsem pochopil, že pokud chci vést lidi, musím mezi sebe a ně postavit bariéru. Uznávaní vůdci jsou vždy distancovaní. Důvěrnosti vzbuzují jen soucit, ne úctu.
0: A když jste skončil studia na akademii?
1: Promoval jsem mezi prvními 15 v ročníku. To byl docela úspěch. A díky tomu jsem měl právo si vybrat jednotku, které chci sloužit.
0: Měl jste šťastnou ruku?
1: Ano, i ne. Spíš v tom byla veliká ironie osudu. Nastoupil jsem totiž k 33. pěchotnímu regimentu francouzské armády, kterému velel jistý plukovník Philippe Pétain.
0: Později maršál Pétain, vůdce višistů v nacistické Francii?
1: Přesně ten. Hejte, Filip byl člověk, který hodně změnil můj život. Napřed byl můj učitel a mentor, později úhlavní nepřítel a na konci druhé světové války člověk, jehož život jsem držel ve svých rukou. O tom všem ale budeme určitě mluvit později. Tehdy jsem byl ještě mladý neznámý voják a všechno měl před sebou. Blížila se teprve první světová válka.
0: Jaké to bylo, generále?
1: Jedním slovem, uragán. Křest ohněm, kalvárie v zákopech, steče, bombardování, zajetí. Hrozivá dramata války. Byl jsem tehdy kapitán. Pod sebou jsem měl stovku mužů a společně jsme procházeli peklem.
0: Raněný jste byl?
1: Několikrát. Ale to patří k věci, co bych se ohlížel po takových maličkostech. Moje rota se držela statečně až do slavné bitvy o Verdun v září 1916. Byla to hrozná řeš. Padlo tam tehdy 750 000 vojáků na obou stranách. A tam jsem byl také při jedné prudké ofenzivě zajat Němci.
0: To pro vás muselo být těžké.
1: Bylo těžké vědět, že jsem selhal. Ale vzdát jsem se nemínil. Povzbuzoval jsem své spoluvězně promluvami o velikosti Francie a o tom, jak nakonec slavně zvítězíme. Pětkrát jsem se pokusil o útěk. Naše snažení sice nebylo korunováno úspěchem a z vězeňského tábora jsme se dostali až na konci války, ale nevzdali jsme se.

0: Skončila první světová válka a Francie si mohla na chvíli vydechnout. A já konec konců taky. V roce 1921 jsem si po roční známosti vzal Yvonne Vandru. Byla to krásná, o 10 let mladší žena z Calais.
1: Jaké jste měli manželství?
0: Madame Vandru stála vždy při mně. Byla rodinný typ a všechny domácí vazby vnímala velmi silně. Ostatně o mnoho let později, když se stala první dámou, si získala národ glosou: prezidentství je dočasné, rodina trvá.
1: Pardon, ale řekl jste Madame Vandru.
0: Tak, to oslovení vás zarazilo. Mm-hmm. Ano, vykali jsme si.
1: Není to strašlivě neosobní?
0: Narodil jsem se v roce 1890. To byla ještě doba, kdy se vykáním projevovala úcta. Nijak to neumenšovalo mou odanost manželství.
1: Měli jste děti?
0: Celkem 3. Filipa, Elizabeth a Anne. Všechny se narodili mezi válkami. A než se zeptáte, ano, Filip nesl jméno po maršálu Pétainovi. Měl jsem ho velmi v úctě. A tohle byl můj způsob díků za to, jak ovlivnil můj život.
1: Netušil jsem, že jste si byli až tak blízcí.
0: Prošli jsme spolu válkou. Později jsem se stal jeho pobočníkem. Naučil mě významu a důležitosti správného velení. Díky Pétainovi jsem si začal budovat určitou pozici v armádě a poznal mnoho lidí. Jen kdybych byl pověrčivý, řeknu, že jsem pojmenováním svého syna mé přátelství s Pétainem zakřiknul.
1: A co vás rozdělilo?
0: Profesní rozepře. Bohužel pro mě velmi zásadní. Víte, strávil jsem 32 měsíců v německém zajetí a měl jsem dost času na přemýšlení o tom, jak by měla vypadat moderní francouzská armáda. Když jsem se vrátil do Paříže, byl jsem hluboce přesvědčen o tom, že potřebujeme mnohem mobilnější armádu, než máme. Rychlé tanky, pohyblivá děla, motorizované divize pěchoty, všechno profesionální vojáci. Taková armáda by s dobrým taktickým velením dokázala vyřešit každou situaci.
1: A Pétain s tím nesouhlasil?
0: Skoro nikdo s tím nesouhlasil. To bylo na celé věci nejsmutnější. V té době totiž každý věřil v zázračnou obranou moc Mažinotovy linie.
1: Co pak to nebyla dobrá obrana? Nikdy ji přece nikdo nepřekonal.
0: Ano, byla to výborná obrana. Série bunkrů a stacionárních děl namířených jedním směrem. Hezké. Ale válka nejde vyhrát z jednoho místa. Co pak můžete někam odjet s Mažinotovou linií? Byli jsme země, která zabarikádovala svoje dveře a odmítala vystrčit nos. Báli jsme se všeho, co nás mohlo potkat mimo naše hranice.
1: Už vám rozumím.
0: Když se na východě začalo vzpínat nacistické Německo, věděl jsem, že je smrtelně důležité, aby naše armáda co nejrychleji prošla obnovou.
1: Pokusil jste se s tím něco dělat?
0: No, samozřejmě. Mluvil jsem s veliteli, ale většině z nich jsem byl pro smích. Pétain mi dokonce řekl, že mé představy jsou kacířství.
1: A potom?
0: Potom už bylo na všechno pozdě. V září 38. vyřídil Führer za naší zbabělé podpory Československo. V květnu 1940 německé síly hladce obešly slavnou Mažinotovu linii přes Belgii a prorazili chabou obranu u Sedanu. Už bylo jasné, že se generalita pletla. Ale bylo pozdě. Pro Francii začala druhá světová válka.
1: A vy jste byl voják. Co se tedy s vámi dělo?
0: Vzpomínáte, jak jsem v dospívání čekal na signál, kterým mi dá Francie vědět, že mě potřebuje?
1: Ano.
0: Teď přišel. Dostal jsem z velení jednu tankovou divizi a jasný rozkaz zastavit německý postup za každou cenu.
1: S jedinou divizí?
0: Nikdy nic velkého nevzniklo bez velkých mužů. Své rozkazy jsem měl, tak jsem se jimi řídil. 28. května mé tanky napadly německé pozice u Montcornetu v Ardenách.
1: Tak už mě nenapínejte, generále, co se stalo?
0: Motem vojáků studovaných v Saint-Cyr bylo tréninkem k vítězství. Pak jsem tedy zvítězil. Ustupovalo se téměř po celé Francii, jen u Montcornetu se díky nám ofenziva zastavila. Ale bylo to spíš morální vítězství, žádný zázrak se nekonal. Během dalších dnů dostali Němci posily a bez problémů prorazili.
1: Takže to celé vítězství bylo zbytečné?
0: No to rozhodně ne. Dokázal jsem tím generálnímu štábu, že jsem schopen velet a vítězit. Brzy na to mi propůjčili hodnost brigádního generála a v noci z 5. na 6. června mě předseda vlády Paul Reino jmenoval ministrem národní obrany.
1: Proč vás? Nebyli jiní velitelé?
0: No, ano. Jenže většina z nich v čele s PTNem nevěřila tomu, že nacisty dokážeme porazit a byli připraveni okamžitě kapitulovat.
1: A vy, generále, vy jste upřímně věřil, že dokážete vyhrát?
0: Ztráta kontinentální Francie byla jen otázkou času, to ano. Ale ještě pořád nám zbyly kolonie v Africe. Ty byly ideálním místem na přeskupení armády a následný protiútok. Zatímco PTN věřil, že válka skončila a sklonil zbraně, de Gaulle byl přesvědčený, že boj právě začal. Byl jsem zklamaný tím, jak snadno se PTN vzdal. Ale následovat jsem ho nehodlal.
1: A dál?
0: K tomu už není mnoho co říct. 15. června padla Paříž a bylo dobojováno. Reynaudova vláda prchla na jih do Marseille. Na její místo nastoupila vláda nová v čele s maršálem Pétainem. Můj učitel a přítel na sebe vzal úlohu Jidáše. Složil zbraně do rukou nacistů a dal vzniknout kolaborační vyšistické vládě.
1: Vy jste se ale nevzdal.
0: To samozřejmě nepřipadalo v úvahu. Postavil jsem se do čela skupinky důstojníků, kteří odmítli kapitulaci. A odjel za Reynaudem do Marseille. Ten nám dal 100 000 franků, které sebral z tajných národních fondů a popřál nám šťastný let. Pak jsem se svou rodinou a několika staršími důstojníky odletěl přes kanál do Londýna. Za námi už se vzdušný prostor pomalu začínal plnit stíhači Luftwaffe.
1: Jaká byla první věc, kterou jste v Londýně udělal?
0: Národ se stmelí jen v době krize. A to jen tehdy, má-li dostatečně silného vůdce. Mojí první povinností bylo takového vůdce Francii dát. Připravil jsem sérii projevů, které mi pak Churchill umožnil prostřednictvím BBC odvysílat na francouzské území. První z nich, ten, co jsem vysílal 18. června, už jste určitě slyšel mockrát.
2: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré.
1: Kdo by ho neznal, je součástí světového kulturního dědictví. Děti se o něm učí ve školách. Dokonce se vám po něm také říká muž 18. června. Tohle není malá franko-německá válka, která může být rozhodnuta jednou bitvou. Tohle je světová válka. Nikdo nemůže říct, jestli dnes neutrální země nebudou zítra ve válce, nebo zda spojenci Německa zůstanou jeho spojenci i nadále. Je proto nezbytné shromáždit co největší francouzské síly kdekoliv...
0: Kdekoliv je to možné. Já, generál de Gaulle, přebírám tento úkol zde v Anglii a vyzývám všechny francouzské bojovníky na souši, na moři i ve vzduchu. Vyzývám všechny francouzské inženýry a dělníky. Vyzývám všechny Francouze, kteří chtějí zůstat svobodní, aby mě naslouchali a následovali mne. Ať žije vznešená a svobodná Francie.
1: Přineslo vám to ohromnou popularitu mezi vojáky i obyčejnými lidmi. Ten projev z vás udělal hrdinu.
0: Však to také vyšistická vláda náležitě ocenila. 2. srpna mě polní soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti za velezradu.

0: Alors, máme rok 1939. Francie je obsazena fašisty a vy jste našel útočiště v Londýně.
1: Byla to těžká doba. Začínal jsem od piky, bez následovníků, bez reputace, bez postavení. Jistý si jenom svým úkolem osvobodit Francii. V tuto chvíli, v nejhorším okamžiku francouzské historie, bylo na mě, abych zemi pomohl nést její břímě.
0: Opravte mě, pokud se pletu, ale byl jste tou dobou skoro neznámý voják, obklopený jen hrstkou důstojníků a legionářů. Jak jste mohl takového něco dokázat?
1: V okamžiku, kdy jsem na sebe vzal úlohu vůdce zahraničního odboje, jsem se stal významným. Důležitost poslání tehdy propůjčovala důležitost i mě. Kdybych se rozhodl zůstat běžným exulantem, zájmy okupované Francie by patrně hájil někdo jiný, nebo vůbec nikdo. A tak jsem se zatvrdil, vstyčil vlajku s lotrinským křížem a šel jednat z Brity.
0: Lotrinský kříž?
1: Dvojramený kříž. Stal se symbolem svobodných Francouzů a později i mojí politické strany.
0: Britové vám určitě vyšli vstříc, viďte. Byl jste zástupce velkého národa.
1: Některým jsem byl pro smích. A někteří jen spekulovali, jak momentálního oslabení Francie využít. Nevěděl jsem, komu můžu věřit, a tak jsem nevěřil nikomu.
0: Co pak jste neměl dobré vztahy s Churchillem?
1: Zpočátku ano, ale pak se naše povahy střetly. Já se naštvu, když mám pravdu. Churchill se naštve, když se mýlí. Takže jsme na sebe byli naštvaní většinu času.
0: Možná, kdybyste ukázal trochu dobré vůle?
1: Ústupky nejsou dobrou vyjednávací strategií. Jakmile jednou začnete dávat, všechno je ztraceno. Napřed dáte kabát, pak košely a nakonec vlastní duši.
0: Vždyť to byli vaši spojenci, taky bojovali proti fašismu.
1: Mluvíte jako paní Churchillová. Ta často říkala, že nesmím své přátele nenávidět víc než své protivníky.
0: A neměla pravdu?
1: Povím vám to stejné, co jsem odpověděl jí. Francie nemá přátele, jen zájmy. To proto jsem odmítl připojit francouzské jednotky k britským silám anebo se podrobit cizímu velení.
0: Tenhle přístup musel vaše spojence hrozně rozčilovat.
1: Také, že ano. Roosevelt o mě jednou řekl, že jsem megaloman, co si hraje na Johanku z Arku. Churchill mu na to odvětil, že si to myslí také, ale bohužel mu jeho biskupové nedovolí, aby mě upálil. Měli to se mnou krušné, ale ustoupit jsem nehodlal. Reprezentoval jsem Francii a jakákoliv moje slabost by byla i slabostí celé země.
0: Chápu, jak to myslíte, ale nesouhlasím s vámi.
1: To vás šlechtí. Já uznávám jenom lidi, kteří se mnou nesouhlasí.
0: Děkuji.
1: Ale netoleruju je.
0: Pojďme od toho. Co bylo dál?
1: 4 roky jsem z Londýna a později z Alžírska koordinoval francouzské síly. Podporoval jsem odboj, válčil v koloniích a připravoval se na den, kdy osvobodíme Francii.
0: Byla to hrozná doba.
1: Víte, co mě drželo na nohou? Myšlenka, že jednoduše není možné, aby z tolika smrti, obětování a zkázy a hrdinství nepovstala lepší lidskost. Když už jsem si začínal myslet, že válka nikdy neskončí, objevilo se světélko na konci tunelu.
0: Invaze v Normandii?
1: Přesně tak. Byli jsme teprve na začátku, ale karta se začínala obracet. De Gaulle, absurdní De Gaulle, který se prohlašoval za vůdce svobodných Francouzů, dosáhl svého.
0: Kdy jste se vrátil zpátky do Paříže?
1: Velice brzy. Hned jak spojenci začali postupovat Francii, nasedl jsem do letadla a odletěl do osvobozeného vnitrozemí. Tam jsem se přidal k Leclercově obrněné divizi a spolu s ní vítězně vjel do Paříže. Byl to nádherný den. Jeli jsme ulicemi kolem vítězného oblouku po Champs-Élysées a dál kolem Invalidovny. Lidé jásali a ulicemi pochodovali 100 000 našich vojáků.
0: V učebnicích se pak o vás vždy psalo jako o válečném hrdinovi, který znovu vdechl národu život.
1: Měl jsem tehdy několik projevů, ale největším potěšením mi bylo prohlásit fašistickou kolaborační vládu za neprávoplatnou. De Gaulleova odvaha zvítězila nad Péténovou zbabělostí.
0: Co se pak vlastně stalo s Péténem?
1: Maršál Filip Pétén, můj první velitel a mentor. Jako hlava kolaborační vlády byl samozřejmě sesazen a zatčen. Ironií osudu je zejména to, kdo nastoupil na jeho místo.
0: Kdo?
1: Prozatímní vláda si za svého předsedu zvolila Charles de Gaulle.
0: Takže tak. Jacques zaujal místo učitele.
1: Tak.
0: Jak vlastně Pétain nakonec dopadl?
1: Jako hlava kolaborantů byl souzen za velezradu, byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti zastřelením.
0: Muselo to být hrozné vidět člověka, se kterým jste toho tolik prožil, umírat.
1: No, bylo by to hrozné, kdyby se tak stalo. Před popravou jsem mu zmírnil trest na doživotní internaci.
0: Nedokázal jste nechat umřít někoho, po kom jste pojmenoval svého syna?
1: Oficiálně jsem to zdůvodnil jeho vysokým věkem. A proč jsem to udělal doopravdy, to vám nepovím. Pétain každopádně zemřel v požehnaném věku 95 let.
0: Co bylo potom?
1: Válka byla sice u konce, ale bylo nutné zajistit, aby se nikdy nemohl opakovat zoufalý debakl z jejího začátku. Aby už nikdy zabedněnost politiků neohrozila stabilitu a existenci země. Francouzský parlamentní systém byl nepružný a neustále ho ovlivňovaly nějaké stranické třenice. Celá exekutiva stála na libovůli politiků a uskutečnit nějakou reformu, to bylo téměř nemožné.
0: Měl jste plán, jak to změnit?
1: To měl. Založil jsem politickou stranu RPF a jejím prostřednictvím navrhnul několik zásadních změn ústavy.
0: O co jste usiloval?
1: Stručně řečeno o prezidentský stát. Chtěl jsem posílit moc hlavy státu, zefektivnit exekutivu a umožnit tak snadné a pružné řízení země. Chtěl jsem jednou provždy ukončit politikaření a vytvořit systém, ve kterém by Francie mohla vzkvétat. Ale zřejmě jsem chtěl příliš.
0: Co selhalo?
1: No co vždycky. Francouzi. Znovu se rozhořely půtky mezi stranami a začalo vleklé politikaření. Levicové křídlo parlamentu zamítlo moje úpravy a přineslo vlastní návrh ústavy, který jsem pokládal spíš za vtip. Vypadalo to, jako by se nikdo nepoučil.
0: Takže jste se znovu vydal do boje?
1: Ne, už ne. Byl jsem unavený. Svolal jsem zástupce politických stran a řekl jim, že já si tak věci nepředstavuji a rozhodl jsem se opustit úřad. Šéf komunistů poznamenal, že můj odchod nepostrádal vznešenost a tím byla celá věc ukončena. Brzy na to jsem opustil Paříž.
0: Vy jste jen tak odjel?
1: Nedívejte se tak překvapeně, vždyť mi bylo 56. Byla to dlouhá válka a já měl nárok na odpočinek.
0: A co vaše povinnost vůči Francii, vaše politická strana?
1: Miluji Francii, ale proti Francouzům nezmůžu nic. Francie mě potřebovala za války a já jí pomohl. Teď, když bylo nebezpečí zažehnáno, už mě zjevně nebylo potřeba.
0: Co jste tedy dělal?
1: Odjel jsem zpátky na venkov, kde jsem žil před válkou. Moje nejmladší dcera Anne trpěla Downovým syndromem a potřebovala klid a péči. Chtěl jsem se jí teď pro změnu věnovat.
0: A ten dům na venkově, kam jste odjel?
1: Ano, ten byl tady. Přímo v Colombée Les Églises. Dnes je to tu samý krámek se suvenýry a muzeum, ale tehdy to byla klidná vesnička s pár stovkami obyvatel. Z Paříže to sem bylo pár hodin jízdy krásnou krajinou.

0: Nebylo pro vás ubíjející trávit důchod na francouzském venkově?
1: Kdy jsem byl rodinný typ, v Colombe les Églises jsem byl obklopený příbuznými, moje děti, jejich děti, synovci a neteře. Všichni pobíhali podo mě, byl jsem jejich strýček Charles, žádný přísný státník.
0: A co tedy způsobilo, že ta idyla skončila?
1: Víte něco o alžírské válce za nezávislost?
0: Alžírsko bylo tehdy francouzskou kolonií, pokud se nepletu. Žilo tam hodně muslimů, kteří chtěli samostatnost.
1: Přesně tak. A samostatnost byla jedna z mála věcí, kterou Alžírsko mít nemohlo. Byla to jedna z nejcennějších kolonií. Země s obrovskými nalezišti ropy a zemního plynu. Nebýt Alžírska, kdo ví, jak by vůbec dopadla druhá světová válka.
0: A teď se tam demonstrovalo za odtržení od Francie.
1: Ještě hůř. Alžírští separatisté v zemi rozpoutali partizánskou válku plnou teroristických útoků a civilních obětí.
0: Co proti tomu podnikla francouzská vláda?
1: To, co vždycky začala politikařit a hádat se. Nikdo se nechtěl Alžírska vzdát a nikdo také nechtěl vydat rozkaz k potlačení povstalců. A zatímco se pravé a levé křídlo parlamentu dohadovalo, v Alžírsku umírali lidé.
0: To vás muselo neuvěřitelně zlobit.
1: A nejen mě. S každou další bombou a přestřelkou v ulicích rostl vztek obyčejných Francouzů. Začaly se ozývat hlasy, že je potřeba silného muže, který by vzal situaci do svých rukou a učinil tomu nesmyslnému krveprolití přítrž.
0: Mysleli vás, že?
1: Mysleli mě.
0: Ale ve vší úctě k vám, generále, co jste mohl dělat? Z politiky jste odešel a psal na venkově paměti.
1: To si myslel leckdo, ale já měl dvě velké zbraně. Vizi Francie a staré vojenské známosti. Už delší dobu jsem byl v kontaktu s generálem Massy, který velel francouzským jednotkám v Alžírsku a rozčilovalo ho, že nemůže jednat. Oba jsme věděli, že musíme něco udělat dříve, než se v krvi vykoupe celý Alžír. Přicházel druhý okamžik, kdy mě Francie potřebovala. A tady bych své vyprávění rád ukončil.
0: Vždyť jsme u toho nejzajímavějšího.
1: Nejsem si jistý, že pochopíte, co se stalo dál.
0: Podívejte, jednou jste začal vyprávět, tak to také dokončete. Copak jste někdy odešel od rozdělané práce?
1: No dobře. Tak tedy 13. května generál Massy vyhlásil, že vzhledem k neschopnosti francouzské vlády přijmout efektivní rozhodnutí, přebírá řešení problému do svých rukou armáda.
0: No ale počkejte, generále, když armáda odmítne poslušnost vládě, není to...
1: Puč. Ne, myslím, že ne. Kdyby se armáda vzepřela rozhodnutí vlády, to by byl puč. Ale francouzská vláda žádné rozhodnutí nevydala. Spíš bych to tedy nazval iniciativním krokem. Byl čas k činům. Massy nechal na balkoně francouzské vlády v Alžíru vyvolat Vive de Gaulle a do Paříže vzkázal, že je dále připraven přijímat rozkazy jen od jednoho muže.
0: Co jste na to řekl?
1: Přesně to, na čem jsme se dříve s Massym dohodli. Vzkázal jsem, že jsem připraven přijmout veškerou odpovědnost a zavázal se k tomu, že ukončím válku v Alžírsku. Nebylo to ovšem zadarmo. Měl jsem podmínku.
0: Jakou?
1: Chtěl jsem to, co mělo přijít už na konci války. Mojí cenou za uklidnění situace v Alžírsku byla 5. francouzská republika.
0: To jste o tom snil celou dobu od konce války?
1: Celý život jsem měl určitou představu Francie. To víte. A teď jsem ji konečně mohl naplnit. Už jsem měl dost parlamentních obstrukcí a politikaření. Chtěl jsem Francii jako silný prezidentský stát. Jenom vůdce, který může učinit své rozhodnutí svobodně, nikým neomezován, může vést svou zemi ke slávě.
0: Ale to není vše, že?
1: No pak jsem samozřejmě chtěl sebe do funkce prezidenta. Na 7 let a s výjimečnými pravomocemi na 30 dnů, než vyřeším alžírskou krizi.
0: Zníte jako diktátor.
1: No, i to mi novináři předhazovali. Odpovím vám stejně jako jim. Skutečně si myslíte, že bych ve věku 67 let začal budovat kariéru jako diktátor?
0: Máte pravdu, konec konců francouzská vláda se mohla svobodně rozhodnout, zda vaši nabídku přijme nebo ne.
1: No.
0: Mohli vás odmítnout, že, generále?
1: Krize Francie byla příliš hluboká na to, abychom si s Masim dovolili riskovat, že někdo udělá špatné rozhodnutí. Politika je příliš vážná věc na to, aby se nechala politikům.
0: Co se mi to tady snažíte říct?
1: V době, kdy vláda rozhodovala o mé nabídce, Masiovi vojáci zaujali strategické postavení na Korzice a připravili se na vpád do kontinentální Francie. Na letištích čekala letadla s 15 parašutisty, připravenými seskočit nad Paříž a převzít

0: dělají jen sami na sebe. Zváží všechny své kroky, přijmou za ně odpovědnost a učiní, co jim připadne správné.
1: Ale jak můžete vědět, co je správné? Jak můžete vědět, co je v zájmu země?
0: Když mě zajímá, co je v zájmu Francie, zeptám se sám sebe. První republiku založili revolucionáři po pádu Bastily. Druhou Louis Napoleon Bonaparte. Třetí republika přišla ke konci jeho vlády a čtvrtá vzešla z nešťastných reform po konci války. Pátá republika byla de Gaulova.
1: A Alžírsko? Poslal jste tam armádu zjednat klid?
0: Tou dobou už to nešlo. Alžírské separatisty podporovala většina muslimských Alžířanů. Musel bych postavit ke zdi polovinu národa.
1: Ale slíbil jste, že celou věc vyřešíte, proto vás přece zvolili prezidentem.
0: A to jsem také udělal. V březnu 1962 byl uzavřen klid zbraní a začalo se jednat o oddělení Alžírska od Francie.
1: Moment. Nepomohl vám Masy do prezidentské židle právě proto, abyste udržel Alžírsko součástí Francie?
0: V politice je občas nezbytné zradit buď to zemi nebo voliče. Já raději volím to druhé.
1: A to vám jen tak prošlo?
0: Ve skutečnosti ne. Skupina radikálních vojáků založila tajnou organizaci, jejímž jediným cílem bylo mě zabít.
1: Pokusili se o to?
0: Asi 16krát. Několikrát atentáty překazila rozvědka, několikrát jsem měl jenom štěstí. V 61. na mě čekala bomba vedle cesty do Colombelle des Églises. Naštěstí vybuchla jen její část, takže jsem přežil. V srpnu 62 zase najatý vrah zasypal střelbou z kulometu moje auto. V roce 64 nastražili výbušninu do vázy v muzeu, které jsem slavnostně otevíral.
1: Neustoupil jste?
0: V žádném případě. Dal jsem Alžírsku možnost si v referendu rozhodnout o své samostatnosti. 75% hlasujících bylo pro a já to respektoval. Alžírsko získalo samostatnost. Během několika dalších měsíců ho opustilo 900 tisíc Francouzů, kteří odcestovali zpátky na kontinent. Už to byla cizí země.
1: A potom?
0: Potom přišla šťastná léta.

0: O letech, která přišla, je těžké něco říct. Byla to šťastná doba a ta nezanechá tolik vzpomínek jako krize a zápasy.
1: Však se tomu dodnes říká zlatá léta.
0: A bylo to skutečně tak? Série reform oživila ekonomiku, rozběhl se průmysl a výroba. Moje vize státu řízeného pevnou prezidentskou rukou fungovala. Všechno žilo a běželo kupředu. V roce 1964 dokonce hrubý domácí produkt Francie poprvé v historii překonal ten britský. A tohle prvenství si udržel přes 30 let.
1: A jaké bylo vaše prezidentování?
0: Ze všech sil jsem se snažil vrátit francouzské vládě řád a vznešenost. Před budovou sídla premiéra teď stála stráž a s každým hostem se zacházelo podle protokolu. Skončily doby, kdy ministři chodili pozdě na schůze nebo kdy se důležité věci řešily neformálním potlachem. To v mé Francii nemělo místo.
1: A byl jste tak přísný i k sobě?
0: Samozřejmě. Co bych to byl jinak za prezidenta?

0: Byl jsem starý voják, zvyklý na svůj řád. Každý den jsem vstával v 7:30, snídal a četl noviny. Od 9 jsem v kanceláři přijímal návštěvy, v poledne odcházel na oběd a od 2 až do večera se věnoval papírování. Pracoval jsem každý den, kromě víkendů. To jsem z Paříže odjížděl za rodinou na venkov do Colombe Les Des Aglis.
1: Zní to jako idyla.
0: A žádná idyla netrvá věčně. Tahle skončila v květnu 1968.
1: 10 let potom, co jste se díky alžírské válce stal prezidentem?
0: Ironické, že? Už delší dobu se měnila nálada ve společnosti a v květnu 68 všechno vyvrcholilo. Nejprve byli slyšet jenom levicoví intelektuálové a anarchisti. Stěžovali si na současný způsob života, třídní nerovnost a vliv politiky na média. To jsou věci, na které žehrají mladí lidé všude na světě.
1: A jak se to tedy zkomplikovalo?
0: Když se do celé věci zapojili studenti. Jeden den to začalo manifestačním obsazením univerzity a o pár dní později už ulicemi pochodovalo 20 000 studentů a učitelů nespokojených s mou politikou pevné ruky.
1: Začal jste s těmi protestujícími jednat?
0: Jednám s lidmi u stolu, ne v ulicích. Policie dostala rozkaz, aby demonstranty rozehnala. Tím jsem se ale dopustil chyby. Policejní zásah vyvolal další vlnu demonstrací. Napřed se házelo kostkami, pak se zapalovala auta. Nespokojenost mezi lidmi narůstala a najednou jim připadalo špatné úplně všechno. Už nešlo o školství nebo média. Stala se z toho revoluce proti světu, který vyžaduje řád. Bylo jen otázkou času, než tahle nálada přeskočí i na dělníky a nižší třídu.
1: Začaly se ohlašovat stávky v továrnách?
0: Hůř. Dělníci prostě nepřišli do práce. Bez ohlášení, bez dohody s odbory, taková byla jejich nedůvěra ke státnímu aparátu.
1: Kolik jich bylo?
0: 16. května pár tisíc.
1: No to není tak hrozné.
0: 17. května jich bylo 200 tisíc. Další den 2 miliony. A pak najednou 10 milionů. To jsou 2/3 všech pracujících Francouzů. Byla to největší stávka v historii lidstva a byla způsobená nespokojeností s životem ve státě, který jsem já vedl. Byl to pro mě šok.
1: A kvůli čemu protestovali? Chtěli víc peněz?
0: Chtěli změnu. 30. května do ulic Paříže vyrazilo téměř 500 000 lidí. Pochodovali ulicemi, skandovali Adieu de Gaulle.
1: Muselo to pro vás být hrozné, taková ohromná manifestace odporu proti vašemu vládnutí.
0: Myslíte si, že bych byl tak dlouho prezidentem, kdyby mě národ nenáviděl? Ještě ten den do ulic vyšli moji příznivci. Bylo jich 800 tisíc, skoro 2x tolik, co odpůrců. Jenže to mě neopravňovalo k tomu, abych přehlédl ty nespokojené hlasy. Národ si musel svůj osud zvolit sám. A jak jsem řekl před 10 lety, nezůstanu prezidentem ani o hodinu déle, pokud mě Francie nebude chtít. Rozpustil jsem národní shromáždění a na 23. června 1968 vyhlásil volby. Protesty téměř okamžitě utichly.
1: A ty volby? Jak dopadly?
0: No, nakonec se ukázalo, že mých příznivců bylo víc než odpůrců a gaullistická strana ve volbách ještě posílila.
1: Takže se všechno vrátilo do normálu.
0: Bohužel, ne. Tahle podivná revoluce byla signálem k tomu, že se svět začíná měnit. Liberální politika začala být atraktivnější než konzervativní. Benevolence převážila nad potřebou řádu. Uvolněná 60. léta přehodila výhybku na celém světě. Francie nebyla výjimkou. Ideály, ve kterých jsem byl vychován, se najednou staly podivným archaismem.
1: Blížíme se ke konci našeho vyprávění, že?
0: Je to tak. Pozoroval jsem svět kolem sebe a sám potřeboval vědět, nakolik mám pořád v lidech oporu. Připravil jsem tedy dílčí úpravy ústavy a své setrvání v prezidentské funkci podmínil jejich schválením v celonárodním referendu. Ne ústavě jsem byl rozhodnut chápat jako ne mému prezidentství.
1: Takže se po celé Francii hlasovalo o Charlesi de Gaullovi? Jaký byl výsledek?
0: Jen 47,6% pro přijetí. Pro de Gaulle.
1: Francie si vybrala.
0: Francouzi si vybrali.
1: Mrzelo vás, že odcházíte?
0: Co jsem pro Francii měl udělat, jsem udělal. Víc už mě nebylo potřeba.
1: Kde berete tu jistotu?
0: Ze rok a půl jsem totiž zemřel. 2 týdny před mými 80. narozeninami, 9. listopadu 1970.
1: Nikdo to nečekal.
0: Selaví.
1: Měl jste krásný pohřeb. Sloužili za vás mši v Notre Dame. Když skončila, rozezněly se zvony. Napřed na věžích katedrály a pak postupně na všech kostelích ve Francii. Jakoby si předávali zprávu o vašem odchodu.
0: Moje tělo ale v Notre Dame nebylo. Můj skutečný pohřeb probíhal ve stejnou dobu, ale na úplně jiném místě. Tady, v Colombes, Le Desiglis.
1: Občas chodím k vašemu hrobu.
0: Co na něj říkáte?
1: Když jsem ho viděl poprvé, myslel jsem si, že se pletu. Je úplně malý. Vypadá stejně jako ostatní hroby a na desce se píše...
0: Jen moje jméno a rok mé smrti. Já vím. A vedle něho stejně prostý hrob mé dcery Anne. Chtěl jsem to tak, věřte nebo ne. Nepotrpěl jsem si na okázalosti.
1: Ve vší úctě k vám, generále, váš dům tady v Colombele de Zeglis není úplně skromný příbytek.
0: Na sklonku života jsme s ženou zvažovali, že ho prodáme. O tom víte? Neměli jsme peníze na jeho údržbu.
1: Jak je to možné? Byl jste prezident ohromné evropské země.
0: To ano, ale vždycky jsem striktně rozlišoval peníze státní a peníze moje. Dokonce i známky na soukromou korespondenci jsem si kupoval za svého. O účtech na elektřinu ani nemluvě. Nikdy jsem si nevzal ani frank z toho, co bylo Francie.
1: Omlouvám se.
0: Po konci prezidentského období jsem se rozhodl pobírat rentu pouze za hodnost plukovníka. Hodnost generála mi totiž byla jen propůjčena na obranu vlasti. Nevysloužil jsem si ji. Proto jsem chtěl také spočinout tady, a skromně, ne v Notre Dame. Všechny ty zvony, katedrála, to nebylo pro mě.
1: Řekněte mi, generále, ale upřímně, myslíte si, že jste byl dobrý vůdce s těmi všemi puči, potlačenými demonstracemi a nekompromisní politikou?
0: A vy mi řekněte s těmi všemi ulicemi a náměstími, co nesou moje jméno, s těmi suvenýry, kterých tady máte plný obchod. Myslíte, že jsem byl špatný vůdce?
1: To nemůžu posoudit.
0: No vidíte, ani já ne. Adieu, mon ami.

0: Slyšeli jste životní příběh francouzského generála a prezidenta Charlese de Gaulle. V režii Michala Bureše účinkovali Luděk Eliáš a Petr Kubes. Pořad v Českém rozhlase Olomouc připravil Pavel Gotthardt.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Ty Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Svatý Václave, vévodo české země. Tak zní název pořadu z roku 2009, který pro vás na Pohodě máme nachystaný v tento den, kdy si připomínáme svátek našeho nejvýznamnějšího světce. O skutečném životě přemyslovského knížete Václava i o jeho postavě jako legendě a symbolu budou hovořit Vladimíra Lukařová a teolog Daniel Herman.

0: V dějinách každé země najdeme události, které z nejrůznějších důvodů není možno zcela objasnit. Historických pramenů se buď nedostává, nebo nejsou považovány za dost průkazné. Podobné případy, a to nejen ze středověku, otevírají prostor pro tradované verze, k nímž občas přibude umělecká licence. V Anglii je to například král Richard III., kterého Shakespeare ve svém dramatu pojal jako zosobněné zlo. Skutečnost však patrně zdaleka tak černá nebyla. Knížete Václava potkal pravý opak. Mnoha setletá tradice mu přisoudila rysy jen a jen kladné. V dnešním pořadu nemáme v úmyslu tento obraz narušit. S teologem Danielem Hermanem se jen pokusíme shrnout, co se v oněch dávných časech pravděpodobně stalo a jakou roli hrála tato událost v dalších stoletích i v novodobé historii naší země.
1: Svatý Václav je rozhodně jednou z nejvýraznějších osobností našich dějin. Je to člověk, který podivuhodným způsobem v sobě shromažďuje takovou zvláštní energii, která dokázala vlastně po tisíc let tohoto muže udržovat v centru pozornosti. A myslím si, že nebudu přehánět, když řeknu, že ani na prahu 21. století není osobou neznámou, což je docela zajímavé, že někdo dokázal zapadnout do té historické nějaké nepaměti, do toho zapomnění po tak dlouhých staletích. To znamená, něco kolem tohoto muže muselo být docela mimořádného. Je to příslušník třetí křesťanské generace dynastie Přemyslovců a narodil se podle těch pramenů, které jsou dostupné, pravděpodobně roku 907. Podle tradice ve Stochově za vlády bratra jeho otce knížete Spytihněva. Byl nejstarším synem pozdějšího knížete Vratislava I. a Drahomíry, která pocházela z kmene pobaltských Slovanů Stodoranů.
0: To je ona dáma, která nechala zavraždit svatou Ludmilu.
1: Tam ano, přesně byla tato historie, která je docela také zajímavá, protože svatá Ludmila je jednak první historickou kněžnou a také mučednicí a spolu tedy se svatým Václavem vlastně ta jejich mučednická smrt byla jakousi legitimizací pro české země, aby vstoupili do toho společenství křesťanských národů tehdejší Evropy. Václav měl ještě 4 sestry a 2 bratry. Vychován byl v křesťanském prostředí pod vlivem právě té své zmíněné babičky, světice Ludmily, a nejprve byl vzdělán tedy ve slovanském písmu a později byl poslán na latinskou školu v Budči, kde se naučil kromě latiny také řecky. Takže to byl člověk nadstandardně vzdělaný i na svou dobu. Můžeme si představit, že to období, tedy ten začátek 10. století, kde se pohybujeme, tak vůbec nebylo obdobím jednoduchým. A když jsem řekl, že byl vychován v křesťanském duchu, tak to v té době vůbec nebylo samozřejmé, protože to bylo období v podstatě, kdy se křesťanství na území českých zemí teprve rozšiřovalo. Když to vezmeme trošičku do historie, tak první zmínky dokumentovatelné o styku českých zemí nebo českých a moravských zemí s křesťanstvím pocházejí z konce 8. století. Kolem roku 790 byl postaven křesťanský kostelík v obci Modrá u Velehradu dnešního a těmi staviteli byli pravděpodobně i rozkočtí misionáři, kteří přinesli křesťanství do těchto oblastí. Takže to byl ten první kontakt našich zemí právě s křesťanskou misií. A potom ta druhá vlna, rok 863, kdy velkomoravský kníže Rostislav pozval bratry Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, aby hlásali lidu jazykem srozumitelným evangelium. No a zase se setkáváme právě s tím Velehradem, kde tato misie zakořenila, protože tam pravděpodobně právě v té Modré, která leží v bezprostřední blízkosti Velehradu, už nějaké křesťanské centrum bylo. A v roce 1911 byl v Modré odkryt kostelík, respektive základy tohoto jiroskotského kostelíka té stavby, kterou je možno dodnes navštívit, a v posledních letech tam byla postavená replika, taková kaple. Takže je to docela zajímavé. Takže toto období, kdy svatý Václav prostě žil, tak rozhodně nebylo obdobím nějakého etablovaného křesťanství. Takže když jsem zmínil, že byl v křesťanském prostředí vychován, tak to bylo v tehdejší době velice moderní a takové do budoucna hledící.
0: Když zemřel jeho otec, tak mu bylo pouhých 13 let, jak uvádějí ty historické prameny. To znamená, že za něj po určitou dobu vládla jeho matka Drahomíra.
1: On pravděpodobně sám se ujímá vlády, když mu bylo zhruba 18 let, to znamená asi v roce 924. A tam muselo docházet k nějakým nesrovnalostem, protože on vypudil svoji matku snad na Budeč nebo dokonce do ciziny a dal přenést ostatky své babičky Ludmily z Tetína do Prahy, do chrámu svatého Jiří, do té románské baziliky, která dodnes existuje, a tím jí vlastně svatořečil, kanonizoval, protože v tehdejší době ještě ten proces svatořečení nebyl takový, jako ho známe dnes, ten je až od začátku 13. století, ale právě přenesením ostatků se ten dotyčný člověk kanonizoval, což se nakonec stalo i v případě Václava samotného.

0: Území, jemuž Václav vládl, bylo ještě z části pohanské a z části tedy už christianizované, přičemž stejným dílem byla rozšířena liturgie latinská i slovanská.
1: My hovoříme o době, která zdaleka ještě nebyla, co se týče české státnosti, tak vyhraněná, byly to jednotlivé kmeny. Toto území ještě nebylo sjednoceno a tím se dostáváme ke svatému Václavu jakožto ke státníkovi.
0: Tomu mladému českému státu hrozilo vedle této zmíněné vnitřní nestability i nebezpečí vnější. Na jihovýchodě země neustále existovala hrozba uherského vpádu a ani západní hranice nebyla zcela bezpečná. Čechy byly tehdy církevně podřízené Řeznu. To je také docela zajímavý fenomén, protože řezenský biskup svatý Wolfgang byl nesmírně osvícený člověk, který si uvědomoval, že je třeba, aby české země měly svoji samostatnou církevní správu. Podle dochovaných análů mu mnozí rádci tehdy říkali, aby neustanovoval samostatné biskupství v Čechách, protože se připraví o značný hmotný zisk. Ale biskup Wolfgang řekl, že ten duchovní prospěch toho území, té oblasti je mnohem důležitější, takže v roce 973 teprve, to znamená už relativně dlouho, několik desetiletí po smrti knížete Václava, vzniká samostatné biskupství se sídlem v Praze. Ale v té době Václavově ještě tedy byly Čechy církevně podřízené Řeznu a bavorský vévoda Arnulf sledoval v Čechách své vlastní politické cíle.
1: Dodejme, že ta východofranská říše už zdaleka nebyla tak velká, jak bývala, a je to vlastně už jakýsi pozůstatek. Bavorsko a Sasko, to byl ten hlavní problém potom.
0: Přesně tak. A toto napětí se začalo projevovat i v Čechách, protože právě tehdy se stává mocným i saský Jindřich I. Ptáčník, který byl v roce 919 zvolen za německého krále a ten začal vlastně sjednocovat Německo v říši. A kníže Václav založil svou politiku na další christianizaci, tedy na snaze upevnit jednotu země a vyhnout se konfliktům se sousedy. A raději se podřídil Jindřichu I., přičemž si uchoval svoji panovnickou svrchovanost, aby zabránil dalším válkám. Souhlasil tehdy s poplatkem 500 hřiven stříbra a 120 volů, což byl jakýsi poplatek za mír, kterému se říkalo tributum pacis. Hmm. To nebylo nic mimořádného, protože třeba sám Jindřich platil tento poplatek právě Uhrům, protože v tehdejší Evropě to asi byl způsob, jak si zachovat alespoň nějaké období klidu.
1: Ony ty české země ten poplatek platili i předtím. To, o čem mluvíte, se stalo potom po roce 1929, když ta spojená vojska vpadla do Čech a dostala se až ku Praze, ale byl to jakýsi obnovený poplatek. Ono to takhle fungovalo a pokud hovoříme o nějakém spojenectví, tak o něm nemůžeme hovořit ve smyslu dnešního chápání spojenectví dvou rovnocenných stran, ale vždycky jakoby v tomto případě to byla ta jedna slabší, která platila té silnější za mír.
0: Přesně tak. Ale myslím, že to nebylo jenom nějaké pragmatické spojenectví, že tam pravděpodobně mezi těmi panovníky začalo docházet k hlubším vztahům, protože pravděpodobně projevem takovéhoto přátelství mezi Jindřichem I. a Václavem byl i Jindřichův velkorysý dar Václavovi rámě svatého Víta, tedy relikvie světce, který je pokládán za státotvorného a jemuž byl přičítán i vzrůst saského vlivu a moci. A vlastně tento pozůstatek, tato relikvie je v chrámu svatého Víta na Pražském hradě uchovávána dodnes a toto zasvěcení tedy tato pražská katedrála nese dodnes. No a zřetelná Václavová církevně politická orientace se projevuje právě zasvěcením tohoto nového v pořadí již třetího kostela na Pražském hradě právě saskému patronu svatému Vítu.
1: Co na tyto Václavovy aktivity jeho bratr Boleslav?
0: To je velice důležitá otázka, protože tam se dostáváme vlastně k takové té známé historii, kdy ty spory nebo ten nesoulad názorový vrcholí až mučednickou smrtí, protože mezi nespokojence s tou prosaskou politikou patřil na předním místě právě Václavův bratr Boleslav. A ten jeho hrůzný čin mohl být vedle velmi osobních pohnutek motivován právě politicky, protože tam mohlo docházet k určitým střetům úhlů pohledu na zahraničně politické směřování českého státu. Takže samozřejmě je to doba od nás vzdálená 1000 let, takže je to docela obtížné se dobrat k nějakým úplně jasným historickým faktům. Nicméně ze všech těch údajů, které jsou dostupné, tak vyplývá, že tam tyto věci svoji roli hrát mohly.
1: Ukazuje se, že pokud třeba Václav porazil některého z těch českých knížat, tak se spokojil s jakýmsi příslibem loajálnosti a tím to pro něj skončilo, když to Boleslav si představoval, že sjednotí toto území pod svou vládou, tím se jakoby osamostatní a stane se nezávislý právě na tom Sasku a Bavorsku, a to je zásadní rozpor v zahraniční politice.
0: Určitě. A každopádně vzhledem k tomu, že ten stát český ještě nebyl tak pevně etablován, usazen, tak se každá takováto věc musela projevovat docela zřetelně a jistě každé to mocenské křídlo mělo své příznivce v té tehdejší politické struktuře. Nakonec to je dodnes tak, takže tato křídla spolu jistě soupeřila a došlo to tedy až k té tragické události, díky které ovšem na druhou stranu kníže Václav, ale nakonec i jeho bratr Boleslav vstoupili do dějin a zapsali se tam tedy naprosto nesmazatelným rukopisem.

0: Potíž s tou Václavovou dobou je v tom, že ono se to všechno traduje formou legend a eventuálně ta ústní tradice je zaznamenána. To se týká i Václavovy smrti, která sice se zdá být jasná, ale zároveň kolem ní kolují i různé dohady.
1: Na druhou stranu možná, že můžeme i třeba tyto věci, které často čerpáme, ty skutečnosti z těch legend dobových, posluchačům připomenout, protože určitě to neškodí, protože je to, jak jsme si řekli, jedna z nejdůležitějších osobností našich dějin. Takže to, co se traduje, dá se říci, tak je, že kníže Václav byl pozván svým bratrem Boleslavem k účasti na slavnostní bohoslužbě na památku svatých Kosmy a Damiána, jímž byl staroboleslavský chrám zasvěcen. Ač byl patrně varován, to vyplývá právě z toho, o čem jsme hovořili, že tam existoval určitý ten názorový rozptyl, tak se dal Václav přemluvit a zůstal nejen na následné hostině, ale i potom přes noc. A když šel následující den ráno, tedy 28. září, a zde se opět historici různí, některé prameny se kloní k roku 929, jiné k roku 935, když šel tedy druhý den ráno do kostela na bohoslužbu, cestou byl napaden právě svým bratrem Boleslavem. Jemu se ještě ubránil, ale skupině ozbrojenců, z nichž známe některé jménem, již nikoliv, a před chrámovými dveřmi byl ubit.
0: Přičemž ale ta jména jsou opět součástí těch legend. Hovoříme stále v intencích legend.
1: Samozřejmě, je to opravdu období vzdálené od nás tisíc let, takže je skutečně velmi těžké se alespoň v našich azimutech zde dostat k nějakým úplně zřetelným historickým faktům, i když samozřejmě z některých jiných oblastí světa máme i písemné památky mnohem starší, to je jasné. To mrtvé tělo knížete bylo nejprve pochováno v kostele svatých Kosmy a Damiána a poté Boleslav odjíždí do Prahy, kde se sérií dalších politických vražd Václavových stoupenců chopil moci. Takže tady vidíme, že skutečně to byl širší komplot určitý, že to byl vlastně jakýsi politický převrat. Ale již od své násilné smrti byl jeho bratr, tedy kníže Václav, uctíván jako mučedník a dokonce patron té mladé české země, což bylo docela zajímavé. A brzy vzniká dokonce idea českého státu jako země svatého Václava. To pochopil i jeho bratr, ten bratrovrah Boleslav, který dal již po 3 letech hrobku otevřít a v noci nechal přenést Václavovo tělo z Boleslavy do Prahy do kaple chrámu svatého Víta. A tím, jak už jsme o tom hovořili, podle tehdejšího zvyku provedl důležitý kanonizační akt. Takže to mučednictví svaté Ludmily a svatého Václava se stalo vstupenkou Čechů pro vstup do společenství křesťanských národů Evropy. Musel to být velice značný společenský tlak a poptávka, když si uvědomíme, že skutečně ten kníže Boleslav musel nechat toho svého bratra tedy přenést do hlavního chrámu, i když asi pragmaticky si uvědomil, že mu to může přinést takzvaně pozitivní body. Setkáváme se s tímto fenoménem o několik století později ještě jednou, a to v případě zavraždění generálního vikáře pražské arcidiecéze Jana Nepomuckého v roce 1393, když jeho vrah Václav IV. Král také vlastně umožňuje ještě v době svého života, aby jeho oběť byla přenesena do chrámu svatého Víta. To jsou takové dva momenty v našich dějinách velice zajímavé, kdy vidíme, že ten společenský tlak i v té době, která byla samozřejmě velmi jaksi absolutistickou vládou, tak přeci jen to společenské povědomí muselo hrát značnou roli.
0: Když už jsme si řekli, že jsme tak trošku v oblasti legend, jakkoliv bych toto nechtěla zpochybňovat, protože to už je dnes i historiky takto uznáno, to, co jste teď řekl, tak tady je syn Boleslavu, který zasvětil část svého života očištění památky svého otce jakožto bratrovraha Kristián, protože byl přesvědčen o tom a ty důkazy, které jakoby on schromáždil, tak zase dávali zapravdu jemu, že to všechno bylo trochu jinak, že to souviselo s tím, že třeba Václav při té lidské válce se nezachoval příliš dobře a že zkrátka potom musel jakoby odstoupit a chystalo se jeho jmenování biskupem a měl vlastně tu vládu předat Boleslavovi dobrovolně, čili nebyl důvod, aby ho Boleslav zavraždil. Zkrátka každá země má ve své historii určité momenty, které nejsou zcela potvrzeny a možnosti dohadů.
1: Ten fenomén mučednictví, ten si myslím, že je tady velmi zásadní, protože to vychází ještě z mnohem starší tradice, kdy třeba v době antického Říma ti mučedníci byli pochováváni v katakombách a vlastně nad těmito katakombami nebo nejdříve v nich byly stavěné ty křesťanské chrámy potom v době, kdy křesťanství se stalo státním náboženstvím a vlastně do oltářů později byly vkládány ostatky mučedníků právě proto, aby se zachoval tento symbol. Takže to mučednictví je v těch dějinách raně křesťanských států něco velmi důležitého. A možná, že se to tehdy, když to tak řekneme zjednodušeně, i jakoby hodilo, že tento moment tady byl a že ho schopní politici své doby dokázali využít, ať už to byl Boleslav nebo jeho syn, prostě se to povedlo nějakým způsobem integrovat jako jeden, řekl bych, ze základních stavebních kamenů základu Českého království nebo knížectví, později království nebo zkrátka Českého státu. A myslím si, že ty základy jsou tak pevné, že na nich stavíme dodnes.
0: Buď jak buď svatý Václav zavražděn byl a musel si přitom vytrpět své, o tom není pochyb a ten, kdo netrpěl, není schopen založit žádnou tradici.
1: Určitě, to je i to biblické svědectví určité, ať už vezmeme předkřesťanské, starozákonní nebo potom tedy novozákonní, tak tam se to vine jako červená nit, že zkrátka ti, kteří dokázali svou víru, svou věrnost principům dosvědčit i tou vysokou obětí, tedy i nejvyšší obětí vlastního života, tak se nějak nesmazatelně zapsali do dějin, ať už to jsou ti proroci bibličtí, nebo potom křesťanští mučedníci, ten princip je úplně stejný a v té linii jdou vlastně i ti mučedníci středověku a v podstatě se dá říci, že to jde až do současnosti, když se podíváme i třeba na ty poslední totality 20. století, tak těch mučedníků, kteří vyznávali toto krédo, tam najdeme celou řadu.

0: svatováclavský symbol v dějinách naší země.
1: Svatý Václav se opravdu nesmazatelně zapsal do všech historických etap naší země už od toho raného středověku. A Evropa vyrůstala tehdy, dá se říci, formovala se ta svatá říše římská na těch základech, které spojovaly, a to bylo právě to křesťanství. To znamená, že v těch nejstarších dobách se setkáváme s tím, že ten kult svatého Václava je známý už i mimo hranice české země. A i třeba v obdobích husitských válek, kdy zrovna symboly nebo úcta ke světcům se netěšila nějakému velkému rozkvětu, tak tato tradice se jakoby vyjímala z toho všeobecného odmítání tohoto kultu ke světcům a přetrvávala. Ale samozřejmě ještě předtím v době Karla IV., kdy naopak ten kult světců byl velice výrazný a Karel IV. Shromažďoval relikvie, tedy pozůstatky světců z různých zemí. Byly to i dary, které si dávali významné osobnosti, ať to byli panovníci nebo církevní představitelé. Díky tomu třeba je ve svatovítském pokladu řada takových ceností, nebo na Karlštejně, tak tam samozřejmě svatý Václav hraje velmi významnou roli. A když se podíváme například na zlatou bránu svatovítského chrámu, to znamená, to je ten královský vchod, který je situován jakoby od vstupu do dnešních prostor úřadu prezidenta republiky, kde je ta úžasná mozaika Krista Pantokratora z roku 1370, která byla nádherně restaurována, tak tam vidíme tento symbol, že Kristus, tedy Pantokrator, vládce světa, je tím skutečným králem a ten pozemský vladař je mu odpovědný. A přesně v této filozofii nechal král Karel IV. Vytvořit také korunovační klenoty, protože to bylo nazýváno právě majetkem svatého Václava. Asi nejznámější je česká královská koruna, která byla majetkem svatého Václava, spočívala také na jeho hlavě, na jeho lebce, a panovník si ji vždycky při korunovací pouze vypůjčil od tohoto světce, jemuž patřila. To byl velice zajímavý symbol, také za to musel dávat jistý obnos, který věnoval právě chrámu. Takže ten kult svatováclavský v tom smyslu, že svatý Václav je tím věčným knížetem, který vládne českou zemí a ten dočasný král je pouze odpovědným správcem, ten tam byl velmi výrazně zastoupený. To nakonec můžeme vidět třeba na celé výzdobě svatováclavské kaple svatovítského chrámu, která je takovým, já bych řekl, takovým jakýmsi srdcem celé té stavby.
0: Svatováclavské klenoty jsou zpřístupňovány veřejnosti jenom ve významných okamžicích. Je to proto, abychom se vyhnuli jakési devalvaci?
1: Já si myslím, že se stále u nás i v době bezmála už 100 let po zániku Českého království těší tyto královské symboly velmi silné úctě. Je to cosi, co má jakési fluidum kolem sebe. A ono vůbec postavení Pražského hradu a té katedrály uprostřed těch budov, když si představíme ten pohled na Pražský hrad, tak mezi těmi horizontálními budovami najednou vystupují ty vertikální dimenze těch věží, které ukazují k hodnotám, které nepomíjejí. Je tam zřetelná ta symbioza mezi tím světským a duchovním. Je to i na té architektuře nějak velmi výrazně vidět. Takže tato úcta, ta provází ty klenoty až dodnes. Takže jistě tam je bezpečnostní úhel pohledu, aby se těm klenotům nic nestalo, ale samozřejmě, že jakási devalvace, to zevšednění, si myslím, že tam hraje také svoji roli, protože kdykoliv se tyto klenoty vystaví, tak jsou schopny kolem sebe shromáždit mnoha set metrové zástupy fronty čekajících jenom na to, aby je mohli za skleněnou vitrínou pohledem pohladit. Samozřejmě i ti, kteří se těchto klenotů dotýkají, tak si oblékají bílé rukavice, aby je třeba svým potem nějak nepoškodili. Já jsem několikrát měl možnost být velmi blízko, když se tyto klenoty vystavovaly, takže jsem to viděl. Takže je to docela zajímavá atmosféra, která je nějak s těmito symboly spojená.
0: A vždycky, když se u nich sejdou představitelé vlády, prezident, arcibiskup nebo kardinál, tak i eventuálně rozhádaní partneři se v té chvíli jakoby sjednotí a na těch kamerách to vypadá, že jsou v nejlepší shodě.
1: Ano, můžeme říci, pokud tedy svatý Václav a síla jeho osobnosti funguje i takto, je to velice potřebné asi. A tady bych si dovolil říci, čím častěji tedy se tam budou tyto osobnosti scházet, tím lépe.

0: Máme zde ještě k dispozici řadu dalších zobrazení. Nejznámější je asi socha Mysl Bekova na Václavském náměstí. Potom také, pokud jde turista nebo chodec přes Pražský most Karlův, tak tam také může se potkat se sochou svatého Václava.
1: Tak především ta Mysl Bekova socha na Václavském náměstí se stala nesmírně silným magnetem, kolem kterého se vlastně od té doby odehrává celý společenský život nejenom v Praze, ale v českých zemích. Ona už předtím tam stála socha starší, barokní, která byla přemístěna na Vyšehrad, kde je dodnes, a tato nová, nebo relativně tedy nová socha, tak tam na tom koni ten svatý Václav zhlíží na různé ty naše dějinné peripetie. Takže se tam setkáváme s velkými shromážděními už od toho 19. století a v podstatě žádná dějinná epocha významná se neobejde bez toho, aniž by se lidé nějak pocitově kolem této sochy neshromáždili. Protože i když je český národ chápán spíš jako sekulární nebo k těm etablovaným církvím a náboženským společnostem se zde hlásí méně lidí, než je evropský průměr, tak přesto tato osobnost knížete Václava dokáže kolem sebe shromáždit i lidi, kteří jinak třeba nějaké náboženské praktiky ve svém každodenním životě nepokládají za nějaký výraz své osobnosti. Přesto k té soše ti lidé jdou a myslím si, že je to prostě víc než jenom umělecké dílo. Je to prostě určitý symbol a ten symbol je stále živý. To vidíme dodnes, stále jsou tam svíce nebo květiny a je to něco, co prostě k nám hovoří. Takže myslím si, že tam se asi soustředila ta úcta takového i toho sekulárního chápání asi úplně nejvíc. A i v té polistopadové historii, protože od roku 2000 je svátek svatého Václava dnem české státnosti, tak se tam vlastně odehrává jakoby zahájení oslavy svátku svatého Václava, tam se kladou ty věnce a tam bývají slavnostní proslovy a je to prostě něco, co se znovu vrátilo do toho našeho povědomí a já si myslím, že je to tak dobře.

0: podstatě až tedy do konce Českého království v roce 1918, tak nebyla tato idea zpochybněna, že ten král, ten časný král je pouze správcem odpovědným, tedy na prvním místě samozřejmě Bohu, ale také tomu věčnému knížeti svatému Václavovi. Takže pochopitelně i národní obrození se odehrávalo v kontextu své doby a opět k tomuto patronovi české země přicházeli lidé ve chvíli, kdy cítili, že jsou v nějaké tíživé situaci. Takže vždycky ten svatý Václav na tom koni, který jel jako vojevůdce v čele svého lidu, tady fungoval a myslím si, že dodnes takto funguje, takže přes všechna ta staletí a obrovské proměny kulturní i historické základní rámce zůstávají neměnné. A možná i to je nějak člověku sympatické, že v té dynamicky se měnící turbulentní době chce vidět pevné body, takové majáky, které přes všechny ty mlhy, temnoty, bouře zůstávají na svých místech a ukazují směr. A i když jsme se mnohokrát v dějinách tomu svatému Václavu jakoby vzdálili nebo jakoby jsme se mu ztráceli v nějaké té mlze, tak to tušení, že on na tom svém koni, tak nějak obrazně řečeno, jede před námi, tady bylo. A jak jsem řekl, po listopadu 89 se to opět projevilo mnohem výrazněji.
1: Svatováclavská tradice dala také vzniknout řadě hudebních děl. Pro mě osobně nejpůsobivější je stále svatováclavský chorál. Nebudeme teď probírat genezi toho díla, ale obracím se na vás, pane Hermane, jako na teologa, neboť právě tento chorál zaznívá v závěru nedělních mší někdy a také o významných křesťanských svátcích a přečkal mnoho století.
0: Je to určitý hymnus a v určitých obdobích historických byl chápán i jako skutečně hymna české země.
1: Také se měl dokonce stát hymnou. Uvažovalo se o tom.
0: Uvažovalo se o tom, přesně tak. Je to modlitba k českému patronovi, v které je obsažena opět ta touha, aby on byl tím věčným knížetem, který bude chránit svůj lid. Takže je to vlastně zase jakási ta starobylá křesťanská forma zbožnosti, kdy se ten lid upíná k panovníkovi a nakonec tedy v té nejvyšší instanci k samotnému Hospodinu. Je to biblická tradice. Takže v tomto chorálu je to obsaženo a i když se tedy hymnou státní nestal, tak v té duchovní oblasti rozhodně je to jedna z nejvýznamnějších nejenom památek, ale skutečně písní, která vyjadřuje asi to, co si mnozí, a myslím si zase, že to jde široce přes konfesní hranice, nejenom křesťané, ale mnozí Češi nebo lidé, kteří vůbec v tomto prostoru žili, protože existuje i německá verze, tak co cítili a jak se k této osobnosti českých dějin i třeba v tom kontextu zemského vlastenectví vždycky upínali.

0: Asi nejbolestnější částí dějin našich byla doba válečná. Svatý Václav i v této době sehrál svou roli, český národ se k němu opět upínal jako ke svému patronovi, ale žel tak, jak je možno zneužít všeho, byl zneužit i on.
1: Nacistická propaganda byla velice produktivní a pochopitelně, že jakékoliv symboly, které bylo možné využít pro ty pragmatické

0: klimatické cíle tak nezůstaly ležet ladem. Takže i ta svatováclavská tradice právě v kontextu těch historických reálií, řekněme určitého toho zbližování s Jindřichem Ptáčníkem, tedy s Německou říší, tam pochopitelně v tom kontextu tehdy vzniklého protektorátu, který žádá o ochranu Velkoněmeckou říši, tak tam byly pochopitelně využity. Takže
1: nacisté se na něj přímo odvolávali, že to byl osvícený kníže, který pochopil nutnost spolupráce s Německem.
0: Udělali z toho potom dokonce i státní vyznamenání, takže to bylo opravdu jaksi zneužito. Jistě, že ta památka sama za to nemůže, protože pochopitelně to bylo něco, na co se nikdo nikoho neptal, to bylo vyšší mocí tehdy nařízeno. A je to jistě smutná skvrna, která si myslím ovšem nemůže absolutně zastřít to pozitivní, které je s tou svatováclavskou tradicí spojeno, ale nebylo by to historicky pravdivé a objektivní, kdybychom tuto, i když krátkou, nicméně smutnou epizodu svatováclavské tradice také nezmínili.
1: Paradoxní je, že po protektorátní vyznamenání, které se plným názvem jmenovalo Čestný štít protektorátu Čechy a Morava s orlicí svatého Václava, bylo udělováno od 4. června 1944, což bylo dvouleté výročí od smrti Heydricha. A přitom právě Heydrich byl odpůrcem takovýchto vyznamenání, protože se obával, že by to v Češích mohlo posilovat ten vztah ke své zemi, a právě ve výročí jeho smrti bylo toto vyznamenání v skutku udělováno poprvé, pak ještě několikrát. Ona je to otázka. Často v této souvislosti bývají uváděna jména umělců, kteří potom pracovali dál. Samozřejmě ono obdržet protektorátní vyznamenání za chov holubů nebo za nějakou výstavu květin, případně hospodářského zvířectva, protože pak už to v takovém téměř pominutí mysli udělovali nacisté dál. To jistě nebylo žádné terno. Odmítnout to bylo vždycky velmi obtížné, být v kůži těch lidí, nezávidím jim to.
0: Ta doba byla extrémně těžká a přesně tak asi je těžko v současné době hodnotit toho či onoho, který byl tímto vyznamenáním tehdy, spíš bych řekl, obtěžkán.
1: Postižen.
0: Ale možná je to docela zajímavý moment právě s tím výročím smrti Reinharda Heydricha, protože pokud je známo, tak právě on si svatováclavskou korunu dal na hlavu a jedna z legend, které existují, tak říkají, že když někdo něco takového udělá a není oprávněn, tedy jí mít na hlavě, takže ho nepotkají dobré konce. Takže to je docela zajímavé.
1: Bylo to také zachyceno v tom filmu Atentát, jak si vzpupně pokládá svatováclavskou korunu na hlavu.
0: Já jsem tedy četl od některých lidí, kteří snad byli v blízkosti tohoto aktu, že on se v poslední chvíli jako bál, ale
1: udělal to nakonec,
0: protože už zase nechtěl couvnout, takže něco tam pravděpodobně také zafungovalo. Nicméně je to docela zajímavé spojení. No.
1: Jak dnes vnímáme svatováclavskou tradici?
0: Každopádně velmi důležitý milník té současné svatováclavské tradice je právě už zmíněný rok 2000, kdy svátek svatého Václava byl povýšen na Den české státnosti a tak je také i v civilním kalendáři označen. Takže tím se jakoby náš stát, naše společnost přihlašuje k této tradici a znovu upozorňuje na to, že kníže Václav je významnou osobností našich dějin. A v podstatě od té doby začíná se ve Staré Boleslavi, tedy v místě, kde svatý Václav zemřel, vytvářet nová tradice obnovených poutí svatováclavských, které jsou jako jakýmsi českým protějškem cyrilometodějských poutí na Moravském Velehradě. A tyto poutě získávají každý rok na své intenzitě, shromažďují se tam nebo sjíždějí se tam tisíce lidí, nejenom z Prahy, ale skutečně z různých krajů, regionů České republiky. Přijíždějí lidé z Moravy, když jsou třeba převáženy ty relikvie, tedy lebka svatého Václava, tak má nejvyšší ochranku, provází ty symboly státní policie, takže je to docela zajímavé. Každopádně po roce 1989, kdy padla železná opona a Evropa se znovu spojila, tak ta tradice velkých evropských poutí začala nabývat na své intenzitě. Znám celou řadu lidí, kteří putují třeba do Santiaga ve Španělsku, nebo do Częstochowy v Polsku, nebo do Mariazell v Rakousku, anebo i na jiná místa. Takže ta poutní místa jsou jakýmisi místy setkávání. Je to jakási zcela zvláštní specifická turistika s hlubokým duchovním obsahem. Ve zdravém těle zdravý duch, tady bych řekl, že to asi docela funguje a je to určitá naděje, že se tam třeba zase lidé podobně ladění z různých evropských zemí setkávají, budou třeba navazovat vztahy a mohou tak vzniknout i třeba trvalé vztahy rodinné a třeba to může být jakási kapka obrody Evropy vysloveně přes ty hranice, tak jak to nakonec i ten kníže Václav asi koncipoval, když Čechy na tom křesťanském základě jakožto pojítku křesťanských národů do té Evropy uváděl.

0: Poslouchali jsme pořad Svatý Václave, vévodo české země z roku 2009. O největším českém světci hovořili Vladimíra Lukařová a teolog Daniel Herman. Zazněly zpěvy gregoriánského chorálu, stejně jako skladby Adama Václava Michny z Otradovic, Pavla Josefa Vejvanovského nebo Petra Ebena.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Jedna za druhou.

0: Plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

pak jsem si to rozmyslel, protože jsem se chtěl ještě trochu rozcvičit a pokojík byl příliš malý. Šel jsem tedy přes ulici do velkého neobydleného domu na rohu hlavní třídy, aniž jsem tušil, že se tam jde převléknout do svých hereckých kostýmů ještě asi 10 dalších mladých lidí. Vzal jsem sebou malého černošského kluka Sandyho a vybrali jsme si prostorný a prázdný pokoj v prvním poschodí. Když jsme do něho vcházeli, měli jsme plno řečí, což umožnilo polooblečeným mladým dámám, které už v něm byly, aby se uchýlili za zástěnu a zůstali nám dokonale utajeny. Jejich šaty a jiné náležitosti visely na háčcích za dveřmi, ale já je neviděl. Dveře zavíral Sandy, jenže ten byl až po uši zabrán v divadelnické problematice a dívčích svršků si nevšiml o nic víc než já. Zástěna byla značně schátralá a na mnoha místech děravá, ale protože jsem nevěděl, že jsou za ní děvčata, podobné maličkosti mě neznepokojovaly. Kdybych to byl věděl, nedokázal bych se svléknout v záplavě krutého měsíčního světla, které se do pokoje lilo nezakrytými okny, zemřel bych hanbou. Bez nejmenšího podezření a bez nejmenších rozpaků jsem schodil všechno, co jsem na sobě měl, a tak, jak mě pán Bůh stvořil, jsem se začal rozcvičovat. Měl jsem veliké ambice, byl jsem odhodlán stát se zlatým hřebem večera. Hořel jsem touhou proslavit se jako medvěd a získat další a další angažmá. Proto jsem se pustil do díla s oduševnělostí, jež slibovala velké věci. Poskakoval jsem po čtyřech z jednoho konce pokoje na druhý a Sandy nadšeně tleskal. Postavil jsem se na zadní a chodil zpříma a bručel a vrčel a chňapal. Stavěl jsem se na hlavu, rozpínal ruce, tančil jsem medvědí tanec s prackama ohnutýma za mocného frkání a kroužení svého imaginárního čumáku. Dělal jsem vše, co umí dělat medvěd, a mnohé, co nikdy žádný medvěd neuměl a co by každý jen trochu důstojný medvěd dělat odmítl. A samozřejmě jsem neměl potuchy, že se předvádím někomu jinému než Sandymu. Konečně jsem se zastavil v postoji na hlavě, abych si na minutku odpočinul. Chvíli bylo ticho a potom s vášnivým zaujetím promluvil Sandy řka. Pane Sam, viděl jste někdy sušenýho herinka? Ne, co je to? No přeci ryba. No a? Je na ní něco zvláštního? No jasně, že je. Ta se jí s vnitřnostma a sakum prásk. Za zástěnou se ozval zdušené vyprsknutí ženského chichotu. Všechna síla mě opustila a kácel jsem se dopředu jako podkopaná věž a celou vahou jsem dopadl na zástěnu, takže jsem pod ní pohřbil obě mladé dámy. Hrůzou a zděšením několikrát pronikavě zaječeli, možná i víckrát, ale já se nezdržoval počítáním. Popadl jsem šaty a pádil temnou chodbou dolů a Sandy za mnou. Za půl minuty jsem byl oblečen a vylítli jsme zadním vchodem ven. Zapřisáhl jsem Sandyho k věčnému mlčení, pak jsme vzali nohy na ramena a schovávali se, dokud nebylo po večírku. Moje ambice se rozplynuly. Po takovém dobrodružství bych nedokázal s veselou společností vystupovat, protože k ní patřily dvě herečky, které znaly mé tajemství a celou tu dobu by se mi tajně smály. Sestřiny hosté mě hledali, ale nenašli a medvěda musel hrát jeden mladý pán jen tak, v civilu. Když jsem se konečně odvážil domů, byl už všude klid a všichni spali. Ale srdce mi pukalo a hanba mě fackovala. Na polštáři jsem našel špendlíkem připíchnutý kousek papíru a na něm větu, která mě neposílila na duchu, ale jen mi vehnala oheň do tváří. Byla napsána pracně falšovaným rukopisem a oznamovala toto. Medvěda si zřejmě zahrát nemohl, ale Adama si zahrál prima, prima primissima. Myslíme si, že kluci jsou hrubí, necitliví živočichové, ale není tomu tak vždycky. Každý kluk má jedno nebo dvě citlivá místa. A když se vám podaří zjistit, která to jsou, stačí se jich dotknout a kluk
splane jako pochodeň. Ta příhoda mě strašně trápila. Čekal jsem, že už ráno si o ní bude povídat celá vesnice, ale nestalo se to. Tajemství zůstalo jen mezi těmi dvěma dívkami a Sandym a mnou. To poněkud zmírnilo mou bolest, ale ani zdaleka to ještě nestačilo. Hlavní starost zůstala. Byl jsem vystaven dvěma párům posměvačných očí. A stejně tak jich mohlo být tisíc, protože jsem podezíral každé dívčí oči. V každých jsem tušil ty, které mi naháněly takovou hrůzu. Několik týdnů jsem se žádné mladé dámě nemohl podívat do očí. Kdykoliv se na mě některá usmála a pozdravila, rozpačitě jsem se podíval jinam. Říkal jsem si, to je jedna z těch dvou, a rychle jsem mizel. Jistě jsem co chvíli potkával ty pravé dívky, ale i kdyby se bez děk něčím prozradili, neměl jsem dost Filipa, abych to poznal. Když jsem za 4 roky poté odjel z Hannibalu, tajemství ještě bylo tajemstvím. Nikdy jsem neuhádl, které dívky to byly, a přestal jsem doufat a čekat, že na to někdy přijdou. Jedna z nejroztomilejších a nejhezčích dívek ve vsi byla v době mé nehody ta, které budu říkat Mary Wilsonová, protože se tak nejmenovala. Bylo jí 20. Byla jemná a něžná, nadýchnutá jako broskvový květ, vybraných mravů a povahy líbezné a kouzelné. Vzhlížel jsem k ní s posvátnou hrůzou, neboť se mi zdálo, že je z rodu andělského a dokonale nepřístupná každému nesvatému obyčejnému klukovi. Myslím, že ji jsem nepodezříval nikdy. Ale další dějství se odehrává v Kalkatě. O 47 let později, bylo to v roce 96. Přijel jsem tam v rámci svého přednáškového turné a když jsem vcházel do hotelu, vycházela z něho sladká vidina, oděná velkolepostí indického slunce, Mary Wilsonová mých dávno zašlých klukovských let. Než jsem se vzpamatoval z toho příjemného šoku a oslovil ji, byla pryč. Myslel jsem, že jsem snad spatřil zjevení, ale nebyla z masa a krve. Byla to vnučka té druhé Mary. Ta druhá, teď už ovdovělá, byla o několik pater výš v hotelovém pokoji a zanedlouho pro mě poslala. Byla stará a šedivá, ale vypadala mladě a byla velice hezká. Sedli jsme si a spustili. Napájeli jsme své žíznivé duše posilujícím vínem minulosti. Dojemné minulosti, krásné minulosti, drahé a oplakané minulosti. Vyslovovali jsme jména, která nám nepřešla přes rty 50 let a zněla teď, jako by byla utkána z hudby. Pietníma rukama jsme vyhrabávali své mrtvé, druhy svého mládí a laskali je svým vyprávěním. Prohledávali jsme zaprášené komnaty své paměti a vytahovali na světlo příhodu za příhodou, epizodu za epizodou, pošetilost za pošetilostí a smáli jsme se jim, až nám tekly slzy. A nakonec řekla Mary, náhle a bez jakéhokoliv přechodu, poslyš, a co je zvláštního na sušeném herinkovi? V tak posvátné chvíli zazněla ta otázka podivně a protismyslně. Trochu mě to ohromilo a přece jsem cítil, jak se kdesi v hlubinách mé paměti co si pohnulo. Sušený herinek, co je zvláštního na suše? Podíval jsem se na ní. Tvářila se vážně, ale v oku jí slabě a matně zajiskřila jakási. Najednou jsem věděl. A z nesmírné dálky své zamlžené minulosti jsem zaslechl památný hlas, jak šeptá. Ten se jí s vnitřnostma a sakum prásk. Tak, konečně. Jednu z vás jsem přece jenom našel. Kdo byla ta druhá? Ale víc jsem z ní nedostal. Nechtěla mi to prozradit. A už nikdy
jsem se to nedověděl. Nedávno se mi připomněla má dávná láska Laura Wrightová, rozkošné dítě. Viděl jsem ji poprvé a naposled před 48 lety v New Orleansu, když jí bylo 15 a mě něco přes 20. K našemu odloučení došlo za okolností značně pohnutých. Stáli jsme spolu na palubě parníčku, na kterém Laura podnikla výlet do New Orleansu. V tom jsem si všiml, že z přístavu odjíždí poštovní parník Pensylvánia, na kterém jsem byl tehdy zaměstnán. Vrhl jsem se ke své mateřské lodi plavným skokem a podařilo se mi jich zachytit. Ale to taky bylo všecko. Zůstal jsem viset za prsty na zábradlí a druhý důstojník po mně chmátl a vytáhl mě na palubu. Laura zůstala na svém parníčku a dodnes vidím, jak se jí klinkaly copánky a jak jejím bílým letním kavátkem povíval vítr těch starých časů na staré Mississippi. Znali jsme se pouhé 3 dny a nikdy potom jsem ji už neviděl. Jen jsem se dověděl, že její parníček na zpáteční cestě do St. Louis narazil v noci na plovoucí kmen a byl odsouzen, aby se během několika minut poroučel ke dnu. Byl to nákladní parník. Podle předpisů vlastně cestující brát neměl, ale bral. A cestovalo se na něm krásně a beze spěchu. Znal jsem tu loď, protože jsem na ní svého času sloužil. Nebylo snad na této planetě pomalejšího parníčku. Proti proudu nedokázal předehnat ani ostrov. A v opačném směru nebyl nikdy schopen dosáhnout rychlosti proudu. Nicméně po té srážce se začal potápět a proto s ním kormidelník pospíšil ke břehu. Kapitán přikázal, aby všichni bez prodlení opustili loď. Stalo se. Už se zdálo, že nikdo neschází, když v tom si všiml jeden z lodivodů, že mezi zachráněnými není jeho neteř Laura. Spolu s prvním důstojníkem se vrátil na palubu a bušili pak na Lauřiny zamčené dveře a křičeli, ať jde okamžitě ven, že je každá vteřina drahá. Laura odpověděla docela klidně, že má nějakou závadu na krinolíně a že nemůže mezi lidi, dokud jí neopraví. Řekli jí, co máš z krinolíny, pojď ven, bez ní nesmíme ztrácet čas malichernostmi. Ale jí na to odpověděla s nemenším klidem, že nepůjde, dokud nebude sukně v pořádku a ona v ní. Své slovo dodržela a vystoupila pak na břeh beze spěchu, kompletně oblečena. Po 48 letech oboustranného mlčení se ozvala. Napsala mi dopis a ohromila mě pasáži, ve které jakoby mluvila o někom jiném. Psala v ní, ale nesmím tě unavovat a připravovat tě tlacháním o tvůj drahocenný čas. Pořád zapomínám, že píši jednomu z nejslavnějších a nejvyhledávanějších mužů světa, což dokazuje, že se pořád ještě toulám v pohádkových lesích. A tak jsem se stal v očích Laury Wrightové hrdinou. To je neuvěřitelné. Člověk může být hrdinou pro cizí lidi a jaksi nejasně to chápat nebo tomu aspoň věřit, ale být hrdinou v očích blízkého a důvěrného přítele, něco takového ještě žádný hrdina nedokázal. Na to dám krk. Vzrušující událost jsme zažili, když do naší vesnice přijel hypnotizér. Myslím, že to bylo v roce 1850. Letopočtem si nejsem jist, ale měsíci pamatuji, bylo to v máji. Tento detail odolal náporu dalších 50 let. Několik drobných, vzájemně souvisejících příhod, které se v tom měsíci zběhly, mi pomohlo, abych vzpomínku na tehdejší máj uchoval po celé půlstoletí v plné svěžesti. Byly to bezvýznamné zážitky a nezasloužily si být nabalzámovány, ale má paměť je pečlivě střežila a vyhazovala věci skutečně hodnotné, jen aby měla dost místa a pohodlí pro ty druhé. Taková je pravda. Naše paměť není o nic rozumnější než naše svědomí a nemá smysl pro hodnoty ani pro míru. Ale s takovými maličkostmi se nezdržujme. Teď vchází na scénu profesor vědecké mágie, odborník na přenášení živočišného magnetismu, mesmerista a hypnotizér, kouzelník Simmons. Ohlásil své vystoupení a sliboval pravé divy. Vstupné obvykle 25 centů, děti a černoši polovic. Vesnice už o hypnóze něco povšechného slyšela, ale ještě nikdy se s ní nesetkala.
První večer přišlo málo lidí, ale příštího dne mohli vyprávět ostatním o tolika divech, že každý splál zvědavostí a hypnotizérovi pak po celé 2 týdny živnost jen kvetla. Měl jsem 14 nebo 15 let. Byl jsem ve věku, kdy kluk ochotně podstoupí a snese všechno, jen když tím na sebe může upozornit a předvést se před publikem. A když jsem tedy viděl, jak hypnotizérem vybraná média dělají na pódiu tajtrlíky a jaký to vyvolává v obecenstvu smích a povyk a potlesk, zahořel jsem touhou stát se médiem. 3 večery po sobě jsem seděl na pódiu mezi kandidáty a držel v dlani magickou destičku a zíral na ní. A snažil se usnout, ale nepodařilo se. Zůstával jsem pořád při plném a čilém vědomí a musel jsem odtáhnout z pódia s nepořízenou jako většina ostatních. A tak jsem musel sedět mezi diváky a strašlivě závidět našemu nádeníkovi Hicksovi. Musel jsem tam sedět a dívat se, jak uhání a vyskakuje, když mu kouzelník Simons řekne pozor had, a jak vzdychá, když mu kouzelník naznačí, že vidí nádherný západ slunce a tak dále, zkrátka celý ten praštěný repertoár. Nemohl jsem se smát, nemohl jsem tleskat. Bylo to tak hořké, když se předváděli jiní a když lidé Hickse oslavovali a hrnuli se k němu, sotva představení skončilo a vyptávali se ho na další a další podrobnosti těch jeho vidění a dávali všelijak najevo, jak jsou pyšní, že ho znají. A to všechno Hicks, považte. Ne, nemohl jsem to přenést přes srdce. Vařil jsem se a dusil ve vlastní žluči. 4. večera se dostavilo pokušení a neměl jsem dosti sil, abych mu odolal. Když jsem chvíli zíral na hypnotizérovu destičku, začal jsem předstírat, že na mě jde dřímota a že usínám. Hned ke mně přistoupil čaromocný profesor a přejížděl mi rukama po hlavě a po těle a po rukou a po nohou a každé to gesto ukončil tak, že luskl do vzduchu prsty, aby vybil přebytečnou elektřinu. Pak mě začal přitahovat destičkou, kterou držel v prstech a říkal mi, že od ní nemohu odtrhnout oči, ať se snažím, jak se snažím. A tak jsem pomalunku vstal, záda schrbená a oči vykulené, a šel jsem za tou destičkou přes celé pódium, jak jsem to viděl předtím u ostatních médií. Potom jsem byl vyzkoušen v jiných disciplínách. Napokyn jsem prchal před hady, podával jsem vědra při požáru, rozčileně jsem sledoval napínavé závody parníků, vyznával jsem lásku imaginárním dívkám a líbal je, chytal jsem na mostě ryby a nebyl z to vytáhnu z vody jakousi obrovskou potvoru a tak dále. Předváděl jsem prostě všechny ty obvyklé zázraky. Ale nikoli obvyklým způsobem. Zpočátku jsem byl opatrný a ostražitý. To ze strachu, že profesor pozná, že jsem podvodník a zažene mě s ostudou z pódia. Ale jak jsem poznal, že mi nic nehrozí, vytýčil jsem si úkol zlikvidovat Hicksa jako užitečné médium a uchvátit jeho postavení. Byl to dost snadný úkol. Hicks byl starý poctivec, kdežto já ničím takovým obtížen nebyl, jak říkali i někteří lidé. Hicks viděl, co viděl a přesně to hlásil, kdežto já jsem viděl víc, než vidět bylo. A ještě jsem to různými detaily vylepšoval. Hicks byl od přírody kliďas, já byl od přírody pruďas. Hicks se nemohla žádná vidina vyvést z míry a kromě toho neměl zrovna dobrou vyřídilku, kdežto já, jak jsem uviděl nějaké vidění, zvedl jsem stavidla své výmluvnosti a utopil v ní všechny zbylé zábrany. Když skončilo mé první půlhodinové vystoupení, Hicks byl odepsaná veličina, padlý hrdina, překonaný idol a já to věděl a jásal a pravil si v srdci svém nepravost vítězí. Hicks nikdy nemohl být zhypnotizován natolik, aby dokázal veřejně políbit dívku, ať už imaginární nebo skutečnou, ale já toho schopen byl. V čemkoliv neuspěl Hicks, v tom jsem si umínil uspět já za každou cenu, fyzickou či morální. Hicks měl několik vážných nedostatků a já jsem je dobře zaregistroval. Například, když se kouzelník zeptal, co vidíte, a nechal ho, aby si nějaké vidění vymyslel vlastními silami,
X oněměl a oslepl. Nedokázal nic vidět a nic říct. Ale kouzelník záhy poznal, že v oboru vidění, které ohromuje a jde dobře na odbyt, si dovedu poradit bez jeho pomoci lépe než s ní. A pak tu byla další věc. Když chtěl profesor vědecké mágie předvést mentální sugestci bez použití slov, Hicks mu byl platný jako šesté kolo u vozu. Kdykoliv se za něj kouzelník postavil a zíral mu na zadní část lebky a snažil se do ní vtlouct nějakou mentální sugestci, Hicks seděl a tvářil se jako by nic a neměl nikdy páru, že by jako něco mělo být. Kdyby dával pozor, poznal by na vyjevených tvářích v obecenstvu, že se za jeho zády děje něco, nač by měl reagovat. Jelikož jsem byl podvodník, měl jsem z této zkoušky veliký strach. Věděl jsem, že kouzelník mi bude sugerovat, abych něco udělal. A já nepoznám, co to má být a budu odhalen a zostuzen. Ale když na mě přišla řada, zkusil jsem svoje štěstí. Z napjatých a nedočkavých tváří před sebou jsem vyrozuměl, že kouzelník mi zezadu mermo mocí něco sugeruje. Ze všech sil jsem zkoušel uhádnout, co to je, ale nic mě nenapadlo. Styděl jsem se a bylo mi zlé. Uvěřil jsem, že hodina mé potupy nastala a že za chviličku odtáhnu z tohoto místa s hanbou. Měl bych se stydět za takové přiznání, ale v další chvíli jsem nepřemýšlel, jak svým pokorným a kajícným odchodem pohnout laskavá srdce k soucitu. Ne, přemýšlel jsem, jak odejít co nejsenzačněji a nejokázalej. Na stole mezi kouzelníkovými rekvizitami ležel rezavý a nenabitý starý revolver. 2 nebo 3 týdny předtím jsem se na školní oslavě 1. máje pohádal s jedním klukem. Byl to takový rafan, který tyranizoval všechny své spolužáky. A nevyšel jsem z té hádky se ctí. Zmíněný rafan teď seděl v obecenstvu uprostřed sálu. Tajemně a efektně jsem se přikradl ke stolu s temným a vražednickým zamračením, okopírovaným z populární raubířské písně, jsem z nenadání popadl revolver, zamával jim, zařval Rafanovo jméno, seskočil z pódia a vrhl se k němu a vyhnal ho ze sálu dřív, než mohli skoprnělí zasáhnout v jeho prospěch. Bouřlivý potlesk. A profesor Simons pravil obecenstvu na nejvýš jímavě. Abyste si uvědomili, vážení, jakou v skutku pozoruhodnou věc jste schlédli a jak obdivuhodně vyspělé médium máme v tomto Hochovi, chci vás ujistit, že bez jediného nahlas proneseného slůvka, které by ho vedlo, splnil do posledního detailu to, co jsem mu mentálně přikázal. Ovládal jsem ho natolik, že pouhou silou vůle bych ho byl mohl v jeho pomstychtivém rozběhu okamžitě zastavit, takže nešťastný mládenec, který prchl ze sálu, nebyl ani na chvíli ohrožen. Tak jsem ušel po tupě. Vrátil jsem se na pódium jako hrdina. A větší štěstí jsem už nikdy potom na tomto světě nepocítil. Obavy před mentální sugestcí se vypařily. Usoudil jsem, že kdybych případně neuhádl, co mi chce profesor vsugerovat, mohl bych klidně vyrukovat s něčím jiným a zhostit se úkolu tak jako tak. Soudil jsem správně a ukázky bezeslovné sugestce se pak staly oblíbeným číslem programu. Kdykoliv jsem si všiml, že se mi něco sugeruje, vstal jsem a udělal jsem něco podle toho, co mě napadlo. A kouzelník, poněvadž nebyl blázen, to vždycky ratifikoval. Když se mě lidé ptali, jak ty to vlastně poznáš, co on ti sugeruje, odpovídal jsem, to je hrozně lehké. A oni na to pokaždé s obdivem řekli, no to jsem blázen, jak tohle to poznáš. Hicks měl ještě jednu slabinu. Když po něm profesor přejel rukama a řekl, jeho tělo teď absolutně nic necítí, dámy a pánové, račte se přesvědčit. Dámy a pánové horlivě vyhověli a vráželi do Hickse špendlíky. A když je vrazili hluboko, Hicks vždycky ucukl a chudák profesor pak musel vysvětlovat, že Hicks není beze zbytku ovlivněn. Ale já jsem...

0: Trpělivost neměla obdoby. Zapíchli mi špendlík do ruky a tlačili na něj, dokud mi z jedné třetiny nezalezl pod kůži a potom se rozplývali úžasem, že pouhou silou vůle proměnil profesor mou ruku v železo a obrnil ji proti bolesti. Zatímco vůbec obrněna nebyla, trpěl jsem jako pes. Po čtvrtém večeru, potom hrdém večeru, potom triumfálním večeru jsem byl jediným médiem. Další kandidáty už kouzelník Simons na pódium nezval. Až do konce jeho 14-denního pobytu v naší vsi jsem účinkoval každý večer sám. Všichni mi věřili, všichni. Až na skupinku moudrých starých hlav, které tvořili místní intelektuální aristokracii. Tito pánové se ve vztahu k mým mediálním výkonům projevovali jako nesmiřitelní nevěřící Tomášové. A to mě zraňovalo. To mě zraňovalo, jako bych provozoval něco naprosto poctivého. Viděl jsem, že je musím přesvědčit. Že se musím stát absolutním vítězem. A taky, že jsem se jim stal. O tom ještě uslyšíte.
1: Slyšeli jste další díl z četby na pokračování z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem. V roce 1970 z ní v rozhlase v režii Jana Kuneše četl Martin Růžek.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Taky patří ke každým narozeninám a ty naše páté rozhodně nejsou výjimkou. Den pátých narozenin pohody, tedy 1. října, jsme pro vás v rozhlasovém archivu vybrali třeba báječnou dvoudílnou hru z pera Marka Twaina. Jmenuje se Princ a chuďas a do hlavní dvojrole obsadil režisér Karel Weinlich Jaromíra Hanzlíka. 1. října oslaví 95. narozeniny Jiří Suchý. A proto je tu dárek v podobě střihového speciálu Lukáše Berného. Uslyšíte to nejzajímavější, co Jiří Suchý pro rozhlas vytvořil. A k tomuto speciálu přidáme také hvězdy vinylu s Jiřím Suchým a kulaté noty s Karlem Gottem a orchestrem Karla Vlacha. To vše doplní hudební revue Svět se baví. Těšit se můžete na pelmel populárních písniček s jedinečným komentářem Eduarda Hrubeše. Detaily o programu najdete na našem webu. Užijte si naše pohodové dárky k pátým narozeninám pohody.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Beatlesová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

vždy blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí,

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví 90. narozeniny básník, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Milon Čepelka. Za Český rozhlas Pohoda přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Miloně Čepelky si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás i dnes pozval do nostalgického muzea zábavy. V Šemánovicích u Kokořína byl mým hostem 20. května roku 2000 muž mnoha zájmů a profesí, Miloň Čepelka. Ať se vám ta následující necelá hodinka poslouchá stejně hezky, jako se poslouchala nám v zaplněném sálku zvaném Nostalgická myš. Já vás pěkně vítám v Nostalgickém muzeu zábavy, dámy a pánové. Dneska tady máme milého hosta, básníka, textaře, já ty profese potom ještě vyjmenuji, snad všechny. Vy ho budete znát hodně také jako cimrmanologa, pana Miloně Čepelku.

0: Dobrý den.
1: Takže básník, textař, písní, dramatik, moderátor, to je ošklivý slovo, že jo, ale...
0: Hostitel jsme vždycky s Vladimírem Dvořákem razili.
1: Hostitel i herec, tak to jsem asi vyjmenoval.
0: No, je toho hodně.
1: Jo. Tak co z toho se projevovalo už v dětství? Mám na mysli v době, kdy si bylo dítě školou povinné.
0: No to je dávno, ale projevovalo se to psaní. Jakmile jsem se naučil písmenka, tak už jsem psal pohádky. Pamatuju se, že první začínala. Chtěl jsem jít do lesa. Řekl jsem mamince, půjdu do lesa. Tak jsem šel do lesa. Napsáno to bylo tím hůlkovým písmem, rozházeným.
1: To, že jsi šel do lesa, to byla pointa.
0: Já už si to dál nepamatuju.
1: No ale tak ve škole obvykle vznikají třeba školní časopisy a
0: nástěnky. To bylo o něco později, asi ve třetí třídě. Já jsem se naučil psát na stroji záhy, na psacím, protože tatínek ho měl doma. A ve třetí třídě jsem přišel s tím, že budeme vydávat ne školní, ale třídní časopis. A teď jak se bude jmenovat? A měl jsem spolužačku, jmenovala se Marta Marková, já si to pamatuju samozřejmě dodnes, protože jsem do ní byl zamilovaný. Ona bydlela kousek pod námi a chodili jsme spolu jak do školy, tak ze školy. A ta jejich rodina byla věřící, chodila hodně do kostela a přišla s nápadem, že by se to mohlo jmenovat Přítel mládeže. Což bylo opravdu pro 8leté, 9leté děti vynikající, to byl vynikající název. Přítel mládeže. Tak se to tak skutečně jmenovalo. Vydal jsem 4 čísla. Dokonce jsme tam měli kreslený komiks.
1: Ano.
0: Ano, podle románu Vládi Zíky, Malý let velkého hrdiny.
1: A kdo psal úvodníky?
0: No, všechno jsem to psal já.
1: Jo.
0: Úplně všechno, úvodníky ne.
1: Podobně
0: úvodníky
1: jako tu pohádku s tím lesem?
0: No, tak... už to bylo o něco lepší. Už jsem napsal, myslím si, dobrodružnou jakousi povídku. Jmenovalo se to Nebezpečí láká, to byla jedna, a druhá byla V horské mlze, a to bylo v těch 4 na pokračování. Tak jak to tenkrát
1: Přítel
0: v časopisech běželo.
1: Přítel mládeže vydával Nebezpečí láká. No, to je hezký. A spolužačka taky přispívala?
0: Tahle ta ne.
1: Ne, ta vymyslela jenom název.
0: A... přispívala jiná spolužačka, Olga Hostovská, to byla dcera, nebo je dodnes dcera spisovatele Egona Hostovského, jenž bylo všem v té době v emigraci. My jsme spolu chodili od první třídy do školy. Já jsem to nedávno říkal v rádiu, protože jsem s ní dělal takový pořad Naše století, jeden z toho cyklu. A ona tam vyprávěla o tom, jak se vlastně s tatínkem poznala až po válce, protože když on odešel do emigrace v roce 38 nebo 9, tak jí byly 2-3 roky. Ale to o tom samozřejmě povídat tady nebudu, ale ona psala, asi taky ty geny zdědila po tatínkovi, takže ta nám psala zase básničky. První. Prázdniny, milé prázdniny, kde jste tak dlouho byli? My už jsme na vás čekali, co pak jste zabloudili? No to je přece docela pěkné. A díky tomu, že ona teda byla dcerou toho Egona Hostovského, tak jsem v 46. roce napsal hru. Divadelní hru jsem napsal v 5.
1: Můžeme to trošičku, jako kolik ti bylo let v té době?
0: V 46. roce se mě schylovalo na 10. No.
1: Které divadlo hru? To...
0: Samozřejmě, že to nebyla hra. Byly to řádky, kde bylo předem napsáno, co kdo řekne. To ano. Jmenovalo se to A přece to prohráli. A bylo to o tom, jak...
1: jako od Zimmermana název.
0: Jak zkrátka nacisti otáhli...
1: Jo, tak pardon.
0: Takhle přímo, no.
1: Tak jsem to nevěděl.
0: Ale to byla takzvaná první vlastně věc na objednávku, kterou jsem napsal, protože Olga tenkrát pravila, tatínek přijede. to už se vrátil z emigrace a měl, že přijede do Opočna, tak mě napadlo, nebo já nevím, koho to napadlo, prostě, že bychom ho mohli uvítat tím, že mu zahrajeme divadlo.
1: Ano.
0: No a já jsem vymyslel, že napíšu hru, tak jsem napsal a přece to prohráli, pak jsme to na jedné verandě zkoušeli neustále. Já jsem hrál SSák. Ale samozřejmě bez kostýmu, bez všeho, nedošlo k tomu. Nedošlo k tomu, nebojte se, nedošlo, zůstalo u zkoušek, protože jak to tak chodí, život s tím zamával, ne s tím, ale s Olgou, protože tatínek vůbec nepřijel, ona se mezi tím dozvěděla. Že rodiče jsou rozvedení a tak dále, to už je, to bylo, pro ní to bylo smutné, my jsme to tenkrát nevěděli.
1: Ty jsi prožil mládí v 50. letech, jak se ti v té době psalo a vůbec jako pracovalo teda tvůrče?
0: V 50. letech se mi psalo ještě dobře, protože jsem to nikam neposílal, nikdo to netiskal.
1: Ne, ale už tak, už si pomalonku,
0: nikdo mě neodmítal. Jako
1: po tom 10. roku dá se předpokládat, že byly dětský časopisy třeba.
0: No, skutečně to jo. Dokonce Český domov byl, tam jsem vyhrál knihu Václava Řezáče, Kluci hurá za ním.
1: Ano.
0: A pak byly ještě noviny, byly, já si teď nemůžu vzpomenout, jak se jmenovali, Mladý hlas možná. A tam jsem zase dostal knihu Vojty Beneše Za kožlanskými humny, kterou jsem pak musel ukrývat dlouho.
1: Když ty si dostával za odměnu knihy a já jsem poprvé mě otisklý článek v roce 1958 v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců a dostal jsem za to 10 bodů. Jsem se dočet. To bylo všecko, ale...
0: A co jsi za ty body? Nic.
1: Nic, ne, jako to...
0: Mohl jsi si je připnout.
1: Mohl jsem prostě, ukazoval jsem to, na té stránce byly další příspěvky, tam někdo dostal 7 bodů a to a já 10.
0: Ale to je hodně.
1: Ale bez knihy, no.
0: Tak to byly ty začátky psací, jo? No, ale začal jsem v té době už i hrát divadlo, což je hrozný.
1: Jenomže v těch, jak si ke konci 50. let už se setkal s prvními budoucími cimrmanology.
0: Jenom s jedním, teda se dvěma, lépe řečeno. Se Zdeňkem Svirákem a s Láďou Smoljakem jsem se poznal na vysoké škole.
1: Já myslel, že s Jiřím Šebánkem?
0: Ne, s Jirkou Šebánkem až v redakci rozhlasové, až v 61.
1: Já tady mám takovou poznámku nebo otázku, jestli jste si už tehdy začínali vymýšlet nějaký mystifikace.
0: My jsme začali se Zdeňkem, se Zdeňkem Svirákem jsme začali už na vysoké škole, to jsme vymysleli zvíře. Byl to hladovec, jmenoval se Chrypatka. Věděli jsme o něm všeho všude tolik, že jak jsem pravil, je hlodavec, že má velké zuby, které si musí obrušovat podobně jako králíci na nějakém dřevě a tak dále. Ale zajímavé je, že už tenkrát nám to někteří vysokoškolští spolužáci zbaštili.
1: Kde jste tuto informaci ještě uplatňovali?
0: Neuplatňovali, ne, jenom tak jsme si mezi sebou povídali, co vyvádí ta Chrypatka a jedna z našich spolužaček, ona byla ohromně milá, příjemná, dodnes je, my jsme jí říkali Kudlago, protože vypadala trochu jako eskimáček a ta nám to baštila. Ptala se, jestli máme chlívek. Jsme říkali, že ne, že běhá volně po pokoji. A tak, no. To nám dělalo radost.
1: No já to posunu tak asi spíš už k tomu armádnímu rozhlasu, setkání vašemu s Jiřím Šebánkem také, poněvadž Jiří Šebánek nám tu svého času vyprávěl, jak tě se Zdeňkem Svirákem zneužívali k různým nepopulárním úkonům.
0: No nejdřív to řekni, já pak to napovím.
1: Musel si, přátelé, poslouchejte, musel si dělat například u toalety osušovač rukou. Dělal si svačináře, oni ti to neoplatili nikdy. Dokonce tě, to ovšem už za tvými zády, pohřbili v komínové šachtě, kam podstrčili písemnou zprávu znějící. Zabili mě Šebánek se Svirákem, podepsán Milon Čepelka. Pomstil se si jim někdy za to?
0: Já mám pocit, že jenom to poslední je pravda. Škoda, že se o tom nemůžu přesvědčit. Ale jinak žádné osušovače rukou
1: že prý si musel foukat, když si umyli ruce. Tak...
0: No, oni potom toužili, aby něco takového bylo, aby někoho takového měli. Ne, nic takového. Fakt je, že se Zdeňkem jsme měli takovou dohodu, že se budeme střídat v roli redakčního sluhy Pazdery. To jo. Ale střídali jsme se jenom tak, že když já jsem to vzal vážně jeden týden a skutečně jsem nějaké to občerstvení z obchodu přinesl, tak on pak druhý týden odmítl a tím pádem to skončilo jednou provždy.
1: Prosím tě, a pomstil se s ním někdy, nebo udělal jsi nějakou rošťárnu?
0: A víš, ani ne.
1: Ne, tak hodnej
0: jsi. To bylo, no zaprvé jsem hodnej, ale za druhé to všecko byla hra. My jsme se tam měli skutečně velice dobře v té redakci. To byl ostrov pohody.
1: Já tady mám právě armádní redakce Československého rozhlasu, ono to ještě spadalo pod děti a mládež, že jo?
0: Ano, to byla hlavní redakce pro děti a mládež.
1: Takže tam, kde jste společně pracovali, nedávala srandě moc velký prostor, jo, už i svým názvem.
0: No to teoreticky vzato ne.
1: A co vás tam teda bavilo?
0: My jsme se bavili tak nějak sami mezi sebou.
1: Ale měli jste šéfa prostě třeba.
0: Měli jsme šéfa, to byl skutečně podplukovník, chodil někdy v uniformě a to jenom, když se rozlobil nebo když měl nějakou náladu jako spíš horší. Tak si vzal uniformu a pak nám přestal říkat křestním jménem a zavolal a říkal třeba doktore, pojď sem. Tak já jsem šel a doktore, jaké máš ohlasy? Jako na pořady, no. Já jsem nevěděl moc. A to jsem viděl, že není naložený. My jsme mu říkali, že jednou za měsíc mívá menstruaci. A teda ne mu, jemu jsme to neřekli, o něm jsme to říkali. Ale on skutečně v tu dobu vždycky, to bylo zajímavé, on třeba chodil zadním vchodem do vily a když nás měl potkat na ulici, tak utek. Ztratil se do druhé ulice nebo vyskočil na plot. Zvláštní člověk.
1: To vás ale měl tak rád?
0: Já nevím. To prostě jsme nerozluštili, ale jinak byl nesmírně příjemný, milej. To byl nejlepší šéf, jaký jsem kdy měl.
1: Měli jste někdy incidenty s HSTD?
0: No to je právě to. To je další věc. On měl takovou povahu, jako kdyby se těšil na to, že bude průšvih. Takže vždycky, když se ten průšvih dostavil, a to se teda stávalo, protože hlavní zpráva tiskového dozoru ráda se vrtala v textech, tak Slávek takhle, já musím mimo mikrofon, zprásknul ruce a začal si je mnout. Doktore, bude průšvih. On se prostě těšil na to, že z toho zase nějak vypluje, že je všechny obelstí. A tak si to chudák myslel i v roce 69, když my jsme už dali výpověď, že to skončíme, že prostě odejdeme z toho rozhlasu, protože se tam nedalo prostě být a dělat to, co jsme dělali dál. A on nás přemlouval, abychom neodcházeli, že ví, jak je. On říkal, přečůrá. No, nepřečůral, když my jsme odešli, tak on byl potom odvolán se zpětnou platností, takže byl odvolán dřív, než my jsme odešli. Bohužel.
1: Jak už tu, jak si bylo řečeno jednou, tak ty jsi muž mnoha profesí.
0: To mě trápí trochu.
1: Proč ses nerozhodnul pro jednu jedinou? Já jsem zlomyslný, poněvadž já nechci říct, že mám hodně profesí, ale do hodně věcí se pletu a neznám na to odpověď. Ale ty bys si možná...
0: No já bych taky řekl, že se spíš do hodně věcí pletu, než že to je hodně profesí. Ale ona je to svým způsobem výhoda. Tak když jsem, řekněme, nemohl mluvit do rozhlasu po tom 69. roce, tak jsme mohli hrát divadlo. Když jsem nemohl psát rozhlasové hry, nebo mohl jsem psát, ale nemohl tisknout, řekněme, poezii, no tak jsem mohl psát pro televizi. A tak jsme toho využívali, nejen já, ale vlastně všichni, kteří jsme z té redakce odešli, to znamená jak Zdeněk Svěrák, tak Jirka Šebánek. A byli jsme takový prostě no, oboj živelníci, jak se to říká, všežravci.
1: A co, kreslení to,
0: to
1: ne?
0: To už vůbec to ne. Už... Kreslení to, to se na tebe dívám jenom s nesmírným obdivem, ale sám ne. Já neumím nakreslit ani takovou tu jenom přímek kozu.
1: Ne, ne, takhle, já jsem myslel, co mi to tady kreslíš, tak ne.
0: To máš zkreslený tam od...
1: Ne, ne, nebyla to opravdu...
0: Nebyl to obdélník.
1: Obdélník. Hele, ale jsi textař písní. Co takhle zabrousit do profese skladatelské? Když si člověk píše ten text, tak už ho třeba napadá melodie. Nenapadlo tě někdy, že ji vnutíš?
0: Dokonce jednou se to stalo. Já jsem složil polku Líná kůže. Text i hudbu, ale pozor, ta se odvysílala v televizi.
1: Jo.
0: Ano, sice bohužel jsem ji sám nespíval, to jsem se neodvážil. Ale
1: vážně?
0: Skončil jsem tím.
1: No. Skončil.
0: Zjistil jsem, že to není moje parketa. Ne.
1: Baví tě víc psát texty k šansonům, nebo jak se svého času říkalo, k tanečním písničkám, nebo teda k pop music? Dneska, že jo? A nebo k dechovce, poněvadž do dechovky taky.
0: No to je právě, že i v té hudbě je to jako ve všem. Já prostě do všeho strkám nos.
1: Co ale, tě baví víc? A...
0: No, co mě baví víc, se říct nedá. Já si myslím, že když buď dostanu úkol, anebo mě teda něco napadne, tak ať je to to, nebo ono, vím kam s tím a podle toho to napíšu. Ať už to je šanson nebo dechovka.
1: Pro které zpěváky, jmenuji tady třeba, pro které zpěváky si?
0: Já nemůžu říct, že bych byl psal někdy pro nějaké speciálně. Zpěváky, protože dřív to tak nechodilo. Dřív spíš člověk se s nějakým způsobem spojil se skladatelem a ten pak to nabízel zpěvákům. Já jsem do toho nemluvil. Fakt je, že ve své době v těch 60. letech mě pár písniček zpívali ty špičkoví zpěváci Eva Pilarová, Karel Hála, Iveta Simonová, Milan Chladil a tak dále. Ale nikdy jsem nebyl nějakým způsobem vázán na jednu osobnost.
1: Já bych teď pustil jednu písničku, to je takový trošičku překvapení, ušitý na tebe, ke který bych chtěl, kdyby si nám mohl říct aspoň drobný komentář. Je to písnička, kterou si napsal na melodii Jaroslava Ješka. Na neznámou melodii Jaroslava Ješka. Jak ten projekt svého času vznikl, jak ses ty dostal k textování něčeho, co bylo v nějakém zápisníčku Jaroslava Ješka poznamenáno?
0: No k tomu jsem se dostal nějak společně s tvým bratrem Jiřím a dodnes si toho velmi považuju, protože Jiří Suchý byl už tenkrát poem a já jsem byl řadový rozhlasový redaktůrek. Ale měl jsem kamaráda, přítele z Opočna od nás, hudebního skladatele Luboše Sluku, který byl v té době zaměstnán v nakladatelství Svazu skladatelů Panton. A tehdy Václav Holzknecht objevil ten zápisník a rozhodl se, že pár písniček se z toho dá udělat. A ten Luboš se nějakým způsobem přimluvil zřejmě, aby to zkusili se mnou, jestli bych taky nějaké neotextoval a tím pádem jedna teda vznikla tak, že dokonce byla nahraná už tehdy Karlem Vlachem a Josefem Zímou a to je ten Velký vůz a blues. To je taková poetická písnička. Pak jsem ještě, myslím, textoval další dvě, ale ty nebyly nahrané, ty vyšly jenom v notách Pantonu, v klavírním albu.
1: Já, když dovolíš, tak nechám zaznít toho Pepička Zímu.
0: Budu rád.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy s hostem Miloněn Čepelkou. Miloni, ty jsi byl u zrodu divadla Járy Cimrmana na té legendární schůzce, z níž se údajně Ladislav Smoljak omluvil s tím, že má se slečnou Lísky do biografu.
1: Byl. Je to tak.
0: Je to tak?
1: Je to tak. Skutečně on tenkrát prohlásil, že v éře semaforu nemá smysl zakládat další malé divadlo.
0: Nerval si Ladislav Smoljak své kudrny, když zjistil, jakou dějinou událost
1: No, nerval, protože ono mu to trvalo, tenhle názor, tohle rozhodnutí mu trvalo krátce a pak se tedy vrátil a přidal se k nám, dokonce napsal vlastně druhou hru v pořadí, že? Takže si to rozmyslel a...
0: Je známo, že všechny hry divadla Járy Cimrmana zůstávají po celá desetiletí stále na repertoáru. Jaké postavy v nich hraješ nejradši a jaké vysloveně nerad?
1: Nejradši hraju mamku. Protože...
0: Tam se ozývá potlesk.
1: Nebo ne, protože ale ačkoliv k té jsem přišel jako slepý k houslím. Já jsem původně v tom divadle měl jenom roli tajemníka společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana, takhle dlouze se to jmenovalo tenkrát. A vlastně jsem vystupoval tím pádem v té první hře jenom v semináři, jako ten tajemník. Zatímco mamku hrál Kája Velebný a hrál ji výtečně.
0: Jo.
1: Tenkrát ještě si mohl dovolit, pane Potanečku, se rozběhnout přes celé jeviště, skočit na zeď boční, odrazit se a zpátky. Já jsem to pak po něm dělal chvíli taky, ale nechal jsem toho brzy, protože mezi tím uběhly nějaké ty roky. Jenomže on se potom rozbil trochu v autě při nějakém zájezdu a už to hrát nemohl a já jsem tedy tu roli převzal a jsem rád.
0: No to je jedna role, tak ovšem jo.
1: No jistě, pak mám ještě rád všechny role, kde jsem v uniformě. Já jsem jako Vlasta Burian v tom. Nevím proč, vím proč, protože ačkoliv jsem byl v tom armádním vysílání, tak uniformu jsem samozřejmě nikdy nenosil, myslím, jako redaktor. Na vojně jsem byl.
0: Měl jsi šarži nějakou?
1: Jako redaktor armádního rozhlasu,
0: ne. Ale jako voják.
1: No jako voják, já jsem byl důstojník v záloze.
0: Maria Josef, a co? Co to znamená
1: důstojník? Já nevím, jak jsem skončil. Snad nadporučík dokonce.
0: Vážně,
1: no, ale bez záruky.
0: Můj bratr byl četař, ten to dotáhl, ale...
1: No, já jsem četař byl, když jsme odcházeli z vysoké školy, že jo? Protože my jsme dělali
0: tu... Aha, ty jsi nastoupil jako četař rovno.
1: No, my jsme dělali tu takzvanou tu vojnu, jednou týdně jsme jezdili do Motola v takových hadrech zelených a to bylo hrůza.
0: Já se s ním tykám, tak já se to teď...
1: To bylo hrůza, já když jsem měl v Motole zavelet, tak jsem se propadal ostudou tam do trávy.
0: A musel si zavelet?
1: Musel. Ale vždycky jsem dostal vynadáno od toho velícího důstojníka, že tohle není žádné velení. No a teď na jevišti velím ohromně rád a sklapávám podpatky. Já nevím, čím to je. Je to asi tím, že jak ženská nejsem, tak teda důstojník jsem byl vždycky na baterky, tak mě to baví asi, že je to vzdáleno mému charakteru.
0: Ano.
1: Já si to aspoň tak vysvětluji.
0: Dobře, takže to máme ženské postavy, postavy uniformované jsou oblíbené u tebe.
1: Ano, ty mám nejradši.
0: A teď neoblíbené.
1: Neoblíbený je učitel v Blaníku, protože co je to učitel být, to vím. A právě proto se mi do něj špatně nějak vtěluje.
0: A co ten přístup, kdyby si zvolil takový jako k tomu důstojníkovi? Ne, to nejde.
1: Ten učitel je takový popleta a já mám pocit, že ho hraju stejně jako třeba Hlaváčka ve Vraždě v Salonním kupé a to mě štve, ale nevím, co s ním, s tím učitýlkem.
0: Dobře.
1: Blaníku. No to je jedna věc. Dobře. A druhá věc je, nemám moc rád dobytí severního pólu, ale to z úplně jiného důvodu. Tam totiž, ať je teplo, ať je zima, a v divadle bývá málo kdy zima, protože v zimě se topí a v létě se nemusí topit a teplo je. A já mám beranici a nefalšovaně vlněnou šálu na krku. To je příšerný.
0: Dobře. Dobře, odpověděl jsi na otázku stran postav, ale u toho divadla Járy Cimrmana ještě zůstaneme s tímto. Kdo tě z kolegů, možná, že se budeš bránit té otázce, ale kdo tě z kolegů z divadla Járy Cimrmana nejvíc rozesmává, třeba privátně nebo na jevišti?
1: Nebo na jevišti je to jasné. Na jevišti Pavel Vondruška.
0: Ano.
1: A to v Cimrmanovi v Říši hudby, v semináři, když dělá toho neuvěřitelně nadšeného popleteného dirigenta. To prostě nikdo nedovede po něm a je nenahraditelný doslova. Ale on nás opravdu odbourává představení co představení, protože on vždycky to ještě něčím obohatí, vždycky to nějakým způsobem přitlačí na to ještě víc, na tu pilu, až jsme prostě takový...
0: Leckdo neví, že on vlastně dirigent je.
1: No, u něj to neplatí, vidíš zřejmě. To, že tím, čím je, to, že se mu nezdá na jevišti vhodné. Asi... No ale tak on tam hraje po pletu, že jo, tak Kenči nemusí být.
0: Jak to vypadá v zákulisí? Viděli jsme něco v nejisté sezóně, ale...
1: V zákulisí jsou nejveselejší Zdeněk Svěrák a Petr Bruckner. Zdeněk pokaždé přijde s nějakým vtipem, s nějakou anekdotou novou a Petr ten nechce zůstat pozadu.
0: Prosím tě, a stává...
1: Ale kdybys po mně chtěl nějakou anekdotu, tak nemohu sloužit, ne. Já jsem na
0: dobře.
1: To dělavej.
0: Tak ti teda děkuju. Ale zajímalo by mě, jestli ten zákulisní humor se taky někdy vyvíjí tím směrem, že se třeba spiknete na někoho s něčím a... necháte ho prostě v nějakém bludu. Existuje tam takovýhle druh humoru, jako jak si říkali v Národním dobráci?
1: Existuje, ale není příliš častý. Napadá mě jedna taková situace, ke které ovšem nakonec nedošlo, protože Zdeněk Svěrák s měkkým srdcem to nevydržel a prozradil to dřív, než bylo žádoucí. Totiž Bořík Penc rád vypadá dobře na jevišti. Takže se mu líbí třeba ve hře Záskok, protože tam má krásný kostým, který mu sluší. A teď dostal roli v té poslední naší hře ve Švestce a tam hraje zapomnětlivého dětka Motičku z Holí. A byl oblečen do takových manžestráků zmačkaných a vestičku, že no prostě vypadá jako dědek. A Jarda Weigl přišel s tím, že by nebylo marné dát mu jako podmínku, aby hrál bez zubů. Protože on má protézu. Tak jsme... Tak jsme mu to, jak si řekli, že tohle ano. bude muset... A on opravdu zesinal chudák takovým způsobem, že to potom Zdeněk nevydržel a řekl mu, že je to legrace. Dodnes mě to mrzí. No. Protože ten Jarda Weigl, ten byl ochotný taky si ty zuby vyndat.
0: V roce 1998 přerušil stávkovou pohotovost z listopadu 89 právě zde v Šemánovicích soubor Salon Cimrman, skupina združená kolem Jiřího Šebánka. Ty jako jediný z divadla Járy Cimrmana jsi vždy přítomný a obětavě pomáhající hostující člen Salonu Cimrman. Proč?
1: No, obětavě pomáhající,
0: seš
1: mě
0: obětavej.
1: To baví, tak jaká pak obětavost?
0: No ne, tak víš,
1: ale...
0: kam směřuju asi?
1: Ano, vím,
0: seš
1: kam
0: jediný.
1: Směřuješ, jsem jediný z divadla.
0: Ano.
1: A já byl jediný z divadla, který s tím salonem už jezdil, když ještě nebyl ve stávce. To znamená v těch 80. letech. Ale pak jsem prostě přišel k závěru, že skutečně není dobře sedět na dvou židlích a ani to dost dobře nešlo už skloubit, protože i ten salon začal vyjíždět velmi, velmi často jaksi mimo Prahu a prostě to kolidovalo. A přece jenom salon Cimrman je trochu něco jiného než to divadlo, protože to není divadlo. Hmm. Je to vlastně jen ten seminář, jen taková klubová záležitost. Že? Takže jsem se rozhodl pro divadlo, protože mě by to hraní prostě chybělo, kdybych se měl rozhodnout obráceně. No, jenomže potom, když ten salon Cimrman skončil, nebo jak si správně řekl, vstoupil do té stávky a setrval v stávkové pohotovosti do dneška a přišli jste s tím, že by se některé ty pořady měly oprášit a natočit jednak pro rozhlas a jednak také pro televizi ostravskou. No tak Jirka přišel s tím, jestli bych jim zase nepomohl, protože bohužel mezi tím členové salonu Cimrman, především tedy Kája Velebný a Jaroslav Pacovský, odešli tam, odkud není návratu, a já jsem považoval bych za nekolegiální, kdybych to odmítl, nehledě k tomu, že proč bych to odmítal. Já to necítím jako konkurenci divadlo a salon. Já si myslím, že když může člověk žijící být vykládán nebo pojímán různě, různými pohledy, tak proč by člověk nežijící, no to by je vymyšlený, nemohl mít několik tváří a mnoho podob.
0: Mě tak napadlo, jestli nemáš nepříjemnosti v divadle s tím.
1: No musím říct, že nemám, chlapci dělají, že to nevědí.
0: Se salonem Cimrman jsme se dostali k tématu nám tady obzvlášť milému, ke Kokořínsku a k Šemánovicím. Jiří Šebánek u nás bude dokonce letos v létě pátrat v Šemánovicích a okolí po stopách Járy Cimrmana.
1: Ale ne.
0: Ano. I ptám se, domníváš se, že může být úspěšný?
1: Jirka určitě. Určitě ten se rozhlédne, chytí stopu a už to bude.
0: Miloni, v jedné hře divadla Járy Cimrmana je zmínka o Varelu Frištenském, bratru legendárního zápasníka Gustava Frištenského, který jezdil na výlety na Kokořín, nebo aspoň na jednom výletu tady byl. Výletničil si ty někdy na Kokoříně?
1: Představ si, že dosud ne. Já jsem tady vždycky zatím byl jen pracovně u tebe tady, ale už to brzy napravím, je to naplánováno. V létě s manželkou sem jedu.
0: Jo, tak se potkáš s panem Šebánkem.
1: Uvidíme.
0: No, já si myslím, já jsem se ani nezeptal, jestli poté, co tě poprosím, aby si něco přečetl jaksi ze své vlastní tvorby, jestli by si byl ochoten odpovědět tady někomu na nějaký dotaz, pakliže někdo nějaký takový dotaz bude mít.
1: Pakliže, tak ano.
0: Miloni, co píšeš radši? Básničky, známe tvoje rozhlasové hry, skeče, víme, že píšeš vážnou poezii. Co jako tě nejvíc baví?
1: Čert ví, mě baví všechno.
0: No ale...
1: ale vždycky mě baví to, co zrovna je na stole. No. A nebo lépe řečeno, ono mě to nebaví, ale nutí mě to. To je taková výzva. Já když prostě vidím prázdnou stránku, tak já ji musím něčím popsat.
0: Řekni mi, co jsi přivez, protože jsem tě poprosil, aby si něco přivezl.
1: No já jsem si
0: toho,
1: přivezl
0: si napsal...
1: své dvě největší knihy světa. Já je takhle ukážu, aby všichni viděli, jak jsou velké.
0: Safra, to budeme brzo hotoví.
1: To jsou básničky, které mi nějaký čas ležely v zásuvce, protože jsem nechtěl tisknout v době normalizace, kdy nesměli takový mistři jako Seifert, Mikulášek, Skácel a tak dále. Takže jsem se na ně občas doma podíval a teprve teď, takže jsou to věci víceméně už letité, ale Jedna se jmenuje Abeceda lásky a to jsou taková čtyřverší, jako skoro bych až řekl do památníku. Abeceda proto,

0: uzněl. Je to milostná poezie, jak patrno.
1: Co bychom, třeba k kokořín?
0: K. Klekám k tvým nohám jako ke světici. Kloním k tobě svůj rozum i svůj cit. Královno moje krutě panující, kárej i miluj, jen mi nepřej klid.
1: Co bychom ještě, R jako rádio?
0: R jako rádio, eventuálně rozhlas. Rosa, jež stéká po lupíncích trav, růžová sluncem, to je obraz tvůj. Radosti moje, tebou jen jsem zdráv, rozmarín touhy pro mne opatruj. Já myslím, že to by stačilo, abychom nebyli zatěžkaný těžkou poezí.
1: No, až se mi nechce vracet se k tomu Cimrmanovi, ale marná sláva, seš s ním tak zpět.
0: Vraťme se, vždyť je to život můj, 33 roků s jedním člověkem, notabene neexistujícím, víš, co to je?
1: Já vím, že Jára Cimrman oslovil nejenom vás jako divadlo Járy Cimrmana a posléze nebo zároveň Salon Cimrman, že neexistují pouze tyto dvě skupiny a okruh jejich přátel, ale že to je dneska už takový pojem, že
0: je to nemoc.
1: Ano. Dokonce je to na internetu a je tam spousta odkazů a to by mě zajímalo, jak se vy k tomu stavíte, když si toho Cimrmana už teď při vlastně v podstatě anonymní autoři, kde kdo prostě říká, tohle to je Cimrman, tohle to napsal a skutečně se prezentují díla, odkrývají se sochy, samozřejmě bez jeho tváře, poněvadž ta tvář není známa. Jak to na vás působí? Na jedné straně to musí být radost, na druhé straně, ale to taky může pěkně štvát, ne?
0: Že... No, určitě to tak je. Jak to říkáš, na jedné straně a na druhé straně. Mně ta druhá strana tolik nevadí, protože ta musí vadit spíš těm autorům, že jo, našim chlapcům. Ale oni se s tím, myslím, taky smířili a já mám pocit, že je potřeba na tohle odpovědět tak, jak by odpověděl, nebo jak odpovídal náš mistr. Ten při jedné příležitosti řekl, může se mi to nelíbit, můžu s tím nesouhlasit, můžu proti tomu i protestovat, ale to je tak všechno, co proti tomu můžu dělat.
1: Jsou věci, které třeba se vydávají za dílo Járy Cimrmana, nebo že mohl s tím přijít Cimrman do styku a nejsou třeba vydařené, ale na internetu opravdu existuje stránka nebo možná více stránek, kde
0: tam je
1: všechno
0: je moc
1: možný. Možná, že teď v debatě, že se někdo přihlásí a řekne svoji zkušenost, ale ty už ji máš.
0: Já jsem byl loni v listopadu, takže už to není úplná novinka. Loni v listopadu jsem byl na nějaké takové besedě v Letohradu, v nově otevřené divadelní vinárně. Mimochodem je to tam nádherné, kdybyste jeli do Letohradu. A to víno, co tam mají přímé dodávky z Moravy, je taky vynikající. Takže se tam stavte. A tam mě tohle prostě předali, že to našli na internetu, vytiskli a dali mi to, jestli to znám. Já jsem to neznal, koukal jsem na to jako vyoraná myš, jak se praví, ale je to dlouhá píseň, taková poutní píseň, která se zpívávala s procesím. A oni mi to tam zpívali, jenomže já neumím samozřejmě tu melodii, na kterou to tam místní skladatel složil. A tak bych vám z toho přečetl jenom tři sloky, ty povedenější podle mého názoru. Hymník, jmenuje se to Hymník k svatému Járu Cimrmanovi, to je špatně česky, bohužel k Járovi Cimrmanovi, rozsahem spíše poutní píseň. Tak. O, ty přesvatý Jároda, ty jsi ochránce národa. Vždyť ty svatý Cimrmane, můžeš, co se ti zamane. Posiluj tu naši víru v předivokém dějin víru, posiluj naši

0: raději, když se špatné věci dějí. Ty jsi náš nebeský patron, chraň nás nepřátelských patron. Pomáhej nám také v boji, ať se nikdo z nás nebojí. Prosme, když se fotbal hraje, ať naše mužstvo vyhraje, rovněž když se hraje hokej, ať to vždy dopadne OK. Popřej nám zdaru olovu a cíl našemu olovu. Dej, ať nás nesežere lítá šelma, co po lesích lítá. Za šťastnou cestu pros Krista, aby jí měl motorista stejně jako Eisenboňák, tak prosíme, zařiď to nějak. Eisenboňák, zařiď to nějak, to mě je, vzalo.
1: No, já... To je ale opravdu dokonalý závěr. No, přátelé, já jsem předpokládal, že se najde někdo, kdo bude chtít vědět o divadle Járy Cimrmana nebo o vážné tvorbě pana Čepelky víc. Takže já bych už teď v tuto chvíli spíš apeloval na vás, jestli máte někdo nějaký dotaz?
2: Já bych se jenom chtěl zeptat, dokdy bude výstava na hlavním nádraží? A pak bych se chtěl zeptat, jestli, jak jste vystupoval v 21., tak jestli ten konec, jestli to byla nahrávka nahraná anebo bezděčná?
0: Na to odpovím ohromně rád. Tak zaprvé faktum. Výstava potrvá do 15. června.
1: To můžeme vědět, jaká?
0: Jo,
1: my, kteří nejsme, my jsme zvenková totiž.
0: Já to vemu od Adama.
1: Ano.
0: Loni probíhala takzvaná Europálie, jakási akce mezinárodní v Bruselu, kde měly být české dny a kromě jiného na těch českých dnech měla být výstava Doba Járy Cimrmana. Nebo možná jenom o Járovi Cimrmanovi to mělo být, to vám teď přesně neřeknu. Jenomže nakonec, jak to tak bývá, zřejmě kvůli penězům, i když to nevím stoprocentně, z toho sešlo, ale byla na tom už spousta práce. A tak Václava Kotka, šéfa agentury Echo, která nás prodává a zajišťuje, napadlo, že by se to mělo udělat aspoň tady v Čechách. A nějakým způsobem přišel nebo se dozvěděl o prostorách nevyužitých na hlavním nádraží v historické budově. A když se tam byl podívat potom s Jaroslavem Weiglem jako naším výtvarníkem, tak se vrátili doslova nadšení a řekli, sem se to hodí naprosto dokonale. Takže dneska tam je už od úterka v běhu, která se jmenuje Doba Járy Cimrmana, rozdělená do tří takových dílů. V tom foaje je výstavka velkých pěkných fotografií Petra Hechta z našich představení. Pak je tam sál takzvaný Wilsonův. Tam je právě Doba Járy Cimrmana, to znamená, tam jsou exponáty z různých muzeí pražských i mimopražských i od různých soukromých sběratelů. Exponáty z přelomu minulého století, to znamená tedy zpět minimálně těch 100 let. Všechno možné od závěsného koše pod létací balón přes dědečka automobil až po nějaké první motocykly a po vynálezy, které se dokonce ani nedají na první pohled identifikovat a které vám musí vysvětlit popiska. Je tam opravdu co k vidění. A pak je další sál, takzvaný secesní, kde je zase všechno, co se týká historie našeho divadla. My letos slavíme těch magických 33, končíme 33. sezónu, takže k tomu. Je tam postavena scéna ze hry Blaník, je tam i improvizované pódium a promítací plátno, na které se promítá jednak film Ládi Smoljaka a vlastně celého divadla Nejistá sezóna, barandovský film před 10 lety nebo před 12 lety natočený. A pak ještě sestříhaný jakýsi film Smoljak, Svěrák, Necky a Vana. ten já jsem sám ještě neviděl, na ten se těším. A členové našeho divadla tam vystupují vždy ve středu, v sobotu a v neděli, každý den třikrát v celou hodinu, to znamená v 15, v 16 a v 17 hodin s takovými krátkými ukázkami z našich seminářů.
1: Dokdy potrvá?
0: Do 15. června. No, ale k tomu druhému, že jsem byl v té 21. To jsem dostal víceméně úkolem, abych tam šel s Petrem Brucknerem, no tak jsem tam šel a myslel jsem si, že budeme říkat víceméně fakta o tom, že ta výstava je a co na ní je. A pak přišel ten pan moderátor, já to slovo opravdu nenávidím a nevím, čím ho nahradit. Prostě pan redaktor, který uvádí tu 21, podal nám ruku, ale vůbec se s námi o ničem nebavil, takže my jsme se nebyli schopni domluvit ani na jedné otázce, ani na jedné odpovědi, ba ani na okruhu těch otázek. A on pak nás tam překvapoval takovými věcmi, jakože jestli bychom mohli říct, co dnes zrovna v této době je nejvíc využitelné, třeba z Cimrmanova díla a tak dále, no na to se nedá. To je přesně ta otázka, kterými nás zaskakují novináři po vlastech českých i moravských. Takže jsem tam tak pěkně bruslil v tom a když pak nakonec řekl tu otázku, že má takový pocit, nebo ne otázku, ale ten svůj dojem, že má takový pocit, že jsme si toho Cimrmana vymysleli, tak jsem toho rád využil. On řekl, že se toho nemůže zbavit, toho pocitu. Tak jsem toho rád využil a řekl jsem, když se toho nemůžete zbavit, tak si ho nechte.
1: Máme někdo nějaký dotaz? Nemáte-li? Já si myslím, nebudu končit nějakou otázkou zrovna příliš vtipnou, protože ji nemám připravenou, ale takovou otázkou, která logicky vyplývá z toho, co jsme si tady dneska říkali. Točilo se to hodně kolem Járy Cimrmana. Asi by se slušilo, kdyby si nás seznámil s tím, co divadlo Járy Cimrmana chystá, nebo jaké jsou plány pánu principálu.
0: Není to otázka na toho pravého adresáta samozřejmě, protože co bude, o tom rozhodnou oni. Ale slíbili, že ještě další hru napíšou, tu 14., abychom nezůstali té nešťastné 13 asi. A dokonce vím, že už na ní pracují. To znamená, že když pán Bůh dá, takže bychom tak možná v příštím roce měli začít zkoušet možná i tu premiéru uvést. Ale berte to jako nezávaznou naději.
1: Ano. Tady hlásí se někdo?
3: Můžete, pane, jako aspoň naznačit?
0: No, můžu naznačit, já víc ani nevím, než
1: ano.
0: Jste chtěl slyšet, já nesmím ani naznačovat, ale naznačím, vím, že by se to mělo odehrávat v Africe.
1: Hezky.
0: Tak nevím, jestli budeme všichni se denně krémovat, nevím, budeme, na černo, to by bylo hrozný.
1: Budeme se těšit.
4: Vážení a milí, končí setkání s básníkem, dramatikem, textařem a cimrmanologem Miloněm Čepelkou, které se uskutečnilo 20. května roku 2000. Přeji vám dobrou noc a pěkné sny a za týden zase. Nashledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, Jiří Kasal za vámi přichází s přáním hezkých chvil strávených tentokrát pod světly ramp s orchestrem a melodiemi Rona Goodwina, Angličana, jenž opustil tento svět před více než 5 roky. Jeho odkaz má jisté styčné plochy i s naší rozhlasovou stanicí, potažmo touto půlhodinkou. Jednak s velikým úspěchem natočil filmovou skladbu v Čechách známou pod názvem Světla ramp, jednak Ron Goodwin proslavil po celém světě alžbětinskou serenádu, která rámuje populární senior klub paní Míly Harmanové a v dnešním případě i tento pořad.

Čechách zdomácněla a s přispěním zpívané verze Karla Gotta velmi oblíbená alžbětinská serenáda otevřela v trošku slavnostním duchu půl hodinku, jejímž dominantním aktérem je a bude Angličan Ron Goodwin, který se narodil v Plymouthu ve městě jihozápadní Anglie u Lamaňského průlivu. Už od 5 let se učil hrát na piano a o 10 let později již vedl vlastní orchestr. Skládání a aranžování filmové hudby si Goodwin velmi dobře procvičil na mnoha dokumentárních snímcích, což byla podle jeho slov nejlepší škola a zároveň cesta k hraným filmům. Jako námezdní skladatel, neboli slangově řečeno štróman, psal pro jiné autory a ani na tuto pro někoho nedůstojnou zkušenost nežehral a alespoň se naučil řemeslo. Nakonec se dostal k zajímavější a především respektovanější práci. Skládal doprovodnou hudbu k rozhlasovým hrám pro BBC. Šťastným řízením osudu si jej vybral americký impresario Larry Birdman pro svůj nový filmový projekt a zkomponování filmového partu k němu zadal právě Ronu Goodwinovi. Tím nastoupil úspěšnou dráhu muzikanta a tvůrce ve službách filmu.

Zazněla instrumentálka, která provázela na začátku 60. let ve Skandinávii a Německu oblíbenou sérii filmů o slečně Marplové. Jejím autorem byl právě Ron Goodwin, který se na tomto postu proslavil nejvíce ve spojení s několika vesměs válečnými filmy. Máme na mysli především dramatickou bitvu o Británii nebo dojímavou romanci za zvuku letadel 633. eskadra. Při vší úctě k Ronu Goodwinovi jako ke skladateli je nutno říci, že ještě hvězdnějšího vyhlasu dosáhl coby vedoucí orchestru, který v roce 1952 natočil titulní pasáž z legendárního filmu Charlieho Chaplina Limelight – Světla ramp. Desku s touto nahrávkou si během několika měsíců pouze v Evropě koupilo několik milionů lidí. Ron Goodwin tak nepřímo přispěl k obnovení zájmu o film, který bezesporu zaujímá čestné místo ve Zlatém fondu světové kinematografie. Slavný komik, ale také charakterní herec a režisér tuto melodii sám složil. Poslechněte si, co napsal ve svém životopisu Charles Chaplin stran hudby k filmu Světla ramp. Snažil jsem se komponovat ke svým komediím hudbu elegantní a romantickou, která by kontrastem s postavou tuláka komediím přidala další romantickou dimenzi. Hudební aranžéři to většinou nechápali, chtěli, aby hudba působila komicky. Já jim však vysvětloval, že nechci v hudbě konkurenci, že v ní hledám kontrapunkt půvabu a šarmu, vyjádření citu, bez něhož je umělecké dílo neúplné. Neznám větší dobrodružství a vzrušení, než slyšet melodii, kterou si člověk sám složil, když ji poprvé zahraje 50členný orchestr.

Tak to byla velmi jímavá melodie z nejslavnějšího filmu Charlieho Chaplina, v němž jako scenárista režisér vyprávěl a jako herec zahrál příběh stárnoucího onehdy slavného klauna Calora, který odvrátí od sebevraždy mladou tanečnici Terry. Pak se o ní otcovsky stará a Terry mu to vrací upřímnou láskou. Uspořádá pro něj z lidské vděčnosti představení, které však ukončí infarkt a následná Calorova smrt. Chaplin vložil do filmu Světla ramp leco ze svého života. Mnoho divákům na celém světě to pochopilo a také film odměnilo mohutnou přízní. Doma v Americe však Charlie Chaplin nebyl prorokem. Tamní úřady pochopili Světla ramp jako útok na základní principy této země a znemožnili mu návrat do USA z jeho cesty po Evropě. Chaplin na rodnou vlast zahořkl a zbytek života strávil ve Velké Británii. Tímto vysvětlením tak můžeme lépe pochopit skutečnost, že ústřední melodie Světel ramp, za níž získal Chaplin jediného Oscara za tento film, byla poprvé natočena a vydána na desce anglickým orchestrem Rona Goodwina před vánočními svátky v roce 1953, tedy několik měsíců před světovou premiérou Světel ramp. Anglický kapelník tak mohl vděčit za úspěch částečně i Charliemu Chaplinovi. Od Goodwinova orchestru si můžete poslechnout další široce oblíbené hudební téma Modré hvězdy z filmu Medic.

Ron Goodwin vytvořil nebo nahrál hudební partitury k 61 filmům, včetně třeba Hitchcockova hororu Frenzy. Od 80. let často spolupracoval s britskými televizními stanicemi. Jako hostující dirigent se podílel na nezměrné množství koncertů a různorodých projektů. V 80. a 90. letech mu činila největší potěšení práce s malými muzikanty a jako pedagog působil na vysoké škole v Leedsu. Jinak až do své smrti žil v poklidu se svou chotí Heather na své usedlosti. S Ronem Goodwinem se rozloučíme nejprve velmi něžně, melodii z filmu Romeo a Julie.

Na závěr jsme vám ještě nabídli k poslechu ústřední téma z kultovního snímku Stanleyho Kubricka 2001 Vesmírná Odysea v podání orchestru Rona Goodwina. A tím skončilo dnešní vydání Světel Ramp. Jejich autor Jiří Kasel vám, milí přátelé, děkuje za poslech a ze srdce přeje pěkné další dny.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

život bolelo. A hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš. A já už tomu

páté narozeniny Jiří Suchý. A proto je tu dárek v podobě střihového speciálu Lukáše Berného. Uslyšíte to nejzajímavější, co Jiří Suchý pro rozhlas vytvořil. A k tomuto speciálu přidáme také hvězdy vinilu s Jiřím Suchým a kulaté noty s Karlem Gottem a orchestrem Karla Vlacha. To vše doplní hudební reví Svět se baví. Těšit se můžete na pelmel populárních písniček s jedinečným komentářem Eduarda Hrubeše. Detaily o programu najdete na našem webu. Užijte si naše pohodové dárky k pátým narozeninám pohody.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, po případě pozdní večer. Podle toho, zda jste si vyladili 397. pokračování tohoto seriálu v časných ranních či v pozdních večerních hodinách. Ať tak či onak, hlasy vašich čtyř průvodců se budou snažit, aby byly co nejčilejší. Jde o
0: Ivanu Valešovou,
2: Františka Derflera,
3: Igora Bareše
1: a Josefa Veselého.
4: I režisér Jaromír Ostrý slibuje, že mu kondice vydrží.
1: My jsme se nyní na jednom z uzlových míst našich dějin na chvíli zastavili, porozhlédli jsme se kolem a dozorného úhlu našich zraků padlo nikoli nejvyšší patro zemí Koruny české, nýbrž soukromí jejich obyvatel. Dětskými léty počínají a chvílemi, kdy se člověk loučí, se světem konče.
2: O prvních, prostředních a posledních věcech člověka
1: si budeme dnes vyprávět po třetí. Využili jsme přitom knihy Petra Hory Hořejše i další prameny a literaturu.
4: V Českém rozhlase Brno tento pořad připravujeme pro vlny Českého rozhlasu 2.
2: Školy jsou nazývány dílnami světla velmi přiměřeně. Neboť předním účelem školy jest osvítiti ducha a rozptýliti temnotu nevědomosti, omylů, bludů a hříchů tmy, jež se v nás rodí. Jestliže tedy pojímáme školu jako dílnu světla a svítilen, nutno si zároveň k tomu představit i činné a čilé dělníky. Jejich část vyhledává látky k dělání pochodní, jiní připravují knoty, vosk a lůj rozpouštějí, smáčejí, lijí, táhnou, hotové svíčky balí a tak dále. Jiní naproti tomu připravují trout, křesají ocelkem, až sirná jiskra zapaluje svíčky rozestavené do svícnů. Přistřihují zapálené, pak utírají, aby vše bylo osvětleno.
1: To jsou slova od toho nejpravějšího člověka, který je mohl vyřknout. Jan Amos Komenský ve svém spisku Forcius Redivivus.
3: Ale do té doby, než se učitel národů zamýšlel, jak vyhnatilenost ze škol, do té doby musíme ujít notný kus.
0: O školy se u nás do té doby starali především dvě skupiny, každá na opačném konci jedné křesťanské přímky.
1: Byly to
0: čeští bratři
1: a potom
3: jezuité. Těch domácích českých neimportovaných bylo stále víc.
0: Vztah českých bratří ke vzdělání byl dlouho odmítavý. Ve studiu světských nauk spatřovali pouhé odvádění pozornosti od otázek víry.
3: Marné bylo domlouvání Martina Lutera.
0: Teprve za Jana Blahoslava vzali příslušníci jednoty bratrské vzdělávání na milost.
2: Snad někdo dí, že já učené a učení chválím.
1: Musí se proti nejrůznějším nařčením z vlastních řad bránit ve svém spisku proti misomůzům Jan Blahoslav.
2: Ano, tak jest, že chválím to obé. I učení, neb umění, i umělé lidi.
1: Umělými lidmi nemíní Blahoslav roboty, ale lidi umné, vzdělané.
2: Nechválím však těch, jež to učení neb umění zle užívají. Příkladně dím. Chválíme víno a chválím i pití, neb užívání vína. Ale opilství a opilých nechválíme. A sumou nechválíme zlého užívání dobrých od Boha daných věcí. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému zle posloužit může.
3: Šance získat vzdělání odpovídající bratrským nárokům však byla na Moravě minimální.
0: A zahraniční cesty ty zase značně zatěžovaly rodinný rozpočet.
3: Proto se rozhodli českobratrští páni rozšířit bratrskou městskou školu v Ivančicích o dvě šlechtické třídy.
0: Její tvář ovlivnil rozhodujícím způsobem absolvent Wittenberské univerzity Esrom Rüdiger, kterého čeští bratři do Ivančic povolali.
2: Nový rektor kladl vedle studia náboženství značný důraz na zvládnutí klasických jazyků, latiny a řečtiny.
1: Tyto informace jsme našli v historickém sborníku nazvaném Věk urozenosti, sepsaném pány historiky Václavem Bůžkem, Josefem Hrdličkou, Pavlem Králem a Zdeňkem Vybíralem.
2: Podporovat školu a zajišťovat plat vybraného rektora se zavázalo písemně celkem 17 moravských pánů a rytířů z řad jednoty bratrské. Mnozí však poté, co jejich synové školu dokončili, odmítali přislíbenou sumu platit a nechávali náklady na chod školy na bedrech českobratrského sboru.
1: Košile nám byla hold vždycky bližší než kabát.
2: Do potíží se časem dostal i sám rektor. Kacířská škola byla totiž trnem v oku olomouckému biskupovi Stanislavu Pavlovskému i samotnému císaři Rudolfovi. Ten dokonce několikrát nařizoval pánům z Lipé, vlastníkům moravsko-korumlovského panství, na němž se škola nacházela, aby rektora, kterýž mládež svým kalvínským, bludným a velice škodlivým učením zavozuje, vydali do Olomouce.
3: Do Olomouce pan rektor nešel.
1: Byl by hloupý, kdyby lezl dobrovolně do jámy Lvové.
3: Raději a pro jistotu Moravu opustil.
0: Škola sama ještě přetrvala do stavovského povstání. Definitivně zanikla až porážkou na Bílé hoře.
3: Mezi nejznámější studenty Ivančického učiliště patřil Karel Starší ze Žerotína, jeho vnuk Karel Bruntálský z Vrbna a také Karel z Lichtenštejna. Ten ale později konvertoval na víru katolickou.
2: Nejprostší definicí školy jest, že je to sbor učitelů a žáků. Avšak učiti prací jest, tedy škola jest cvičiště práce. Učiti pravým jest prací, protože učiti nic jiného není, než vědění neznalé do vědění uvésti. Učiti se veden přitom býti. Kdo vede, jde vpředu, kdo jest veden, následuje. Jíti vpředu a následovati jest choditi, a kdo jde, nestojí, neleží, nespí, nedřímá a nezývá, nýbrž žije, hýbe se, napíná své nervy, pohybuje celým tělem a dochází svého cíle nejinak než nepřetržitým stálým pohybem.
1: Zdali byla v skutku taková škola bratrská, jak to žádal Jan Amos, to věru říci nelze, protože zpráv o ní kvůli ostražité pozornosti jí věnované zbylo málo.
3: Mnohem lépe jsme na tom, co se týče školství jezuitského.
0: Členové Tovaristva Ježíšova nepobývali v metropoli Českého království dlouho. První představitelé dorazili,
1: jak už víme,
0: v roce 1556 na pozvání císaře Ferdinanda I.
3: Usadili se v kostele svatého Klimenta na starém městě pražském.
1: Tím byl položen základ budoucímu Klementínu.
3: Postupně zakládali příslušníci řádu za podpory šlechtických mecenášů z katolických kruhů i další koleje po zemi české, v Českém Krumlově, v Jindřichově Hradci, v Chomutově.
0: Ve svém hlavním poslání,
3: a tím bylo bez diskuse školství,
0: dosáhli jezuité skoro okamžitého úspěchu.
3: Při každé koleji bylo zřízeno gymnázium.
0: V Praze a Olomouci dokonce akademie, přičemž ta pražská výrazně konkurovala Univerzitě Karlově. Ta už jenom vzpomínala na svou někdejší slávu. Po roce 1622 se pod vliv jezuitů dostalo dění na obou pražských vysokých učeních.
1: Ale tak daleko ještě nejsme. Pořád vězíme až po kolena v době, která jezuitům teprve otevřela možnosti netušené.
3: Členové tovaristva se snažili uplatnit svůj vliv v nejvyšších vrstvách společnosti. Při pražské koleji založili šlechtický konvikt.
0: To byla vlastně jakási ubytovna připomínající koleje v dnešním významu toho slova.
3: A do ní se stěhovalo hned první rok 12 žáků a jejich počet nadále utěšeně narůstal.
0: Když Rudolf II. Přesídlil do Prahy, mohl napočítat v konviktu skoro 60 studentů.
3: V polovině 17. století se vzdělání na jezuitských ústavech stávalo podmínkou pro úspěšnou politickou kariéru.
0: Tradiční metody výuky dokázali jezuité obohatit novým prvkem.
2: Školám jest kromě slova schole, to jest prázdno, dáno i jméno ludi, to jest hry. Nikoli, aby si žáci představovali, že je s tím dovoleno hráti kostkami, pomalovanými kartami, vrchcáby a jinými řechtačkami, než že na tomto místě útěchy nalézají, aby své kol studia správně řízené práce zařídili bez obtížné únavy, nýbrž s lahodným i půvabným hnutím ducha i těla, jaké také při závodních hrách bývají.
1: Sport to asi tehdy ještě nebyl, čím, co by novým prvkem obohatili jezuité svou výuku, i když závodní hry už ano. Vybavení škol počítačů bylo pořád ještě hudbou budoucnosti, tak co nového přinesli učitelé tovarištva do škol?
0: Ino, divadlo.
2: To přilákalo množství nových žáků. Poprvé se jezuitští studenti představili zvídavým divákům roku 1558. A od té doby hráli pravidelně, z pravidla dvakrát do roka. Jednou z nejlépe doložených akcí, kdy se ukázaly jezuitské úspěchy při výchově inteligence,
1: samozřejmě, že šlechtické,
2: bylo divadelní představení uspořádané na počest 60. narozenin císaře Matyáše v pražském Klementinu v únoru roku 1617. Děj se cvičené hry, jež oslavovala příslušníky habsburského rodu, počínaje Rudolfem I. a konče Matyášem a budoucím českým králem Ferdinandem Štýrským, nebyl tentokrát to nejdůležitější. Ostatně nevynikal ani přílišnou složitostí. V 9 jednoduchých obrazech holdovalo vybraným Habsburkům 9 vybraných císařských ctností.
1: Škoda, že nevíme, kterým uvědomí toho, že Habsburkové měli v ctnostech a v těch císařských zvláště zřetelný deficit.
2: Důležitější však bylo, že tato společenská událost se konala v bouřlivé době jednání předcházejících volbě Ferdinanda Štýrského českým králem. A ty byly doprovázeny přesvědčováním, sliby i vyhrožováním ze strany Habsburků a katolíků.
1: Onen jezuitský teatr se v takové situaci výborně hodil.
2: Stal se demonstrací katolické jednoty a síly. Vliv jezuitů na budoucí generaci české šlechty se zde projevil víc než zřetelně.
1: Mimochodem, jak to bylo s osobami a obsazením toho povedeného kusu?
2: V hlavních rolích vystoupili žáci pražské jezuitské koleje. V úloze ochránce jezuitského řádu se představil 15-letý Jiří Adam Bořita z Martinic.
1: Pozdější český kancléř.
2: Ctnost mecenášství zosobnil 13-letý Pertold z Valdštejna.
1: Syn nejvyššího hofmistra.
2: V dalších rolích se předvedli mladí Salmové z moravské větve rodu, Kolovratové a Šternberkové, další přičinliví studenti jezuitského učení. Věkem se od ostatních účastníků lišil 8letý Václav Eusebius z Lobkovic.
1: Jeho tatínek byl nejvyšším českým kancléřem
0: a nejvýznamnější oporou katolické strany v Čechách.
2: Václav Eusebius ještě mezi jezuitské studenty nepatřil, ale organizátoři ho nemohli opominout.
1: Chápu, to nemohli tatínkovi udělat.
2: Pro útlého klučíka vybrali jezuité roli vojenské síly.
0: Aby nebyla nad jeho schopnosti, pro jistotu mu zkrátili text.
2: Zahálka potáhne celé tělo i duši malátností a strnulostí. Takže většinou zapomínajíce na své poslání, proč jsou studenty, životu školskému se odevzdavše, zapomínají jídlem, pitím, spánkem, nejen v noci, nýbrž nad potřebu také i ve dne, oddání líné zahálce ničiti nejkrásnější jaro svého věku, léta mladosti. Neboť jestliže nějaká cvičení podstoupí, bývají to cvičení nečistá, proslaveného tohoto života nehodné druhy. Kostky, malované karty, atletický nebo pěstní zápas, neužitečné toulky, daremné povídačky, nemírné pitky, noční potulky a tak dále.
1: Všechno, co Jan Amos Komenský se zřetelným odporem vyjmenoval, To všechno studenti od dob jeho době předcházející až po tu dobu dnešní zhusta rádi činí, aniž si berou k srdci dobře míněné rady starců, kteří, jak pravil muž, který se v době, o níž právě vypravujeme, zrovna narodil, François de la Rochefoucauld, rádi udílejí dobré rady, aby se utěšili nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady.
3: Nabírání zkušeností jiného druhu než školského a katolického se nevyhnulo ani již jmenovanému, o něco staršímu a rychle dospívajícímu Václavu Eusebiovi z Lobkovic.
0: Byl vychován v přísném katolickém duchu a tak se dlouho tělesným svodům, jimž byl kolem 15. roku věku svého příchodem puberty vystaven, pokoušel odolávat.
3: Pokud již odolati nebylo lze, výjížděl na venkov, kde doprovázen sluhy trávil i několik dní.
1: Na čerstvém vzduchu.
3: No tak hlavně v náručí lobkovických poddaných, pohlaví ženského.
0: O ničem určitém sice referovat nemůžeme, neboť mladík neměl dozajista zájem se s takovouto choulostivou záležitostí svěřovat svým rodičům nebo jinak ji zaznamenávat.
3: Ale pár prozrazujících střípků mezi řádky jeho dopisů by se našlo.
1: Na jedné straně tělesné tužby, v tom věku normální, na straně druhé hluboká víra. Nebyl v tom rozpor?
0: Byl. A ten se mladý pán z Lobkovic snažil řešit rázně s typickým mladickým temperamentem.
1: Jak?
0: Tím, že se ožení.
1: No tak to by dnes málo kterého mladíka napadlo.
0: 16-letý mladík si dokonce vyhlédl i nevěstu. 14-letou Juanu de Castillon.
1: No a co? Dopadlo to?
0: Špatně. Proti chlapcovým záměrům ostře vystoupili rodiče, hlavně otec, nejvyšší kancléř království.
3: Ten mu důrazně vysvětlil, že nejdřív dokončí studia na pražské právnické fakultě, kde mu zbývalo pouze 5 měsíců do závěrečných zkoušek, a potom se musí vydat na cestu po Evropě, během níž získá tolik potřebné znalosti a kontakty pro svou budoucí kariéru.
1: Představy o budoucnosti toho svého kluka vystihl tatík v jednom z listů mamce.
2: Do září dokončí studium práv. Poté, bude-li si Bůh přát, jej pošleme do Itálie, aby také trochu poznal svět. Až se vrátí, uvidíme, kde bychom jej s pomocí Boží mohli oženit. Nyní je mu 16 let a 3 měsíce. Dříve než odjede, stráví zde ještě nějakých 5 měsíců. Bude mu tedy skoro 17. Nějaký čas zůstane v cizině a navrátí se teprve v 18 letech. Tehdy mu potáhne na 19 let. Začnou mu růst vousy a bude se tedy moci oženiti.
1: Měl to pečlivě naplánováno, taťka Lobkovic.
3: A na rozdíl od dnešních ratolestí si nech poslechl.
0: I vydal se mladý pán z Lobkovic do světa, neboť mu ještě vousy nezačaly růst a chutě na ženění si musel nechat zajít.
3: Poznávání cizích krajů bylo součástí šlechtického vzdělávání.
0: Mezi 16. a 20. rokem věku se vydávaly generace mladíků,
3: aby završili dobu zrání a vzdělávání,
0: a po návratu do vlasti stanuli mezi předními muži království v zemských úřadech,
3: postavili se do čela svých rodin,
0: začali hospodařit na svěřených statcích
3: a pomalu přemýšleli o založení rodiny.
1: Bylo by tuším na místě pojednat nyní aspoň zhruba o takovém českém a moravském zahraničním putování.
3: Vyvíjelo se. Zatímco v polovině 16. století se celá pokolení šlechticů obešla při výkonu politické moci bez univerzitního vzdělání,
0: ve století následujícím už to myslitelné nebylo.
3: Mladíci
0: s dívkami jako vzdělanci se samozřejmě nepočítalo.
3: Jezdili čím dál tím víc na kavalírské cesty.
0: Během nich se mladí šlechtici věnovali studiu na zahraničních univerzitách, zdokonalovali se v dvořanské výchově a navazovali neocenitelné kontakty na cizích dvorech.
3: K dosavadním šlechtickým ctnostem se kromě hrdinství a vojenské zdatnosti dostávalo do popředí vzdělání jako základní znak urozenosti.
2: Přiléhavě srovnávají někteří školy s uměním stavitelským, poněvadž zde opravdu jsou tvořeni lidé, aby v skutku při stavbě jakékoliv společnosti, hospodářské, politické, církevní, podobně jako správně otesané kameny zapadly, kdež ve struktuře stavby naleznou své místo a stavbu v její struktuře pevně a dobře drží.
0: Pražská univerzita, když z ní v předvečer husitské revoluce odešli cizinci, už nikdy nezískala svou bývalou slávu a odpovídající úroveň.
3: Poskytovala vzdělání hlavně příslušníkům městského stavu.
0: Teprve po příchodu jezuitů a spojení Klementinské koleje s Karolínem se na pražské vysoké učení začali vracet urození studenti.
3: Mnohem víc jich však směřovalo do zahraničí. Vybírali si univerzity podle jejich věhlasu, podle svého náboženského přesvědčení a konec konců i podle rodinné tradice.
1: Jaké byly preference našich studentů, co se zahraničního studia týče?
3: Katoličtí studenti odjížděli nejvíce do Itálie.
0: Matriční zápisy odhalují, že nejčastěji navštěvovaným univerzitním městem byla Padova.
3: Oblibu Padovy posléze vystřídala Siena.
0: A ke konci 16. století se nemalá část katolicky orientovaných českých a moravských studentů zapisovala i na univerzitě v Bologni.
3: Kolem roku 16. se oblíbeným místem mladých katolíků stala Perugia.
0: A od 30. let 17. století byla nejprestižnějším místem studií opět Siena.
3: Teprve v druhém sledu zůstávaly pro české urozence francouzské katolické univerzity v Paříži, Orléansu a v Remeši.
1: A co protestanti, jejich univerzit bylo sice po Evropě o něco míň, ale byly.
0: To byly, jenomže bratrští předáci nebyli příliš nakloněni častému cestování a střídání univerzit.
1: Proč?
0: Ale, že prý by to mladé odvádělo od učení.
1: Aha. Jestli oni nebyli čeští bratři, tak trošku pecíválové.
0: Trošku byli.
2: Já jsem to na sobě zkusil.
1: Svěřil se Karel starší ze Žerotína.
2: Že takové trmácení z místa na místo a proměňování způsobu učení mládeži velmi škodlivé jest. Dětem nic příhodnějšího není, mají-li prospěch nějaký v učení vzíti, než jednoho místa, kteréž již jednou zaplatné oznámeno bylo, toho se držeti a při něm zůstati.
1: Karel starší ze Žerotína o tom trmácení něco věděl, protože za mlada neváhal se teda trmácet dost.
3: Trmácel se ku příkladu do Štrasburku, kde se naučil latině, řečtině, francouzštině, italštině i němčině.
0: Jako 16letý zamířil na univerzitu do Bazileje.
3: Po výjezdu do Itálie navštívil několik šlechtických dvorů a zhlédnul nádheru Benátek, univerzitní Padovu, Řím, Neapolské království, zavítal až na vzdálenou Sicílii a pak odešel na univerzitu do Ženevy.
0: Protože mu mezi tím zemřel otec, vyřídil si doma dědictví, ale hned se vrátil do Ženevy, aby se vzápětí zapsal na univerzitě v Orléansu a svůj 10letý pobyt mimo rodnou zemi zakončil návštěvou Nizozemí a Anglie.
1: No, sám se trmácel a dítkám něco podobného nepřál.
3: Když ono to bylo třeba i dost nebezpečné. Žerotín ku příkladu nesnášel plavbu po moři, jenže tenkrát se na britské ostrovy jinak než lodí nedostal.
1: Ale Žerotínovi se přece kromě úporné mořské nemoci nic nestalo.
3: Jemu se nestalo nic, jiným se stalo.
1: Co?
3: No, skoro se utopili.
2: Do Anglie se podíval i Petr Vox z Rožmberka a Zdeněk z Valdštejna. Albrecht Václav Smiřický a jeho druh Michal Slavata dokonce zavítali až do vzdáleného Irska. Na zpáteční cestě téměř zahynuli na rozbouřeném moři. Pro suchozemce šlo bez pochyby o velmi silný zážitek.
1: To mohu potvrdit.
2: Jeho popis zabral podstatnou část veršovaného vyprávění o smiřického životě. Tak jen pan Směřic v šífu rozražením zůstal. A aby mohl vyskočit, pracoval, až ustal. Neb mu byl ku překážce plášť, nímž byl oditý, soukený těžký, nad to pak vodou nalitý, a ten okolo hrdla svého zapjatý měl. A jakoli odpíti a sebe svrci chtěl, však nemohl, až násilně vrhl z šífa sebou ven, a tak padl do moře, sa pláště zbaven.
3: Pan Směřický se i s kamarádem nakonec zachránili na jednom z ostrovů v Irském moři.
1: Jak známo, plavba Irském moři vyhovuje jen velmi otužilým jedincům.
3: Kavalírské putování po Evropě nebylo bez nebezpečí. Stejný osud na moři málem potkal i Jana Amose Komenského při jedné z jeho návštěv Anglie.
0: Pro nepříliš nadaného
3: a nepříliš pilného šlechtického mladíka
0: se mohl dlouhodobý pobyt proměnit v drahý výlet, který nevedl ke kýženému získání potřebných zkušeností a vědomostí.
3: Stárnoucí Karel starší ze Žerotína v ostrém dopise otevřeně káral svého vnuka, kterého podporoval na studiích v Padově, za malé úspěchy ve studiu neodpovídající vynaloženým nákladům.
1: No a ještě mu vytýkal, že málo píše domů.
3: Opravdu mu to vyčítal.
2: Jsou to jalová a hubená psaní, plná prázdného tlachání.
3: A kromě toho byla psána česky, namísto toho, aby se vnuk procvičoval v italštině.
2: Já sám v době svého mládí musel při cestách v Itálii pravidelně psát 2 až 3 archy dlouhé dopisy latinsky, aby otec moje studijní pokroky mohl posoudit.
3: A po všech těch výčitkách přišlo i napomenutí.
2: Proto tě znovu napomínám, abys toho více nezanedbával a myslil na to, poněvadž věku přibývá, abys ho ozdoboval ne dětinskými fraškami, leč mužskými chvalitebnými způsoby, které by tě ctily a jiné také k uctění tebe vedly a ponoukaly.
1: Takže kavalírská cesta neměla být žádnou dobou zahálky?
0: Vůbec ne. Naopak.
3: Od mladých šlechticů se očekávalo pilné studium, které měli časem zúročit v dospělém věku.
0: Období mládí a dospívání pomalu končí.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

bych byl Renoirem, dívko zlatá. Nakreslím tě, než se rozedním.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, Jan Rosák vás opět vítám při poslechu Tandemu. Dnes naproti mě usedl významný host, představuje nepřehlédnutelnou osobnost svého oboru. Jeho jméno architekta je spojeno s projekty všeobecně oceňovanými i takzvaně kontroverzními. Je představitel takzvané high-tech architektury, která používá technické prostředky, ocel a různé jiné součástky. Vzorovým příkladem tohoto stylu je například pařížské Centre Pompidou, o kterém si určitě budeme také dnes povídat s mým hostem, inženýrem, architektem Václavem Aulickým. Já vás vítám a zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Popovídáme si o tom, jestli jsme my Češi nakloněni novinkám, nebo jestli u nás přetrvává konzervativní přístup ke stavbám. Ale než si o konkrétních stavbách začneme povídat, tak se vydáme spolu do doby, kdy jste určitě ještě nic neprojektoval, maximálně tak tunýlky na písku.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Tak já jsem si dovolil, pane architekte, takovou jaksi malinkou podobnost s tím, že my jako děti jsme si dělali tunýlky na písku a že to byly první vlastně takové architektonické výtvory. Platilo to i u vás?
3: No já si, co si můžu vzpomenout na dětství, tak tunýlky v písku a na pískovišti jsem si prakticky nikdy nehrál.
2: Vážně ne?
3: Ne. Ale jako děti jsme, my jsme bydleli ve Střešovicích, já jsem rodilej Pražák a měli jsme rozdělený byt asi 15 let, na zahradu jsme tam nesměli a my jsme jako děti chodili ke kamarádovi mýmu, Václavovi Sedláčkovi z dětství, který zahradu měli a kde jsme mohli dělat díky jeho skvělým rodičům cokoliv. Takže já si moje paměť sahá, pamatuju, možná, že to má něco společného, pak s tou mojí budoucností my jsme furt stavěli bunkry.
2: Ano, no tak to byla velikánská dětská nebo klukovská zábava, bunkry. Ale řekněte mi, pokud jste potom, předpokládám tedy, jak si směřoval jako normální kluk na normální školu, že potom asi střední školu, a tam to u vás začalo už jaksi nějak, tam povolání architektury nebo stavitelství?
3: Je to teda samozřejmě pozoruhodný, ale já vlastně jsem dělal všecko možný, ale nějaký takový, jakože od dětství jsem někam přímo směřoval, to můžu říct, že rozhodně ne. Já jsem samozřejmě, to je pravda, rád kreslil od dětství a šlo mi to, ale nijak zvlášť jsem to s ničím nespojoval. Já jsem pájel rádia jako kluk ještě na základce. Já jsem zpíval, pak jsem na 11 let, se tenkrát nebyly gymnázia, právě hrál v jazzovém orchestru. A skutečně já jsem ještě rok před maturitou přemýšlel o tom, že půjdu vyrábět rádia do Tesly Hloubětin, pač mě to tenkrát hrozně bavilo. A nevím, kde se to vzalo najednou z nějaký... Myslím si, že trošičku mě postrčila moje maminka, to je samostatná historie. Prostě najednou jsem si říkal, půjdu na architekturu.
2: Rádia jste si, no tak to je taky skvělá zábava. Taky jako kluci jsme zkoušeli dělat krystalky a tak. A jestli pak vás to třeba drží, nebo zkoušíte se ještě občas zkouknout takhle do nitra televizoru nebo rádia?
3: Nejenom, že zkouším, ale mám pár starých takových krámů doma, který tam překážejí a se kterýma se nedokážu rozloučit právě pro takovou tu starobylost té věci, kdy ještě elektronka vypadala jako žárovka.
2: No, to je pravda. Ale víte, možná, že tady té radosti z toho konstruování a hraní si s těmi součástkami možná vzal ten základ vaše pozdější směřování k té architektuře, která je vždycky spojená s něčím takovým trošičku víc techničtějším, než takovým tím já nevím, rozmáchlé uměleckým. Je to tak?
3: Zdá se, že jo, protože samozřejmě dneska ve svém věku, když se člověk ohlíží zpátky, no tak samozřejmě začne najednou vnímat určitý peripetie, které ho někam vedly. Tenkrát jsem si to samozřejmě neuvědomoval, ale pravda je, že dneska vím nebo cítím, že ano, asi celkovej takovej můj sklon k tomu, že jsem takzvaně kutil, jak jsem říkal, dělal jsem rádia, ale já jsem třeba i skutečně rád zedničil. Jsme si postavili dokonce domek i s krovem na té zahradě u těch kamarádů. A různý takový jako záležitosti, třeba že v momentě, kdy se v roce 57 objevily první družice, tak prostě kosmonautika, rakety, kosmos vůbec a všechny věci, které jsou technicky, mě vždycky oslovovaly obrovsky, jako vůbec, jako obecně, jako nejenom v té specifice toho, řekněme, té radiotechniky.
0: Tandem glosuje.
2: Nedávno jsem měl schůzku s jedním známým kamarádem, který je zaměstnán v České televizi, a tak mě pozval do takzvaného televizního rohlíku. To je taková budova specifická na Pankráci, na Kavčích horách, a s mým dnešním hostem Václavem Aulickým má společného to, že to je vaše dílo. Je to tak?
3: Je to moje dílo samozřejmě v projekci a v architektuře. Málo kdo dělá jako takhle větší stavby sám, že jo? Čili tam to se mnou samozřejmě dělal ještě kolega Dohnala Slavíček, ale ano, je to moje dílo a interiér jsme tam dělali dokonce s mým, jedním z mých velice dobrých kamarádů, architektem Čejkou. Ta stavba, jako když o tom mluvíte, tam mě hodně jakoby zůstala v srdci. To jsem dělal moc rád.
2: Jestli se nepletu, tam měla být součástí nějakého větší komplexu, který jaksi měl se rozrůstat podobným způsobem. No, ale já bych toho možná využil tak, že to je vlastně na Pankráci. A na Pankráci kousíček dál stojí jeden z největších pražských mrakodrapů, bývalá budova Českého rozhlasu. Já když jsem tehdy ještě v Československém rozhlasu pracoval, tak jsme vzhlíželi z té Vinohradské třídy k Pankráci. Říkali jsme si, kdypak tam už se přestěhujeme. Ono se to pořád nějak nehýbalo. Najednou se to rozjelo a ten dům stojí. Je to taky vaše dílo. Ale součástí Pankráce by se mělo stát ještě víc takovýchhle podobných budov. Ovšem pozor, jestli se tak stane, to je opravdu velikánská otázka, na kterou teď bychom si mohli tak zkusit s mým dnešním hostem trošičku odpovědět. Nebo respektive řekněte, jaký máte vy na to názor, protože tam existuje spousta takových kontroverzních tlaků, akcí, aby se to nestalo, jiné, aby se to stalo. Jak vy se na to díváte tedy?
3: No tak to víte, že se na to jistým způsobem dívám i subjektivně, protože já od roku 99 se tam vlastně pohybuju, protože jako ateliér náš tam prostě celou tu dobu vlastně ty stavby nějakým způsobem projektuje. Bavíme-li se ovšem o ploše, který se říká Pentagon, to je taky samostatná historka, to je vlastně ta centrální oblast Pankráce. On Pankrác je daleko větší, že jo, ta pláň, a tam se odehrává daleko víc věcí, Budějovický náměstí třeba, nebo ty Kavčí hory, o kterých jsme před chvilkou mluvili. Ale tady u toho Pankráce je speciální problematika, a to je ta, že on vlastně byl dopředu určený, jak bude vypadat tím, že v těch 60. letech se tam vlastně naplánovaly ty výškový budovy a ty jako do určitý míry stanovily jakýsi mantinely toho, co se tam bude dít, a od toho se vlastně odvíjí do dneška ta problematika, co s tím, protože já teda patřím k té skupině architektů, který říkají, že tak jak to je teď, ty tři, že to není dobrý, že to jsou nedokončená, jako bychom si to představili jako jakousi hromádku, kupičku nebo něco takového. Ta silueta je prostě rozbitá, říká se vykutlané zuby například. No a tak samozřejmě ten extrémní názor některých památkářů zbourat všechny ty baráky, co tam koukají vejš než 7 pater, je asi přece jenom nereálný. Takže já říkám, a říká to řada lidí, doplnit. A v tom je ten sport čím.
2: Já si myslím, že bychom mohli, nebo vy byste teď měl asi s definitivní platností rozluštit to nedorozumění, které je ve valné části Pražanů, že totiž si myslí, že kdyby se tam ty domy dostavěly, tak by nám UNESCO, dávám to do velikých uvozovek, údajně vzalo nějaký statut města památky. Tak to bude asi trošičku velikánský omyl, ne?
3: Tak samozřejmě UNESCO má ve svých podmínkách to, že se musí oznamovat zásahy do obrazu města, že se to má s něma konzultovat a že se to tedy hlídá. Vy třeba teďka most ve Drážďanech, kvůli kterým to Drážďany ztratili. Ale tady je taková jednoduchá lidská logika. Prostě my jsme byli zapsaný jako Praha teda do seznamu UNESCO i s těma mrakodrapama, který tam jsou. Takže nejde o to, jestli na Pankráci mají mrakodrapy stát nebo nestát, oni tam jsou, a jde jenom o to, jestli se mají nějak doplnit, aby to líp vypadalo, to je dejme tomu i názor můj, anebo to nechat tak, jak to je. V tom je celý ten spor, ale to, že se tři, ono nakonec jsou vlastně v panoramatu 4, tak se stejně jedná o jeden nebo dva přiměřeně velký domy, který by zaplnili ty mezery mezi těma jednotlivýma, já říkám...
2: Ty vykotlaný zuby, jo.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mám ten pocit, že být architektem v Praze a stavět budovy tam, kde dřív stálo něco jiného, anebo tam v podstatě nic nestálo, byl tam vykotlaný zub, jak jste před chvilkou říkal, je docela nezávidění hodná role, protože se vždycky dostáváte do nějakých disproporcí s někým, s názory někoho jiného, dost často staromilců, kteří si říkají, že takhle to tady nebylo a takhle by to tady být nemělo, ale myslím si, že se docela hezky daří prostě Praha dostávat do takové hezkého nivu. Myslím si, že se to daří třeba na Smíchově, v Karlíně. Jak vy vidíte celkový takový ten generál Prahy, jak se to zvedá, že se třeba z Karlína stala najednou čtvrť, která je žádaná?
2: No já musím říct jednu věc teda, dost jaksi závažně to cítím. Ano, to jste řekl naprosto přesně, například ten Smíchov, to je krásná ukázka, celý areál Novýho Smíchova, to se povedlo a povedla se řada dalších věcí a máme samozřejmě vynikající architektonický i počiny, jako je tančící dům třeba, ale já teda za sebe říkám, že mě nejvíc těší to, jak se ta Praha zlepšuje celá, protože jedna věc je udělat nějaký architektonický dílo jako slavný, o kterým se mluví, ať už kladně nebo záporně, ale prostě významný. A druhá věc je ta mravenčí práce těch, já tomu říkám, obyčejných zedníků a třeba taková bělohorská, jo. To je prostě nádhera, co za tu dobu, nebo starý Žižkov, který ho ještě komunisti chtěli zbourat a nahradit panelákama, což se stalo akorát díky projektu Martina Krizeho kousíček ze zhora, ale pak už ne. Jak to vypadá krásně, když je to teď vypucovaný a v soukromých rukou. Když se dneska podíváte právě třeba z Pankráce z toho mrakodrapu, tak ta Praha je najednou světlá. Čili já obdivuju na Praze to, jak jako jde nahoru celá. Nejenom to, že má nějaký skvosty nesporně povedený některý a já navíc ještě jako osobně nepatřím mezi lidi, který jako vnímá to, co se třeba děje nějak jako příliš dramaticky, já si myslím, že k životu patří zdary i nezdary.
1: Určitě.
2: A bez toho by ten, kdyby jsme měli v Praze jenom tančící domy, tak by to nebyl žádný krásný tančící dům. Musí být právě jeden, aby byl pěkný, že jo? Zrovna tak jako gotika nebo jiný stavby.
1: Na kterou věc z těch novějších z vašich děl jste nejvíc pyšný?
2: Ale jako když bych mluvil o stavbách, které mě jako nejvíc zůstaly pod to, tak jsou to takové jakoby dvě a to je jednak televizní vysílač v Hošťálkovicích ve Ostravě, to jsme dělali v roce 74-56 s kolegou Fischerem. To byly ještě pionýrské doby a na to vzpomínám, to o tom by se dalo mluvit celý hodiny. Samozřejmě, no a dalo by se říct, že to je vlastně moje jako vždycky první stavba, kdy jsem jako elef s kolegy Malátkem, Losem a Eisenreichem měl tu možnost dělat areál transitního plynovodu na Vinohradech. To jsou ty rezatý baráky ocelový, kde taky je ta konstrukce vidět a tak dále. Tak tyhle ty dva domy jsou pro mě takový jako ten první jakoby dům, pak ten první spojovej, od toho se vlastně odvíjí i inkriminovaná televizní věž na Žižkově. No a pak vlastně už šly jenom tak ty domy jeden za druhým, no.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Kdo pak rozesměje architekta Václava Aulického? Ne, ta otázka tady stojí, už se usmíváte, čili asi už vás napadá nějaké jméno.
2: Kdo mě rozesměje? Ať je to červený trpaslík v televizi, Monty Python, ať je to, jsou starý grotesky, který miluju, Laurela Hardyho samozřejmě. A z těch našich absolutně, od momentu, kdy začali vysílat nealkoholickou vinárnu u Pavouka, tak samozřejmě Cimrmani, ale jako jednu z takových perliček, kterou nikdy se nedoposlouchám, samozřejmě dneska z pásku, že jo, pochopitelně, a to je Felix Holzmann, který ho považuji za úplnýho génia teda.
1: Nejste samozřejmě sám, za genia ho považuje kde kdo, ale je zvláštní, jak hezky vyzrává, přestože už tady bytostně jaksi není fyzicky, tak neustále vyzrává ten jeho humor a je čím dál tím možná lepší a šťavnatější. Tak si to dneska i díky mému hostovi Václavu Aulickému opět ověříme.
3: Podívej Podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
4: No jo, to víte, vybírat si nemůžete, že od ceny.
3: Ale
4: jo,
3: vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědi musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. To se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury. Kdo napsal operu Traviata, nebo...
4: Tak dobrá, tak mi to třeba hned řekněte.
3: No a co?
4: No tohle, kdo napsal ty Traviata.
3: Traviata.
4: Traviata, tak mi to hned řekněte teda.
3: No prosím, jako otázku?
4: Ne, jako odpověď mi to řekněte.
3: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
4: Od koho?
3: Skladatel Giuseppe Verdi.
4: Jo?
3: No, všem.
4: Je to určitě?
3: Samozřejmě.
4: Není to od Picassa?
3: Přece Picasso byl malíř.
4: A to je malíř, ano. Teď ho měl, oni maloval kuchyň.
3: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
4: No ne, on mi to dělal jako fušku.
3: Vy si to pletete, to je francouzský akademický malíř Francouz.
4: Francouz, máte pravdu, lidi, on mi to sám říká, si vzpomínám.
3: Co, vy jste se znal s Picassem?
4: Se znám, já s tomu Picassovým, ano.
3: A vy umíte francouzský?
4: Francouzský dovedu, perfekt.
3: Ano, parlez-vous français?
4: Co říkáte?
3: No ptám se, parlez-vous français?
4: A víte, že ani nevím?
3: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
4: No dovedu perfekt, víc vám říkám francouzsky.
3: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
4: Otec? No. Myslíte francouzsky?
3: No francouzský otec.
4: Francouzský otec, jo. No tak otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
3: No.
4: A vy to nevíte, to no,
3: tak já to vím.
4: Ale on to nemusím ani říkat, že jo.
3: Vy to víte?
4: Co, samozřejmě, tak otec, francouzský otec?
3: Le père.
4: Le père, správně, le père. No, je vidět, že jaký dobrý to je francouzský. Ne?
3: No a co matka?
4: No tak tady se vede dobře, děkuji.
3: Ale ne, jak se řekne francouzský matka?
4: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka?
3: No tak otec le père.
4: Le père.
3: Matka.
4: Matka le père-ka.
3: La mère.
4: A jo, la mère.
3: La mère.
4: La mère. No.
3: Tak otec le père.
4: Le père.
3: Matka la mère.
4: La mère.
3: Dítě.
4: Dítě malér.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Haló?
3: Haló? Haló, c'est moi. Bonjour, oui, je suis seul. Et alors, je vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser.
2: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
3: Pardon.
2: Jste to položila, počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas, musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, od někud povědomý. Odkud jen ten hlas znám? Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám?

0: Díky tandemu si někdy náš host má-li chuť a zájem, a samozřejmě komu zavolat, popovídat s někým ze svých známých, kamarádů, přátel, spolupracovníků. Takže i Václav Aulický téhleté příjemné možnosti využil a rozhodl se, že zavolá svému dávnému známému. A to mě teda ale opravdu poměrně dost šokovalo, že vy dva máte něco společného, protože my teď právě voláme Frantovi Ringovi Čechovi.
1: Jsem tady.
0: No nazdar, tak prosím tě, co vy máte společného s Václavem Aulickým?
1: Ahoj, prosím tě, všechno. Všechno. Jednak jsme kamarádi od mládí, to znamená, jak říkal Werich, my jsme spolu nejen hráli kuličky, my jsme spolu sáli i mateřské mléko a navíc jsme si vzájemně kmotry. Já vím, že se to dneska nenosí, tržní ekonomika je jiná, ale my jsme kmotři vzájemně svých dětí.
0: Jo, takhle. No prosím tě, no on říkal Václav Aulický, abych mu teď nebral slovo samozřejmě, že jste kamarádi jaksi od toho dětství nebo od toho mládí, ale i teď jaksi přes děti a
1: ano, a navíc Vašek je pro mě autorita, hned po Niemeyerovi a Kaplickým je Vašek Aulický.
2: No jo, tak dobře, no.
0: Co jsem se ovšem dověděl od Václava Aulického, že dokonce on bubnoval pod tvým vedením, je to tak?
1: Ano, chodil ke mně, tak jsme v podstatě vlastně se blíže seznámili. Vašek chtěl být bubeník, vzal u mě několik hodin, zaplatil poctivě a pak zběhl a přešel na varhany. Zvláštní přechod.
2: No jo, ale my jsme taky většinou seděli u bubnu a já jsem držel v ruce paličky a ty jsi seděl přede mnou a bavili jsme se o katolicismu a o Monsignorovi Boháčovi a ano, já jsem ano, do toho bubnu ani jednou neuhodil za celou
1: to
2: dobu.
1: To bylo takový a přesto bych jsi zaplatil.
0: Franto, prosím tě, ale jak se ty koukáš na práci mého dnešního hosta, protože Václav Aulický je tady dneska jako architekt, ne jako bubeník u mě jako hosta.
1: Je špičková, Vašek je naprostá jednička, autorita je velmi moudrej, není úplatný. Já doufám, že bude velet popravčí četě, až budou popravovat ty, co opravujou Karlův most.
0: Ty proti ním něco máš, Franto?
1: Zabít všechny. Ale toho, koho to napadlo hlavně, zadat takovouhle odbornou práci. Hnus, je ve mně úplně vře krev, když to slyším.
0: Já to slyším.
1: Nemůžu ani vidět.
0: Já to slyším, že tě to vzalo opravdu, člověče. Franto, co je u tebe novýho, prosím tě, aktuálně?
1: U mě, no tak teď...
0: My se dlouho nepopovídali, no.
1: Co je u mě novýho, no... Je jaro, tak mě přestává bavit práce.
0: A to je správný. Ani i malování ti dokonce už nebaví.
1: Ne, malování mě živí. Teď zrovna přijel kamarád, tady budeme něco tvořit. Ne?
0: Tak jo, tak tě nebudeme, prosím tě, rušit.
1: Knížka mě čeká a no, tak je to už... Teď ty seš ještě malej kluk, ale já už jsem, to už jen dojíždím.
2: To my spolu takhle komunikujeme, že Franta maluje horu Říp s kapličkou a telefonuje mě, abych mu řekl, kolik je nahoře okýnek, jo.
0: Takhle konzultujete.
2: Takhle konzultujeme, vidíš to.
0: Franto, nebudem tě rušit, měj se moc hezky a někdy si zase popovídáme a třeba u nás na tandemu. Měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Dobře.
1: No, ahoj.
2: Pokusím
1: ahoj.
2: Se, ahoj.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Můj host v dnešním tandemu, architekt Václav Aulický, se zmínil už o tom televizním vysílači na Ostravsku.
2: Ano, Ostrava, Hošťálkovice.
0: Hošťálkovice, že to bylo jedno z vašich prvních děl a že jste na to pyšný, ano. A pravděpodobně televizní vysílač prostě se asi směl stát vaším taky osudem, protože jiný televizní vysílač, ten pražský, na Žižkově, vaše dílo, se stal zase předmětem takových zvláštních diskuzí. Prostě nějaká anketa někde na internetu označila tenhle ten vysílač za druhé nejošklivější dílo architektonické na světě, ale pozor, třeba na čtvrtém místě tam už zmíněné Centre Pompidou, což je záležitost, kterou obdivuje celý svět. Tak jak je potřeba se na tohle to vlastně koukat? Jak to máme rozumět?
2: No tak já jsem vždycky říkal, že když se tohle dovíte, ať už to vymyslel kdokoliv, protože to byla jakási virtuální počítačová hra vlastně do určitý míry, tak vás to nikdy nemůže potěšit. Radši byste slyšel něco jiného, to je jasný. Na druhé straně patří to naprosto ke všem takovýmhle věcem, který jsou, možná už to tady padlo slovo kontroverzní, ale já říkám hlavně věci, které upoutávají pozornost, jo. Prostě k tomu, k takovýhle věci, jako je televizní věž, kdekoliv, vysoká stavba, prostě nezůstane nikdo lhostejnej, protože prostě buď se mu líbí, nebo nelíbí. Než to spousta domů, který jsou všelijaký, ale, jak se říká, nejsou na očích, no tak nevzbuzují u někoho žádné reakce, jakoby nulové, že jo, prostě z nich nevšimne, nebo ho neprovokujou. Takže samozřejmě ta věž bude provokovat, protože činí, prostě je vidět a on dneska třeba se o tom nemluví, ale do dneška vlastně mezi památkáři se vedou spory, že penzijní ústav je taky špatně na tom Žižkově, že jo, přestože je to dneska funkcionalistická památka. Ono, když bychom se dívali na to, jak vypadala Praha před 200 lety, že jo, tak jako jsme úplně někde jinde, takže samozřejmě tyhle vazby hrajou určitou roli v tom vývoji. Já osobně samozřejmě jsem si vědomý toho, že to místo není to nejlepší. My jsme sami chtěli jiný, jako projektanti jsme měli vyhlídnutý, to byla Parukářka, ještě 3/4 kilometru vzadějc, ta věž by bývala, byla menší, bez kabiny a tak dále, a tak dále. Ale prostě to takhle vyšlo, já jsem si to místo nevybral, no tak jsem se snažil udělat tu věž tak, jak jsem nejlíp uměl, nějak se s ní, jak se říká, vypořádat. No a ty polemiky, které vznikly, vznikly, řekl bych, svým způsobem logicky tím hlavně, že se ta realizace dostala vlastně do toho revolučního období, že jo. Já vždycky, to není na moji obhajobu, chraň Bůh, ale jako připomínám vždycky to, že televizní vysílač na Ještědu, podle mě nejlepší stavba tisíciletí u nás od Hubáčka a od pana Patrmana, bezesporu super to, super stavba, že no tak ta od doby svého uvedení do provozu vysílala 20 kW do celého kraje komunistickou propagandu furt ten pryč až do posledního dne, že jo, když to ta věž na tom Žižkově ani minutu, protože se uvedla do provozu v roce 92, čili jako vlastně je to úplně o něčem jiném, že jo, ale pravda je, že prostě některé věci to na sebe vemou a pak z toho vzniknou prostě ty polemiky, které zaplať pámu se ustály a pro mě jako pro architekta to já si svoje věci obhájím, že jo, to je jako asi každý pochopí, ale pro mě je důležitý i to, že tady byla prostě rok a půl nezávislá komise se zahraničníma odborníkama, která prostě, která stavba po revoluci byla takhle posuzovaná a tahle byla a po roce a půl bylo prohlášeno, že je jen málo věcí v tomto státě, ve kterých by měl jako v případě televizní věže stát před lidmi tak čistý svědomí. A to mě samozřejmě potěšilo, protože tím se ukázalo, že jsme nedělali hovadinu.
0: Já od té doby, co jsem se to dověděl, tak když někde jedu přes nějaké město, které má televizní věž, tak úplně mimo děk porovnávám a říkám si, co jim tak, jak si na tom tolik vadilo. To ne, že bych vám chtěl teď mazat jaksi med kolem úst, ale myslím si, že to bylo velice příkré a takové hodně jaksi nekompromisní rozhodnutí o tom pořadí. Nevadí vám tam ty figurky těch dětí, co vám tam přilepil?
2: No úplně obráceně, já jsem pod tím podepsaný, jsem tomu Davidovi na to pomohl, mně se to líbí. My jsme dokonce vyprojektovali kostru a jejich upevnění těch robátek tam. Hmm. Oni to totiž jsou mimina, jestli nevíte, mimina, který místo obličeje mají počítačový čip. Čili oni jsou to jakýsi virtuálně počítačoví děti. No tak co může být lepšího?
0: To je pravda vlastně.
3: Tandem Jana Rosáka.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Václav Aulický, kromě toho, že je architektem tvůrčím, to znamená, že vytváří nové budovy, nové stavby, jejich projekty, tak kromě toho také tohleto učí, jestli se nepletu. Jste vedoucím jednoho z ateliérů na Pražské fakultě architektury ČVUT.
1: Ano.
0: A tak jsem se tady dočetl, že jste si dokonce přidal jednu velmi významnou funkci pro děkana pro výstavbu nové budovy ČVUT, která by se tam v tom Davidském areálu měla začít stavět. Já se vám k něčemu přiznám. Já jsem chodil na gymnázium nedaleko do Velvarské, poté Leninovi dnešní evropské, potom myslím Benešova evropská, a my jsme měli jako takzvanou praxi, stavební praxi. A v rámci té stavební praxe jsme stavěli ty budovy ČVUT na kulatém náměstí. Takže já jsem se tam podepsal jedním rohem. Jestli se někde vydrojil nějaký roh, to byl ten můj. Tam někde se bude stavět nová budova?
1: No tak ona už je v pátém patře.
0: Jo takhle, aha.
1: A je vlastně před tou výškovou budovou ČVUT, kde sídlí dneska fakulta architektury.
0: Ano.
1: Jakoby vedle té menzy a vedle technický nový technický knihovny. Tam byl volný plac, tam bývalo takový parkoviště.
0: Ano.
1: Tak
0: ano.
1: Místo toho, to byla soutěž, to vyhrála paní profesorka Šrámková. A to už je dneska v takovém stádiu, že letos v listopadu to má být hotovo.
0: Jo takhle, pozor.
1: Čili už příští rok letní semestr by měl začít výuku v nové budově.
0: To se hnalo teda rychle. No, když jsme u těch plánů, tak které jsou vaše konkrétní, to znamená vaše tvůrčí plány, nejbližší?
1: No, jak jste řekl, já teďka jsem jakoby jednou nohou ve škole a už tam tu nohu chci nechat a postupně možná tu druhou zvednu a přidám ji k ní. Teď ještě momentálně stále funguju v ateliéru, protože jsme generální projektant vlastně dostavby Pankrácké pláně, tak to bych rád ještě teda jakoby dodělal a považuji to za takovou jaksi kvazi labutí píseň. Říkám, už jsem toho nadělal dost, těhle velkých domů.
0: Už nepokukujete dál někam?
1: Zatím nechci pokukovat. Možná ono nikdy člověk neví, co bude, že jo? Ale jako necpu se jakoby do toho, abych zase začínal nějakou, ono mám ještě nějaký bytovky rozdělaný a takový věci, čili ono toho zase tak málo není, ale mě ta škola hrozně chytlá, já už jsem tam 5 let a já bych tu školu taky rád dělal, ty je učit, a to nemůžete dělat naplno v oboje, to nejde. Čili musíte si to nějak rozdělit, tu energii, že jo, na tu školu a na tu práci, takže se snažím to. Ještě budu 2 roky tam na tom Pankráci, to určitě.
0: Přeju vám, aby se vám dařilo na obou těch místech a abyste nakonec ty nohy, jak jste říkal, srovnal tam, kde vám bude nejlíp, kde se vám to bude nejvíc dařit, kde vás to bude nejvíc bavit.
1: Děkuju.
0: Tahle ta moje poslední slova jsem směřoval k mému dnešnímu hostovi v tandemu, inženýru architektovi Václavu Aulickému. Moc vám děkuji za vaši návštěvu a někdy zase nashledanou.
1: Já taky nashledanou.
2: Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Nejhezčí koutek na světě mám. Polku Antonína Borovičky a Vildy Sýkory zpívali Stáňa Topinková-Forstová a Jan Ježek společně s dechovou hudbou Antonína Votavy. Od mikrofonu zdraví u pořadu ta naše písnička Vláďa Brandt. Před námi je seznam českých a částečně i moravských skladeb. Navíc popřejeme k dnešnímu svátku Růženkám. První trojici písniček zahájí polka Václava Bláhy a Josefa Sládka s názvem Včera jsem tě čekala. Zpívají Erika Bauerová, Věra Benešová a dechovou hudbu řídí Jindřich Bauer. Hezký poslech.

Před námi je valčík s názvem Břízy a ten nám nabídnou Eva Brožová, Ivana Tereková, Ivan Trnka a Josef Zíma za doprovodu staropražské muziky, kterou řídí Ivan Léska.

Po Valčíku zazní tango, jehož autorem je světoznámý písničkář a klasik české lidovky a dechovky Karel Vacek. S Josefem Zímou hraje studiový orchestr Zoltána Lišky a písnička má název Loučím se s vámi, kamarádi.

Písničky Jiřího Zmoška najdeme v repertoáru mnoha hudebních souborů. Jedním z nich je Javorinka ze Strání, kterou vede Stanislav Vavřínek. Valčík Lásko, moja lásko zpívají s Javorinkou Ivana Popelková a Karel Bušo.

Z jeho východního cípu Moravy se vrátíme do Čech. Nejstarší jeho česká kapela Babouci zahraje lidovou polku Já už to políčko.

A teď popřejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku všem růženkám. Marta Adámková a Marie Fliegerová za doprovodu strahovanky Františka Adámka nabídnou na závěr písničku Aleše V. Nováka a sváti Radešínského s názvem Valčík o růžence. Hezký poslech přeje a na další setkání s českou lidovkou a dechovkou se těší autor pořadu pod heslem Méně mluvit, více hrát, tím se řídí Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: A přichází čas pro náš pravidelný cyklus, jehož prostřednictvím vás seznamujeme s osudy významných osobností naší, ale i světové historie. Dnes vám přinášíme životní příběh francouzského generála, politika a prezidenta 5. republiky Charlese de Gaulle.
3: Charles de Gaulle poprvé.
4: La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Vive la France!

0: Jak vám poslouží, mesie? Je libo suvenírek?
1: Ne, jen se dívám.
0: Určitě vybral byste si tady v Colombe Le Desaiglis, máme všechno. Generálovy sošky, těžítka ve tvaru jeho hlavy, popelníky s potiskem, dokonce repliku jeho vojenské čepice.
1: A to si někdo koupí, tyhle tretky s Dogolem?
0: No to si pište, mesie, hlavně takhle na podzim.
1: Generálovo výročí, rozumím.
0: No a kdyby jedno hned 22. listopadu se Charles de Gaulle narodil a 9. listopadu zemřel. Tedy o 80 let později samozřejmě. Požehnaný věk, vidíte?
1: Stáří je jako loď na Mělčině. Nevidím na tom nic požehnaného.
0: No dobře, ale pomyslete na všechny ty věci, které generál viděl. Narodil se v roce 1890, to byl svět úplně jiný než dnes. Nejmodernější létající stroj té doby byl výtvor Clemana Adéra, který 8. října uletěl celých 50 metrů. Ani Spojené státy tehdy nebyly úplné. V létě 1890 se sice rozrostly o Idaho a Wyoming, ale pořád nesahali až k západnímu pobřeží. Tou dobou se tam ještě proháněli indiáni.
1: Ti ale před sebou nic hezkého neměli. Rok 1890 to je také bitva u Wounded Knee. Američané tam srovnali účty za Little Big Horn a zmasakrovali kmeny Lakotů a Siouxů. Padlo tam 153 indiánů a 25 amerických vojáků.
0: A teď si představte, jak jiný byl svět v roce 1970, když generál de Gaulle zemřel. Clemán Adér by zůstal stát s otevřenou pusou. V březnu 1970 totiž uskutečnil svůj první let nadzvukový Concorde. Spojené státy místo dobývání západního pobřeží dobývaly vesmír v Apollo 13. A války? Tou dobou měl svět za sebou už dvě. První si vyžádala 35 milionů mrtvých, druhá 90. Co jsou proti tomu 200 životů u Wounded Knee?
1: Ano, byly to hrozné války. Ale něco dobrého přece jen přinesli.
0: Co, prosím vás?
1: Spojili Francii. Země se sjednotí jenom pokud má velké problémy a silného vůdce. Je zapotřebí úpadku, který se promění v drama, aby se ve Francouzích mohlo vzedmout to lepší.
0: Co vy o tom můžete vědět, mesie?
1: Co pak mě nepoznáváte?
0: Upřímně? Ne.
1: Ani když si nasadím tuhle repliku vojenské čapky?
0: Mon Dieu.
1: Charles André Joseph Marie de Gaulle. Toho času s propůjčenou hodností brigádního generála.
0: Posaďte se na chvíli, generále. Zavřu krám, naliju vám skleničku pastisu. Chtěl bych se vás na tolik věcí zeptat.
1: Posadím se, to ano. Ale rád bych se vás chtěl na některé věci také zeptat. Když tu prodáváte suvenýry s mojí tváří, všechny ty setky a zbytečnosti, víte vůbec, kdo jsem byl?
0: Samozřejmě, každý vás zná, stejně jako Johanku z Arku nebo Napoleona. Jste národní hrdina.
1: Říkáte vy. Máte krám se suvenýry, tak tomu zřejmě věříte. Ale jsou i jiné náhledy na moje hrdinství.
0: To mi tedy vysvětlete. Několikrát jste zachránil Francii, o tom není pochyb.
1: Bohužel je. Ale začnu pěkně od začátku. Málo čím jsem si byl v dospívání tak jistý jako tím, že Francie bude muset projít ohromnými zkouškami. A věřil jsem, že já budu ten člověk, který v nelehkých dobách pomůže. Jenom jsem čekal na signál, který mi dá Francie najevo, že je mě třeba.
0: Vidíte, už od dětství jste žil jenom pro svou zemi. Byl jste patriot.
1: Ono to ani jinak nešlo. Jak jste dříve řekl, byl jsem vychován v roce 1890. Tehdy nebyla národní hrdost jen slovo, ale hluboce zakořeněný ideál. A mý rodiče ho ve mně ještě podporovali. Můj otec byl profesor filozofie a literatury na jezuitské univerzitě, matčini předci zase náboženští uprchlíci z Irska.
0: Takže jste byl nábožensky založený?
1: Byl jsem věřící, ale ne nábožensky založený. Myslím si totiž, že evangelická pokora nemůže vést k velkým věcem. Muži činu nemohou existovat bez silné dávky egoismu, pýchy, neústupnosti a mazanosti. To, čím se na mě podepsala povaha rodičů nejvíc, byl samotný způsob smýšlení o Francii.
0: Řekněte, generále, proč jste si vybral vojenskou kariéru?
1: Jako mladíka mě zajímalo vše, co se týkalo veřejného života a politiky. Vnímal jsem půvab a závažnost té komplikované hry. A čím víc jsem ji rozuměl, tím víc mě uvádělo v úžas, kolik darů a možností je zbytečně promrháno politickými zmatky a hašteřením. Zatoužil jsem tedy po prostředí, kde může člověk dosáhnout cíle bez toho, aniž by ho ostatní strhávali zpět. A to byla armáda. Nakonec jsem tedy nastoupil do Saint-Cyr.
0: Nejprestižnější vojenské akademie ve Francii.
1: Myslím, že jsem zpočátku úplně nezapadl. Bylo mi tehdy 18 a pro ostatní kadety jsem musel být podivín. K lidem jsem se choval rezervovaně a s odstupem, docela nemoderně jsem chodil do kostela a lpěl na tradicích. Možná proto jsem dostal směšnou přezdívku, aby se tahle aura začínající vznešenosti rozbila.
0: Vy jste měl přezdívku?
1: Ano, velký chřest.
0: Co prosím?
1: No, byl jsem skutečně vysoký, měl jsem 1,92 m.
0: Ale proč chřest?
1: Mám pořádně velký nos, jak vidíte. A z boku trochu připomíná chřest.
0: To pro vás muselo být těžké.
1: Ale ne. To, že jsem si udržel odstup od lidí, neznamená, že jsem neměl smysl pro humor. Ostatně ještě před akademií jsem krátce hrál divadlo a se rolí Cyrana z Bergeracu jsem slavil úspěchy. Uměl jsem se svým nosem skvělé věci. To až později jsem pochopil, že pokud chci vést lidi, musím mezi sebe a ně postavit bariéru. Uznávaní vůdci jsou vždy distancovaní. Důvěrnosti vzbuzují jen soucit, ne úctu.
0: A když jste skončil studia na akademii?
1: Promoval jsem mezi prvními 15 v ročníku. To byl docela úspěch. A díky tomu jsem měl právo si vybrat jednotku, které chci sloužit.
0: Měl jste šťastnou ruku?
1: Ano, jiné. Spíš v tom byla veliká ironie osudu. Nastoupil jsem totiž k 33. pěchotnímu regimentu francouzské armády, kterému velel jistý plukovník Filip Pétain.
0: Později maršál Pétain, vůdce vyšistů v nacistické Francii?
1: Přesně ten. Hejte, Filip byl člověk, který hodně změnil můj život. Napřed byl můj učitel a mentor, později úhlavní nepřítel a na konci druhé světové války člověk, jehož život jsem držel ve svých rukou. O tom všem ale budeme určitě mluvit později. Tehdy jsem byl ještě mladý neznámý voják a všechno měl před sebou. Blížila se teprve první světová válka.
0: Jaké to bylo, generále?
1: Jedním slovem, uragán. Křest ohněm, kalvárie v zákopech, steče, bombardování, zajetí. Hrozivá dramata války. Byl jsem tehdy kapitán. Pod sebou jsem měl stovku mužů a společně jsme procházeli peklem.
0: Raněný jste byl?
1: Několikrát. Ale to patří k věci, co bych se ohlížel po takových maličkostech. Moje rota se držela statečně až do slavné bitvy o Verdun v září 1916. Byla to hrozná řeš. Padlo tam tehdy 750 000 vojáků na obou stranách. A tam jsem byl také při jedné prudké ofenzivě zajat Němci.
0: To pro vás muselo být těžké.
1: Bylo těžké vědět, že jsem selhal. Ale vzdát jsem se nemínil. Povzbuzoval jsem své spoluvězně promluvami o velikosti Francie a o tom, jak nakonec slavně zvítězíme. Pětkrát jsem se pokusil o útěk. Naše snažení sice nebylo korunováno úspěchem a z vězeňského tábora jsme se dostali až na konci války, ale nevzdali jsme se.

0: Skončila první světová válka a Francie si mohla na chvíli vydechnout. A já konec konců taky. V roce 1921 jsem si po roční známosti vzal Yvonne Vandru. Byla to krásná, o 10 let mladší žena z Calais.
1: Jaké jste měli manželství?
0: Madame Vandru stála vždy při mně. Byla rodinný typ a všechny domácí vazby vnímala velmi silně. Ostatně o mnoho let později, když se stala první dámou, si získala národ glosou: prezidentství je dočasné, rodina trvá.
1: Pardon, ale řekl jste Madame Vandru.
0: Tak, to oslovení vás zarazilo. Uh-huh. Ano, vykali jsme si.
1: Není to strašlivě neosobní?
0: Narodil jsem se v roce 1890. To byla ještě doba, kdy se vykáním projevovala úcta. Nijak to neumenšovalo mou odanost manželství.
1: Měli jste děti?
0: Celkem 3. Filipa, Elizabeth a Anne. Všechny se narodili mezi válkami. A než se zeptáte, ano, Filip nesl jméno po maršálu Pétainovi. Měl jsem ho velmi v úctě. A tohle byl můj způsob díků za to, jak ovlivnil můj život.
1: Netušil jsem, že jste si byli až tak blízcí.
0: Prošli jsme spolu válkou. Později jsem se stal jeho pobočníkem. Naučil mě významu a důležitosti správného velení. Díky Pétainovi jsem si začal budovat určitou pozici v armádě a poznal mnoho lidí. Jen kdybych byl pověrčivý, řeknu, že jsem pojmenováním svého syna mé přátelství s Pétainem zakřiknul.
1: A co vás rozdělilo?
0: Profesní rozepře. Bohužel pro mě velmi zásadní. Víte, strávil jsem 32 měsíců v německém zajetí a měl jsem dost času na přemýšlení o tom, jak by měla vypadat moderní francouzská armáda. Když jsem se vrátil do Paříže, byl jsem hluboce přesvědčen o tom, že potřebujeme mnohem mobilnější armádu, než máme. Rychlé tanky, pohyblivá děla, motorizované divize pěchoty. Všechno profesionální vojáci. Taková armáda by s dobrým taktickým velením dokázala vyřešit každou situaci.
1: A Pétain s tím nesouhlasil?
0: Skoro nikdo s tím nesouhlasil. To bylo na celé věci nejsmutnější. V té době totiž každý věřil v zázračnou obranou moc Mažinotovy linie.
1: Co pak to nebyla dobrá obrana? Nikdy ji přece nikdo nepřekonal.
0: Ano, byla to výborná obrana. Série bunkrů a stacionárních děl namířených jedním směrem. Hezké. Ale válka nejde vyhrát z jednoho místa. Co pak můžete někam odjet s Mažinotovou linií? Byli jsme země, která zabarikádovala svoje dveře a odmítala vystrčit nos. Báli jsme se všeho, co nás mohlo potkat mimo naše hranice.
1: Už vám rozumím.
0: Když se na východě začalo vzpínat nacistické Německo, věděl jsem, že je smrtelně důležité, aby naše armáda co nejrychleji prošla obnovou.
1: Pokusil jste se s tím něco dělat?
0: No, samozřejmě. Mluvil jsem s veliteli, ale většině z nich jsem byl pro smích. Pétain mi dokonce řekl, že mé představy jsou kacířství.
1: A potom?
0: Potom už bylo na všechno pozdě. V září 38. vyřídil Führer za naší zbabělé podpory Československo. V květnu 1940 německé síly hladce obešly slavnou Mažinotovu linii přes Belgii a prorazili chabou obranu u Sedanu. Už bylo jasné, že se generalita pletla. Ale bylo pozdě. Pro Francii začala druhá světová válka.
1: A vy jste byl voják. Co se tedy s vámi dělo?
0: Vzpomínáte, jak jsem v dospívání čekal na signál, kterým mi dá Francie vědět, že mě potřebuje?
1: Ano.
0: Teď přišel. Dostal jsem z velení jednu tankovou divizi a jasný rozkaz zastavit německý postup za každou cenu.
1: S jedinou divizí?
0: Nikdy nic velkého nevzniklo bez velkých mužů. Své rozkazy jsem měl, tak jsem se jimi řídil. 28. května mé tanky napadly německé pozice u Montcornetu v Ardenách.
1: Tak už mě nenapínejte, generále, co se stalo?
0: Motem vojáků studovaných v Saint-Cyr bylo tréninkem k vítězství. Pak jsem tedy zvítězil. Ustupovalo se téměř po celé Francii, jen u Montcornetu se díky nám ofenziva zastavila. Ale bylo to spíš morální vítězství, žádný zázrak se nekonal. Během dalších dnů dostali Němci posily a bez problémů prorazili.
1: Takže to celé vítězství bylo zbytečné?
0: No to rozhodně ne. Dokázal jsem tím generálnímu štábu, že jsem schopen velet a vítězit. Brzy na to mi propůjčili hodnost brigádního generála a v noci z 5. na 6. června mě předseda vlády Paul Reynaud jmenoval ministrem národní obrany.
1: Proč vás? Nebyli jiní velitelé?
0: No jo, no. Jenže většina z nich v čele s PTNem nevěřila tomu, že nacisty dokážeme porazit a byli připraveni okamžitě kapitulovat.
1: A vy, generále, vy jste upřímně věřil, že dokážete vyhrát?
0: Ztráta kontinentální Francie byla jen otázkou času, to ano. Ale ještě pořád nám zbyly kolonie v Africe. Ty byly ideálním místem na přeskupení armády a následný protiútok. Zatímco Pétain věřil, že válka skončila a sklonil zbraně, de Gaulle byl přesvědčený, že boj právě začal. Byl jsem zklamaný tím, jak snadno se Pétain vzdal. Ale následovat jsem ho nehodlal.
1: A dál?
0: K tomu už není mnoho co říct. 15. června padla Paříž a bylo dobojováno. Reynaudova vláda prchla na jich do Marseille. Na její místo nastoupila vláda nová v čele s maršálem Pétainem. Můj učitel a přítel na sebe vzal úlohu Jidáše. Složil zbraně do rukou nacistů a dal vzniknout kolaborační višistické vládě.
1: Vy jste se ale nevzdal.
0: To samozřejmě nepřipadalo v úvahu. Postavil jsem se do čela skupinky důstojníků, kteří odmítli kapitulaci. A odjel za Reynaudem do Marseille. Ten nám dal 100 000 franků, které sebral z tajných národních fondů a popřál nám šťastný let. Pak jsem se svou rodinou a několika staršími důstojníky odletěl přes kanál do Londýna. Za námi už se vzdušný prostor pomalu začínal plnit stíhači Luftwaffe.
1: Jaká byla první věc, kterou jste v Londýně udělal?
0: Národ se stmelí jen v době krize. A to jen tehdy, má-li dostatečně silného vůdce. Mojí první povinností bylo takového vůdce Francii dát. Připravil jsem sérii projevů, které mi pak Churchill umožnil prostřednictvím BBC odvysílat na francouzské území. První z nich, ten, co jsem vysílal 18. června, už jste určitě slyšel mockrát.
2: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré.
1: Kdo by ho neznal, je součástí světového kulturního dědictví. Děti se o něm učí ve školách. Dokonce se vám po něm také říká muž 18. června. Tohle není malá franko-německá válka, která může být rozhodnuta jednou bitvou. Tohle je světová válka. Nikdo nemůže říct, jestli dnes neutrální země nebudou zítra ve válce, nebo zda spojenci Německa zůstanou jeho spojenci i nadále. Je proto nezbytné shromáždit co největší francouzské síly kdekoliv...
0: Kdekoliv je to možné. Já, generál de Gaulle, přebírám tento úkol zde v Anglii a vyzývám všechny francouzské bojovníky na souši, na moři i ve vzduchu. Vyzývám všechny francouzské inženýry a dělníky. Vyzývám všechny Francouze, kteří chtějí zůstat svobodní, aby mě naslouchali a následovali mne. Ať žije vznešená a svobodná Francie.
1: Přineslo vám to ohromnou popularitu mezi vojáky i obyčejnými lidmi. Ten projev z vás udělal hrdinu.
0: Však to také višistická vláda náležitě ocenila. 2. srpna mě polní soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti za velezradu.

0: Alor, máme rok 1939. Francie je obsazena fašisty a vy jste našel útočiště v Londýně.
1: Byla to těžká doba. Začínal jsem od piky, bez následovníků, bez reputace, bez postavení. Jistý si jenom svým úkolem osvobodit Francii. V tuto chvíli, v nejhorším okamžiku francouzské historie, bylo na mě, abych zemi pomohl nést její břímě.
0: Opravte mě, pokud se pletu, ale byl jste tou dobou skoro neznámý voják, obklopený jen hrstkou důstojníků a legionářů. Jak jste mohl takového něco dokázat?
1: V okamžiku, kdy jsem na sebe vzal úlohu vůdce zahraničního odboje, jsem se stal významným. Důležitost poslání tehdy propůjčovala důležitost i mě. Kdybych se rozhodl zůstat běžným exulantem, zájmy okupované Francie by patrně hájil někdo jiný, nebo vůbec nikdo. A tak jsem se zatvrdil, vstyčil vlajku s lotrinským křížem a šel jednat z Brity.
0: Lotrinský kříž?
1: Dvojramený kříž. Stal se symbolem svobodných Francouzů a později i mojí politické strany.
0: Britové vám určitě vyšli vstříc, viďte. Byl jste zástupce velkého národa.
1: Některým jsem byl pro smích. A někteří jen spekulovali, jak momentálního oslabení Francie využít. Nevěděl jsem, komu můžu věřit, a tak jsem nevěřil nikomu.
0: Copak jste neměl dobré vztahy s Churchillem?
1: Zpočátku ano, ale pak se naše povahy střetly. Já se naštvu, když mám pravdu. Churchill se naštve, když se mýlí. Takže jsme na sebe byli naštvaní většinu času.
0: Možná, kdybyste ukázal trochu dobré vůle?
1: Ústupky nejsou dobrou vyjednávací strategií. Jakmile jednou začnete dávat, všechno je ztraceno. Napřed dáte kabát, pak košely a nakonec vlastní duši.
0: Vždyť to byli vaši spojenci, taky bojovali proti fašismu.
1: Mluvíte jako paní Churchillová. Ta často říkala, že nesmím své přátele nenávidět víc než své protivníky.
0: A neměla pravdu?
1: Povím vám to stejné, co jsem odpověděl jí. Francie nemá přátele, jen zájmy. Proto jsem odmítl připojit francouzské jednotky k britským silám anebo se podrobit cizímu velení.
0: Tenhle přístup musel vaše spojence hrozně rozčilovat.
1: Také, že ano. Roosevelt to mě jednou řekl, že jsem megaloman, co si hraje na Johanku Sarku. Churchill mu na to odvětil, že si to myslí také, ale bohužel mu jeho biskupové nedovolí, aby mě upálil. Měli to se mnou krušné, ale ustoupit jsem nehodlal. Reprezentoval jsem Francii a jakákoliv moje slabost by byla i slabostí celé země.
0: Chápu, jak to myslíte, ale nesouhlasím s vámi.
1: To vás šlechtí. Já uznávám jenom lidi, kteří se mnou nesouhlasí.
0: Děkuji.
1: Ale netoleruju je.
0: Pojďme od toho. Co bylo dál?
1: 4 roky jsem z Londýna a později z Alžírska koordinoval francouzské síly. Podporoval jsem odboj, válčil v koloniích a připravoval se na den, kdy osvobodíme Francii.
0: Byla to hrozná doba.
1: Víte, co mě drželo na nohu? Myšlenka, že jednoduše není možné, aby z tolika smrti, obětování a skázy a hrdinství nepovstala lepší lidskost. Když už jsem si začínal myslet, že válka nikdy neskončí, objevilo se světélko na konci tunelu.
0: Invaze v Normandii?
1: Přesně tak. Byli jsme teprve na začátku, ale karta se začínala obracet. De Gaulle, absurdní De Gaulle, který se prohlašoval za vůdce svobodných Francouzů, dosáhl svého.
0: Kdy jste se vrátil zpátky do Paříže?
1: Velice brzy. Hned jak spojenci začali postupovat Francii, nasedl jsem do letadla a odletěl do osvobozeného vnitrozemí. Tam jsem se přidal k Leclercově obrněné divizi a spolu s ní vítězně vjel do Paříže. Byl to nádherný den. Jeli jsme ulicemi kolem vítězného oblouku, po Champs-Élysées a dál kolem Invalidovny. Lidé jásali a ulicemi pochodovali 100 000 našich vojáků.
0: V učebnicích se pak o vás vždy psalo jako o válečném hrdinovi, který znovu vdechl národu život.
1: Měl jsem tehdy několik projevů, ale největším potěšením mi bylo prohlásit fašistickou kolaborační vládu za neprávoplatnou. De Gaulleova odvaha zvítězila nad Péténovou zbabělostí.
0: Co se pak vlastně stalo s Péténem?
1: Maršál Filip Pétén, můj první velitel a mentor. Jako hlava kolaborační vlády byl samozřejmě sesazen a zatčen. Ironií osudu je zejména to, kdo nastoupil na jeho místo.
0: Kdo?
1: Prozatímní vláda si za svého předsedu zvolila Charles de Gaulle.
0: Takže tak. Žák zaujal místo učitele.
1: Tak.
0: Jak vlastně Pétain nakonec dopadl?
1: Jako hlava kolaborantů byl souzen za velezradu, byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti zastřelením.
0: Muselo to být hrozné vidět člověka, se kterým jste toho tolik prožil, umírat.
1: No, bylo by to hrozné, kdyby se tak stalo. Před popravou jsem mu zmírnil trest na doživotní internaci.
0: Nedokázal jste nechat umřít někoho, po kom jste pojmenoval svého syna?
1: Oficiálně jsem to zdůvodnil jeho vysokým věkem. A proč jsem to udělal doopravdy, to vám nepovím. Pétain každopádně zemřel v požehnaném věku 95 let.
0: Co bylo potom?
1: Válka byla sice u konce, ale bylo nutné zajistit, aby se nikdy nemohl opakovat zoufalý debakl z jejího začátku. Aby už nikdy zabedněnost politiků neohrozila stabilitu a existenci země. Francouzský parlamentní systém byl nepružný a neustále ho ovlivňovaly nějaké stranické třenice. Celá exekutiva stála na libovůli politiků a uskutečnit nějakou reformu, to bylo téměř nemožné.
0: Měl jste plán, jak to změnit?
1: To měl. Založil jsem politickou stranu RPF a jejím prostřednictvím navrhnul několik zásadních změn ústavy.
0: O co jste usiloval?
1: Stručně řečeno o prezidentský stát. Chtěl jsem posílit moc hlavy státu, zefektivnit exekutivu a umožnit tak snadné a pružné řízení země. Chtěl jsem jednou provždy ukončit politikaření a vytvořit systém, ve kterém by Francie mohla vzkvétat. Ale zřejmě jsem chtěl příliš.
0: Co selhalo?
1: No co vždycky? Francouzi! Znovu se rozhořely půtky mezi stranami a začalo vleklé politikaření. Levicové křídlo parlamentu zamítlo moje úpravy a přineslo vlastní návrh ústavy, který jsem pokládal spíš za vtip. Vypadalo to, jako by se nikdo nepoučil.
0: Takže jste se znovu vydal do boje?
1: Ne, už ne. Byl jsem unavený. Svolal jsem zástupce politických stran a řekl jim, že já si tak věci nepředstavuji a rozhodl jsem se opustit úřad. Šéf komunistů poznamenal, že můj odchod nepostrádal vznešenost a tím byla celá věc ukončena. Brzy na to jsem opustil Paříž.
0: Vy jste jen tak odjel?
1: Nedívejte se tak překvapeně, vždyť mi bylo 56. Byla to dlouhá válka a já měl nárok na odpočinek.
0: A co vaše povinnost vůči Francii, vaše politická strana?
1: Miluji Francii, ale proti Francouzům nezmůžu nic. Francie mě potřebovala za války a já jí pomohl. Teď, když bylo nebezpečí zažehnáno, už mě zjevně nebylo potřeba.
0: Co jste tedy dělal?
1: Odjel jsem zpátky na venkov, kde jsem žil před válkou. Moje nejmladší dcera Anne trpěla Downovým syndromem a potřebovala klid a péči. Chtěl jsem se jí teď pro změnu věnovat.
0: A ten dům na venkově, kam jste odjel?
1: Ano, ten byl tady. Přímo v Colombée Le Desaglis. Dnes je to tu samý krámek se suvenýry a muzeum, ale tehdy to byla klidná vesnička s pár stovkami obyvatel. Z Paříže to sem bylo pár hodin jízdy krásnou krajinou.

0: Nebylo pro vás ubíjející trávit důchod na francouzském venkově?
1: Kdy jsem byl rodinný typ, v Colombe les Églises jsem byl obklopený příbuznými, moje děti, jejich děti, synovci a neteře. Všichni pobíhali podo mě, byl jsem jejich strýček Charles, žádný přísný státník.
0: A co tedy způsobilo, že ta idyla skončila?
1: Víte něco o alžírské válce za nezávislost?
0: Alžírsko bylo tehdy francouzskou kolonií, pokud se nepletu. Žilo tam hodně muslimů, kteří chtěli samostatnost.
1: Přesně tak. A samostatnost byla jedna z mála věcí, kterou Alžírsko mít nemohlo. Byla to jedna z nejcennějších kolonií. Země s obrovskými nalezišti ropy a zemního plynu. Nebýt Alžírska, kdo ví, jak by vůbec dopadla druhá světová válka.
0: A teď se tam demonstrovalo za odtržení od Francie.
1: Ještě hůř. Alžírští separatisté v zemi rozpoutali partizánskou válku plnou teroristických útoků a civilních obětí.
0: Co proti tomu podnikla francouzská vláda?
1: To, co vždycky začala politikařit a hádat se. Nikdo se nechtěl Alžírska vzdát a nikdo také nechtěl vydat rozkaz k potlačení povstalců. A zatímco se pravé a levé křídlo parlamentu dohadovalo, v Alžírsku umírali lidé.
0: To vás muselo neuvěřitelně zlobit.
1: A nejen mě. S každou další bombou a přestřelkou v ulicích rostl vztek obyčejných Francouzů. Začaly se ozývat hlasy, že je potřeba silného muže, který by vzal situaci do svých rukou a učinil tomu nesmyslnému krveprolití přítrž.
0: Mysleli vás, že?
1: Mysleli mě.
0: Ale ve vší úctě k vám, generále, co jste mohl dělat? Z politiky jste odešel a psal na venkově paměti.
1: To si myslel leckdo, ale já měl dvě velké zbraně. Vizi Francie a staré vojenské známosti. Už delší dobu jsem byl v kontaktu s generálem Massy, který velel francouzským jednotkám v Alžírsku a rozčilovalo ho, že nemůže jednat. Oba jsme věděli, že musíme něco udělat dříve, než se v krvi vykoupe celý Alžír. Přicházel druhý okamžik, kdy mě Francie potřebovala. A tady bych své vyprávění rád ukončil.
0: Vždy jsme u toho nejzajímavějšího.
1: Nejsem si jistý, že pochopíte, co se stalo dál.
0: Podívejte, jednou jste začal vyprávět, tak to také dokončete. Co pak jste někdy odešel od rozdělané práce?
1: No dobře. Tak tedy 13. května generál Massy vyhlásil, že vzhledem k neschopnosti francouzské vlády přijmout efektivní rozhodnutí, přebírá řešení problému do svých rukou armáda.
0: No ale počkejte, generále, když armáda odmítne poslušnost vládě, není to...
1: Puč. Ne, myslím, že ne. Kdyby se armáda vzepřela rozhodnutí vlády, to by byl puč. Ale francouzská vláda žádné rozhodnutí nevydala. Spíš bych to tedy nazval iniciativním krokem. Byl čas k činům. Massy nechal na balkoně francouzské vlády v Alžíru vyvolat Vive de Gaulle a do Paříže vzkázal, že je dále připraven přijímat rozkazy jen od jednoho muže.
0: Co jste na to řekl?
1: Přesně to, na čem jsme se dříve s Massym dohodli. Vzkázal jsem, že jsem připraven přijmout veškerou odpovědnost a zavázal se k tomu, že ukončím válku v Alžírsku. Nebylo to ovšem zadarmo. Měl jsem podmínku.
0: Jakou?
1: Chtěl jsem to, co mělo přijít už na konci války. Mojí cenou za uklidnění situace v Alžírsku byla 5. francouzská republika.
0: To jste o tom snil celou dobu od konce války?
1: Celý život jsem měl určitou představu Francie. To víte. A teď jsem ji konečně mohl naplnit. Už jsem měl dost parlamentních obstrukcí a politikaření. Chtěl jsem Francii jako silný prezidentský stát. Jenom vůdce, který může učinit své rozhodnutí svobodně, nikým neomezován, může vést svou zemi ke slávě.
0: Ale to není vše, že?
1: No pak jsem samozřejmě chtěl sebe do funkce prezidenta. Na 7 let a s výjimečnými pravomocemi na 30 dnů, než vyřeším alžírskou krizi.
0: Zníte jako diktátor.
1: No, i to mi novináři předhazovali. Odpovím vám stejně jako jim. Skutečně si myslíte, že bych ve věku 67 let začal budovat kariéru jako diktátor?
0: Máte pravdu, konec konců francouzská vláda se mohla svobodně rozhodnout, zda vaši nabídku přijme nebo ne.
1: No.
0: Mohli vás odmítnout, že, generále?
1: Krize Francie byla příliš hluboká na to, abychom si s Massym dovolili riskovat, že někdo udělá špatné rozhodnutí. Politika je příliš vážná věc na to, aby se nechala politikům.
0: Co se mi to tady snažíte říct?
1: V době, kdy vláda rozhodovala o mé nabídce, Masiovi vojáci zaujali strategické postavení na Korzice a připravili se na vpád do kontinentální Francie. Na letištích čekala letadla s 15 parašutisty, připravenými seskočit nad Paříž a převzít kontrolu nad budovami vlády.
0: Mondie.
1: Každý vůdce musí mít vždycky eso v rukávu.
0: Ale tohle je puč. Jak jste mohl seriózně zvažovat něco takového?
1: A říkal jsem, že to nepochopíte. Stál jsem před volbou, jestli zasáhnout hned za cenu toho, že se lidé, až se situace vyjasní, postaví proti mně a budou rozezleni, nebo naopak počkat, až se projeví násilné činy a souhrn všech hrůz mi zajistí všeobecný a trvalý souhlas.
0: Jak jste na sebe mohl vzít takovou zodpovědnost?
1: Když se objeví krize, skutečně silní muži spoléhají jen sami na sebe. Zváží všechny své kroky, přijmou za ně odpovědnost a učiní, co jim připadne správné.
0: Ale jak můžete vědět, co je správné? Jak můžete vědět, co je v zájmu země?
1: Když mě zajímá, co je v zájmu Francie, zeptám se sám sebe. První republiku založili revolucionáři po pádu Bastily. Druhou Louis Napoleon Bonaparte. Třetí republika přišla ke konci jeho vlády a čtvrtá vzešla z nešťastných reforem po konci války. Pátá republika byla de Gaulova.
0: A Alžírsko? Poslal jste tam armádu zjednat klid?
1: Tou dobou už to nešlo. Alžírské separatisty podporovala většina muslimských Alžířanů. Musel bych postavit ke zdi polovinu národa.
0: Ale slíbil jste, že celou věc vyřešíte, proto vás přece zvolili prezidentem.
1: A to jsem také udělal. V březnu 1962 byl uzavřen klid zbraní a začalo se jednat o oddělení Alžírska od Francie.
0: Moment, nepomohl vám Masi do prezidentské židle právě proto, abyste udržel Alžírsko součástí Francie?
1: V politice je občas nezbytné zradit buď to zemi nebo voliče. Já raději volím to druhé.
0: A to vám jen tak prošlo?
1: Ve skutečnosti ne. Skupina radikálních vojáků založila tajnou organizaci, jejímž jediným cílem bylo mě zabít.
0: Pokusili se o to?
1: Asi 16krát. Několikrát atentáty překazila rozvědka, několikrát jsem měl jenom štěstí. V 61. na mě čekala bomba vedle cesty do Colombelle des Églises. Naštěstí vybuchla jen její část, takže jsem přežil. V srpnu 62 zase najatý vrah zasypal střelbou z kulometu moje auto. V roce 64 nastražili výbušninu do vázy v muzeu, které jsem slavnostně otevíral.
0: Neustoupil jste?
1: V žádném případě. Dal jsem Alžírsku možnost si v referendu rozhodnout o své samostatnosti. 75% hlasujících bylo pro a já to respektoval. Alžírsko získalo samostatnost. Během několika dalších měsíců ho opustilo 900 tisíc Francouzů, kteří odcestovali zpátky na kontinent. Už to byla cizí země.
0: A potom?
1: Potom přišla šťastná léta.

0: O letech, která přišla, je těžké něco říct. Byla to šťastná doba a ta nezanechá tolik vzpomínek jako krize a zápasy.
1: Však se tomu dodnes říká zlatá léta.
0: A bylo to skutečně tak? Série reform oživila ekonomiku, rozběhl se průmysl a výroba. Moje vize státu řízeného pevnou prezidentskou rukou fungovala. Všechno žilo a běželo kupředu. V roce 1964 dokonce hrubý domácí produkt Francie poprvé v historii překonal ten britský. A tohle prvenství si udržel přes 30 let.
1: A jaké bylo vaše prezidentování?
0: Ze všech sil jsem se snažil vrátit francouzské vládě řád a vznešenost. Před budovou sídla premiéra teď stála stráž a s každým hostem se zacházelo podle protokolu. Skončily doby, kdy ministři chodili pozdě na schůze nebo kdy se důležité věci řešily neformálním potlachem. To v mé Francii nemělo místo.
1: A byl jste tak přísný i k sobě?
0: Samozřejmě. Co bych to byl jinak za prezidenta? Byl jsem starý voják zvyklý na svůj řád. Každý den jsem vstával v 7:30, snídal a četl noviny. Od 9 jsem v kanceláři přijímal návštěvy, v poledne odcházel na oběd a od 2 až do večera se věnoval papírování. Pracoval jsem každý den, kromě víkendů. To jsem z Paříže odjížděl za rodinou na venkov do Colombe les Églises.
1: Zní to jako idyla.
0: A žádná idyla netrvá věčně. Tahle skončila v květnu 1968.
1: 10 let potom, co jste se díky alžírské válce stal prezidentem?
0: Ironické, že?

0: politikou pevné ruky.
1: Začal jste s těmi protestujícími jednat?
0: Jednám s lidmi u stolu, ne v ulicích. Policie dostala rozkaz, aby demonstranty rozehnala. Tím jsem se ale dopustil chyby. Policejní zásah vyvolal další vlnu demonstrací. Napřed se házelo kostkami, pak se zapalovala auta. Nespokojenost mezi lidmi narůstala a najednou jim připadalo špatné úplně všechno. Už nešlo o školství nebo média. Stala se z toho revoluce proti světu, který vyžaduje řád. Bylo jen otázkou času, než tahle nálada přeskočí i na dělníky a nižší třídu.
1: Začaly se ohlašovat stávky v továrnách?
0: Hůř. Dělníci prostě nepřišli do práce. Bez ohlášení, bez dohody s odbory, taková byla jejich nedůvěra ke státnímu aparátu.
1: Kolik jich bylo?
0: 16. května pár tisíc.
1: No to není tak hrozné.
0: 17. května jich bylo 200 tisíc. Další den 2 miliony. A pak najednou 10 milionů. To jsou 2/3 všech pracujících Francouzů. Byla to největší stávka v historii lidstva a byla způsobená nespokojeností s životem ve státě, který jsem já vedl. Byl to pro mě šok.
1: A kvůli čemu protestovali? Chtěli víc peněz?
0: Chtěli změnu. 30. května do ulic Paříže vyrazilo téměř 500 000 lidí. Pochodovali ulicemi, skandovali Adieu de Gaulle.
1: Muselo to pro vás být hrozné, taková ohromná manifestace odporu proti vašemu vládnutí.
0: Myslíte si, že bych byl tak dlouho prezidentem, kdyby mě národ nenáviděl? Ještě ten den do ulic vyšli moji příznivci. Bylo jich 800 tisíc, skoro 2× tolik, co odpůrců. Jenže to mě neopravňovalo k tomu, abych přehlédl ty nespokojené hlasy. Národ si musel svůj osud zvolit sám. A jak jsem řekl před 10 lety, nezůstanu prezidentem ani o hodinu déle, pokud mě Francie nebude chtít. Rozpustil jsem národní shromáždění a na 23. června 1968 vyhlásil volby. Protesty téměř okamžitě utichly.
1: A ty volby? Jak dopadly?
0: No, nakonec se ukázalo, že mých příznivců bylo víc než odpůrců a gaullistická strana ve volbách ještě posílila.
1: Takže se všechno vrátilo do normálu.
0: Bohužel, ne. Tahle podivná revoluce byla signálem k tomu, že se svět začíná měnit. Liberální politika začala být atraktivnější než konzervativní. Benevolence převážila nad potřebou řádu. Uvolněná 60. léta přehodila výhybku na celém světě. Francie nebyla výjimkou. Ideály, ve kterých jsem byl vychován, se najednou staly podivným archaismem.
1: Blížíme se ke konci našeho vyprávění, že?
0: Je to tak. Pozoroval jsem svět kolem sebe a sám potřeboval vědět, nakolik mám pořád v lidech oporu. Připravil jsem tedy dílčí úpravy ústavy a své setrvání v prezidentské funkci podmínil jejich schválením v celonárodním referendu. Ne ústavě jsem byl rozhodnut chápat jako ne mému prezidentství.
1: Takže se po celé Francii hlasovalo o Charlesi de Gaullovi? Jaký byl výsledek?
0: Jen 47,6% pro přijetí, pro de Gaulle.
1: Francie si vybrala.
0: Francouzi si vybrali.
1: Mrzelo vás, že odcházíte?
0: Co jsem pro Francii měl udělat, jsem udělal. Víc už mě nebylo potřeba.
1: Kde berete tu jistotu?
0: Ze rok a půl jsem totiž zemřel. 2 týdny před mými 80. narozeninami, 9. listopadu 1970.
1: Nikdo to nečekal.
0: Selaví.
1: Měl jste krásný pohřeb. Sloužili za vás mši v Notre Dame. Když skončila, rozezněly se zvony. Napřed na věžích katedrály a pak postupně na všech kostelích ve Francii. Jakoby si předávali zprávu o vašem odchodu.
0: Moje tělo ale v Notre Dame nebylo. Můj skutečný pohřeb probíhal ve stejnou dobu, ale na úplně jiném místě. Tady, v Colombe Le Desiglis.
1: Občas chodím k vašemu hrobu.
0: Co na něj říkáte?
1: Když jsem ho viděl poprvé, myslel jsem si, že se pletu. Je úplně malý. Vypadá stejně jako ostatní hroby a na desce se píše...
0: Jen moje jméno a rok mé smrti.

0: Já vím. A vedle něho stejně prostý hrob mé dcery Ann. Chtěl jsem to tak, věřte nebo ne. Nepotrpěl jsem si na okázalosti.
1: Ve vší úctě k vám, generále, váš dům tady v Colombelle de Zeglis není úplně skromný příbytek.
0: Na sklonku života jsme s ženou zvažovali, že ho prodáme. O tom víte? Neměli jsme peníze na jeho údržbu.
1: Jak je to možné? Byl jste prezident ohromné evropské země.
0: To ano, ale vždycky jsem striktně rozlišoval peníze státní a peníze moje. Dokonce i známky na soukromou korespondenci jsem si kupoval za svého. O účtech na elektřinu ani nemluvě. Nikdy jsem si nevzal ani frank z toho, co bylo Francie.
1: Omlouvám se.
0: Po konci prezidentského období jsem se rozhodl pobírat rentu pouze za hodnost plukovníka. Hodnost generála mi totiž byla jen propůjčena na obranu vlasti. Nevysloužil jsem si ji. Proto jsem chtěl také spočinout tady, na skromně, ne v Notre Dame. Všechny ty zvony, katedrála, to nebylo pro mě.
1: Řekněte mi, generále, ale upřímně, myslíte si, že jste byl dobrý vůdce s těmi všemi puči, potlačenými demonstracemi a nekompromisní politikou?
0: A vy mi řekněte s těmi všemi ulicemi a náměstími, co nesou moje jméno, s těmi suvenýry, kterých tady máte plný obchod, myslíte, že jsem byl špatný vůdce?
1: To nemůžu posoudit.
0: No vidíte, ani já ne. Adieu, mon ami.

0: Slyšeli jste životní příběh francouzského generála a prezidenta Charlese de Gaulle. V režii Michala Bureše účinkovali Luděk Eliáš a Petr Kubes. Pořad v Českém rozhlase Olomouc připravil Pavel Gotthardt.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Další díl četby z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem nám na Pohodě připomene nejen zručný literární styl slavného amerického novináře a spisovatele, ale také herecké umění Martina Růžka. Pěkný poslech.
3: V roce 49., když mi bylo 14, jsme bydleli pořád ještě v Hannibalu na břehu Mississippi v novém dřevěném domě. Na podzim pořádala moje sestra večírek a pozvala všechny mladé lidi, kteří v té vesnici byli způsobili k ženitbě nebo vdavkám. Já byl pro tuto společnost příliš mladý a taky jsem se před mladými dámami příliš styděl, takže jsem nebyl pozván, tedy nebyl jsem pozván na celý večírek. Měl jsem se ho účastnit pouhých 10 minut. Měl jsem hrát roli medvěda v nějaké pohádkové hříčce. Měl jsem na sebe od hlavy k patám navléct cosi přiléhavého a hnědého a chlupatého, co se hodí pro medvěda. Asi o 9:30 mi řekli, abych šel do svého pokojíku a začal se převlékat a za půl hodiny, abych prý byl hotov. Začal jsem, ale pak jsem si to rozmyslel, protože jsem se chtěl ještě trochu rozcvičit a pokojík byl příliš malý. Šel jsem tedy přes ulici do velkého neobydleného domu na rohu hlavní třídy, aniž jsem tušil, že se tam jde převléknout do svých hereckých kostýmů ještě asi 10 dalších mladých lidí. Vzal jsem sebou malého černošského kluka Sandyho a vybrali jsme si prostorný a prázdný pokoj v prvním poschodí. Když jsme do něho vcházeli, měli jsme plno řečí, což umožnilo polooblečeným mladým dámám, které už v něm byly, aby se uchýlili za zástěnu a zůstali nám dokonale utajeny. Jejich šaty a jiné náležitosti visely na háčcích za dveřmi, ale já je neviděl. Dveře zavíral Sandy, jenže ten byl až po uši zabrán v divadelnické problematice a dívčích svršků si nevšiml o nic víc než já. Zástěna byla značně schátralá a na mnoha místech děravá, ale protože jsem nevěděl, že jsou za ní děvčata, podobné maličkosti mě neznepokojovaly. Kdybych to byl věděl, nedokázal bych se svléknout v záplavě krutého měsíčního světla, které se do pokoje lilo nezakrytými okny, zemřel bych hanbou. Bez nejmenšího podezření a bez nejmenších rozpaků jsem schodil všechno, co jsem na sobě měl, a tak, jak mě pán Bůh stvořil, jsem se začal rozcvičovat. Měl jsem veliké ambice, byl jsem odhodlán stát se zlatým hřebem večera. Hořel jsem touhou proslavit se jako medvěd a získat další a další angažmá. Proto jsem se pustil do díla s oduševněností, jež slibovala velké věci. Poskakoval jsem po 4 z jednoho konce pokoje na druhý a Sandy nadšeně tleskal. Postavil jsem se na zadní a chodil zpříma a bručel a vrčel a chňapal. Stavěl jsem se na hlavu, rozpínal ruce, tančil jsem medvědí tanec s prackama ohnutýma za mocného frkání a kroužení svého imaginárního čumáku. Dělal jsem vše, co umí dělat medvěd a mnohé, co nikdy žádný medvěd neuměl a co by každý jen trochu důstojný medvěd dělat odmítl. A samozřejmě jsem neměl potuchy, že se předvádím někomu jinému než Sandymu. Konečně jsem se zastavil v postoji na hlavě, abych si na minutku odpočinul. Chvíli bylo ticho a potom s vášnivým zaujetím promluvil Sandy řka. Pane Sam, viděl jste někdy sušenýho herinka? Ne, co je to? No přeci ryba. No a? Je na ní něco zvláštního? No jasně, že je. Ta se jí s vnitřnostma a sakum prásk. Za zástěnou se ozval zdušené vyprsknutí ženského chichotu. Všechna síla mě opustila a kácel jsem se dopředu jako podkopaná věž a celou vahou jsem dopadl na zástěnu, takže jsem pod ní pohřbil obě mladé dámy. hrůzou a zděšením několikrát pronikavě zaječeli, možná i víckrát, ale já se nezdržoval počítáním. Popadl jsem šaty a pádil temnou chodbou dolů a Sandy za mnou. Za půl minuty jsem byl oblečen a vylítli jsme zadním vchodem ven. Zapřisáhl jsem Sandyho k věčnému mlčení, pak jsme vzali nohy na ramena a schovávali se, dokud nebylo po večírku. Moje ambice se rozplynuly. Po takovém dobrodružství bych nedokázal s veselou společností vystupovat, protože k ní patřily dvě herečky, které znaly mé tajemství a celou tu dobu by se mi tajně smály. Sestřiny hosté mě hledali, ale nenašli a medvěda musel hrát jeden mladý pán jen tak, v civilu. Když jsem se konečně odvážil domů, byl už všude klid a všichni spali. Ale srdce mi pukalo a hanba mě fackovala. Na polštáři jsem našel špendlíkem připíchnutý kousek papíru a na něm větu, která mě neposílila na duchu, ale jen mi vehnala oheň do tváří. Byla napsána pracně falšovaným rukopisem a oznamovala toto. Medvěda si zřejmě zahrát nemoh, ale Adama si zahrál prima. Prima primissima. Myslíme si, že kluci jsou hrubí, necitliví živočichové, ale není tomu tak vždycky. Každý kluk má jedno nebo dvě citlivá místa. A když se vám podaří zjistit, která to jsou, stačí se jich dotknout a kluk splane jako pochodeň. Ta příhoda mě strašně trápila. Čekal jsem, že už ráno si o ní bude povídat celá vesnice, ale nestalo se to. Tajemství zůstalo jen mezi těmi dvěma dívkami a Sandym a mnou. To poněkud zmírnilo mou bolest, ale ani zdaleka to ještě nestačilo. Hlavní starost zůstala. Byl jsem vystaven dvěma párům posměvačných očí. A stejně tak jich mohlo být tisíc, protože jsem podezíral každé dívčí oči. V každých jsem tušil ty, které mi naháněly takovou hrůzu. Několik týdnů jsem se žádné mladé dámě nemohl podívat do očí. Kdykoliv se na mě některá usmála a pozdravila, rozpačitě jsem se podíval jinam. Říkal jsem si, to je jedna z těch dvou a rychle jsem mizel. Jistě jsem co chvíli potkával ty pravé dívky, ale i kdyby se bez děky něčím prozradili, neměl jsem dost Filipa, abych to poznal. Když jsem za 4 roky poté odjel z Hannibalu, tajemství ještě bylo tajemstvím. Nikdy jsem neuhádl, které dívky to byly a přestal jsem doufat a čekat, že na to někdy přijdou. Jedna z nejroztomilejších a nejhezčích dívek ve vsi byla v době mé nehody ta, které budu říkat Mary Wilsonová, protože se tak nejmenovala. Bylo jí 20. Byla jemná a něžná, nadýchnutá jako broskvový květ, vybraných mravů a povahy líbezné a kouzelné. Vzhlížel jsem k ní s posvátnou hrůzou, neboť se mi zdálo, že je z rodu andělského a dokonale nepřístupná každému nesvatému obyčejnému klukovi. Myslím, že ji jsem nepodezříval nikdy. Ale další dějství se odehrává v Kalkatě. O 47 let později, bylo to v roce 96. Přijel jsem tam v rámci svého přednáškového turné a když jsem vcházel do hotelu, vycházela z něho sladká vidina, oděná velkolepostí indického slunce, Mary Wilsonová mých dávno zašlých klukovských let. Než jsem se vzpamatoval z toho příjemného šoku a oslovil ji, byla pryč. Myslel jsem, že jsem snad spatřil zjevení, ale nebyla z masa a krve. Byla to vnučka té druhé Mary. Ta druhá, teď už ovdověla, byla o několik pater výš v hotelovém pokoji a zanedlouho pro mě poslala. Byla stará a šedivá, ale vypadala mladě a byla velice hezká. Sedli jsme si a spustili. Napájeli jsme své žíznivé duše posilujícím vínem minulosti. Dojemné minulosti, krásné minulosti, drahé a oplakané minulosti. Vyslovovali jsme jména, která nám nepřešla přes rty 50 let a zněla teď, jako by byla utkána z hudby. Pietníma rukama jsme vyhrabávali své mrtvé, druhy svého mládí a laskali je svým vyprávěním. Prohledávali jsme zaprášené komnaty své paměti a vytahovali na světlo příhodu za příhodou, epizodu za epizodou, pošetilost za pošetilostí a smáli jsme se jim, až nám tekly slzy. A nakonec řekla Mary, náhle a bez jakéhokoliv přechodu, poslyš, a co je zvláštního na sušeném herinkovi? V tak posvátné chvíli zazněla ta otázka podivně a protismyslně. Trochu mě to ohromilo a přece jsem cítil, jak se kdesi v hlubinách mé paměti co si pohnulo. Sušený herinek, co je zvláštního na suše? Podíval jsem se na ní. Tvářila se vážně, ale v oku jí slabě a matně zajiskřila jakási. Najednou jsem věděl. A z nesmírné dálky své zamlžené minulosti jsem zaslechl památný hlas, jak šeptá: ten se jí s vnitřnostma a sakum prásk. Tak konečně. Jednu z vás jsem přece jenom našel. Kdo byla ta druhá? Ale víc jsem z ní nedostal. Nechtěla mi to prozradit. A už nikdy jsem se to nedověděl. Nedávno se mi připomněla má dávná láska Laura Wrightová. Rozkošné dítě. Viděl jsem ji poprvé a naposled před 48 lety v New Orleansu, když jí bylo 15 a mě něco přes 20. K našemu odloučení došlo za okolností značně pohnutých. Stáli jsme spolu na palubě parníčku, na kterém Laura podnikla výlet do New Orleansu. V tom jsem si všiml, že z přístavu odjíždí poštovní parník Pensylvánia, na kterém jsem byl tehdy zaměstnán. Vrhl jsem se ke své mateřské lodi plavným skokem a podařilo se mi jich zachytit. Ale to taky bylo všecko. Zůstal jsem viset za prsty na zábradlí a druhý důstojník po mně chmátl a vytáhl mě na palubu. Laura zůstala na svém parníčku a dodnes vidím, jak se jí klinkaly copánky a jak jejím bílým letním kavátkem povíval vítr těch starých časů na staré Mississippi. Znali jsme se pouhé 3 dny. A nikdy potom jsem ji už neviděl. Jen jsem se dověděl, že její parníček na zpáteční cestě do St. Louis narazil v noci na plovoucí kmen a byl odsouzen, aby se během několika minut poroučel ke dnu. Byl to nákladní parník. Podle předpisů vlastně cestující brát neměl, ale bral. A cestovalo se na něm krásně a beze spěchu. Znal jsem tu loď, protože jsem na ní svého času sloužil. Nebylo snad na této planetě pomalejšího parníčku. Proti proudu nedokázal předehnat ani ostrov. A v opačném směru nebyl nikdy schopen dosáhnout rychlosti proudu. Nicméně po té srážce se začal potápět a proto s ním kormidelník pospíšil ke břehu. Kapitán přikázal, aby všichni bez prodlení opustili loď. Stalo se. Už se zdálo, že nikdo neschází, když v tom si všiml jeden z lodivodů, že mezi zachráněnými není jeho netes Laura. Spolu s prvním důstojníkem se vrátil na palubu a bušili pak na Lauřiny zamčené dveře a křičeli, ať jde okamžitě ven, že je každá vteřina drahá. Laura odpověděla docela klidně, že má nějakou závadu na krinolíně a že nemůže mezi lidi, dokud jí neopraví. Řekli jí, co máš z krinolíny, pojď ven, bez ní nesmíme ztrácet čas malichernostmi. Ale jí na to odpověděla s nemenším klidem, že nepůjde, dokud nebude sukně v pořádku a ona v ní. Své slovo dodržela a vystoupila pak na břeh bez spěchu, kompletně oblečena. Po 48 letech oboustranného mlčení se ozvala. Napsala mi dopis a ohromila mě pasáži, ve které jakoby mluvila o někom jiném. Psala v ní, ale nesmím tě unavovat a připravovat tě tlacháním o tvůj drahocenný čas. Pořád zapomínám, že píši jednomu z nejslavnějších a nejvyhledávanějších mužů světa, což dokazuje, že se pořád ještě toulám v pohádkových lesích. A tak jsem se stal v očích Laury Wrightové hrdinou. To je neuvěřitelné. Člověk může být hrdinou pro cizí lidi a jaksi nejasně to chápat nebo tomu aspoň věřit, ale být hrdinou v očích blízkého a důvěrného přítele, něco takového ještě žádný hrdina nedokázal. Na to dám krk. Vzrušující událost jsme zažili, když do naší vesnice přijel hypnotizér. Myslím, že to bylo v roce 1850. Letopočtem si nejsem jist, ale měsíci pamatuji, bylo to v máji. Tento detail odolal náporu dalších 50 let. Několik drobných, vzájemně souvisejících příhod, které se v tom měsíci zběhly, mi pomohlo, abych vzpomínku na tehdejší máj uchoval po celé půlstoletí v plné svěžesti. Byly to bezvýznamné zážitky a nezasloužily si být nabalzámovány, ale má paměť je pečlivě střežila a vyhazovala věci skutečně hodnotné, jen aby měla dost místa a pohodlí pro ty druhé. Taková je pravda. Naše paměť není o nic rozumnější než naše svědomí a nemá smysl pro hodnoty ani pro míru. Ale s takovými maličkostmi se nezdržujme. Teď vchází na scénu profesor vědecké mágie, odborník na přenášení živočišného magnetismu, mesmerista a hypnotizér, kouzelník Simons. Ohlásil své vystoupení a sliboval pravé divy. Vstupné obvykle 25 centů, děti a černoši polovic. Vesnice už o hypnóze něco povšechného slyšela, ale ještě nikdy se s ní nesetkala. První večer přišlo málo lidí, ale příštího dne mohli vyprávět ostatním o tolika divech, že každý splál zvědavostí a hypnotizérovi pak po celé 2 týdny živnost jen kvetla. Měl jsem 14 nebo 15 let. Byl jsem ve věku, kdy kluk ochotně podstoupí a snese všechno, jen když tím na sebe může upozornit a předvést se před publikem. A když jsem tedy viděl, jak hypnotizérem vybraná média dělají na pódiu tajtrlíky a jaký to vyvolává v obecenstvu smích a povyk a potlesk, zahořel jsem touhou stát se médiem. 3 večery po sobě jsem seděl na pódiu mezi kandidáty a držel v dlani magickou destičku a zíral na ní. A snažil se usnout, ale nepodařilo se. Zůstával jsem pořád při plném a čilém vědomí a musel jsem odtáhnout z pódia s nepořízenou jako většina ostatních. A tak jsem musel sedět mezi diváky a strašlivě závidět našemu nádeníkovi Hicksovi. Musel jsem tam sedět a dívat se, jak uhání a vyskakuje, když mu kouzelník Simons řekne pozor had, a jak vzdychá, když mu kouzelník naznačí, že vidí nádherný západ slunce a tak dále, zkrátka celý ten praštěný repertoár. Nemohl jsem se smát, nemohl jsem tleskat. Bylo to tak hořké, když se předváděli jiní a když lidé Hickse oslavovali a hrnuli se k němu, sotva představení skončilo a vyptávali se ho na další a další podrobnosti těch jeho vidění a dávali všelijak najevo, jak jsou pyšní, že ho znají. A to všechno Hicks, považte. Ne, nemohl jsem to přenést přes srdce. Vařil jsem se a dusil ve vlastní žluči. 4. večera se dostavilo pokušení a neměl jsem dosti sil, abych mu odolal. Když jsem chvíli zíral na hypnotizérovu destičku, začal jsem předstírat, že na mě jde dřímota a že usínám. Hned ke mně přistoupil čaromocný profesor a přejížděl mi rukama po hlavě a po těle a po rukou a po nohou a každé to gesto ukončil tak, že luskl do vzduchu prsty, aby vybil přebytečnou elektřinu. Pak mě začal přitahovat destičkou, kterou držel v prstech a říkal mi, že od ní nemohu odtrhnout oči, ať se snažím, jak se snažím. A tak jsem pomalunku vstal, záda schrbená a oči vykulené, a šel jsem za tou destičkou přes celé pódium, jak jsem to viděl předtím u ostatních médií. Potom jsem byl vyzkoušen v jiných disciplínách. Napokyn jsem prchal před hady, podával jsem vědra při požáru, rozčileně jsem sledoval napínavé závody parníků, vyznával jsem lásku imaginárním dívkám a líbal je, chytal jsem na mostě ryby a nebyl z to vytáhnut z vody jakousi obrovskou potvoru a tak dále. Předváděl jsem prostě všechny ty obvyklé zázraky, ale nikoli obvyklým způsobem. Zpočátku jsem byl opatrný a ostražitý. To ze strachu, že profesor pozná, že jsem podvodník a zažene mě s ostudou z pódia. Ale jak jsem poznal, že mi nic nehrozí, vytýčil jsem si úkol zlikvidovat Hickse jako užitečné médium a uchvátit jeho postavení. Byl to dost snadný úkol. Hicks byl starý poctivec, kdežto já ničím takovým obtížen nebyl, jak říkali i někteří lidé. Hicks viděl, co viděl a přesně to hlásil, kdežto já jsem viděl víc, než vidět bylo. A ještě jsem to různými detaily vylepšoval. Hicks byl od přírody kliďas, já byl od přírody pruďas. Hickse nemohla žádná vidina vyvést z míry a kromě toho neměl zrovna dobrou vyřídilku, kdežto já, jak jsem uviděl nějaké vidění, zvedl jsem stavidla své výmluvnosti a utopil v ní všechny zbylé zábrany. Když skončilo mé první půlhodinové vystoupení, Hicks byl odepsaná veličina, padlý hrdina, překonaný idol a já to věděl a jásal a pravil si v srdci svém: nepravost vítězí. Hicks nikdy nemohl být zhypnotizován natolik, aby dokázal veřejně políbit dívku, ať už imaginární nebo skutečnou, ale já toho schopen byl. V čemkoliv neuspěl Hicks, v tom jsem si umínil uspět já za každou cenu, fyzickou či morální. Hicks měl několik vážných nedostatků a já jsem je dobře zaregistroval. Například, když se kouzelník zeptal, co vidíte, a nechal ho, aby si nějaké vidění vymyslel vlastními silami, Hicks oněměl a oslepl, nedokázal nic vidět a nic říct. Ale kouzelník záhy poznal, že v oboru vidění, které ohromuje a jde dobře na odbyt, si dovedu poradit bez jeho pomoci lépe než s ní. A pak tu byla další věc. Když chtěl profesor vědecké mágie předvést mentální sugestci bez použití slov, Hicks mu byl platný jako šesté kolo uvozu. Kdykoliv se za něj kouzelník postavil a zíral mu na zadní část lebky a snažil se do ní vtlouct nějakou mentální sugestci, Hicks seděl a tvářil se jako by nic a neměl nikdy páru, že by jako něco mělo být. Kdyby dával pozor, poznal by na vyjevených tvářích v obecenstvu, že se za jeho zády děje něco, nač by měl reagovat. Jelikož jsem byl podvodník, měl jsem z této zkoušky veliký strach. Věděl jsem, že kouzelník mi bude sugerovat, abych něco udělal. A já nepoznám, co to má být a budu odhalen a zostuzen. Ale když na mě přišla řada, zkusil jsem svoje štěstí. Z napjatých a nedočkavých tváří před sebou jsem vyrozuměl, že kouzelník mi zezadu mermo mocí něco sugeruje. Ze všech sil jsem zkoušel uhádnout, co to je, ale nic mě nenapadlo. Styděl jsem se a bylo mi zlé. Uvěřil jsem, že hodina mé potupy nastala a že za chviličku odtáhnu z tohoto místa s hanbou. Měl bych se stydět za takové přiznání, ale v další chvíli jsem nepřemýšlel, jak svým pokorným a kajícným odchodem pohnout laskavá srdce k soucitu. Ne, přemýšlel jsem, jak odejít co nejsenzačněji a nejokázalej. Na stole mezi kouzelníkovými rekvizitami ležel rezavý a nenabitý starý revolver. Dva nebo tři týdny předtím jsem se na školní oslavě 1. máje pohádal s jedním klukem. Byl to takový rafan, který tyranizoval všechny své spolužáky. A nevyšel jsem z té hádky se ctí. Zmíněný rafan teď seděl v obecenstvu uprostřed sálu. Tajemně a efektně jsem se přikradl ke stolu s temným a vražednickým zamračením, okopírovaným z populární raubířské písně, jsem z nenadání popadl revolver, zamával jim, zařval Rafanovo jméno, seskočil z pódia a vrhl se k němu a vyhnal ho ze sálu dřív, než mohli skoprnělí zasáhnout v jeho prospěch. Bouřlivý potlesk. A profesor Simons pravil obecenstvu na nejvýš jímavě. Abyste si uvědomili, vážení, jakou v skutku pozoruhodnou věc jste schlédli a jak obdivuhodně vyspělé médium máme v tomto hochovi, chci vás ujistit, že bez jediného nahlas proneseného slůvka, které by ho vedlo, splnil do posledního detailu to, co jsem mu mentálně přikázal. Ovládal jsem ho natolik, že pouhou silou vůle bych ho byl mohl v jeho pomstychtivém rozběhu okamžitě zastavit, takže nešťastný mládenec, který prchl ze sálu, nebyl ani na chvíli ohrožen. tak jsem ušel po tupě. Vrátil jsem se na pódium jako hrdina. A větší štěstí jsem už nikdy potom na tomto světě nepocítil. Obavy před mentální sugestí se vypařily. Usoudil jsem, že kdybych případně neuhádl, co mi chce profesor sugerovat, mohl bych klidně vyrukovat s něčím jiným a zhostit se úkolu tak jako tak. Soudil jsem správně a ukázky bezeslovné sugestce se pak staly oblíbeným číslem programu. Kdykoliv jsem si všiml, že se mi něco sugeruje, vstal jsem a udělal jsem něco podle toho, co mě napadlo. A kouzelník, poněvadž nebyl blázen, to vždycky ratifikoval. Když se mě lidé ptali, jak ty to vlastně poznáš, co on ti sugeruje, odpovídal jsem, to je hrozně lehké. A oni na to pokaždé s obdivem řekli, no to jsem blázen, jak tohle to poznáš. Hicks měl ještě jednu slabinu. Když po něm profesor přejel rukama a řekl, jeho tělo teď absolutně nic necítí. Dámy a pánové, račte se přesvědčit. Dámy a pánové horlivě vyhověli a vráželi do Hickse špendlíky. A když je vrazili hluboko, Hicks vždycky ucukl a chudák profesor pak musel vysvětlovat, že Hicks není beze zbytku ovlivněn. Ale já jsem neucukl, já ne. Já jen trpěl a brečel jaksi vnitřně. Jaká muka snese ješitný kluk pro svou reputaci. A zrovna tak ješitný muž, to vím z vlastní zkušenosti a podle statisíce jiných dospělých mužů. Profesor mě ovšem měl bránit, když takové zkoušky dosahovaly nezvyklého stupně tvrdosti a často jsem doufal, že mě bránit bude, ale nebránil. Možná jsem ho svým vystupováním oklamal tak jako diváky, ačkoliv tomu nevěřím a nepovažuji to ani za možné. Byli to milí a dobří lidé, ale jejich naivita a důvěřivost neměla obdoby. Zapíchli mi špendlík do ruky a tlačili na něj, dokud mi z jedné třetiny nezalezl pod kůži a potom se rozplývali úžasem, že pouhou silou vůle proměnil profesor mou ruku v železo a obrnil ji proti bolesti. Zatímco vůbec obrněna nebyla, trpěl jsem jako pes. Po čtvrtém večeru, potom hrdém večeru, potom triumfálním večeru jsem byl jediným médiem. Další kandidáty už kouzelník Simons na pódium nezval. Až do konce jeho 14-denního pobytu v naší vsi jsem účinkoval každý večer sám. Všichni mi věřili, všichni. Až na skupinku moudrých starých hlav, které tvořili místní intelektuální aristokracii. Tito pánové se ve vztahu k mým mediálním výkonům projevovali jako nesmiřitelní nevěřící Tomášové. A to mě zraňovalo. To mě zraňovalo, jako bych provozoval něco naprosto poctivého. Viděl jsem, že je musím přesvědčit. Že se musím stát absolutním vítězem. A taky, že jsem se jim stal. O tom ještě uslyšíte.
2: Slyšeli jste další díl z četby na pokračování z životopisné knížky Marka Twaina Jak jsem byl klukem. V roce 1970 z ní v rozhlase v režii Jana Kuneše četl Martin Růžek.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, Jiří Kasal za vámi přichází s přáním hezkých chvil strávených tentokrát pod světly ramp s orchestrem a melodiemi Rona Goodwina, Angličana, jenž opustil tento svět před více než 5 roky. Jeho odkaz má jisté styčné plochy i s naší rozhlasovou stanicí, potažmo touto půlhodinkou. Jednak s velikým úspěchem natočil filmovou skladbu v Čechách známou pod názvem Světla ramp, jednak Ron Goodwin proslavil po celém světě alžbětinskou serenádu, která rámuje populární senior klub paní Míly Harmanové a v dnešním případě i tento pořad.

Čechách zdomácněla a s přispěním zpívané verze Karla Gotta velmi oblíbená alžbětinská serenáda otevřela v trošku slavnostním duchu půl hodinku, jejímž dominantním aktérem je a bude Angličan Ron Goodwin, který se narodil v Plymouthu ve městě jihozápadní Anglie u Lamaňského průlivu. Už od 5 let se učil hrát na piano a o 10 let později již vedl vlastní orchestr. Skládání a aranžování filmové hudby si Goodwin velmi dobře procvičil na mnoha dokumentárních snímcích, což byla podle jeho slov nejlepší škola a zároveň cesta k hraným filmům. Jako námezdní skladatel, neboli slangově řečeno štróman, psal pro jiné autory a ani na tuto pro někoho nedůstojnou zkušenost nežehral a alespoň se naučil řemeslo. Nakonec se dostal k zajímavější a především respektovanější práci. Skládal doprovodnou hudbu k rozhlasovým hrám pro BBC. Šťastným řízením osudu si jej vybral americký impresario Larry Birdman pro svůj nový filmový projekt a zkomponování filmového partu k němu zadal právě Ronu Goodwinovi. Tím nastoupil úspěšnou dráhu muzikanta a tvůrce ve službách filmu.

Zazněla instrumentálka, která provázela na začátku 60. let ve Skandinávii a Německu oblíbenou sérii filmů o slečně Marplové. Jejím autorem byl právě Ron Goodwin, který se na tomto postu proslavil nejvíce ve spojení s několika vesměs válečnými filmy. Máme na mysli především dramatickou bitvu o Británii nebo dojímavou romanci za zvuku letadel 633. eskadra. Při vší úctě k Ronu Goodwinovi jako ke skladateli je nutno říci, že ještě hvězdnějšího vyhlasu dosáhl coby vedoucí orchestru, který v roce 1952 natočil titulní pasáž z legendárního filmu Charlieho Chaplina Limelight – Světla ramp. Desku s touto nahrávkou si během několika měsíců pouze v Evropě koupilo několik milionů lidí. Ron Goodwin tak nepřímo přispěl k obnovení zájmu o film, který bezesporu zaujímá čestné místo ve Zlatém fondu světové kinematografie. Slavný komik, ale také charakterní herec a režisér tuto melodii sám složil. Poslechněte si, co napsal ve svém životopisu Charles Chaplin, stran hudby k filmu Světla ramp. Snažil jsem se komponovat ke svým komediím hudbu elegantní a romantickou, která by kontrastem s postavou tuláka komediím přidala další romantickou dimenzi. Hudební aranžéři to většinou nechápali, chtěli, aby hudba působila komicky. Já jim však vysvětloval, že nechci v hudbě konkurenci, že v ní hledám kontrapunkt půvabu a šarmu, vyjádření citu, bez něhož je umělecké dílo neúplné. Neznám větší dobrodružství a vzrušení, než slyšet melodii, kterou si člověk sám složil, když ji poprvé zahraje 50členný orchestr.

Tak to byla velmi jímavá melodie z nejslavnějšího filmu Charlieho Chaplina, v němž jako scenárista režisér vyprávěl a jako herec zahrál příběh stárnoucího onehdy slavného klauna Calora, který odvrátí od sebevraždy mladou tanečnici Terry. Pak se o ní otcovsky stará a Terry mu to vrací upřímnou láskou. Uspořádá pro něj z lidské vděčnosti představení, které však ukončí infarkt a následná Calorova smrt. Chaplin vložil do filmu Světla ramp leco ze svého života. Mnoho divákům na celém světě to pochopilo a také film odminilo mohutnou přízní. Doma v Americe však Charlie Chaplin nebyl prorokem. Tamní úřady pochopili Světla ramp jako útok na základní principy této země a znemožnili mu návrat do USA z jeho cesty po Evropě. Chaplin národnou vlast zahořkl a zbytek života strávil ve Velké Británii. Tímto vysvětlením tak můžeme lépe pochopit skutečnost, že ústřední melodie Světel ramp, za níž získal Chaplin jediného Oscara za tento film, byla poprvé natočena a vydána na desce anglickým orchestrem Rona Goodwina před vánočními svátky v roce 1953, tedy několik měsíců před světovou premiérou Světel ramp. Anglický kapelník tak mohl vděčit za úspěch částečně i Charliemu Chaplinovi. Od Goodwinova orchestru si můžete poslechnout další široce oblíbené hudební téma Modré hvězdy z filmu Medic.

Ron Goodwin vytvořil nebo nahrál hudební partitury k 61 filmům, včetně třeba Hitchcockova hororu Frenzy. Od 80. let často spolupracoval s britskými televizními stanicemi. Jako hostující dirigent se podílel na nezměrné množství koncertů a různorodých projektů. V 80. a 90. letech mu činila největší potěšení práce s mladými muzikanty a jako pedagog působil na vysoké škole v Leedsu. Jinak až do své smrti žil v poklidu se svou chotí Heather na své usedlosti. S Ronem Goodwinem se rozloučíme nejprve velmi něžně, melodii z filmu Romeo a Julie.

Na závěr jsme vám ještě nabídli k poslechu ústřední téma z kultovního snímku Stanleyho Kubricka 2001 Vesmírná Odysea v podání orchestru Rona Goodwina. A tím skončilo dnešní vydání Světel Ramp. Jejich autor Jiří Kasal vám, milí přátelé, děkuje za poslech a ze srdce přeje pěkné další dny.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radio Café Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty,

0: Česká. I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně, tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machalková.

0: 5 minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka a nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku zoologická zahrada, mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady Zdeničku.
0: Tak poprosím, stlumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to jsem měla od hřiva, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že? Mm-hmm.
0: Tak jste měla takovou zoologickou zahradu doma. A co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano,
1: zoologicky
0: ano.
1: Moje.
0: Ano, a, no, a co nějaká zoologická?
1: Zoologická zahrada, to bych vám lála, to už tak moje paní nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, tady u Zlína. Tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piček a kybru. No, potom jsem byla ve dvoře Králové, jenom jednou a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako určitě jsem je navštívila, ale to už je dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit. Máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tady Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Mm-hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Mm-hmm. Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Mm-hmm. Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve zlínské zoo?
1: Slony.
0: Mm-hmm.
1: Slony se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu.
0: Mm-hmm.
1: A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jsme tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projítou skrz na skrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy, je to hodně jako.
0: Uh-huh.
1: A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: Uh-huh. To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: Kopečkovou.
0: Vážně? V areálu,
1: ano.
0: Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno, tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy, bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se.
0: No,
1: pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo.
1: Mm-hmm.
0: Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Hm? Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje.
0: Mm-hmm.
1: To je do Ostravy 3x přestupovat a
0: dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl. Tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek, tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky. Tak pojďme se začíst do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy. Zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovně, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve dvoře Králové nad Labem, protože dnešní roční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzerát a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí, ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv ji navštívím, medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.

0: klesá.
1: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích Pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
1: Ano, o zoologických.
2: Ano, ano, o zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
1: Co jste tam dělala?
2: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
1: No to asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
2: Za pana Wagnera.
1: Ano, ano.
2: Ředitel, no.
1: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, dokolika?
2: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
1: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářová kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
2: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tuč nějaký v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
2: A nebo když tam je ten Halloween a takovýhle, že jo.
1: Každý rok tam něco přibude takového. Ano. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty být s nimi v kontaktu. No, nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
2: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na Primě.
1: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajed do nějaké zoologické?
2: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze. Loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro. A byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
1: No tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
2: Ne. Tam teda to byl zážitek.
1: No ale vy máte asi stejně nejraději tu Králové dvorskou, co?
2: No, a taky jsme tam zažili Karla Gotta.
1: Kde?
2: Tam
1: ve dvoře?
2: Ve dvoře, no, na hotelu. I s děvčatama, to ještě byli malí tenkrát taky, no.
1: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový hotel.
2: Tam můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a... Není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
1: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
2: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
1: Jo. Jsou vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž, ty opice, víte. No teď si vzpomínám ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný, no.
2: Ano, ano.
1: No,
2: je to tam všechno změněný, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
1: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo, my děláme úplně reklamu, jo, dvoru, tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no, byl jsem tam nejvíc, ale tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte, až k těm hrochům, to je docela kus, no. chce to i kondičku.
2: To je tam, ježiš, to jo.
1: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
2: Někde... chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
1: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
2: Ne.
1: To jste jenom vyřizovala tu poštu.
2: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
1: Mm-hmm. Ale... nějakým chovatelským programem, jo?
2: No, ona spíš dělala na ředitelství.
1: Jo, dokonce, v té vile.
2: No, jo, protože jako jazyky, že jo, tohle jasně, všechno. Jasně.
1: No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
2: No, jo, to je pravda.
1: Díky, že jste zatelefonovala.
2: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřený dveří, tak jsem se tam byla a fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
1: ano,
2: paní.
1: Je to tak. No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
2: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostla a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově. Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu, škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně: moje oblíbená zoo Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal: dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo, zooparků, zookoutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu, a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a Tierpark v Berlíně, a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa vypsal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubice to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžerách.
0: Jo, Stěžerská, je taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mhm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70. Tak teďko tam už nechodíme, jako já, jako. Ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady jsem spatřil, chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je ten Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo, takhle to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mně to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: Zlín.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte? No, jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: Je, no.
0: Jo, v čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No tak teď se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo, nahoře na ty stráni, tam už udělali taky jako výběh nejhezčí takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to, a ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam, a on taky za nima.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, vidíte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR. Uh-huh. Jo, a

0: A Paťo, já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo, a že má odevzdat ten dopis panu doktoru Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volá mu povídá, no tam dole, vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
1: Jo, to je pravda, to je tam užirav Hroši tam.
0: No.
1: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
0: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
1: Jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
0: Hezký
1: týden
0: a všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
1: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to, se daří. Dobrou.
0: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina z Krnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste tam?
1: Já vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já bych měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, byla jste
1: to
0: tam, jo.
1: To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně, tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama, takže tam to mám. Tak v Olomouci, ježiši, já už se ani nepamatuju, kde toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no kousek, ale blízko do Ostravy.

0: Ostravy. Tak co ostravská zoologická?
1: No, Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už nic ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to
0: jsou
1: moje
0: jo, vás.
1: Kamarádi.
0: Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak
0: dobře.
1: My jsme byli v Kroměříži s bratránkem, mě pomáhal s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přijet a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nek toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to vstála, že?
0: Mm-hmm. No a co tam
1: a
0: bylo?
1: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni opíší láska, no.
0: Opičí lávka.
1: Opice tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepojďte tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: My jsme od rádia, jsme jezdili všude, jsme se dřív ukázali.
0: To byly zájezdy.
1: Rádio, jo? Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou. A krokodilí farmu v Protivíně, Praha Zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě, třeba nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být, australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumova, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická, taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milý, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouký, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Mezi městí je přechod a ano, tam někde.
0: Svět lemurov, tady píšou. Mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak v Polsku je ve Vroclavi pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější. Mm-hmm. No, teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. To už jsme tam nebyli. Mm-hmm. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se ponikám to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuju vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově
0: ano.
1: Máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn.
1: Tak no, děkujeme za tip. Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe.
1: Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou, takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři při teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla. A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád o Chomutově, ano. No. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily, i pak zase střední jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli, no, takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic, ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka a i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je no Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam tušiš mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku a prej i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no,
1: že no žádná ještě, není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, no, zvíře se nemůže bránit. No,
2: že, právě, no, že takhle je ohrožují na život. Tak jo, i vlastně krokodýlovi hodili nějaký cihlu nebo něco, jo, si přinesli asi, jo, nebo jestli tam někdy bylo dostavěno. A normálně mu hodili na hlavu a o komu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, jo, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce z knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě brzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že ho bude čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, no, no. Chomutova i Ústí.
2: To krásné, no, i ta Ústecká, jo. Jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
1: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás paní Iveta.
2: Ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale
1: nemyslím
2: si. Krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různě vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem
1: chtěla sdělit. Dobře, paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla Oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské Trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, jste teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: Zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Hmm. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích, a nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Mm-hmm. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně, prostě, jasně, jsem rád, že jste to připomněla. No. Jinak, co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrušíky, ještě zvěrafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvídětama, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano,
1: tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama, ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě to jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
0: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
1: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říkána na nějakých těch delfínek, nebo někde.
0: V Norimberku
1: tady
0: možná, že jo?
1: No, ano.
0: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
1: No, tak to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
0: To každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
1: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku už jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
0: No tak ať na to dojde. Nenechte si to ujít.
1: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
0: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
1: A u vás v Pardubicích kromě koníčků tam zoologickou nemáte?
0: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový taky výběh pro zvířata, mm-hmm. Tam se starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
1: Mm-hmm. Jo.
0: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje.
1: Ta
0: to vynahradí tou velikostí.
1: Ano, takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
0: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
1: Jo, opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
0: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
1: Zbytek noční služby.
0: Díky.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: A někdy zase naslyšenou.
0: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
1: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady a svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě Ostravské, Zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školky.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A my jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho Nero, pojď sem, a oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá a oni, Nero, Nero. A ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo. No a nejvíc se teda naučí ti žaci. Ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům.
0: Chovatelům,
1: protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tady ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo byli zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no hlídali si, že jo, ty svoje, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový...
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať ať cestujou na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krása se dívat na ty zvířata.
0: Tak jo, jo, tak dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
4: Byl to Shane.
5: Byl to Shane.
3: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, když

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdych, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to šej.
2: Byl to šej.
0: A v salůnu tou dobou rýt ze svojí bandou pil. Ten rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
1: Byl to Shane. Byl to Shane. Byl to Shane.
3: S Ladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký.

0: máme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali šurikatky, to jako...
1: Jo, ty tam jsou, ty tam jsou.
0: Ano, to úplně byla nádhera.
1: Vím, kde.
0: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
1: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
0: No, já nevím, oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
1: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
0: No dostali jsme opravdu, my koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo by jsme to nezabili. A nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
1: Že byste tam... je třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
0: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... Nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. Mm-hmm. A tenkrát přides nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli... Ne, koně ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo to a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
1: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
1: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešnou, vlastně to je u Zlína.
0: Ano, ano.
1: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, až tak hodina cesty.
0: Tak jsme jezdívali
1: do Budapešti a tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
0: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
1: No já teď jsem tam další dobu nebyla, ale je tam jako nádherné, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
0: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu, mějte se pěkně.
1: By taky nastanou.
0: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo Koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne, že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále. Je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku. Tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry, do toho úterka vyspěte a zase někdy naslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, po případě pozdní večer. Podle toho, zda jste si vyladili 397. pokračování tohoto seriálu v časných ranních či v pozdních večerních hodinách. Ať tak či onak, hlasy vašich 4 průvodců se budou snažit, aby byly co nejčilejší. Jde o
0: Ivanu Valešovou,
2: Františka Derflera,
3: Igora Bareše
1: a Josefa Veselého.
4: I režisér Jaromír Ostrý slibuje, že mu kondice vydrží.
1: My jsme se nyní na jednom z uzlových míst našich dějin na chvíli zastavili, porozhlédli jsme se kolem a dozorného úhlu našich zraků padlo nikoli nejvyšší patro zemí Koruny české, nýbrž soukromí jejich obyvatel. Dětskými léty počínají a chvílemi, kdy se člověk loučí, se světem konče.
2: O prvních, prostředních a posledních věcech člověka
1: si budeme dnes vyprávět po třetí. Využili jsme přitom knihy Petra Hory Hořejše i další prameny a literaturu.
4: V Českém rozhlase Brno tento pořad připravujeme pro vlny Českého rozhlasu 2.
2: Školy jsou nazývány dílnami světla velmi přiměřeně. Neboť předním účelem školy jest osvítiti ducha a rozptýliti temnotu nevědomosti, omylů, bludů a hříchů tmy, jež se v nás rodí. Jestliže tedy pojímáme školu jako dílnu světla a svítilen, nutno si zároveň k tomu představit i činné a čilé dělníky. Jejich část vyhledává látky k dělání pochodní, jiní připravují knoty, vosk a lůj rozpouštějí, smáčejí, lijí, táhnou, hotové svíčky balí a tak dále. Jiní naproti tomu připravují trout, křesají ocelkem, až sirná jiskra zapaluje svíčky rozestavené do svícnů. Přistřihují zapálené, pak utírají, aby vše bylo osvětleno.
1: To jsou slova od toho nejpravějšího člověka, který je mohl vyřknout. Jan Amos Komenský ve svém spisku Forcius Redivivus.
3: Ale do té doby, než se učitel národů zamýšlel, jak vyhnatilenost ze škol, do té doby musíme ujít notný kus.
0: O školy se u nás do té doby starali především dvě skupiny, každá na opačném konci jedné křesťanské přímky.
1: Byly to
0: čeští bratři
1: a potom
3: jezuité. Těch domácích českých neimportovaných bylo stále víc.
0: Vztah českých bratří ke vzdělání byl dlouho odmítavý. Ve studiu světských nauk spatřovali pouhé odvádění pozornosti od otázek víry.
3: Marné bylo domlouvání Martina Lutera.
0: Teprve za Jana Blahoslava vzali příslušníci jednoty bratrské vzdělávání na milost.
2: Snad někdo dí, že já učené a učení chválím.
1: Musí se proti nejrůznějším nařčením z vlastních řad bránit ve svém spisku proti misomůzům Jan Blahoslav.
2: Ano, tak jest, že chválím to obé. I učení, neb umění, i umělé lidi.
1: Umělými lidmi nemíní Blahoslav roboty, ale lidi umné, vzdělané.
2: Nechválím však těch, jež to učení neb umění zle užívají. Příkladně dím. Chválíme víno a chválím i pití, neb užívání vína. Ale opilství a opilých nechválíme. A sumou nechválíme zlého užívání dobrých od Boha daných věcí. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému zle posloužit může.
3: Šance získat vzdělání odpovídající bratrským nárokům však byla na Moravě minimální.
0: A zahraniční cesty, ty zase značně zatěžovaly rodinný rozpočet.
3: Proto se rozhodli českobratrští páni rozšířit bratrskou městskou školu v Ivančicích o 2 šlechtické třídy.
0: Její tvář ovlivnil rozhodujícím způsobem absolvent Wittenbergské univerzity Esrom Rüdiger, kterého čeští bratři do Ivančic povolali.
2: Nový rektor kladl vedle studia náboženství značný důraz na zvládnutí klasických jazyků, latiny a řečtiny.
1: Tyto informace jsme našli v historickém sborníku nazvaném Věk urozenosti, sepsaném pány historiky Václavem Bůžkem, Josefem Hrdličkou, Pavlem Králem a Zdeňkem Vybíralem.
2: Podporovat školu a zajišťovat plat vybraného rektora se zavázalo písemně celkem 17 moravských pánů a rytířů z řad jednoty bratrské. Mnozí však poté, co jejich synové školu dokončili, odmítali přislíbenou sumu platit a nechávali náklady na chod školy na bedrech českobratrského sboru.
1: Košile nám byla hold vždycky bližší než kabát.
2: Do potíží se časem dostal i sám rektor. Kacířská škola byla totiž trnem v oku olomouckému biskupovi Stanislavu Pavlovskému i samotnému císaři Rudolfovi. Ten dokonce několikrát nařizoval pánům z Lipé, vlastníkům moravsko-korumlovského panství, na němž se škola nacházela, aby rektora, kterýž mládež svým kalvínským, bludným a velice škodlivým učením zavozuje, vydali do Olomouce.
3: Do Olomouce pan rektor nešel.
1: Byl by hloupý, kdyby lezl dobrovolně do jámy Lvové.
3: Raději a pro jistotu Moravu opustil.
0: Škola sama ještě přetrvala do stavovského povstání. Definitivně zanikla až porážkou na Bílé hoře.
3: Mezi nejznámější studenty Ivančického učiliště patřil Karel starší ze Žerotína, jeho vnuk Karel Bruntálský z Vrbna a také Karel z Lichtenštejna. Ten ale později konvertoval na víru katolickou.
2: Nejprostší definicí školy jest, že je to sbor učitelů a žáků. Avšak učiti prací jest, tedy škola jest cvičiště práce. Učiti pravým jest prací, protože učiti nic jiného není, než vědění neznalé do vědění uvésti. Učiti se veden přitom býti. Kdo vede, jde vpředu, kdo jest veden, následuje. Jíti vpředu a následovati jest choditi, a kdo jde, nestojí, neleží, nespí, nedřímá a nezývá, nýbrž žije, hýbe se, napíná své nervy, pohybuje celým tělem a dochází svého cíle nejinak než nepřetržitým stálým pohybem.
1: Zdali byla v skutku taková škola bratrská, jak to žádal Jan Amos, to věru říci nelze, protože zpráv o ní kvůli ostražité pozornosti jí věnované zbylo málo.
3: Mnohem lépe jsme na tom, co se týče školství jezuitského.
0: Členové tovaristva Ježíšova nepobývali v metropoli Českého království dlouho. První představitelé dorazili,
1: jak už víme,
0: v roce 1556 na pozvání císaře Ferdinanda I.
3: Usadili se v kostele svatého Klimenta na starém městě pražském.
1: Tím byl položen základ budoucímu Klementínu.
3: Postupně zakládali příslušníci řádu za podpory šlechtických mecenášů z katolických kruhů i další koleje po zemi české, v Českém Krumlově, v Jindřichově Hradci, v Chomutově.
0: Ve svém hlavním poslání,
3: a tím bylo bez diskuse školství,
0: dosáhli jezuité skoro okamžitého úspěchu.
3: Při každé koleji bylo zřízeno gymnázium.
0: V Praze a Olomouci dokonce akademie, přičemž ta pražská výrazně konkurovala Univerzitě Karlově. Ta už jenom vzpomínala na svou někdejší slávu. Po roce 1622 se pod vliv jezuitů dostalo dění na obou pražských vysokých učeních.
1: Ale tak daleko ještě nejsme. Pořád vězíme až po kolena v době, která jezuitům teprve otevřela možnosti netušené.
3: Členové tovaristva se snažili uplatnit svůj vliv v nejvyšších vrstvách společnosti. Při pražské koleji založili šlechtický konvikt.
0: To byla vlastně jakási ubytovna připomínající koleje v dnešním významu toho slova.
3: A do ní se stěhovalo hned první rok 12 žáků a jejich počet nadále utěšeně narůstal.
0: Když Rudolf II. Přesídlil do Prahy, mohl napočítat v konviktu skoro 60 studentů.
3: V polovině 17. století se vzdělání na jezuitských ústavech stávalo podmínkou pro úspěšnou politickou kariéru.
0: Tradiční metody výuky dokázali jezuité obohatit novým prvkem.
2: Školám jest kromě slova schole, to jest prázdno, dáno i jméno ludí, to jest hry. Nikoli, aby si žáci představovali, že jest jim dovoleno hráti kostkami, pomalovanými kartami, vrchcáby a jinými řechtačkami, než že na tomto místě útěchy nalézají, aby své kol studia správně řízené práce zařídili bez obtížné únavy, nýbrž slahodným i půvabným hnutím ducha i těla, jaké také při závodních hrách bývají.
1: Sport to asi tehdy ještě nebyl, čím, co by novým prvkem obohatili jezuité svou výuku, i když závodní hry už ano. Vybavení škol počítačů bylo pořád ještě hudbou budoucnosti, tak co nového přinesli učitelé tovaristva do škol?
0: Ino, divadlo.
2: To přilákalo množství nových žáků. Poprvé se jezuitští studenti představili zvídavým divákům roku 1558. A od té doby hráli pravidelně, z pravidla dvakrát do roka. Jednou z nejlépe doložených akcí, kdy se ukázaly jezuitské úspěchy při výchově inteligence,
1: samozřejmě, že šlechtické,
2: bylo divadelní představení uspořádané na počest 60. narozenin císaře Matyáše v pražském Klementinu v únoru roku 1617. Děj se cvičené hry, jež oslavovala příslušníky habsburského rodu, počínaje Rudolfem I. a konče Matyášem a budoucím českým králem Ferdinandem Štýrským, nebyl tentokrát to nejdůležitější. Ostatně nevynikal ani přílišnou složitostí. V 9 jednoduchých obrazech holdovalo vybraným Habsburkům 9 vybraných císařských ctností.
1: Škoda, že nevíme, kterým uvědomí toho, že Habsburkové měli v ctnostech a v těch císařských zvláště zřetelný deficit.
2: Důležitější však bylo, že tato společenská událost se konala v bouřlivé době jednání předcházejících volbě Ferdinanda Štýrského českým králem. A ty byly doprovázeny přesvědčováním, sliby i vyhrožováním ze strany Habsburků a katolíků.
1: Onen jezuitský teatr se v takové situaci výborně hodil.
2: Stal se demonstrací katolické jednoty a síly. Vliv jezuitů na budoucí generaci české šlechty se zde projevil víc než zřetelně.
1: Mimochodem, jak to bylo s osobami a obsazením toho povedeného kusu?
2: V hlavních rolích vystoupili žáci pražské jezuitské koleje. V úloze ochránce jezuitského řádu se představil 15-letý Jiří Adam Bořita z Martinic.
1: Pozdější český kancléř.
2: Ctnost mecenášství zosobnil 13-letý Pertold z Valdštejna.
1: Syn nejvyššího hofmistra.
2: V dalších rolích se předvedli mladí Salmové z moravské větve rodu, Kolovratové a Štenberkové, další přičinliví studenti jezuitského učení. Věkem se od ostatních účastníků lišil 8-letý Václav Eusebius z Lobkovic.
1: Jeho tatínek byl nejvyšším českým kancléřem
0: a nejvýznamnější oporou katolické strany v Čechách.
2: Václav Eusebius ještě mezi jezuitské studenty nepatřil, ale organizátoři ho nemohli opominout.
1: Chápu, to nemohli tatínkovi udělat.
2: Pro útlého klučíka vybrali jezuité roli vojenské síly.
0: Aby nebyla nad jeho schopnosti, pro jistotu mu zkrátili text.
2: Zahálka potáhne celé tělo i duši malátností a strnulostí. Takže většinou zapomínajíce na své poslání, proč jsou studenty, životu školskému se odevzdavše, zapomínají jídlem, pitím, spánkem, nejen v noci, nýbrž nad potřebu také i ve dne, oddání líné zahálce ničiti nejkrásnější jaro svého věku, léta mladosti. Neboť jestliže nějaká cvičení podstoupí, bývají to cvičení nečistá, proslaveného tohoto života nehodné druhy. Kostky, malované karty, atletický nebo pěstní zápas, neužitečné toulky, daremné povídačky, nemírné pitky, noční potulky a tak dále.
1: Všechno, co Jan Amos Komenský se zřetelným odporem vyjmenoval, To všechno studenti od dob jeho době předcházející až po tu dobu dnešní zhusta rádi činí, aniž si berou k srdci dobře míněné rady starců, kteří, jak pravil muž, který se v době, o níž právě vypravujeme, zrovna narodil, François de La Rochefoucauld, rádi udílejí dobré rady, aby se utěšili nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady.
3: Nabírání zkušeností jiného druhu než školského a katolického se nevyhnulo ani již jmenovanému, o něco staršímu a rychle dospívajícímu Václavu Eusebiovi z Lobkovic.
0: Byl vychován v přísném katolickém duchu a tak se dlouho tělesným svodům, jimž byl kolem 15. roku věku svého příchodem puberty vystaven, pokoušel odolávat.
3: Pokud již odolati nebylo lze, výjížděl na venkov, kde doprovázen sluhy trávil i několik dní.
1: Na čerstvém vzduchu.
3: No tak hlavně v náručí lobkovických poddaných, pohlaví ženského.
0: O ničem určitém sice referovat nemůžeme, neboť mladík neměl dozajista zájem se s takovouto choulostivou záležitostí svěřovat svým rodičům nebo jinak ji zaznamenávat.
3: Ale pár prozrazujících střípků mezi řádky jeho dopisů by se našlo.
1: Na jedné straně tělesné tužby, v tom věku normální, na straně druhé hluboká víra. Nebyl v tom rozpor?
0: Byl. A ten se mladý pán z Lobkovic snažil řešit rázně s typickým mladickým temperamentem.
1: Jak?
0: Tím, že se ožení.
1: No tak to by dnes málo kterého mladíka napadlo.
0: 16-letý mladík si dokonce vyhlédl i nevěstu. 14-letou Juanu de Castillon.
1: No a co? Dopadlo to?
0: Špatně. Proti chlapcovým záměrům ostře vystoupili rodiče, hlavně otec, nejvyšší kancléř království.
3: Ten mu důrazně vysvětlil, že nejdřív dokončí studia na pražské právnické fakultě, kde mu zbývalo pouze 5 měsíců do závěrečných zkoušek, a potom se musí vydat na cestu po Evropě, během níž získá tolik potřebné znalosti a kontakty pro svou budoucí kariéru.
1: Představy o budoucnosti toho svého kluka vystihl tatík v jednom z listů mamce.
2: Do září dokončí studium práv. Poté, bude-li si Bůh přát, jej pošleme do Itálie, aby také trochu poznal svět. Až se vrátí, uvidíme, kde bychom jej s pomocí Boží mohli oženit. Nyní je mu 16 let a 3 měsíce. Dříve než odjede, stráví zde ještě nějakých 5 měsíců. Bude mu tedy skoro 17. Nějaký čas zůstane v cizině a navrátí se teprve v 18 letech. Tehdy mu potáhne na 19 let. Začnou mu růst vousy a bude se tedy moci oženiti.
1: Měl to pečlivě naplánováno, taťka Lobkovic.
3: A na rozdíl od dnešních ratolestí si nech poslechl.
0: I vydal se mladý pán z Lobkovic do světa, neboť mu ještě vousy nezačaly růst a chutě na ženění si musel nechat zajít.
3: Poznávání cizích krajů bylo součástí šlechtického vzdělávání.
0: Mezi 16. a 20. rokem věku se vydávaly generace mladíků,
3: aby završili dobu zrání a vzdělávání,
0: a po návratu do vlasti stanuli mezi předními muži království v zemských úřadech,
3: postavili se do čela svých rodin,
0: začali hospodařit na svěřených statcích
3: a pomalu přemýšleli o založení rodiny.
1: Bylo by tuším na místě pojednat nyní aspoň zhruba o takovém českém a moravském zahraničním putování.
3: Vyvíjelo se. Zatímco v polovině 16. století se celá pokolení šlechticů obešla při výkonu politické moci bez univerzitního vzdělání,
0: ve století následujícím už to myslitelné nebylo.
3: Mladíci
0: s dívkami jako vzdělanci se samozřejmě nepočítalo.
3: Jezdili čím dál tím víc na kavalírské cesty.
0: Během nich se mladí šlechtici věnovali studiu na zahraničních univerzitách, zdokonalovali se v dvořanské výchově a navazovali neocenitelné kontakty na cizích dvorech.
3: K dosavadním šlechtickým ctnostem se kromě hrdinství a vojenské zdatnosti dostávalo do popředí vzdělání jako základní znak urozenosti.
2: Přiléhavě srovnávají někteří školy s uměním stavitelským, poněvadž zde opravdu jsou tvořeni lidé, aby v skutku při stavbě jakékoliv společnosti, hospodářské, politické, církevní, podobně jako správně otesané kameny zapadly, kdež ve struktuře stavby naleznou své místo a stavbu v její struktuře pevně a dobře drží.
0: Pražská univerzita, když z ní v předvečer husitské revoluce odešli cizinci, už nikdy nezískala svou bývalou slávu a odpovídající úroveň.
3: Poskytovala vzdělání hlavně příslušníkům městského stavu.
0: Teprve po příchodu jezuitů a spojení Klementinské koleje s Karolínem se na pražské vysoké učení začali vracet urození studenti.
3: Mnohem víc jich však směřovalo do zahraničí. Vybírali si univerzity podle jejich věhlasu, podle svého náboženského přesvědčení a konec konců i podle rodinné tradice.
1: Jaké byly preference našich studentů, co se zahraničního studia týče?
3: Katoličtí studenti odjížděli nejvíce do Itálie.
0: Matriční zápisy odhalují, že nejčastěji navštěvovaným univerzitním městem byla Padova.
3: Oblibu Padovy posléze vystřídala Siena.
0: A ke konci 16. století se nemalá část katolicky orientovaných českých a moravských studentů zapisovala i na univerzitě v Bologni.
3: Kolem roku 16. se oblíbeným místem mladých katolíků stala Perugia.
0: A od 30. let 17. století byla nejprestižnějším místem studií opět Siena.
3: Teprve v druhém sledu zůstávaly pro české urozence francouzské katolické univerzity v Paříži, Orléansu a v Remeši.
1: A co protestanti, jejich univerzit bylo sice po Evropě o něco míň, ale byly.
0: To byly, jenomže bratrští předáci nebyli příliš nakloněni častému cestování a střídání univerzit.
1: Proč?
0: Ale, že prý by to mladé odvádělo od učení.
1: Aha. Jestli oni nebyli čeští bratři, tak trošku pecíválové.
0: Trošku byli.
5: Já jsem to na sobě zkusil.
1: Svěřil se Karel starší ze Žerotína.
5: Že takové trmácení z místa na místo a proměňování způsobu učení mládeži velmi škodlivé jest. Dětem nic příhodnějšího není, mají-li prospěch nějaký v učení vzíti, než jednoho místa, kteréž již jednou zaplatné oznámeno bylo, toho se držeti a při něm zůstati.
1: Karel starší ze Žerotína o tom trmácení něco věděl, protože za mlada neváhal se teda trmácet dost.
3: Trmácel se ku příkladu do Štrasburku, kde se naučil latině, řečtině, francouzštině, italštině i němčině.
0: Jako 16letý zamířil na univerzitu do Bazileje.
3: Po výjezdu do Itálie navštívil několik šlechtických dvorů a zhlédnul nádheru Benátek, univerzitní Padovu, Řím, Neapolské království, zavítal až na vzdálenou Sicílii a pak odešel na univerzitu do Ženevy.
0: Protože mu mezi tím zemřel otec, vyřídil si doma dědictví, ale hned se vrátil do Ženevy, aby se vzápětí zapsal na univerzitě v Orléansu a svůj 10letý pobyt mimo rodnou zemi zakončil návštěvou Nizozemí a Anglie.
1: No, sám se trmácel a dítkám něco podobného nepřál.
3: Když ono to bylo třeba i dost nebezpečné. Žerotín ku příkladu nesnášel plavbu po moři, jenže tenkrát se na britské ostrovy jinak než lodí nedostal.
1: Ale Žerotínovi se přece kromě úporné mořské nemoci nic nestalo.
3: Jemu se nestalo nic, jiným se stalo.
1: Co?
3: No, skoro se utopili.
5: Do Anglie se podíval i Petr Vok z Rožmberka a Zdeněk z Valdštejna. Albrecht Václav Smiřický a jeho druh Michal Slavata dokonce zavítali až do vzdáleného Irska. Na zpáteční cestě téměř zahynuli na rozbouřeném moři. Pro suchozemce šlo bez pochyby o velmi silný zážitek.
1: To mohu potvrdit.
5: Jeho popis zabral podstatnou část veršovaného vyprávění o smiřického životě. Tak jen pan Smiřic v šífu rozražením zůstal. A aby mohl vyskočit, pracoval, až ustal. Neb mu byl ku překážce plášť, nímž byl oditý, soukeny těžký, nad to pak vodou nalitý, a ten okolo hrdla svého zapjatý měl. A jakoli odpíti a sebe svrci chtěl, však nemohl, až násilně vrhl z šífa sebou ven a tak padl do moře, sa pláště zbaven.
3: Pan Směřický se i s kamarádem nakonec zachránili na jednom z ostrovů v Irském moři.
1: Jak známo, plavba Irském moři vyhovuje jen velmi otužilým jedincům.
3: Kavalírské putování po Evropě nebylo bez nebezpečí. Stejný osud na moři málem potkal i Jana Amose Komenského při jedné z jeho návštěv Anglie.
0: Pro nepříliš nadaného
3: a nepříliš pilného šlechtického mladíka
0: se mohl dlouhodobý pobyt proměnit v drahý výlet, který nevedl ke kýženému získání potřebných zkušeností a vědomostí.
3: Stárnoucí Karel starší ze Žerotína v ostrém dopise otevřeně káral svého vnuka, kterého podporoval na studiích v Padově, za malé úspěchy ve studiu neodpovídající vynaloženým nákladům.
1: No a ještě mu vytýkal, že málo píše domů.
3: Opravdu mu to vyčítal.
5: Jsou to jalová a hubená psaní, plná prázdného tlachání.
3: A kromě toho byla psána česky, namísto toho, aby se vnuk procvičoval v italštině.
5: Já sám v době svého mládí musel při cestách v Itálii pravidelně psát 2 až 3 archy dlouhé dopisy latinsky, aby otec moje studijní pokroky mohl posoudit.
3: A po všech těch výčitkách přišlo i napomenutí.
5: Proto tě znovu napomínám, abys toho více nezanedbával a myslil na to, poněvadž věku přibývá, abys ho ozdoboval ne dětinskými fraškami, leč mužskými chvalitebnými způsoby, které by tě ctily a jiné také k uctění tebe vedly a ponoukaly.
1: Takže kavalírská cesta neměla být žádnou dobou zahálky?
0: Vůbec ne. Naopak.
3: Od mladých šlechticů se očekávalo pilné studium, které měli časem zúročit v dospělém věku.
0: Období mládí a dospívání pomalu končí.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ve městě, které leží nad proudem dravých vod a kde hlídá nábřeží starý hrad, potkal jsem tam, kde končí plot zbrojnoše, který pasti klad.

Vím dobře, že kdo zdraví může druhého zmást, tak jsem v okamžik pravý prostě řekl: dobrý večer, jen mrk na past, a nevypadal, že by se lekl.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Dobré nedělní dopoledne, Český rozhlas vysílá Zálety. Jsem ráda, že nás posloucháte. Doktor Bobo Švarc, Pepa Krupička, Tomáš Soukup, Roman Perlík a taky taxikář Ota Slaňoch. Ti všichni a ještě mnoho dalších jsou dnes mými hosty v Záletech. Jsem si jistá, že mnohým z vás už je teď jasné, kdo je se mnou ve studiu. Ano, herec Martin Zohnár, svého času taky je rozhlasový moderátor.
3: Takže dobré ráno, dobrý den, již vzoru se lázem, dáme si kafe, ať nám to blafe kuřatě tichu. Vážení přátelé, já vás zdravím, jméno je Martin Zohnár.
2: Mluvit spolu budeme o filmech, divadle i seriálech, vzpomínat budeme na tatínka, herce Miroslava Zohnára. Že je Martin optimista, to je na první pohled jasné. A hned tak ho něco neporazí.
4: Zálety Aleny Zárybnické.